0: lepší cestu.
1: Nehody na Liberecku a Prachaticku. Dálnice teď volné, na Moravě a ve Slezsku místy zhoršuje dohlednost déšť, naopak na západě Čech čekejte i teploty pod nulou. Na Liberecku na silnici z Višňové do Minkovic havarovalo osobní auto u odbočky, na Poustku na železničním přejezdu narazilo do závory. Nedejte pozor, na místo míří policie, znamená to pohyb lidí po silnici. Na Prachaticku na výjezdu z Vimperku do Zdíkova srazilo osobní auto Srnku. Nehoda je u sloupů a místo s opatrností průjezdné. A v Hranicích na Přerovsku je nově neprůjezdná Bělotínská ulice. Silnice 47 je to průjezd městem. Uzavírka potrvá do dnešní půlnoci, oběd se dá kolem po Zborovské ulici. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Dnes bude v Čechách polojasno až skoro jasno, během dne přechodně kupovitá oblačnost a na západě místy s přeháňkami. Na Moravě a ve Slezsku bude zataženo až oblačno, k večeru na jeho západě až polojasno, na východě s deštěm. Teploty 13 až 18 stupňů na východě a severovýchodě Moravy a ve Slezsku kolem 11. Tolik zprávy. A pokračuje noční radiožurnál s Petrem Zajíčkem.
3: A já přeji stále příjemnou nedělní noc. Už za pár okamžiků tady bude naše pravidelná soutěž.
4: Noční radiožurnál
5: a Petr Zajíček.

0: a další tobulky první republikou.
1: První republika, to byly zlaté časy.
0: Tančírna, cirkusy, kina, úspěchy Čechoslováků na olympiádách, Věstonická Venuše, Voskovec a Verich, Švejk nebo Vacátko.
2: Nezapomínejme, že první republika, to je období rozvoje kriminalistických metod.
0: Jaroslav Plesl, Jana Striková a Jiří Vyhorálek v seriálu Českého rozhlasu. 26. až 50. díl Toulek první republikou na CD dostanete tento týden v soutěži Nočního radiožurnálu.
3: Ano, a Toulky první republikou tento týden naposled, máme totiž neděli, od zítřka, od pondělí budeme mít zase novou cenu v Nočním radiožurnálu, takže ještě připomínám čísla 221 552 155 nebo 255 na konci telefony sem k nám do studia. Tak, kdo to bude dneska? Noční radiožurnál, tady je Petr Zajíček, halo, kdo pak se dovolal?
4: Telefonu Pavel Janča z Lín, Malenovice.
3: Já vás zdravím, Pavle. Vy už do třetice.
4: Do třetice by to mohlo být.
3: Já vám budu držet palce samozřejmě.
4: Ano,
3: tak
4: děkuji.
3: Uvidíme. Já dneska jsem vybral oslavence Jiřího Korna. Skvělý český zpěvák Jiří Korn dneska totiž slaví 77. narozeniny. Tak velká gratulace samozřejmě Jirkovi. A já se vás, Pavle, zeptám. Jiří Korn ve druhé polovině 80. let začal svůj repertoár obohacovat takovými moderními vlivy, řekněme, ano. A mě by zajímalo, jestli si pamatujete, kdo s ním tenkrát naspíval, možná by se dalo říct, nebo někdo by řekl, nahalekal rozverný song Karel nese asi čaj. Budete to vědět, anebo dáme nápovědu?
4: Ne, nebudu, to jsou samé těžké otázky.
3: No tak je to 40 let zpátky, ale Pavle, to ano. Zase... A tehdy se Karel nese asi čaj hrál pořád. Tak já to zkusím tedy s těmi nápovědami pro vás, jo. Tak s Jiřím Kornem tuto písničku mohl naspívat Oldřich Kaiser, nebo Karel Gott, nebo Vilém Čok. Tak který z těchto tří spolupracoval s Jiřím Kornem na písničce Karel nese asi čaj? Oldřich Kaiser, Karel Gott nebo Vilém Čok?
4: Já bych řekl, že Oldřich Kaiser.
3: Oldřich Kaiser. Tak ten s ním spolupracoval třeba na tom Kouzelníkovi, ale bohužel na této písničce ne. Pavle, je mi to líto, ani do třetice to nevyšlo, ale ano, určitě nevadí. Příště. Mějte se hezky, ano, naslyšenou.
4: Nasledanou.
3: Tak Pavlovi se nedařilo ani dneska, bohužel tedy, tak jsem mu držel palce. Tak kdo naspíval Karel nese asi čaj, to byla opravdu velká hitovka, ale je to už dávno. Noční radiožurnál, Petr Zajíček, halo, kdo se dovolal?
5: Ano, dobrý večer, tady je Dominik z Prahy.
3: Dominiku, tak kdo pak naspíval s Jirkou Kornem tento rozverný song podle vás?
5: Vilém Čok.
3: Je to tak. Vilém Čok, jak už jsem říkal, někdo by možná řekl nahalekal, protože on tam tak krásně halekal Vilda v tom songu, v té písničce. Ano. A je to přesně tak. Vilém Čok tehdy, protože písničku napsal pro Jiřího Korna Michal Kocáb, kolega Jiří Viléma Čoka z Pražského výběru, a oni tenkrát nemohli vystupovat. Oni měli zákaz od tehdejšího režimu, takže právě psali písně a živili se všelijak i pro jiné interprety, takže takhle to celé vzniklo. Máte pravdu, dobře si to pamatujete, Dominiku. Blahopřeju a vyhráváte s námi poslední tedy Toulky první republikou tohoto týdne. Vydržte mi na telefonu, ano?
5: Ano, děkuji moc krát.
6: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
6: I o víkendu.

0: Skvělá kytara Gary Moore v našem radiožurnálu. No, my už se přesouváme opět do Vídně. Bulharská zpěvačka Dara totiž vyhrála jubilejní 70. ročník hudební soutěže Eurovize. Ve finále přesvědčivě s dostatečným náskokem porazila 24 dalších interpretů. A tak to zní vítězný song Bangaranga. Jaký byl letošní ročník, tak na to už se přímo do Vídně ptám našeho reportéra Jiřího Štefla, který vše samozřejmě včetně toho finále sledoval. Jirko, zdravím ještě jednou.
1: Zdravím tě, Petře, přeju klidnou velmi pozdní noc.
0: Tak, slyšeli jsme ukázku vítězné písně. O čem vlastně je? Pojďme to přiblížit.
1: No tak je to píseň o sebevědomí, chaosu a taky o jakémsi osvobození. Každý by si měl v té písni najít to své. Přesně tohle říká ta 27-letá zpěvačka Dara původem z Varny. Právě ona patřila od začátku soutěže mezi nejvýraznější interprety, interpretky letošního ročníku. Já jsem tu píseň slyšel poprvé na semifinálovém kole, když jsem se díval na generální zkoušky, pak jsem byl dokonce v novinářském centru tady ve Vídni, kde každý si tu píseň zpíval a tančil si na ní. No a dneska večer jsem byl taky v té eurovizní vesničce, odkud jsem vstupoval lehce po 23. hodině a tam opravdu se to strhlo v jednu velkou party, když tahle píseň začala hrát. Takže další svěžná píseň, tentokrát taková poproková píseň, která vyhrála Eurovizi. Mimochodem, já jsem se díval do historie, tak Bulharsko mělo nejblíže k vítězství v roce 2017, pak to bylo druhé místo, na čtvrtém místě Bulharsko skončilo v roce 2021, ale jinak Bulharsko vlastně tentokrát poprvé vyhrálo v Eurovizi, debutovalo v roce 2005, no a několikrát taky tu soutěž vynechávalo od té doby, hlavně kvůli financím.
0: Jinak připomeňme, že národy si samozřejmě nemohly hlasovat pro sebe, že to bylo na hlasech vždycky jiných těch národů. Jak si ve finále vedl tedy náš Daniel Žižka?
1: Tak český zpěvák Daniel Žižka obsadil 16. místo, jeho vystoupení provázely technické problémy s kamerou. Česká delegace proto podala stížnost a taky žádost o opakování písně. Tu ale pořadatel, tedy vysílací unie IBU, zamítl s tím, že samotné vystoupení ani zvuk ovlivněny nebyly. V centru Vídně, v eurovizní vesničce, kde se finálové kolo promítalo na těch velkoplošných obrazovkách Daniela Žižku, podporovali desítky, možná českých fanoušků. No a jsme mi říkali, že takovéhle vystoupení Česko do Eurovize ještě opravdu nikdy neposlalo a že to bylo opravdu umění, jaké jsme tam poslali na světové úrovni. Takže myslím si, že se nemáme za co stydět.
0: No a konečně, jak si Vídeň poradila s letošní Eurovizí?
1: No tak dorazili jsem opravdu fanoušci z celého světa, já už jsem byl na Eurovizi, pokud se nepletu, 7x, letos je to opravdu po 7. a musím říct, že to byla velmi příjemná zkušenost, co se týká Vídně. Já jsem vyzkoušel dnes třeba jízdu ve speciálně upravené tramvaji, kde se hrály eurovizní songy, nejen eurovizní songy, hrály tam třeba Michael Jackson na chvíli. Byla to speciální party tramvaj plná neonů a lidi tam tancovali během jízdy a tak dále. Takže i tímhle Vídeň se snažila zpříjemnit fanouškům Eurovizi. No a uvidíme, jaké to bude příští rok v Bulharsku.
0: Tolik z noční Vídně do nočního radiožurnálu aktuálně náš reportér Jirka Štefl. Děkujeme za informace, Jirko, a šťastný návrat domů.
1: Děkuju, naslyšenou, hezký večer všem.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o víkendu.

slova tužbe. Všetko je tu cudzie.

0: Radiožurnál je 2:30. Krátké zprávy a Pavel Prouza.
1: Londýnem prošly 10 000 účastníků dvou protestních pochodů. Obě akce se podle policie obešly bez větších incidentů. Část demonstrantů si připomínala 78 let od hromadného vyhnání Palestinců z jejich domovů na území dnešního Izraele. Druhý pochod zorganizoval protiislámský aktivista Tommy Robinson, kterého stanice BBC označuje za představitele krajní pravice. Na letiště v chorvatském Splitu vyjelo letadlo při startu mimo runway. Piloti se rozhodli start přerušit z bezpečnostních důvodů. Šlo o stroj Airbus chorvatských aerolinek Croatia Airlines, který mířil do německého Frankfurtu nad Mohanem. Na palubě bylo 130 lidí, nikomu se nic nestalo. Běžci v Praze, Neratovicích a Třebíči se postavili na start dobročinného běhu pro paměť národa. Symbolicky tak připomněli bojovníky za svobodu, politické vězně, válečné veterány nebo členy vlastní rodiny. Výtěžek ze startovného použije pořádající organizace Postbellum například na natáčení dalších příběhů do sbírky Paměť národa. Kvůli tradiční pouti v Počtejně v údolí Divoké Orlice na Rychnovsku posílil Královéhradecký kraj v tomto regionu autobusovou dopravu. Mimořádné linky jezdí mezi Rychnovem nad Kněžnou, Vamberkem a Počtejnem. Každoročně pouť navštíví několik tisíc lidí. Sport. Házenkářky pražské Slavie vyhrály úvodní zápas finálové série nad Kynžvartem 29-27 a jediná výhra je dělí od titulu. Pražanky o jeho zisku budou moci rozhodnout ve středu, kdy budou mít výhodu domácího prostředí. Případný třetí zápas by se hrál znovu v Chebu. A čeští hokejisté prohráli se Slovinskem 2-3 v prodloužení na mistrovství světa. Poprvé tak na letošním šampionátu ztratili body.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Noční omezení na D5 z Berouna do Prahy a nehoda v Chomutově. Na dálnici D5 z Plzně do Prahy popojíždí údržba. Od Berouna 17. kilometru po sjezd na pražský okruh 0. kilometr. V místě, kde jsou, blokují levý pruh, mění směrové sloupky. V Chomutově u centra, pozorněji v Palackého ulici, srazil se tam autobus s osobním autem a následky nehody omezují průjezd na úrovni autobusové zastávky. A na Liberecku silnici z Višňové do Minkovic už zřejmě policie šetří nehodu. U odbočky na Poustku na železničním přejezdu narazilo osobní auto do zábory. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Noc je na západě polojasná až jasná, jinde zatažená až oblačná, na východě Moravy a Slezska s deštěm. Teploty 5 stupňů až 0, na západě až minus 2 a přízemní mrazíky, na Moravě a ve Slezsku 9 až 5 stupňů. Dnes má být v Čechách polojasno až skoro jasno, během dne přechodně kupovitá oblačnost a na západě místy s přeháňkami. Na Moravě a ve Slezsku bude zataženo až oblačno, k večeru na jeho západě až polojasno, na východě s deštěm. Teploty 13 až 18 stupňů, na východě a severovýchodě Moravy a ve Slezsku kolem 11, na horách kolem 8, v Beskydech kolem 3 stupňů. Tolik zprávy. A pokračuje noční radiožurnál s Petrem Zajíčkem.
4: Elizaveta Maximová je herečka, kterou teď můžete vidět v divadle Viola hned několika rolích. Psychodrama konkrétně je o herečce, která se uchází o roli v adaptaci Hitchcockova Psycha. Co je na monodramatu nejtěžší? Jak v sobě zvládnout odmítnutí, a to v životě i na jevišti? Proč se z divadel začala svého času stahovat a co by pro ně případně znamenala cena tálie? Tak na to se bude ptát mimo jiné kolegyně Patricie Strouhalová. Poslouchejte dnes po 10. hodině.
2: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
2: I o víkendu.
6: Then the rainstorm came over me.

Na 3000 posluchačů dorazili v sobotu do historické budovy Českého rozhlasu na Pražských Vinohradech. Během dne otevřených dveří se mohli ocitnout v živém rozhlasovém vysílání, zjistit, jak se točí rozhlasové hry, nebo si zkusit práci sportovního komentátora. Reportáž uslyšíte už za chvíli.

0: jak v reálu vypadá naše rozhlasová práce, jak se natáčí třeba pořad Topogán, kde zkouší rozhlasový symfonický orchestr nebo jak vznikají rozhlasové hry. To všechno svým posluchačům Český rozhlas představil včera při dni otevřených dveří. Zájemci si mohli prohlédnout všechna regionální studia i hlavní vysílací budovu tady u nás na Pražských Vinohradech a jenom sem dorazilo na 3000 lidí.
1: V roce 1923, to znamená 18. května, kdy se tady poprvé z vypůjčeného skautského stanu v Belích ozvalo haló, haló, zde Radiožurnál.
2: Touto větou začalo nejen první rozhlasové vysílání v tehdejším Československu, ale taky komentované prohlídky budovy na Vinohradech. První návštěvníci se do rozhlasu dostali už dopoledne, třeba paní Hana s kamarádkou, které měly přesně naplánováno, co hlavního chtějí na den otevřených dveří v rozhlasu stihnout.
3: My chceme se jít podívat do toho tobogánu, jestli tam se dostaneme, potom i na ty obrázky Vyhytnerovy, teď jsme ji poslouchali.
4: I na nějaký ty koncerty, co tady budou, takový ty vážné hudby a to.
2: Kromě posluchačů Českého rozhlasu Dvojka, kteří zaplnili studio S1 u přímého přenosu pořadu Tobogán s Alešem Cibulkou, byli mezi nimi třeba i fanoušci podcastu Vinohradská 12. Do rozhlasu přijeli až z Polska.
5: Přijeli jsme z Horního Slezska. Kolem 10 let poslouchám Český rozhlas dost pravidelně. Především podcast Vinohradská 12, který mám opravdu rád při denním venčení psů ráno, takže občas mám ho ve slouchatkách.
2: Návštěvníci si prošli celý rozhlasový komplex s několika zastávkami, třeba v archivu Českého rozhlasu nebo u studia Rádia Junior. Na prohlídky přišla řada z návštěvníků opakovaně, někteří naopak úplně poprvé.
6: Já chodím na den otevřených dveří Českého rozhlasu pravidelně, protože mě vždycky fascinuje ta pozitivní atmosféra, která tady vládne, ta energie, a pokaždé mě provází někdo jiný a dozvím se úplně nové informace o Českém rozhlasu.
7: Ale ten Český rozhlas mě stihl jako poprvý, no a zajímá mě třeba, jestli tady nebude vystavena ta starší technika, co se dřív používalo, ty mikrofony.
2: Do posledního místa bylo zaplněné i rozhlasové studio S2. Nejprve u besedy moderátorů Radiožurnálu Jana Pokorného a Libora Boučka. Místa pak obsadili posluchači Radiožurnálu Sport. Těm reportér Martin Charvát ukázal, jak se komentuje hokejový zápas. A to na příkladu utkání české reprezentace proti Finsku na zimních olympijských hrách v Naganu.
8: Rozehrávka po levé straně od Svobody nahození na zadní mantinel, kam se snaží Kytotouči dostat. Ručínský trefil hráče Američanů ještě na modré čáře, zachytil Hamrlík přihrávku následná.
2: Setkat se lidé mohli taky s vedením zpravodajství Českého rozhlasu. Přímo do živého vysílání se mohli dostat na rádiu Wave a nebo si zajít na koncert. Klasickou hudbu nabídl v největším rozhlasovém studiu symfonický orchestr. Adéla Burešová, Radiožurnál.

0: Radioservis představuje
1: knihu Sladké Česko. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země. Od posluchačů regionálních stanic Českého rozhlasu, účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko dostanete v e-shopu radiotheka.cz.

0: Posloucháte Radiožurnál, jsou 3 hodiny. Zprávy a Pavel Prouza.
1: Izraelská armáda zabila šéfa ozbrojeného křídla Hamásu Izadína Hadáda. Neziskové organizace upozorňují na to, že více než polovina klientů v azylových domech armády spásy jsou děti. Češi prohráli v prodloužení se Slovinskem na hokejovém mistrovství světa. Dnes bude v Čechách polojasno, na Moravě zataženo, místy přeháňky teploty do 18, na Moravě kolem 11 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy, víme, co se děje.
1: Šéf ozbrojeného křídla Hamásu Izadín Hadád je mrtvý. Agentuře Reuters to řekl vysoce postavený představitel palestinského hnutí. Informaci potvrdila i izraelská armáda, která tvrdí, že velitele zabila v pátek při úderu na město Gaza.
3: Několik mužů v Gaze neslotilo Izadína Hadáda na nosítkách. Bylo překryté vlajkou Palestiny a Hamásu. Přihlíželi tomu desítky truchlících, pro které je Izraelem zabitý představitel Hamásu mučedníkem. Muži poté Hadádovo tělo položili do mešity, kde se u něj modlili lidé. Izraelská armáda podle serveru Times of Israel šéfa ozbrojeného křídla Hamásu zneškodnila proto, že se pokoušel obnovit vojenské kapacity Hamásu po válce s Izraelem. Údajně taky chystal teroristické útoky proti Izraeli. Izraelská armáda zároveň považovala Hadáda za jednoho ze strůjců rozsáhlého teroristického útoku proti židovskému státu 7. října 2023. Marcel Faltis, Radiožurnál.
1: Armáda spásy spustila kampaň s názvem Nenechme je do toho spadnout. Upozorňuje na to, že lidé, kteří vyrůstali například v azylových domech, se často do těchto nevyhovujících podmínek vracejí s vlastními rodinami. A to kvůli špatnému systému pomoci, hlavně co se týče dostupného bydlení. Právě děti tvoří 55% obyvatel azylových domů armády spásy. Trendu se všímají i další organizace, které lidem v nouzi pomáhají. Třeba Člověk v tísni, pokračuje vedoucí sociálních služeb Kateřina Dosoudilová.
4: V Praze, kde se rodiny dostávaly do sociálních bytů, tak jsme náhle věděli, že se i zlepšil jejich zdravotní stav. Když bydlíte někde delší dobu, tak samozřejmě jste schopni si zajistit lékaře, a ne když každý měsíc nebo půl roku bydlíte někde jinde, nejste schopni zajistit lékařskou péči pro sebe a už vůbec třeba ne pro děti.
1: Podle platformy pro sociální bydlení je v bytové nouzi přes 60 tisíc dětí. Turisti mohou opět každý den využívat v Krkonoších lanovku na Černou horu. Do pravidelného denního letního provozu se vrací také lanová dráha na Sněžku. Většina ostatních lanovek v Krkonoších bude dál jezdit jen o víkendech. Na letní provoz postupně přechází většina turistických služeb v Krkonoších. Upozorňuje mluvčí střediska Černá hora Pec Zina Plchová.
5: Na víkend se ve ski resortu Černá hora Pec rozjíždí i sedačková lanovka Portážky ve Velké Úpě, lanové centrum s novými překážkami přímo v Peci pod Sněžkou a dětský park na vrcholu Černé hory.
2: Sport.
1: Čeští hokejisté ve druhém zápase na mistrovství světa ve Švýcarsku poprvé ztratili body. Po vítězství nad Dánskem překvapivě podlehli ve skupině Slovinsku 2-3 v prodloužení. Důvody porážky vyjmenoval reprezentační útočník Martin Kaut.
6: Nebyli jsme efektivní, přehrávali jsme situace a sice jsme měli 35 střel na bránu, ale gólman většinu všechno viděl, neměli jsme nikoho před bránu. Měli jsme se tam tlačit víc a ten zápas rozhodnul ve třetí třetině, ale přehrávali jsme to a musíme dát hlavy nahoru a připravit se na další zápas.
1: V něm Češi vyzou v pondělí Švédsko. A o posledním týmu skupiny o záchranu se ve fotbalové šancelize rozhodne až v závěrečném kole. Ostrava totiž porazila Zlín 2-0 a má stejně bodů jako Pražská Duhla, která prohrála 0-2 v Teplicích. Právě vzájemný souboj Dukly a Baníku rozhodne o jistém sestupujícím. Dále Slovácko podlehlo Mladé Boleslavi 0-3 a ve skupině o umístění Olomouc zvítězila 3-1 v Karviné.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Omezení na D1 na Vysočině a nehoda v Praze. Na dálnici D1 z Brna do Prahy je u sjezdu na Větrný Jeníkov průjezdný jen jeden pruh. Podle kamer praví kilometry 105 až 104,5 omezení by mělo skončit dnes ráno a místem projedete plynule. V Praze na spojce mezi ulicemi Novovysočanská a Sokolovská havarovalo osobní auto. Nehoda je v ulici Pod Plynojemem, poblíž odbočky k metrostavu a kolem projet s opatrností jde. V hranicích na Přerovsku je nově neprůjezdná Bělotínská ulice. Silnice 47 na průjezdu městem. Uzavírka potrvá do dnešní půlnoci na Ostravu i Přerov se. Omezení objíždí po Zborovské ulici. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes bude v Čechách polojasno až skoro jasno, během dne přechodně kupovitá oblačnost a na západě místy s přeháňkami. Na Moravě a ve Slezsku bude zataženo až oblačno, k večeru na jihozápadě až polojasno, na východě s deštěm. Teploty 13 až 18 stupňů na východě a severovýchodě Moravy a ve Slezsku kolem 11. Tolik zprávy. A pokračuje noční radiožurnál s Petrem Zajíčkem.
0: Brněnští vědci chtějí změnit léčbu kostí. Vyvíjejí implantáty, které se časem promění v novou tkáň. Detaily k tomu nabídneme v nočním radiožurnálu už za chvíli.
8: Noční radiožurnál
2: a Petr Zajíček.

Znám smutek rozbitých soukolí, kdy do srdcí žití zabolí a vím. Jak vše to hezké pomalu zraje, pak na dlaních taje, jak loňský sníh.

jak do peří. Mám lísky na snění, co vynesou hnění, a dobře vím. Znám na poušti břehy, co vyrou.

0: Vědci z brněnského centra CEJTEC Vysokého učení technického vyvíjejí speciální biomateriál, ze kterého se dají tisknout kostní náhrady. Implantát může po úrazech nebo operacích podpořit růst nové kostní tkáně a potom se v těle postupně vstřebat. A díky 3D tisku ho lze také ušít na míru každému pacientovi.
1: Tohle to je takzvaný speed mixer, rychlomixer. Co se v něm vlastně mixuje?
2: My v něm připravujeme pastu, s kterou potom tiskneme vzorky na 3D tiskárně.
1: Klára Tušlová z centra CEJTEC VUT mi ukazuje speciální pastu, která funguje jako lešení pro novou kostní tkáň. Podle její kolegyně a vedoucí výzkumné skupiny Lucy Vojtové tělo materiál postupně vstřebá, aby ho nahradila pacientová kost.
2: Je to naše know-how. Základní je takzvaná biokeramika a druhou složkou je voda smíchaná s biomateriálem. My tomu říkáme polymery, je to taková viskózní kapalina vlastně.
1: Takže jsme si teda umíchali kostní pastu a nyní se přesouváme teda k 3D tiskárně.
2: Ano, tu pastu nadávkujeme do něční stříkačky, tady to můžete vidět. A ta něční stříkačka se potom vloží do té 3D tiskárny a začne to tisknout.
3: Já vám to zapnu.
1: Aby mohli vědci se směsí pracovat, museli vyvinout vlastní 3D tiskárnu, která umí tisknout z injekční stříkačky. Na tom pracuje Přemysl Menšík z CEJTECu VUT.
3: Ten 3D tisk má pro nás tu výhodu, že to je pro personalizovanou medicínu. To znamená, pro každého jednoho pacienta, který to potřebuje, je ten vzorek a ten implantát vytištěný zvlášť.
1: Takže máme speciální tiskárnu, speciální pastu. Právě se tady něco tiskne.
3: V tuhle tu chvíli připravujeme testovací vzorky, takové malé disky, které mají stejnou strukturu, jako by měly ty skutečné vzorky, které by šly už třeba do pacienta.
1: Je to vlastně takové bioaktivní lepidlo, cement, co využijete jako stavební prvek k opravě, aby se třeba ty kosti spojily lépe.
2: Umí vyplnit perfektně defekt a umí způsobit to, že ten defekt proroste novou kostí a vytvoří se vlastně nová kost a ten náš materiál se plně vstřebá v tom těle.
1: Když mluvíme teda o tom defektu, tak co takový defekt může být?
2: Takový defekt může být třeba v lebce, kdy neurochirurgové operují třeba mozek, oni potřebují část lebky vyříznout a potom tu lebku tam vrací zpátky.
1: U podobných zákroků dnes lékaři často sahají po kovových nebo plastových náhradách. Brněnští vědci ale chtějí nabídnout jiný přístup. Implantát, který poškozené místo dočasně vyplní, podpoří růst nové kosti a postupně se sám vstřebá. Podle Vojtové může najít využití i v dalších částech těla.
2: Máme teď jeden projekt, kde opravdu lepíme ty kosti. Děláme to na ovcích. V druhém projektu se snažíme dávat antibakteriální materiál, aby tam nevznikal zánět, nebo pokud tam je, tak ho naopak vyléčit. A nebo děláme projekt na dotvoření horního patra, kdy jsou rozštěpy třeba u dětí.
1: Výsledky zatím výzkumníci otestovali pouze na zvířatech. Od běžného využití v nemocnicích technologie stále dělí roky vývoje, klinických testů i náročného schvalování.
2: Čekáme na přiznání světového patentu, tak abychom potom případně mohli prodat licenci nějakému investorovi nebo firmě, která to bude chtít opravdu uvést na trh, bude chtít zafinancovat ty klinické testy, které budou stát ohromné peníze.
1: Vědce tak čeká ještě dlouhý legislativní proces. Do té doby chtějí technologii dál posouvat. Od regenerace kostí až po léčbu poškozených měkkých tkání. Z Brna, Marek Gencl, Radiožurnál.

0: V blízkosti válečné fronty na Ukrajině mizí restaurace, kavárny i běžné služby. Nejdéle vydrží army shopy, pobočky nové pošty nebo obchody s potravinami. V Kramatorsku, pár kilometrů od fronty během války, ale překvapivě prosperují i klenotnictví. Když lidé neví, co přinese další ráno, utrácejí. Do ostřelovaného města navíc za vojáky přijíždějí jejich manželky, partnerky a milenky a právě tam se odehrávají krátká setkání, zásnuby i rychlé online svatby.
1: Před horkým sluncem na Donbase a také před drony se Alexandra s Konstantinem schovali pod stromy do stinné aleje. Před válkou žili v Dnipru, kde se jim narodili tři děti.
2: Stará se o ně babička, já jsem tu asi měsíc. Když tu člověk nějakou dobu žije, zvykne si, i když je to tady trochu napjaté.
3: Na stroje.
4: Situace nedovoluje, abych dostal dovolenou.
1: Vysvětluje stručně voják Konstantin. Podobných párů je v Kramatorsku mnoho.
5: Víte, že tohle je nejromantičtější město na Ukrajině, protože je to město setkání, město schůzek.
1: Říká v malém obchodním centru padesátnice Irina. Dříve vedla několik prodejen, postupně je ale uzavřela a nechala si jen klenotnictví. Pečlivě upravená žena v černém svetříku a zmatně lesklým náhrdelníkem kolem krku se na obchody nemůže stěžovat.
5: Kupují opravdu hodně dárků. Přitom byste řekli, že lidi potřebují spíš chleba. A myslíte, že stříbro a zlato nepotřebují? Teď spolu pijeme kávu a ani nevíme, co se s námi stane za 30 sekund.
1: Válka donutila ke změně uvažování i státní aparát. Uzavírání sňatků je zjednodušené na minimum.
5: Ráno podáte žádost a večer vás oddají. Když je člověk mezi životem a smrtí, hodnoty se změní. Vztahy jsou náhle mnohem důležitější.
1: Online svatby zavedla Ukrajina před 2 lety v aplikaci Dia. Snoubenci žádají elektronicky, obřad absolvují s matrikářem přes video a rozhodně to není okrajová záležitost. Podle úřadů toho využili tisíce párů. Z Kramatorsku Lubomír Smatana, Radiožurnál.
6: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.
6: I po celou noc.

0: Radiožurnál je půl čtvrté. Zprávy a Pavel Prouza.
1: Ruský prezident Vladimir Putin navštíví Čínu. Se svým protějškem Xi Jinpingem by se měl podle Kremlu setkat příští úterý a středu. Jednat mají o vzájemných vztazích i o klíčových mezinárodních otázkách. V pátek z Pekingu odletěl prezident Spojených států Donald Trump, který Čínu navštívil po 9 letech. Švýcarská zpravodajská služba otevře dlouho zapečetěné spisy o nacistickém zločinci Josefu Mengelem. Píše to web britské stanice BBC. Mengele prováděl v koncentračním táboře v Osvětimi pseudovědecké pokusy na lidech a za své činy nikdy nebyl potrestaný. Historici podle BBC opakovaně žádali o přístup ke švýcarským spisům kvůli podezření, že Mengele v zemi po válce navzdory mezinárodnímu zatykači pobýval. Muž v italském městě Modena najel autem do skupiny chodců a zranil 8 lidí. Někteří z nich jsou ve vážném stavu. Policie řidiče zatkla a oznámila, že nehrozí další nebezpečí. Podle starosty města Modena je podezřelý muž italský občan původem ze severní Afriky. Hudební soutěž Eurovize vyhrála bulharská zpěvačka Dara. 27-letá interpretka zaujala odbornou porotu a diváky se svou písní Bangaranga. Na druhém místě skončil Izrael, třetí bylo Rumunsko. V finále se účastnilo 25 zemí, včetně České republiky. Sport. Češi prohráli se Slovinskem v prodloužení 2-3 ve skupině hokejového mistrovství světa. Další zápas odehrají svěřenci trenéra Rulíka v pondělí proti Švédsku. A tenistka Elina Svitolinová z Ukrajiny ovládla potřetí v kariéře turnaj v Římě. Ve finále porazila Američanku Goffovou 6-4, 6-7 a 6-2.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Omezení na D1 u sjezdu na hranice a nehoda v Praze. Na dálnici D1 z Přerova do Ostravy na exitu 308 stojí porouchané vozidlo. Na sjezdu na hranice. Na D5 se z Plzně do Prahy v noci mění směrové sloupky a po pojíždí od Berouna 17. kilometru po sjezd na Pražský okruh 0. kilometr v místě, kde jsou, vždy blokují levý pruh. V Praze na spojce mezi ulicemi Novovysočanská a Sokolovská havarovalo osobní auto. Nehoda je v ulici pod Plynojemem poblíž odbočky k metrostavu, kolem se projet dá. A v Chomutově u centra stále pozorně v Palac ulici. Před více než hodinou se tam srazil autobus s osobním autem a podle policie následky nehody stále omezují průjezd u autobusové zastávky. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes má být v Čechách polojasno až skoro jasno, během dne přechodně kupovitá oblačnost a na západě místy s přeháňkami. Na Moravě a ve Slezsku bude zataženo až oblačno, k večeru na jeho západě až polojasno, na východě s deštěm. Teploty 13 až 18 stupňů, na východě a severovýchodě Moravy a ve Slezsku kolem 11, na horách kolem 8, v Beskydech kolem 3 stupňů. Tolik zprávy. A pokračuje noční Radiožurnál s Petrem Zajíčkem.
4: A já hned nabízím další hudební jmeny, kdo nám bude zpívat. Za chvilku třeba Kanaďan Brian Adams, pak tady budou členové kapely Jelen a teď Train.
2: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
2: I o víkendu.

Kvůli krizi v Hormuzském průlivu hrozí, že miliony lidí, hlavně v chudších zemích, budou hladovět. Světové zemědělství je závislé na průmyslových hnojivech a ta se vyrábí z plynu a ropy často přímo v Perském zálivu. Kvůli blokádě Hormuzu se teď většina hnojiv ani potřebných surovin nedostane. Téma, které rozebereme už za chvíli.

0: Pokračující blokáda Hormuzského průlivu žene nahoru ceny umělých hnojiv vyráběných z plynu a ropy. Podle odhadů Světové banky by hnojiva letos mohla zdražit o třetinu a ceny potravin potom podle Mezinárodního obchodního centra vzrostou o 6%. Nedostatkem jídla by kvůli tomu mohlo trpět až 45 milionů lidí. Následky blokády nejrychleji dopadají na menší ekonomiky.
1: Pro zemědělství potřebujeme hnojiva, například močovinu na pole. Potřebujeme taky hnojivo NPK, ale to teď není. A když už se objeví, je jeho cena dvojnásobná.
2: Pytle hnojiv ve regálech obchodů podle agentury Aninews marně hledají například někteří farmáři v Indii. Zmiňovaná močovina je v současném zemědělství nezbytná pro pěstování základních plodin, jako je rýže, pšenice nebo kukuřice. Bez ní klesnou výnosy, upozorňuje vedoucí analytička Mezinárodního obchodního centra Julia Spisová.
3: Sledujeme, že se farmáři situaci přizpůsobují. Někteří přecházejí na plodiny, které potřebují méně hnojiv. Jiní odkládají dobu hnojení a nebo používají menší množství hnojiv.
2: Indie přitom společně s Brazílií potravinami zásobují i další země a pokud budou prodávat méně a dráž, pocítí to trh s potravinami celosvětově. Problémy hrozí například Bangladéši. Ten dovoz potravin doplňuje vlastní produkcí. Ta je ale téměř úplně závislá na hnojivech z Perského zálivu.
3: Na dovozu močoviny ze zemí Perského zálivu jsou závislé i další asijské a africké státy. Například v Nigérii víc než 90% dovozu hnojiv pochází právě z Perského zálivu. Podobně je tomu taky ve Středoafrické republice, Somálsku, Jihoafrické republice a nebo v Keni.
2: Dodává Julia Spisová z Mezinárodního obchodního centra. Sedba začala už v částech Asie, ale taky v Evropě. Čeští farmáři byli většinou na jarní hnojení před zásobení. Na podzim už ale vyšší ceny zřejmě taky pocítí, říká mluvčí agrární komory Barbora Pánková.
4: Většina farem kombinuje organická hnojiva s těmi průmyslovými. Tedy nahradit jeden typ druhým může fungovat jen do určité míry a nemusí zjistit požadovaný výnos, což se může podepsat na celkovém objemu produkce. Co se týká domácí produkce průmyslových hnojiv, Česko má vlastní kapacity, ale problém může být s dostupností jednotlivých složek pro jejich výrobu.
2: Podle Mezinárodního obchodního centra by celosvětovému trhu pomohlo, kdyby vývoz hnojiv navýšily země, které na to mají kapacitu i suroviny, například Egypt, Alžírsko nebo Čína. Jana Karasová, Radiožurnál.
0: A já k tomu ještě dodám, že krize v Hormuzském průlivu z pohledu zemědělství v ekonomicky slabších zemích světa se podrobněji věnuje nový díl pořadu Českého rozhlasu Plus Za obzorem. No a poslechnout si ho můžete v premiéře dnes po 1:30 odpoledne.
5: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.
5: I o víkendu.

0: Základní část fotbalové ligy ovládla suverénně pražská Slavia.
1: To nejdůležitější je ale na programu až teď.
0: Nadstavba fotbalové ligy na Radiožurnálu.
1: Buďte díky našim reportérům u všech zápasů.
0: Klíčové duely nabízíme tradičně v přímých přenosech.
1: Kromě toho pravidelné živé vstupy v reportérském kolečku
0: nebo pozápasové reportáže.
1: Nadstavba fotbalové ligy na Radiožurnálu.
0: Ve vysílání po celý květen.
1: Radiožurnál.
0: Fandíme s vámi.

0: Radiožurnál 4 hodiny. Zprávy a Pavel Prouza.
1: Muže obviněného z krádeže lebky svaté Zdislavy bude policie vyšetřovat na svobodě. Ruská disidentka Litvinovová spáchala sebevraždu kvůli represím Kremlu a válce na Ukrajině. Česká hokejová reprezentace prohrála se Slovinskem v prodloužení na mistrovství světa. Dnes bude v Čechách polojasno, na Moravě zataženo, místy přehánky, teploty do 18, na Moravě kolem 11 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.

0: Muž obviněný z krádeže lebky svaté Zdislavy z baziliky v Jablonem v Podještědí bude stíhaný na svobodě. Rozhodlo tomu okresní soud v České Lípě, který zamítl návrh státního zástupce na vazbu.
1: Soud při rozhodování zohlednil, že obviněný nebyl nikdy předtím trestaný ani neměl žádný přestupek. Místo vazební věznice byl tak propuštěn, uvedla policejní mluvčí Dagmar Sochorová.
2: Jeho trestní stíhání bude tedy probíhat na svobodě. Nic víc k tomu zveřejňovat nebudeme.
1: Advokát obviněného Vít Pavko sdělil, že jeho klient lituje toho, jak svůj čin provedl.
3: Klient nezvolil dle vlastních slov šťastné provedení protestu proti tomu, jak církev nakládala s ostatky svaté Zdislavy, tedy že oddělila lebku od zbytku kosterních ostatků, protože jeho úcta ke svaté Zdislavě dle jeho vlastních slov nekonečná.
1: Za krádež mu teď hrozí až 8 let vězení. Samotná lebka je teď v péči restaurátorů, protože obviněný ji zalil do betonu. Jestli se podaří vzácnou relikvii dostat ven nepoškozenou, zatím není jasné. Jana Pavlíčková, Radiožurnál.
0: Ruská disidentka Nina Litvinovová spáchala sebevraždu. V dopise na rozloučenou napsala, že cítí bezmoc kvůli válce na Ukrajině. Vadily jí taky represe oproti odpůrcům kremelského režimu. Disidentce a oceánoložce bylo 80 let.
4: Úryvek z dopisu na rozloučenou zveřejnila na Facebooku její sestřenice novinářka Maria Slonimová. Podle ní Litvinovovou zabil ruský prezident Vladimír Putin. Disidentka do dopisu napsala, že se její život stal po začátku ruské invaze na Ukrajinu nesnesitelný. Šéfa Kremlu Putina ve vzkazu obvinila ze zabíjení a věznění nevinných lidí. V Rusku zakázaná organizace Memorial připomněla, že Litvinovová od 60. let pomáhala politickým vězňům. Její bratr Pavel Litvinov byl zase jedním z 8 lidí, kteří v srpnu 1968 na moskevském Rudém náměstí protestovali proti invazi vojsk Varšavské smlouvy do Československa. Adéla Bartáková, Radiožurnál.
0: Nabídka letních brigád se často nesetkává s poptávkou. Zatímco studenti vyhledávají zejména práci pod střechou a ideálně v kancelářích, firmy nejvíce potřebují brigádníky na venkovní práce, například na stavbách. Radiožurnálu to řekl Radovan Burkovič z Asociace pracovních agentur. Podle něj je navíc často pro firmy výhodnější místo studentů přijmout například seniory.
5: U těch seniorů firmy vnímají to, že jsou pro ně výhodnější v tom, že mají čas celoročně, dokáží si s ním velice dobře hospodařit a hlavně mají perfektní návyky pracovní. To znamená, chodí do té práce, v té práci odevzdávají to, co se po nich chce a mnohdy mají ten benefit, který mladí nemůžou ani mít, to znamená zkušenosti.
0: Sport. Čeští hokejisti poprvé na letošním mistrovství světa ve Friburgu prohráli, Slovinsku podlehli 2-3 v prodloužení. Další utkání ve skupině odehrají v pondělí proti Švédsku. A fotbalisté Slovácka v předposledním utkání nadstavbové skupiny o záchranu v Šancelize prohráli s Mladou Boleslaví 0-3. Díky ostatním výsledkům přesto mají jistotu, že v tabulce zůstanou po sezóně na 14. příčce, která zaručuje výhodnější nasazení do baráže s druholigovým soupeřem a odvetu v domácím prostředí. O této výhodě mluví záložník Patrik Blahut.
6: Myslím si, že určite nás tu doma poženú skvelí fanúšikovia, celú sezónu nám fandia, aj keď nám to druhú časť tej sezóny nešlo, takže za nich, za celý región, za nás, za celé Slovensko, tam musíme proste zomrieť.
0: Až vzájemný souboj pražské Dukly a ostravského Baníku v posledním kole rozhodne o jistém sestupujícím. Ostrava totiž porazila Zlín 2-0 a má stejně bodů jako pražská Dukla, která prohrála 0-2 v Teplicích. Ve skupině o umístění Karviná podlehla 1-3 Olomouci.
7: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Omezení na D1 na Přerovsku a také na Vysočině. Na dálnici D1 z Přerova do Ostravy na sjezdu na hranice stojí porouchané vozidlo. Exit 308 objíždí se bez zdržení. Na všech dálnicích je teď plynulý provoz, nehody hlášeny nejsou. Na západě Čech by mohly komplikovat provoz teploty kolem nuly i pod nulou a na Moravě a ve Slezsku pak místy i vydatný déšť. Na dálnici D1 z Brna do Prahy na Vysočině připomínáme omezení. U sjezdu na Větrný Jeníkov mezi kilometry 105 až 104,5 je průjezdný jen jeden pruh. Omezení má skončit dnes ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
7: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Čechách bude polojasno až skoro jasno, během dne přechodně kupovitá oblačnost a na západě místy s přeháňkami. Na Moravě a ve Slezsku bude zataženo až oblačno, k večeru na jihozápadě až polojasno, na východě s deštěm. Teploty 13 až 18 stupňů, na východě a severovýchodě Moravy a ve Slezsku kolem 11. Tolik zprávy. A pokračuje noční radiožurnál s Petrem Zajíčkem.
9: Legendární pochod Praha-Prčice šlo letos méně lidí než loni a pořadatelé to připisují počasí, které stovky zájemců zřejmě od startu odradilo. Kolik turistů nakonec dorazilo do cíle, tak to ve víkendovém radiožurnálu uslyšíte už za chvíli.
10: Noční radiožurnál
7: a Petr Zajíček.

0: Tak to byl Dan Bárta v nočním radiožurnálu a písnička známá z filmu Snowboardňáci. My ovšem teď z hor slezeme pěkně do údolí a já mohu konstatovat, že celkem 23 700 lidí se zúčastnilo včerejšího dálkového pochodu z Prahy do středočeské Prčice. První chodci vyrazili z metropole v 5:30 ráno. Další postupně startovali z různých míst ve středočeském i jihočeském kraji.
1: Ani nepříznivé počasí neodradilo desítky tisíc lidí od účasti na tradičním dálkovém pochodu. Pan Miroslav nevynechal žádný od roku 1970.
2: Rekord je 55 účastí a od letošního roku nepřetržitých účastí. Radši nechybí ani jeden rok, kromě covidových.
1: Naopak paní Alžběta šla letos trasu poprvé. Na pomoc si vzala zkušenější kamarádku.
3: No, já to jdu poprvé a kamarádka už má několik botiček.
1: Kamarádka Lucie chtěla jít kratší trasu, nakonec ale vycházeli z Čerčan. Odtud je čekala téměř 50-kilometrová cesta.
4: Všechny ty trasy se hodně rychle zaplnily. My jsme chtěli Votice právě, to je 24 kilometrů a vyzbyla na nás ty Čerčany a to je 48.
1: Ze stejného místa startovala také čtyřčlenná skupina v čele s paní Klárou.
3: Tak je to taková výzva, tím, že tady máme několik oslavenců, který slaví 50, tak jdeme 50.
1: Oslavenec Josef se proti dešti a chladu vybavil nepromokavou bundou a placatkou.
5: Počasí nám rozhodně nevadí, pokud bude takovýhle, jako je teďkon, mírnej deštíček, tak si myslím, že se nám půjde skvěle.
1: Stejný přístup ale nemají všichni. Ze 30 tisíc registrovaných chodců jich na start přišlo 23,5 tisíce. Hlavní organizátor Petr Karlovský si účast i tak chválí.
6: Vzhledem k tomu, jaký bylo ráno, počasí a podobně, tak to pořád považujeme za úspěch.
1: Na kontrolních bodech, stáncích a s organizací pochodu pomáhá zhruba 250 lidí.
6: Celoročně na tom pracuje, dejme tomu, kolem stovky lidí a v den D nám pomáhají skauti a tak říkají, co má ruce a co má nohy.
1: Příští ročník pochodu bude v pořadí 60. Program na kulaté výročí plánují organizátoři už teď. Z Prčice Alena Junová, Radiožurnál.
7: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o víkendu.

0: Po Michaelu Jacksonovi tady mám docela zajímavou zprávu. Slyšeli jste někdy o mobilním kurníku? Zemědělská firma v Dolanech u Olomouce si pořídila rovnou ten největší v Česku. Zhruba 500 slepic tam v bezpečí hrabe v trávníku, hřaduje nebo poletuje v montovaném přístřešku na kolečkách. Kanadská technologie zvládne sledovat teplotu, vlhkost, zajistit dodatečné krmivo, vodu a taky celou konstrukci podle potřeby polouce přemisťovat. O energie se stará malá fotovoltaická elektrárna.
1: Momentálně se nacházíme v největším kurníku tohoto typu. Je to model pro 500 nosnic o rozměrech 15,5 x 5,5 metrů.
2: Potvrzuje mi mezi stovkami mladých slepic Jindřich Šácha z dodavatelské firmy a ředitel zemědělské společnosti Ondřej Solar mi vysvětluje, proč pro slepice vybrali právě takový pojízdný hotel.
3: Denně jsou na čerstvé trávě, kdy si k té trávě můžou zobnout i brouka, červíka, tím pádem to vajíčko je ve finále výrazně kvalitnější než toho klasického halového chovu.
2: Některé slepice chodí po hřadle, tady na druhé straně vidíme
3: snáškové boxy.
2: Ano, boxíky, tady mají pítka, místa na krmení. Jak je ten hotel takzvaně zařízený?
3: Ty slepice jsou vlastně celou dobu vevnitř, automaticky se ovládá stahování tady těch bočních rolet. No a několikrát za den, podle potřeby, se to celé posouvá, takže jsou neustále na čerstvé trávě.
2: Tak slepičky jsou celkem krotké, tady už mě ozobávají třeba boty.
3: Která chce, tak se pase, někdo tady pobíhá po těch řadlech, některé se zkouší proletět, takže mají tady naprostý welfare. No.
2: Slepičince jsou dobré hnojivo, takže počítáte i s hnojením.
3: Ty slepice na tom místě stráví maximálně několik hodin, takže pozemek je přihnojený tak akorát.
2: Vajíčka ovšem nebudou v biokvalitě.
3: Plánujeme organizovat takzvané dny otevřeného kurníku, ať to všichni vidí. Opravdu není to certifikované bio, ale blízko tomu budeme.
2: Pastevní vejce si lidi můžou koupit v prodejním automatu. Pokud se osvědčí, přidají zemědělci další vejcomat. Z Dolan Blanka Mazalová, Radiožurnál.
4: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o víkendu.

0: Brněnská jedenáctka.
1: První zpravodajský podcast o Brně a okolí.
0: To nejdůležitější z celého týdne v 11 minutách.
1: Brněnská jedenáctka.
0: Reportáž v pátek na Radiožurnálu.
1: Celý díl pak poslouchejte v aplikaci Můj rozhlas nebo na všech dalších podcastových platformách.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: Je půl páté. Zprávy a Pavel Prouza.
3: Armáda spásy spustila kampaň s názvem Nenechme je do toho spadnout. Upozorňuje na to, že lidé, kteří vyrůstali například v azylových domech, se často do těchto nevyhovujících podmínek vracejí s vlastními rodinami. A to kvůli špatnému systému pomoci, hlavně co se týče dostupného bydlení. Právě děti tvoří 55% obyvatel azylových domů armády spásy. Britský ex-ministr zdravotnictví Wes Streeting chce kandidovat na lídra labouristické strany. Oznámil to dva dny po své rezignaci na funkci ministra. Streeting tvrdí, že ztratil důvěru v současného šefa labouristů a premiéra Keira Starmera. Ten odmítl rezignovat na post předsedy vlády po katastrofálních výsledcích strany v místních volbách na začátku května. V severním moři uhynul keporkak přezdívaný Timmy. Voda velrybu vyplavila u dánského ostrova Anholt, informuje o tom agentura DPA s odkazem na německé úřady. Timmy od konce března několikrát uvízl na mělčině v Baltském moři. Na konci dubna ho iniciativa dobrovolníků vyprostila u severoněmeckých břehů a nákladním člunem přepravila do hlubších vod severního moře. Muzeum v Chebu připomíná 100 let od vzniku české loutky Hurvínka. Vyrobili řezbář Gustav Nosek, který ve městě žil. Na výstavě jsou jak původní loutky, tak i ty, které vznikly v současné době. Součástí výstavy budou taky komentované prohlídky a edukační programy pro školy.
1: Sport.
3: Ekvádorský cyklista Jonathan Narváez vyhrál 8. etapu Giro d'Italia. Růžový dres pro lídra závodu uhájil Portugalec Eulálio a čeští hokejisté na vítězství nad Dánskem na úvod mistrovství světa nenavázali. Slovinsku podlehli 2-3 v prodloužení.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Omezení na D1 u sjezdu na Rousínov a nová uzavírka u Bruntálu. Na dálnici D1 stojí několik vozidel. Jedno z Brna do Vyškova za sjezdem na Rousínov, kilometr 218. Vozidlo nepřekáží, je v odstavném pruhu za silničářskou šipkou a kužely. Na D1 další odstavené auto v úseku z Přerova do Ostravy stojí na exitu 308 na sjezdu na hranice. Na silnici 45 na výjezdu z Bruntálu do Krnova se nově jede kivadlově jedním pruhem na semafor. Potrvá to do srpna a kvůli omezení je také zavřená první odbočka ze silnice 45 do Oborné. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Dnes má být v Čechách polojasno až skoro jasno, během dne přechodně kupovitá oblačnost a na západě místy s přeháňkami. Na Moravě a ve Slezsku bude zataženo až oblačno, k večeru na jihozápadě až polojasno. Na východě s deštěm, teploty 13 až 18 stupňů, na východě a severovýchodě Moravy a ve Slezsku kolem 11, na horách kolem 8, v Beskydech kolem 3 stupňů. Tolik zprávy. A dál je s vámi noční Radiožurnál a Petr Zajíček.
2: Ano, a já připomínám, že máme neděli 17. května, svátek dneska oslaví všechny Anety, tak pokud nějakou znáte, tak nezapomeňte minimálně poblahopřát. No a kdo má dneska narozeniny ze slavných, připomínám Jiřího Korna, dneska oslaví 77. narozeniny a 65. má irská zpěvačka Enya.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
1: I o víkendu.

Ožívá jedna z historických místností pardubického zámku. Restaurátoři tam obnovují prostor s unikátním kazetovým stropem, odkrývají iluzivní malby a interiér doplní moderní nábytek podle návrhu architektky Evy Řičné. Podrobnosti uslyšíte už za chvíli.

0: Historický sál Pardubického zámku bude mít novou podobu. Restaurátoři v něm nejprve odkryli a obnovili iluzivní malby připomínající dřevěné obložení. Atmosféru renesančního interiéru teď doplní novodobé lavice podle návrhu světoznámé architektky paní Evy Jeřičné. Historie se tak díky tomu propojí se současným designem.
1: Vlastně ten sál skoro nepoznáte.
2: Říká o místnosti s kazetovým stropem ředitel Východočeského muzea Tomáš Libánek. Prostor, který kdysi v 16. století sloužil společenským setkáním, by se tak k podobnému účelu mohl vrátit i dnes. A to za pomoci architektů pod vedením Evy Jeřičné. Na stěnách už znovu ožívají iluzivní malby připomínající dřevěné obložení.
3: Teprve teď, když to vidím domalovaný, tak teprve teď jako ta celá atmosféra toho prostoru najednou vynikne.
2: Projekt vznikal poměrně dlouho a podle restaurátora Jiřího Bláhy nepůsobí tak jednoduše, jak by se mohlo zdát na první pohled.
4: Skoro dva roky se pracovalo nejprve na průzkumech toho, jak podobné věci v tom 16. století vypadaly, a potom jsme dlouho dělali návrhy na papíře a postupně jsme ubírali, protože ta původní myšlenka byla opravdu jako zrekonstruovat maximum možného, ale zjistili jsme, že vedle těch originálních fragmentů to vlastně opravdu nejde, protože bychom si museli hodně vymýšlet.
2: Interiér pak doplní novodobé lavice podle návrhu architektky Jiřičné.
3: Ten nábytek, který tady začíná se tvořit, tak opravdu jako je daleko víc inspirovaný tím historickým tvarem, co se zachovalo nebo o čem víme.
4: Ty lavice navazovaly původně na to iluzivní ostění, bylo možné si na ně sednout, a protože právě je snaha nepředstírat nějaký historický tvar, tak architekti sad navrhli moderní tvar, který odpovídá zhruba tou velikostí tomu, jak to asi mohlo vypadat, tak aby to bylo pohodlné na sezení, ale aby se to zároveň tvářilo moderně, protože tady bude i další moderní nábytek.
2: Říká restaurátor Bláha a Eva Jiřičná dodává.
3: Takže když sem člověk vejde, tak nebude na něj padat těžký strop, ale naopak bude v prostoru, který bude vyvážený.
2: Z Pardubického zámku Naděja Kubínková, Radiožurnál.

0: Radioservis představuje
1: audioknihu Antoana de Saint-Exupéryho Válečný pilot.
2: Čeká nás Arras.
1: Zaposlouchejte se do vyprávění o nesmyslném a málem sebevražedném průzkumném letu v podání Igora Bareše.
2: Nasadil jsem v tom dobrodružství své tělo, celé své tělo, a nasadil jsem je pro ztracenou věc.
1: Válečný pilot. Nová audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
3: Radiožurnál je 5 hodin. Zprávy a Tereza Tomášková.
4: Prezident Petr Pavel dnes v Terezíně uctí památku obětí nacistů. Pilotní provoz pro rychlost 150 km za hodinu na dálnici D3 ministerstvo prodlouží do konce roku. Čeští hokejisti na mistrovství světa prohráli se Slovinskem a v Čechách bude většinou slunečno, na Moravě a ve Slezsku zataženo až oblačno s deštěm. Teploty až 18 stupňů.
5: Radiožurnál. Zprávy. Víme, co se děje.
4: Prezident Petr Pavel se dnes v Terezíně zúčastní piety k uctění obětí nacistické perzekuce během druhé světové války. Hrad to oznámil na svém webu. Uctění památky připadá tradičně na třetí květnovou neděli. Shromáždění začne v 10 hodin před malou pevností. Hlavní projev u příležitosti 81. výročí osvobození bude mít předseda Ústavního soudu Jan Baxa. Prezident Petr Pavel navštíví taky Centrum studií genocid Terezín, kde si prohlédne stálou expozici Zločin bez jména. Ministerstvo dopravy prodlouží pilotní provoz zvýšené rychlosti na 150 km za hodinu na části dálnice D3. Na úseku mezi Planou nad Lužnicí a Úsilným stát testuje rychlost vyšší než

0: běžnou 130 od října. Aktuální maximální rychlost podle počasí určují proměnné dopravní značky. Třeba v zimě se tak 150 nedalo jezdit skoro vůbec. Podle mluvčího ministerstva dopravy Františka Jemelky tak bude testovací provoz pokračovat do konce roku.
1: Pro odpovědné rozhodnutí potřebujeme delší a reprezentativnější sledování v různých ročních obdobích. Dálnice D3 je například jednou z důležitých tras směrem na letní dovolené do Středomoří a právě v létě zde tak můžeme čekat silnější dopravní toky.
0: Venkovské prodejny s potravinami mají letos opět šanci získat dotace na provoz nebo na platy zaměstnanců. Konkrétně Jihomoravský kraj mezi zájemce rozdělí 3 miliony a 800 tisíc korun z programu Ministerstva průmyslu a obchodu. Odsouhlasili to radní. Peníze mají pomoct zachovat jednu ze základních služeb v obcích. Žádosti začne hejtmanství přijímat v polovině června, říká mluvčí krajského úřadu Martina Žítková.
2: O dotaci mohou žádat podnikající fyzické i právnické osoby nebo samotné obce. Prodejna musí být v obci jediná svého druhu, musí mít otevřeno minimálně 5 dnů v týdnu celoročně, v obcích do 350 obyvatel stačí 3 dny v týdnu.
0: Bulharská zpěvačka Dara vyhrála Eurovizi. Ve finálovém kole zaujala jak odbornou porotu, tak fanoušky. Český zpěvák Daniel Žižka skončil 16.
3: Píseň o sebevědomí, chaosu a osvobození. 27-letá rodačka z Varny patřila od začátku soutěže mezi nejvýraznější interprety letošního ročníku. Vystoupení zpěváka Daniela Žižky provázely technické problémy s kamerou. Přímo ve Vídni ho podporovali stovky českých fanoušků.
4: Já myslím, že tomu dali jako opravdu nějaký umělecký jako přesah. Myslím, že to fakt má jako světovou úroveň.
3: 71. ročník Eurovize se bude konat příští rok v Bulharsku. Z Vídně Jiří Štefl, Radiožurnál.
0: Sport. Češi na hokejové mistrovství světa prohráli se Slovinskem 2-3 v prodloužení. Góly dali pardubičtí útočníci Martin Kaut a Lukáš Sedlák. Šancí přitom bylo daleko víc. Sedlák říká, co k dalším gólům chybělo.
5: Moc jsme hráli okolo, sice jsme byli u nich v pásmu, ale měli jsme víc chodit do brány, víc tam házet ty puky a dorážet, trošku to zjednodušit. Málo jsme se tlačili do těch přebrankových prostorů, tam jsme měli být daleko hladovější, urputnější a trošku více tlačit do té brány.
0: V pondělí čeká český tým utkání proti Švédsku a ve fotbalové šancelize se rozhodne o posledním týmu skupiny o záchranu až v závěrečném kole. Ostrava totiž porazila Zlín 2-0 a má stejně bodů jako pražská Dukla, která prohrála v Teplicích 0-2. Právě vzájemný souboj Dukly a Baníku rozhodne o jistém sestupujícím. Slovácko podlehlo Mladé Boleslavi 0-3 a ve skupině o umístění Olomouc zvítězila v Karviné 3-1.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Překážka na D3 na Táborsku a nehoda ve Frýdku Místku. Na dálnici D3 z Českých Budějovic na Benešovsko a Prahy je sražená zvěř. Pozorně projíždějte za Táborem s jezdem na Chotoviny na kilometru 68. Na dálnici D1 z Brna do Vyškova za sjezdem na Rousínov stojí osobní auto. Kilometr 218 v odstavném pruhu za silničářskou šipkou. Jen kůžely kolem auta částečně zasahují do pravého pruhu. Většina aut proto kolem jede levým. Ve Frýdku Místku na průjezdu městem se srazila dvě osobní auta. Nehoda je na křižovatce ulice Revoluční a Míru mezi Zámeckým parkem a mostem přes Ostravici. A je buď se zraněním nebo s únikem provozních kapalin na místo vyjeli záchranáři. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
6: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: V Čechách bude většinou slunečno, na západě místy přehánky, na Moravě a ve Slezsku zataženo až oblačno, na východě s deštěm a teploty 13 až 18 stupňů. Tolik zprávy. A začíná ranní Radiožurnál se Štěpánem Pokorným.
8: Dobré ráno vám přejeme, 6 minut po 5. hodině, jste s ranním Radiožurnálem. Rostoucí ceny u českých benzínek zdražují i služby pro seniory. Místy třeba roste cena oblíbené služby Senior Taxi. Připlatit si musí třeba lidé v Novém Strašecí na Rakovnicku. No a my tímto tématem otevřeme ranní víkendový Radiožurnál. Už za chvilku, teď pokáč, přejeme vám pěkný den a hezký poslech.
6: Víkendový radiožurnál
9: a Štěpán Pokorný.
10: Jednou mi drahá říká, miláčku, já chci kočku, já na to, že chci spíš psa. A jeli jsme pro kočku v útulku v Měcholupech. Mají dobrý výběr, zdá se, kočky jsou zcela zdarma, jen očková.

prvních pár dnů soužití. Vše vypadá nevinně, koťátko v náručí spí a pak skadí půlku kuchyně. Prostě nic, co nečekáš, když útulek zaručí, že kočička se po pár týdnech

Nejspíš kočku s erorem. Za noc nejmíň pětkrát jí okno otevřít dnu. Pak v práci šéf se zeptá, proč vždy tak ospalý přijdu. Že občas hrdě nám tmou donese zakouslou myš. Poznáš až ráno, když se s torzem myši v ústech zbouzíš. Tak jsme si dobrovolně pořídili katastrofu. Stálo nás to 1500 a jednu z brusu novou sofu. Koušeš krábe drása.

0: mám nejspíš kočku s erorem.
1: Senior taxi v Novém Strašecí kvůli vyšším cenám pohonných hmot zdražilo. Provozovatel zaplatí měsíčně za palivo zhruba o 10 000 korun víc než na začátku letošního roku. Například cesta do Prahy tak nově vyjde o 50 korun dráž. Některým klientům to ale nevadí, protože službu prostě potřebují.
2: Když nemůžu mámu honem odvíst, no tak zavolám senior taxi. Přece kvůli zdražení něčeho nebudu jí doma nechávat bez doktora nebo bez ničeho. No.
3: Říká jeden z klientů senior taxi v Novém Strašecí Jan Šanda. Službu využívá také Alena Zemanová. Ani ta se zdražením problém nemá.
4: Seniori potřebují takovouto službu, takže lidi to myslím tak nevnímají, že se zdražují jiné komodity než tady ten taxík.
3: Oba jsou zároveň klienti takzvaného posezu. Senior taxi tak využívají i při cestě na společné akce, říká ředitelka domova seniorů Nové Strašecí Miluše Junová.
5: Zkrátka znamená pomoc seniorům a lidem se zdravotním postižením. Jezdí sem proto, když se cítí třeba osamělí nebo potřebují společnost nějakých dalších lidí a nebo se chtějí ještě i ve svém věku nebo ve svém stavu vzdělávat.
3: Cena cesty po městě se zvedla o 10 korun, do Rakovníka nebo Kladna o 30 a do Prahy o 50 korun. Část ale za seniory platí město, říká nezávislý starosta Karel Filip.
6: Město hradí službu v ceně za pohonné hmoty, v současné době je to 21 korun. Občan hradí po Novém Strašecí 50 korun, pokud je to v Rakovníku 80 korun a do Prahy 250 korun.
3: Senior taxi má k dispozici 5 vozidel, za jejich tankování teď zaplatí provozovatel služby Bohumil Bureš kolem 50 tisíc korun za měsíc. To je zhruba o 10 tisíc více než na začátku letošního roku.
7: My jsme měli 6 let stejnou cenu a po těch 6 letech už to nešlo udržet, museli jsme dražit.
3: Na zdražení senior taxi má podle Bureše vliv také třeba vyšší cena náhradních dílů pro automobily. Z Nového Strašecí na Rakovnicku, Richard Webs, Radiožurnál.

0: počasí.
1: Máme před sebou den s polojasnou až jasnou oblohou a taky teploty budou vyšší než v uplynulých dnech. Pojďme se ale na dnešní předpověď podívat podrobněji. Místy se dnes může přes den přechodně tvořit i kupovitá oblačnost, a to místy na západě republiky. Ojediněle taky dnes zaprší. Čekáme přehánky na východě naší země, přitom tam může být déšť i trvalejší. A nejvyšší teploty dnes od 13 do 18 stupňů, na severovýchodě Moravy a ve Slezsku kolem 11. Na horách pak většinou vám teploměr ukáže kolem 8, v Beskydech bude chladněji, jen kolem 3 stupňů nad nulou. No a na východě republiky a také ve Slezsku dnes má sice pršet, ale srážky už nebudou tak intenzivní, jak meteorologové původně předpokládali. Tak hezké ráno.
0: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: Pokračuje ranní víkendový radiožurnál od doutnákových pušek až po moderní samopaly. Pardubický zámek zve na novou výstavu, která mapuje více než 6 století vývoje palných zbraní. Návštěvníci si prohlédnou unikátní historické kousky i moderní zbraně a dozvědí se příběhy lidí, kteří je používali nebo vyráběli.
1: Je to taková klasická muzejní výstava o sbírkových předmětech, které vyprávějí různé jednotlivé příběhy.
2: Říká na začátku prohlídky ředitel muzea Tomáš Libánek a my už teď jdeme ke zbrani kulometu z roku 1943, který prošel hned několika kontinenty. Idea na tuto zbraň se narodila v Brně, zkonstruována byla ale v Austrálii a odtud se přes Tichomoří dostala zpátky do Anglie. Popisuje její cestu historik Jan Tetřev.
3: V roce 1994 koupil majitel jedné zbrojařské firmy a přivezli ji do České republiky.
2: Některé ty zbraně jsou ve vitrínách, ale některé jsou takto volně položené. To znamená, že si každý návštěvník na takovou zbraň může sáhnout a může si ji vyzkoušet?
3: Ano, jsou to makety.
2: Pojďme k nějaké. Nemůžu si ji asi potěžkat, ale můžu...
3: Nemůžete hledat s tím stojanem.
2: To asi neunesu. Můžu si z takové zbraně ale vystřelit.
3: Můžete si natáhnout její mechanismus. Takhle si klaknete, to je křesadlová kulovnice. Pokud si chcete vzít nějakou zbraň do ruky a potěžkat ji, tak zcela nepochybně je možno vzít křesadlový trombon, zbraň, kterou používala jízda při útoku na pěchotu.
2: Kolikátém století?
3: V 18. i v 19. A vlastně účelem bylo udělat těm pěšákům ne je zabít, ale způsobit jim takové starosti, že ta jízda pronikla do jejich tvaru.
2: Součástí výstavy jsou i různé interaktivní prvky, které přibližují fungování historických, ale i současných zbraní.
3: Zatlačte na ten šuplík.
2: Já tam nacházím nábojnici.
3: To není nábojnice, to je střela systému Minie z 19. století.
2: A co to má vlastně ukázat?
3: Jednak se v tom šuplíku člověk dozví víc informací o té pušce, která tady je, a jednak je to střela, která se používala do téhle pušky.
2: Výstava potrvá až do ledna 2027. Z Pardubic, Naděja Kubínková, Radiožurnál.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Horácova mladá sousedka je nalezena mrtvá. Byla to sebevražda nebo vražda? Případ pro malíře. ČT 2. Všichni jsou hráči, ale jen jeden může být pokrový král. Steve McQueen v premiérovém filmu Cincinnati Kid. A ČT Art uvede u příležitosti významného životního jubila legendární herečky Ivy Janžurové film podle románu Jaroslava Havlíčka Petrolejové lampy. Nedělní večer s Českou televizí.
2: Radiožurnál 5 hodin a 30 minut. Zprávy a Tereza Tomášková.
3: Muže obviněného z krádeže lebky svaté Zdislavy z baziliky v Jablonném v Podještědí bude policie vyšetřovat na svobodě. Rozhodl o tom okresní soud v České Lípě. Při rozhodování zohlednil, že obviněný nebyl nikdy předtím trestaný ani neměl žádný přestupek. Za krádež mu teď hrozí až 8 let vězení. Lebka je v péči restaurátoru. Obviněný ji totiž zalil do betonu. Jestli se podaří vzácnou relikvii dostat ven nepoškozenou, zatím není jasné. Italská premiérka Giorgia Meloniová bude dnes na Kypru jednat s prezidentem Nikosem Christodoulidisem. Cílem návštěvy je posílení vztahu mezi oběma zeměmi. Jedním z výsledků rozhovoru by měl být podle kyperské vlády podpis dokumentu o přátelství. Oba lídři budou taky mluvit o prioritách současného kyperského předsednictví v Radě Evropské unie nebo o situaci na Blízkém východě. Meteorologové zrušili výstrahu před vydatným deštěm v Beskydech. Původně hlásili, že do pondělka v oblasti může napršet až 70 litrů vody na metr čtvereční, nakonec to ale bude méně. Přesto i dnes čekáme v Moravskoslezském kraji většinou deštivé počasí, srážky ale nebudou tak intenzivní. O počasí řekneme víc už za chvíli. Sport. Čeští hokejisté ve druhém zápase na mistrovství světa ve Švýcarsku poprvé ztratili body. Ve skupině překvapivě prohráli se Slovinskem 2-3 v prodloužení. Slovinsku podlehli Češi na světovém šampionátu poprvé v historii. V dalším utkání národní tým nastoupí v pondělí proti Švédsku.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Dvě omezení na dálnici D1 na Vyškovsku a na Vysočině. Na dálnici D1 z Brna do Vyškova za sjezdem na Rousínov stojí osobní auto. Kilometr 218 v odstavném pruhu. Na místě je policie, silničářská šipka kolem auta kužely a ty částečně zasahují do pravého pruhu. Většina aut v místě proto vybočuje vlevo. Na dálnicích teď plynulý provoz. Bez delšího zdržení projedete i novým omezením na D1 z Brna do Prahy na Vysočině. U sjezdu na Větrný Jeníkov mezi kilometry 105 až 104,5 je průjezdný jen jeden pruh. To omezení má skončit dnes ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: Stáváte do rána s jasnou až polojasnou oblohou. Na Moravě a ve Slezsku jsou dnes ráno, je obloha místy zatažená až oblačná. Na východě republiky a téměř v celém Moravskoslezském kraji a části Zlínského teď taky prší. Déšť už ale nebude tak intenzivní, jak meteorologové čekali. Teploty ty jsou dnes ráno ve velkém rozmezí. Nejchladněji je tradičně na Horské Kvildě na Šumavě. Tam ráno klesala teplota i k -7. Naopak nejteplejším místem je dnes ráno Jihomoravská Lednice. Tam vám teploměr ukáže i 11 stupňů. No a rozdíly v počasí mezi východem a západem republiky budou panovat i přes den, zatímco na západě bude oblačnosti výrazně míň a čekáme jasno až polojasno, tak na východě ještě počítejte s přehánkami. Déšť tam může být i trvalejší. No a dnešní teploty, tak ty přidá meteorolog Miloš Dvořák.
7: 13 až 18 na východě a severovýchodě. Při zvětšené oblačnosti a srážkách bude chladněji s teplotami kolem 11 stupňů. V 1000 metrech na horách teplota kolem 8, v Beskydech pak bude chladněji kolem 3 stupňů Celsia.
6: V noci na zítřek pak budou teploty v rozmezí od 9 do 4 stupňů, ale v příštím týdnu už se bude postupně oteplovat. To byly zprávy. A teď už pokračuje ještě pan Pokorný.
2: Dobré ráno, 5 hodin 34 minuty a zůstaňte i dál s Radiožurnálem.
4: Radiožurnál.
8: Každý den s vámi.
4: I o víkendu.

Drony můžou být pro sokoly a jiné chráněné dravce životně nebezpečné. V Národním parku Šumava, kde ptáci hnízdí, je jejich používání zakázané. Někteří návštěvníci toto nařízení i přesto porušují a my to probereme za chvilku.

0: John Farnham na Radiožurnálu a teď spěcháme na silnice.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Na dálnici D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Divišov hlásíte zvěř na vozovce. Dejte pozor.
3: Směrem na Prahu se na 35. kilometru pohybuje srna. Jezdí v pruzích.
2: D1, Benešovsko, směr Praha, zvěř na vozovce. Další zelená vlna ve zprávách v celou.
1: Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Kriticky ohrožené sokoly stěhovavé ohrožují na Šumavě drony, a to i přesto, že na celém nezastavěném území Národního parku platí zákaz jejich používání. Největší nebezpečí hrozí sokolům v období hnízdění. Strážci Šumavského parku se proto při svých kontrolách víc zaměřují na místa, kde mají dravci hnízda s mláďaty.
4: Podívejte se na tuto mapu v mobilním telefonu, ta je součástí aplikace pro ovládání dronů a je zde konkrétně vidět, na jakém území se drony nesmí používat. V Národním parku se to týká všech oblastí mimo zastavěná a zastavitelná území.
5: S porušováním tohoto zákazu se setkává i strážce Šumavského parku Adam Diviš.
4: Tento zákaz je často porušován na návštěvnicky atraktivních místech, může to být třeba Plešné jezero nebo Stožická kaple. Často se setkáváme i s výmluvou, u které je patrné, že ty lidi to porušují záměrně.
5: Strážci kontrolují okolí Plešného jezera a také Stožické kaple častěji záměrně, vysvětluje ornitolog Šumavského parku Aleš Vondrka.
6: Obě dvě tyto lokality jsou tradičním hnízdištěm sokola stěhovavého, kdy tento druh je obzvlášť v době hnízdění velice citlivý na jakékoliv vyrušování. Při vyplašení té samice může dojít k rozkutálení vajíček, rozbití vajíček, anebo v omylem vyhození mláďat z hnízda, nebo předčasnému opuštění mláďat. Mimo sokola stěhovavého se na Šumavě vyskytují i další druhy, které jsou drony ohrožovány. Je to například ostříž lesní nebo orel mořský na Lipensku.
5: Správa Šumavského parku řeší porušování zákazu používání dronů každoročně, doplňuje mluvčí Jan Dvořák.
7: Za uplynulý rok správa registrovala celkem 10 případů. Za porušení zákazu používání dronů udělila pokuty v celkové výši 22 000 korun. Někteří piloti si chtěli pořídit jen snímek pro vlastní použití. Ve dvou případech se jednalo o pracovníky realitních kanceláří.
5: Za použití dronů v Národním parku hrozí lidem až 100 tisícová pokuta. Jitka Cibulová, Vokatá, Radio.

0: počasí.
1: Máme před sebou den s teplotami mezi 13 až 18 stupni na severovýchodě Moravy a ve Slezsku bude dnes ale chladněji, jen kolem 11. Pocitovou teplotu tam navíc bude snižovat déšť. Ten může být na východě republiky i trvalejší. Teď prší hlavně na Frýdecko-Místecku a taky na Karvinsku. Jinde ale může být obloha dnes polojasná až jasná. Jen na západě republiky se může místy tvořit kupovitá oblačnost. V noci na zítřek pak budou teploty v rozmezí od 9 do 4 stupňů, ale v příštím týdnu se bude postupně oteplovat. Zítra přes den tak teploměr ukáže až 21, na východě republiky ale výrazně míň, jen kolem 14, protože tam bude ještě doznívat déšť. Na západě Čech se taky zítra můžou objevit i bouřky. Tak hezké nedělní ráno.
0: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: Desítky míst na Bruntálsku mají malé nebo dokonce žádné pokrytí mobilním signálem. Patří mezi ně i obec Čaková, kde chybějící signál obyvatelům komplikuje běžný život i podnikání. Teď by se to ale mělo změnit, nad obcí totiž vyroste nová anténa.
1: Tady to teda jako není vůbec, tady si nezavoláte. Tady musíte k zrcadlu, když si odeslat třeba SMS-ku nebo něco.
2: Monika Baranová je majitelka místního obchodu. Já jsem teď vytáhl svůj telefon a v místě, kde je normálně napsaný operátor, teď stojí žádná služba. Nový vysílač by měl takové problémy odstranit. Nezávislý starosta Čakové Petr Náhlý ve špatném pokrytí vidí i bezpečnostní rizika.
3: Telefonní signál není, takže záchranka, hasiči a pak už jako i ty běžné služby. To tady je problém, a takže se nepřipojíte vůbec. Tady to hluché místo jako je.
2: Vysílač bude hotový nejspíše do konce června, říká Ondřej Zetka ze společnosti Cetin. Ještě tento rok chce společnost postavit na Bruntálsku 8 nových vysílačů. Tím ale práce nekončí.
4: Momentálně vidím asi 30 lokalit zadaných tady na Bruntálsku.
2: Ubyde tak dalších bílých míst. Co takové místo znamená, přibližuje mluvčí Českého telekomunikačního úřadu Tereza Meravá.
5: Místo je vlastně část obce, kde pokrytí sítěmi 4G a 5G aspoň jednoho operátora nedosahuje hranice 97% populace, což vlastně znamená, že může jít o lokalitu, kde se normálně dovoláte, kde většina obyvatel má dobře dostupný mobilní internet, ale pokrytí aspoň jednoho z těch operátorů stále nedosahuje té přísné hranice.
2: Tereza Meravá dodává, že bílých míst v posledních letech přibývá, protože technici stále doměřují další oblasti v republice. V Česku je podle posledních dat zhruba 1800 takových míst. Český telekomunikační úřad ale stanovil operátorům povinnost oblasti pokrýt do roku 2030. Z Čakové Adam Tomáš, Radiožurnál.

0: Radiožurnál je 6 hodin. Zprávy a Tereza Tomášková.
1: Muže obviněného z krádeže lebky svaté Zdislavy bude policie vyšetřovat na svobodě. Ruská disidentka Nina Litvinovová spáchala sebevraždu kvůli represím Kremlu a válce na Ukrajině. Čeští hokejisté prohráli na mistrovství světa se Slovinskem 2-3 v prodloužení. A v Čechách bude většinou slunečno, na Moravě a ve Slezsku zataženo až oblačno, na východě s deštěm. Teploty až 18 stupňů.
2: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
1: Soud neposlal do vazby muže podezřelého z krádeže lebky svaté Zdislavy z baziliky v Jablonném v Podještědí. Státní zástupce vazbu navrhl kvůli obavám, aby podezřelý trestnou činnost neopakoval, neovlivňoval svědky a nechtěl utéct. Okresní soud v České Lípě ale návrhu na vazbu nevyhověl, uvedla liberecká policejní mluvčí Dagmar Sochorová.
3: Na základě rozhodnutí soudce okresního soudu v České Lípě byl obviněný 35-letý muž propuštěn za zadržení a jeho trestní stíhání bude dále tedy probíhat na svobodě. Žádné další informace k tomuto případu nebudeme v průběhu víkendu zveřejňovat.
1: 35-letý muž ukradl vzácnou relikvii v úterý, zalil ji pak do betonu a chtěl ji pohřbít v řece. Hrozí mu až 8 let vězení. Ruská disidentka Nina Litvinovová spáchala sebevraždu. V dopisu na rozloučenou napsala, že cítí bezmoc kvůli válce na Ukrajině. Vadily jí taky represe proti odpůrcům kremelského režimu. Disidentce a oceánoložce bylo 80 let.
4: Úryvek z dopisu na rozloučenou zveřejnila na Facebooku její sestřenice novinářka Maria Slonimová. Podle ní Litvinovovou zabil ruský prezident Vladimír Putin. Disidentka do dopisu napsala, že se její život stal po začátku ruské invaze na Ukrajinu nesnesitelný. Šéfa Kremlu Putina ve vzkazu obvinila ze zabíjení a věznění nevinných lidí. V Rusku zakázaná organizace Memorial připomněla, že Litvinovová od 60. let pomáhala politickým vězňům. Její bratr Pavel

0: Litvinov byl zase jedním z 8 lidí, kteří v srpnu 1968 na moskevském Rudém náměstí protestovali proti invazi vojsk Varšavské smlouvy do Československa. Adéla Bartáková, Radiožurnál.
1: 3000 posluchačů navštívili včera Český rozhlas v Praze na Vinohradech. Během dne otevřených dveří si prohlédli vysílací studia, viděli natáčení rozhlasové hry a mohli být i přímo u živého vysílání.
2: V roce 1923, to znamená 18. května, kdy se tady poprvé ozvalo haló, haló, zde Radiožurnál.
3: Touto větou začalo nejen první rozhlasové vysílání v tehdejším Československu, ale taky komentované prohlídky budovy na Vinohradech. Té se zúčastnili třeba i posluchači, kteří přijeli z Polska.
4: Kolem 10 let poslouchám Český rozhlas dost pravidelně. Především podcast Vinohradská 12, který mám opravdu rád.
3: Den otevřených dveří přilákal i ty nejmladší. Svou oblíbenou stanici chtěl vidět třeba 11-letý Honza.
5: Já poslouchám Radio Junior. To je moje nejoblíbenější stanice.
3: Posluchači rozhlasová studia zaplnili třeba u přímého přenosu pořadu Tobogán nebo besedy moderátorů Radiožurnálu Jana Pokorného a Libora Boučka. Adéla Burešová, Radiožurnál.
6: Sport. Čeští hokejisté poprvé v historii na mistrovství světa prohráli se Slovinskem. Ve druhém utkání letošního šampionátu mu podlehli 2-3 v prodloužení. Co porážka s outsiderem s národním týmem udělá, říká reprezentační útočník Jakub Flek.
7: Věřím, že jsme dost silný tým na to, že to s náma neudělá nic a nesmí to s náma udělat nic. Určitě si k tomu něco řekneme, je to špatně, ale proto máme ve svých rukou, my se z tohohle musíme oklepat, poučit se z toho hlavně, poučit se a být lepší v příštích zápasech.
6: Ten nejbližší čeká Čechy v pondělí, kdy nastoupí proti Švédsku. O posledním týmu skupiny o záchranu se ve fotbalové šancelize rozhodne až v závěrečném kole. Ostrava totiž porazila Zlín 2-0 a má stejně bodů jako pražská Dukla. Ta prohrála 0-2 v Teplicích. Právě vzájemný souboj Dukly a Baníku rozhodne o jistém sestupujícím. Dále Slovácko podlehlo Mladé Boleslavi 0-3 a ve skupině o umístění Olomouc zvítězila 3-1 v Karviné.
8: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Překážka na D46 se u Prostějova a nebezpečí u Chrudimi. Na dálnici D46 z Vyškova do Olomouce je hlášená zvěř na vozovce. 21. kilometr u prvního sjezdu na Prostějov, naproti je čerpací stanice OMV. Na dálnici D1 z Přerova do Brna za sjezdem na Ivanovice na Hané pozor. Na kilometru 235,5 je v levém pruhu hlína, také poškozená svodidla. Na místě už je policejní hlídka. Na D11 z Prahy do Hradce Králové za sjezdem na Pečky stojí osobní auto s defektem. 30. kilometr vpravo na krajnici, vypadá to, že defekt má dovozovky. A na silnici 37 na výjezdu s Chrudimi do Pardubic v omezení je poškozené dopravní značení. Dejte pozor, je to kousek za odbočkou na Vestec. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
8: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: V Čechách bude většinou slunečno, na západě místy přehánky, na Moravě a ve Slezsku zataženo až oblačno, na východě s deštěm i trvalejším. Teploty 13 až 17 stupňů, na východě Moravy a ve Slezsku kolem 11. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin. Odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy. A pokračuje ranní Radiožurnál se Štěpánem Pokorným.
6: Dobré ráno vám přejeme, 6 hodin 6 minut. Zoologické zahrady dostaly ocenění za nejlepší odchovy. V kategorii savci zvítězila Jihlavská zoo, kde se loni narodilo mládě kočkodana Loveova. Více si o něm řekneme za chvilku v ranním víkendovém Radiožurnálu. Pospěvačce za pěkný den a hezký poslech.
8: Víkendový Radiožurnál a Štěpán Pokorný.

0: Organizace Česká zoo rozdala ocenění Bílý slon za nejlepší odchovy v zahradách za rok 2025. První místo v sekci Aquatera získala plzeňská zoo za odchov zmije pavoučí. V kategorii ptáci se nejlépe umístila zoo Olomouc a její zoborožec malajský. Vítězná mezi savci se stala zoo Jihlava, kde se jim podařilo odchovat kočkodana Loveova, což v zajetí nebývá snadné.
1: Nechali sme to na nich. To víš, že to je to nejlepší, to nejjednodušší, nechat to na nich.
2: Vysvětluje mluvčí zoo Jihlava Simona Kubičková, že chovatelé do vztahu dvou kočkodanů v podstatě nezasahovali. Podle chovatelky Martiny Kopečné si navíc zvířata sedla od začátku.
3: V podstatě se seznámili, dokonce ji nechali krmení, chovala se k ní slušně, byl na ní hodný.
2: Samice kočkodana Loveova přijela do jihlavské zoo v roce 2024, samec o 3 roky dříve. Oba pochází ze zoo Dvůr Králové a jsou si příbuzní. Jiné šance na odchov ale zahrada neměla.
3: Pro záchranu druhů jsme upřednostnili i příbuzenský vztah a jsme rádi, že se podařilo, protože už opravdu skutečně není kam šáhnout, v lidské péči už není jiná možnost.
2: Mládě kočkodana se pak narodilo 12. června 2020.
4: Takže bude mít rok.
5: O, je takový malinký.
4: Jo, je to ještě vidět, že je to mládě, že si jako hraje, je zvídavé.
2: Do soutěže Bílý slon zasílají zoologické zahrady své odchovy z posledního roku. Zoo Jihlava se poměrně pravidelně umisťuje na vítězných příčkách v kategorii Aquatera, zejména kvůli svému rozsáhlému chovu plazů. Umístění v sekci savců je výjimečnější.
4: Porovnávaj to, že jestli to prvoodchov toho zvířete, jestli to třeba je kriticky ohrožený druh, jestli se jako málo chovají, vůbec nechovají, takže mají tam určitě více do těch kritérií, protože ono samozřejmě je ta zoologická zahrada, by si měla rozmyslet, co tam přihlásí, aby to nebylo takový, že tam bude každý hlásit, já nechci urazit surikaty, ale surikaty se chovají poměrně běžně a množí se jako celkem dobře v těch zoologických zahradách.
2: Vysvětluje Simona Kubičková, že i vedení zoo musí pečlivě vybírat, které ze svých odchovaných mláďat do soutěže přihlásí. V posledních letech se jihlavská zoo umístila i s odchovem aligátora čínského, varana modrého nebo babirusy celebeské, které

0: Radiožurnál 6 hodin a 15 minut. Máme pro vás krátké zprávy.
1: Berlínská policie zatkla 15 účastníků pro palestinské manifestace kvůli porušení zákona. Informovala o tom agentura DPA. Průvodu se zúčastnili asi 2000 lidí. Doprovázelo je 700 strážníků. Demonstranti protestovali proti izraelským vojenským akcím v pásmu Gazy a proti válce v Iránu. Zároveň si připomněli výročí tzv. Nakby, kterou palestinci označují své hromadné vyhánění při vzniku státu Izrael v roce 1948. Podobné manifestace byly taky ve Frankfurtu nad Mohanem nebo v Londýně. Okolí Plešného jezera a Stožecké kaple na Šumavě je pod větším dohledem strážců Národního parku. Právě teď tam totiž hnízdí kriticky ohrožení sokoly stěhovaví. Někteří návštěvníci je ohrožují používáním dronu, které je přitom v Šumavském parku zakázané.
2: Počasí. Vstáváte do rána s velmi rozdílnými teplotami. Velmi chladné je dnešní ráno na Šumavě a taky na západě Čech. Třeba Sokolov, Mariánské Lázně, Stříbro. Tam dnes ráno i slabě mrzlo. Aktuálně tam jsou teploty těsně pod nulou. Naopak nejtepleji je teď na střední a jižní Moravě. Olomouc, Prostějov, Brno, Lednice. Tam je teď 10 stupňů. Obloha je teď většinou zatažená, místy také polojasná až jasná, a to hlavně v Čechách. Právě na Moravě je ale oblačnosti víc a teď prší na severovýchodě republiky. Déšť tam ale čekejte trvalejší, i když meteorologové odvolali to varování před intenzivnějším deštěm v oblasti Beskyd. A ještě přidám dnešní teploty. Většinou do 18 stupňů, na severovýchodě Moravy a ve Slezsku jen kolem 11. Tak hezké ráno.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

0: Posloucháte Radiožurnál, kdysi slavné maďarské kožedělnictví dnes připomíná už jen několik malých dílen. Tradice, která v zemi fungovala po staletí a proslavila maďarské výrobky po celé Evropě, po druhé světové válce téměř zmizela. V centru Budapešti teď oživuje ateliér, kde si návštěvníci zkoušejí vyrobit vlastní kožené doplňky.
1: Nejlepší suvenýr je prý vlastnoručně vyrobený. Anna Roza Mitterová to bere doslova a otevřela proto v centru Budapešti ateliér Mitter Sisters, kde se zákazníci vyrábějí vlastní kožené kabelky. Před 2 lety přidala i DIY bar Budapest, tedy takovou dílnu vyrob si sám, plnou barevné kůže, kladívek a šídel.
2: Cítila jsem, že svět je přeplněný věcmi, oblečením, kabelkami. A říkala jsem si, že pokud budu nabízet jedinečné výrobky, lidé si jich budou víc vážit a taky si při výrobě uvědomí, kolik času a úsilí to stojí.
1: Na workshop se není potřeba objednávat, stačí prostě přijít a vybrat si, co člověk chce vyrobit. Od klíčenek přes obaly na notebooky až po kabelky. Proto jsem se rozhodla i já a na stůl tedy dostávám připravené kusy kůže, vybírám barvu a taky začínám děrovat otvory na cvočky.
2: Nejsou potřeba žádné speciální znalosti nebo schopnosti. Každému tu se vším pomůžeme.
3: Kůže je sice tenká poměrně, ale jde to trošku stuha. Zároveň musím dávat pozor, jednak aby se mi nepohnula ta papírová šablona a aby se nepropíchla prst, protože to šídlo je poměrně dost ostré.
2: Máme tu i zkušené instruktory. Většina z nich má za sebou studium designu a umí poradit s jakýmkoliv problémem.
1: I využívání zvířecí kůže ale zatěžuje životní prostředí. Její zpracování spotřebovává velké množství vody a zatěžuje taky okolí koželužen. Podle Anny Rozy Mitterové je to ovšem stále menší zlo než umělé materiály a u pravé kůže se tak snaží řešit alespoň původ.
2: Kůži nakupujeme v Itálii. Veškerý materiál je z masného průmyslu. Udržitelnější by samozřejmě bylo, kdyby pocházela z Maďarska, ale u nás už kůži bohužel nespracováváme.
1: Co stálo za úpadkem této maďarské tradice a jak se jí tým Anny Rozy snaží zachránit, to si můžete poslechnout už dnes v zápisníku zahraničních zpravodajů na Radiožurnálu po 9. hodině. Z Budapešti Bára Vránová, Radiožurnál.

0: Ahoj, zdraví vás Bára Strýcová. Zvu vás na oslavy olympijského dne, které 17. června odstartuje olympijský běh na 90 místech po celém Česku. Poběžím já i moje známí a běžet může i každý z vás. Nejde o to vyhrát, stačí jen běžet. Už jen radost spohybuje malé olympijské vítězství. Motivovala jsem vás? Tak pojď. Více na webu olympijskýběh.cz.
1: Závod odstartujeme ve vysílání Radiožurnálu, kde uslyšíte i zajímavosti a reportážní vstupy z akce. To by nebylo možné uspořádat bez partnerů Českého olympijského výboru, kterými jsou CSG a Alpinepro.
2: Šest hodin a 30 minut. Zprávy a Tereza Tomášková.
3: Památku obětí nacistické perzekuce si dnes připomenou v Terezíně. Tradiční trizna tam připadá vždy na třetí neděli v květnu. Odkazuje na takzvanou Buchenwaldskou přísahu. To je prohlášení, ve kterém osvobození vězni z koncentračního tábora přísahali, že budou připomínat válečné události, dokud nezmizí všechny kořeny nacismu. Trizna začne v 10 hodin za účasti prezidenta Petra Pavla. Italská policie vyšetřuje incident v Modeně. Muž tam najel autem do chodců a zranil 8 lidí. Někteří jsou ve vážném stavu. Policie řidiče zatkla a oznámila, že další nebezpečí nehrozí. Podle starosty města Modena je podezřelý muž italský občan původem ze severní Afriky. Hudební soutěž Eurovize vyhrála bulharská zpěvačka Dara. 27-letá interpretka zaujala odbornou porotu i diváky svou písní Bangaranga. Na druhém místě skončil Izrael, třetí bylo Rumunsko. Český zástupce Daniel Žižka skončil 16. Ve finále bylo celkem 25 zemí. Sport. Hokejisté Montrealu prohráli 3-8 s Buffalem, které tak srovnalo stav čtvrtfinálové série NHL na 3-3. 6 gólů dostal český brankář Jakub Dobeš, pak ho trenér vystřídal. O postupujícím do semifinále rozhodne 7. zápas, který se bude hrát v úterý v noci na ledě Buffala. A prohráli i čeští hokejisté, a to 2-3 v prodloužení se Slovinskem na mistrovství světa. Teď mají volno, v pondělí je čeká Švédsko.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Nebezpečí na D1 v Brně a překážky na dálnici D10 u sjezdu na Starou Boleslav. Na dálnici D1 v Brně směr Praha se pohybuje chodec. Pozorně projíždějte u sjezdu na letiště na exitu 201. Naposledy byl v levém jízdním pruhu. Na dálnici D10 z Prahy do Turnova u sjezdu na Starou Boleslav je rozsypaný náklad. 14. kilometr, je to v opravovaném úseku, omezení kolona se v místě teď netvoří. Na dálnici D1 z Přerova do Brna je za sjezdem na Ivanovice na Hané zavřený levý pruh. Kilometr 235,5, havarovalo tam nákladní auto, které z místa odjelo. V levém pruhu je hlína, jsou tam poškozená svodidla, na místě už pracují silničáři. A na D1 z Brna do Prahy u sjezdu na Větrný Jeníkov začalo rušení omezení. Kilometry 105 až 104, průjezdný zatím jen jeden pruh. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: Dnes nejvyšší denní teploty dosáhnou maximálně 18 stupňů a můžou se objevit přehánky. Na východě republiky, kde ostatně prší i teď, pak bude déšť trvalejší. Srážky ale už nebudou tak intenzivní, jak meteorologové očekávali, a odvolali proto výstrahu pro oblast Beskyd a okolí. Na severovýchodě Moravy a ve Slezsku dnes naměříme kolem 11 stupňů, na horách pak většinou kolem 8, v Beskydech ale bude výrazně chladněji. Tam vám teploměr ukáže jen kolem 3 stupňů nad nulou. V příští týdnu se pak oteplí, a to výrazně. Čekáme sice střídavě oblačno až zataženo s přehánkami, ale teploty už budou stoupat. Ty nejvyšší denní by se nad 20 stupňů mohly dostat už zítra a bude to tak celý týden. Ve středu už čekáme denní maxima kolem 22, ve čtvrtek už ubude oblačnosti a nejvyšší teploty zamíří až ke 24 stupňům. A příštím víkend také ubude oblačnosti, většinou čekáme polojasno a příští sobotu a neděli můžeme naměřit až 27 stupňů. Slunce tak to dnes vyšlo nad obzor 11 minut po 5. hodině raní a zapadne ve 20 hodin a 42 minut. To byly zprávy. A teď už opět pokračuje ještě pan Pokorný.
2: Nabitá powerbanka nestačí. Nový třídílný experiment 72 hodin ukazuje, jak jsou Češi připraveni na blackout, výpadek vody nebo kolaps běžných služeb. Někteří účastníci si balili konzervy a láhve vody, jiní víno, parfém nebo elektrickou kytaru. A kde se můžete podívat na první díl unikátního cyklu, tak to povíme za chvilku po Capital Cities v ranním víkendovém radiožurnálu. Pěkný den a hezký poslech.
4: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
4: I o víkendu.

0: Co bychom si vzali, kdyby během pár minut vypadl proud, voda i telefonní signál? Nový třídílný experiment 72 hodin testuje, jak jsou Češi připraveni na krizové situace a první tři dny bez pomoci státu. Série režiséra Jana Látala navazuje na loňskou kampaň ministerstva vnitra a ode dneška její první díl nabízí YouTubeový kanál Czechsperiment.
1: A víš, co si vemu?
2: Určitě nějaký drogy.
3: Nějaký chlast.
4: Tohle je parfémovaná mlha.
5: Podle průzkumu ministerstva vnitra si zhruba dvě třetiny Čechů myslí, že jim žádná krize nehrozí. Potvrzuje to i nový třídílný dokument 72 hodin. Jeho tvůrci dali desítkám náhodně vybraných lidí jednoduchý úkol. Během pěti minut doma vybrat vše, s čím by zvládli přežít první tři dny bez elektřiny, vody a internetu. Zatímco někteří sáhli po konzervách, lahvích vody nebo spacáku, jiní si připravili víno, mozzarelu, elektrickou kytaru nebo parfém.
6: Kdyby fakt nefungovala voda, kdybych nemohla vařit, tak to mám zásoby na sladky.
7: Mám pytel ořechů, to by mohlo stačit na tři dny.
5: Výběr následně hodnotili odborníci na krizovou připravenost, psychologii i záchranné složky. Většina oslovených podle expertů příliš neuspěla. Několik lidí ale dostalo i pochvalu. Třeba Hennadij Artemenko z ukrajinského Charkova, který má zkušenost s válkou i výpadky infrastruktury. Při balení myslel i na to, že kromě vlastní rodiny možná bude muset pomoct i sousedům.
8: Ve společnosti a kolem sebe máme lidi, kteří dokážou o sebe postarat, nebo budou panikářit, nebo tak, ale když už jdeš do té krizi, tak bereš co nejvíc potravin a různých takových věcí, které potom můžeš za něco vyměnit, když se nevyužiješ. Ta krize přijde, je otázka jenom kdy.
5: Nikdo z oslovených si ale nepřipravil jednu z nejdůležitějších věcí. Informace. Pokračuje režisér Jan Látal.
9: Vidím to sám i u sebe, jo? Když víme, že při blackoutu po dvou hodinách přestane fungovat mobilní signál a jediná informace, jak získávat zprávy, jsou z rozhlasu, do kterého teď mluvíme, tak je to vlastně něco, co já třeba taky doma nemám, rádio na baterky.
5: A co bylo pro něj během natáčení největším překvapením?
9: Že to nebylo ani tak o těch zásobách, protože co se bude povídat, 72 hodin se dá přežít vlastně o půstu nebo bez vody. Bylo to hodně o té psychice, o tom, jak se lidi potřebujou, jak jsou schopní se zachovat v krizi, jestli budou bojovat o zdroje, nebo si budou pomáhat, jestli budou spolupracovat.
10: Kdo z oslovených Čechů dokáže přežít tři dny jen z vlastních zásob?
11: Tři dny? Že bych jakolou dělavu jídlo.
12: To je věc, která tě může zabít.
5: V dalších dílech uvidíme tři vybrané dobrovolníky, které tvůrci experimentu uzavřeli do simulovaného bytu, respektive speciálního boxu postaveného na pražském výstavišti. Museli navíc řešit řadu simulovaných krizových situací. Od tornáda přes hladového souseda, žádajícího o jídlo, až po poskytování první pomoci. Alžběta Havlová, Radiožurnál.

0: Zprávy z domova a vašeho regionu.
1: Informace ze světa, sportu, kultury a dopravy.
0: To je zpravodajství na Radiožurnálu.
1: Aktuální servis. 7 dní v týdnu, 24 hodin denně.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: Radiožurnál je 6:45. Přejeme vám pěkné ráno.
3: Venezuelská vláda vydala do Spojených států Alexe Saaba, bývalou pravou ruku ex-prezidenta Nicolase Madura. Saaba před 3 lety propustila administrativa prezidenta Joea Bidena v rámci výměny vězňů. Teď bude pravděpodobně vypovídat proti svému někdejšímu šéfovi, který v New Yorku čeká na soud kvůli obchodu s drogami. Víc od naší zpravodajky Jany Ciglerové uslyšíte ve zprávách v 7. Řidiče čekají od pondělí další komplikace na dálnici D1 u Ostravy. Silničáři začnou opravovat most v Bohumínské části Vrbice. Doprava se v místě zúží do jednoho pruhu v každém směru. Oprava má podle ředitelství silnic a dálnic trvat měsíc.
4: Počasí.
5: Máme před sebou den s polojasnou až jasnou oblohou a taky teploty budou vyšší než v uplynulých dnech. Místy se může přes den tvořit kupovitá oblačnost, a to na západě republiky, a ojediněle dnes taky zaprší. Čekáme přehánky a na východě republiky může být déšť i trvalejší. Nejvyšší teploty dnes od 13 do 18 stupňů, na severovýchodě Moravy a ve Slezsku jen kolem 11. Když se vypravíte na hory, tam vám teploměr ukáže kolem 8, v Beskydech to bude ale míň, jen kolem 3 stupňů nad nulou. Na východě Moravy a ve Slezsku dnes sice má pršet, ale srážky už nebudou tak intenzivní, jak meteorologové předpokládali. Zrušili proto výstrahu pro oblast Beskyd. Tak hezké nedělní ráno.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Fotbalisté Baníku Ostrava už sotva v první lize obrazně lapali po dechu. Před sobotními zápasy předposledního nadstavbového kola byla jejich naděje na udržení hodně nízká, ale dokázali porazit Zlín 2-0 a při současné porážce Dukly Praha v Teplicích jsou před zápasem na Dukle reálně ve hře o baráž. A fanoušci měli z hráči Baníku najednou po týdnech kritiky vítěznou a oslavnou idylku.
1: Do Ostravy přijelo i 450 fanoušků z Baníkovci spřízněného polského klubu GKS Katovice a atmosféra kromě nepovolené pyrotechniky byla tentokrát od začátku zápasu hodně pozitivní.
2: Jak jsem jen viděl, jak byli nalazeni a jak nám pomáhali, tak myslím si, že tím, že si to jsou srdcaři, tak prostě nikdo z nich si to nenechá ujít a budou chtít určitě dojet v co největším počtu. Samozřejmě nevím, kolik budeme mít možnosti si koupit lístky a podobně, takže věřím, že jich přijede hodně.
1: Říkal kapitán Baníku Michal Fridrich před klíčovým duelem sezóny na Dukle a po zápase se Zlínem, ve kterém v nastaveném čase právě on zvýšil na konečných 2-0. Prohra Dukly v Teplicích tak dala Baníku naději do posledního zápasu právě na Dukle. Tam musí zvítězit, aby se vyhnul přímému sestupu.
2: My jsme nemuseli zvládnout zápas, nebo mohla zvládnout Dukla. Stalo se to v tom složení, že my jsme ho zvládli, Dukla ne, takže pokračujeme dál. My na Duklu musíme jet s tím, že musíme tam vyhrát. My nesmíme remizovat, musíme prostě vyhrát a já si myslím, že pro nás to možná bude lepší v tom, že budeme si za tím vítězstvím od začátku a nebudeme špekulovat, jestli remíze nám stačí nebo ne, nestačí.
1: Zatím má Baník od Dukly garantovanou kvótu kolem 900 diváků. Ale stadion na Julišce je velký a ze strany fanoušků Pražanů nebývá až tak velký zájem.
2: Budeme ten zápas chtít zvládnout, aby jsme vlastně splnili aspoň nějaký malý cíl, který si teďka můžeme dát a dostat se prostě do té baráže. Celou sezonu jsme se chtěli baráži vyhnout a teď vlastně jsme v situaci, kdy budeme rádi, když se v ní aspoň dostaneme.
1: Doplnil kapitán Baníku Michal Fridrich, jak se rázem mění touha všech baníkovců. V pondělí by měli oba kluby před sobotním utkáním Dukla Baník jednat o případném navýšení kvóty pro fanoušky hostů. Z Ostravy David Procházka, Radiožurnál.

0: Radiožurnál je 7 hodin. Zprávy a Tereza Tomášková.
1: Vysokým školám se nedaří naplnit plán ministerstva na zvýšení počtu studentů. Venezuela vydala do Spojených států spojence ex-prezidenta Madura. Čeští hokejisté prohráli na mistrovství světa se Slovinskem 2-3 v prodloužení. A v Čechách bude většinou slunečno, na Moravě a ve Slezsku zataženo až oblačno, na východě s deštěm. Teploty do 18 stupňů.
2: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
1: Vysoké školy v Česku nenaplňují plán ministerstva školství na zvýšení počtu studentů. Víc jich měly přijímat především lékařské, zdravotnické a pedagogické obory. Školy proto přijdou o část příspěvků od ministerstva, které dostaly právě na navyšování kapacit.
3: V roce 2025 měly některé vysoké školy udržet počty studentů na úrovni předchozího roku, případně je měly zvýšit o 3%. To se podle mluvčího ministerstva školství Ondřeje Macury některým nepodařilo.
4: V rámci regionální podpory byl cíl zvýšit počet studentů o 7%, ale tento cíl nesplnila žádná ze zapojených škol.
3: Univerzity upozorňují na demografický vývoj, nižší zájem uchazečů nebo omezené personální a prostorové kapacity, říká mluvčí univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Jana Kasaničová.
5: Stěžejním limitujícím faktorem, který v současnosti evidujeme, je již téměř vyčerpaná prostorová kapacita Fakulty zdravotnických studií pro další výuku.
3: Ministerstvo školám snížilo finanční podporu a dál s nimi jedná. Tereza Hipšerová, Radiožurnál.
1: Venezuelská vláda vydala do Spojených států Alexe Saaba, bývalou pravou ruku ex-prezidenta Nicolase Madura. Saaba před 3 lety propustila administrativa prezidenta Joea Bidena v rámci výměny vězňů. Teď bude pravděpodobně vypovídat proti svému někdejšímu šéfovi, který v New Yorku čeká na soud kvůli obchodu s drogami.
6: Americké úřady Saaba dlouhodobě označovaly za Madurova nosiče peněz, spojku pro nelegální obchody venezuelského režimu. Po Madurově lednovém pádu, kdy ho zatkly americké jednotky při tajné operaci, ho nová prezidentka Delcy Rodriguezová odvolala z vlády a podle některých zpráv ho krátce držela v domácím vězení. Federální prokurátoři v Miami nyní vyšetřují jeho roli v korupční síti, která fungovala kolem státního programu na zásobování chudých Venezuelanů potravinami. Cesta zpět do amerických soudů síní má jeden cíl, přimět jej svědčit proti Madurovi. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Radiožurnál.
1: Ostravské trojhalí Karolina dnes rozezní 8. symfonie Gustava Mahlera. Jedno z nejnáročnějších děl klasické hudby společně nastudovali prof.

0: profesionálové s amatérskými hudebníky. Na jednom pódiu se sejde 600 lidí.
1: Kolikrát jste brečel?
2: Dneska v koupelně, no.
3: Tak to odpovídal Jan Soukup první den po společných zkouškách. O tom dát dohromady Mahlerovu symfonii tisíců snil přes 8 let.
2: Mi přijelo pomoct asi 500 lidí, přátelé nebo přátelé mých přátel.
3: Když na spolupráci kývnul ředitel Trojhalí Karolina Petr Šnejdar, moc si nedokázal představit, do čeho se vlastně pouští.
4: Řekl, abych tady chtěl udělat koncert. V pořádku. Dělejte si koncert.
3: Nakonec z toho bylo 7 let příprav. To vše pro zhruba hodinu a půl dlouhý výlet do vesmíru, tak jak Gustav Mahler svou 8. symfonii zamýšlel. Z Ostravy František Kuča, Radiožurnál.
5: Sport. Čeští hokejisté prohráli na mistrovství světa poprvé v historii se Slovinskem, a to 2-3 v prodloužení. Ve Friburgu sice otočili skóre, ale nedokázali vedení navýšit. Právě to podle trenéra Radima Rulíka rozhodlo.
6: Měli jsme šance na to, ale nedali jsme gól a to rozhodlo, že jsme neodskočili víc než 2-1, a tak pak je to ošitný. Musíme to přijmout, musíme to zkousnout a připravit se na další zápasy.
5: Další utkání čeká český tým v pondělí proti Švédsku. Fotbalová Ostrava má po výhře 2-0 nad Zlínem stále šanci na záchranu v šancelize. Pražská Dukla totiž prohrála v Teplicích 0-2. O přímém sestupujícím se rozhodne ve vzájemném duelu Dukly a Baníku za týden v Praze. Slovácko prohrálo s Mladou Boleslaví 0-3 a Karviná v úvodním finále play-off o umístění prohrála s Olomoucí 1-3.
7: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Nehoda na D7 u Panenského Týnce a překážka na silnici 15 na Českolipsku. Na dálnici D7 z Chomutova do Prahy u sjezdu na Panenský Týnec je hlášená nehoda. 37. kilometr, kolona se v místě netvoří. Na dálnici D1 z Přerova do Brna stále pozorně za sjezdem na Ivanovice na Hané. Na kilometru 235,5 je po nehodě nákladního auta zavřený levý pruh. Auto z místa odjelo, v levém pruhu je hlína, jsou tam poškozená svodidla, na místě pracují silniče. Na silnici 15 z Litoměřic do České Lípy hlásí náš zpravodaj sraženou zvěř. V úseku Hostíkovice zahrádky uprostřed pruhu je zevec.
9: Jestli se jedou prostě od Litoměřic na Českou Lípu, tak musí prostě vybočit, protože je veliký, nedá se přejet nic.
8: Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
7: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: V Čechách bude slunečno, během dne přechodně kupovitá oblačnost a hlavně na západě místy přehánky. Na Moravě a ve Slezsku zataženo až oblačno, na východě s deštěm i trvalejším. A teploty 13 až 18 stupňů, na východě a severovýchodě Moravy a ve Slezsku jen kolem 11. Tolik zprávy. A pokračuje ranní Radiožurnál se Štěpánem Pokorným.
5: Dobré ráno, 7 hodin 6 minut, Radiožurnál je s vámi takhle brzy. Když se podíváme z pražského studia na Vinohradech ven, tak vidíme nebe skoro bez mraku, slunce vyšlo, pěkně už svítí, tak doufáme, že i tam někde u vás vám ten pohled z okna zpříjemňuje to vstávání. Určitě budeme rádi, když s námi zůstanete i dál, a co nás čeká v následujících minutách, tak už jste někdy s umělou inteligencí rozebírali své zdraví. I když to může někdy pomoct, má to taky svá rizika. No a za chvilku si k tomu povíme víc po Robím Williamsovi. Přejeme vám pěkný den a hezký poslech.
7: Víkendový Radiožurnál
10: a Štěpán Pokorný.

0: Možná to znáte i vy, něco vás bolí a tak se jdete zeptat umělé inteligence, jenže to má svoje rizika. A právě na ně upozorňuje nová příručka pro pacienty. Spolupracovali na ní Česká lékařská společnost, Česká asociace umělé inteligence a Ministerstvo zdravotnictví.
1: Dostali jsme lékařskou zprávu s výsledkem toho vyšetření a v lékařské zprávě vlastně byly termíny, které jsme neznali.
2: 28-letý Matěj z Prahy si lékařskou zprávu vyfotil a nahrál ji do chatbota. Ten mu latinské názvy přeložil a onemocnění srozumitelně popsal. A právě třeba k lepšímu pochopení problému je umělá inteligence podle příručky vhodná. Vyšetření ale nenahradí, proto by lidé neměli používat ke stanovení diagnózy nebo léčby. A i s takovými případy se už setkal praktický lékař Pavel Sova ze střední Čech.
3: Otázky, které kladou na tyto systémy, jsou akutní nebo i chronické povahy. Například, když pacient není dostatečně spokojený léčbou nebo má chronické problémy, které se mu opakovaně vrací, tak to jsou přesně ty případy, které právě někdy pacienti takhle konzultují.
2: Umělá inteligence nezná celkový zdravotní stav pacienta, rodinnou anamnézu ani užívané léky. Občas taky říká to, co si přejeme slyšet. Je totiž nastavená tak, aby s uživatelem komunikovala příjemně. Pokračuje Matěj Misař z České asociace umělé inteligence.
4: Někdy si vymýšlejí zdroje a vymýšlejí si různé články. A toto je všechno velmi nebezpečné, zvlášť když vlastně posoudíme, že toto není umělá inteligence, která vám radí, jestli si máte koupit modrou nebo červenou sedačku, ale je to umělá inteligence, do které zadáváte svůj zdravotní stav a radíte se o tom, co s váma je.
2: Misař taky upozorňuje na to, že žádný jazykový model zatím nezískal povolení pro zdravotnickou pomůcku, na rozdíl od systému umělé inteligence, které jsou v nemocnicích. V Česku je používá více než 60% nemocnic, a to třeba v radiologii.
4: Identifikuje různé nozokomiální infekce v nemocnicích. No a tam, kde se to nabízí, tak je nepochybně promluva s pacientem, kde vás nahrávají váš hovor, samozřejmě po předchozím schválení, no a následně je to nějaké zrychlené rozřazení toho textu, tak abyste se nemusela cítit trapně, když čekáte u toho lékaře, než to tam do toho notebooku naťuká.
2: Příručka je dostupná na webu České asociace umělé inteligence. Michaela Bací.

0: 7 hodin a 15 minut. Je s vámi Radiožurnál.
1: Mezinárodní den světlo pro AIDS dnes připomene oběti tohoto onemocnění. Červeně se rozsvítí budovy v několika městech, letos třeba Tančící dům nebo Žižkovská televizní věž v Praze nebo Moravské divadlo v Olomouci. Červené světlo má taky vyjádřit podporu lidem, kteří s virem HIV bojují. V Kyjevě dnes lidé budou demonstrovat proti návrhu ukrajinského občanského zákoníku, který by podle kritiků v podstatě zakázal manželství párů stejného pohlaví. Lidskoprávní organizace varují, že návrh může být v rozporu s požadavky pro vstup Ukrajiny do Evropské unie.
2: Počasí.
3: Teploty jsou dnes ráno velmi rozdílné, stejně jako obloha. V Čechách je většinou polojasno a teploty se pohybují od 1 do 7 stupňů. Na Moravě, hlavně na té střední a jižní, teploty dosahují i 10 stupňů a v Moravskoslezském a Zlínském kraji taky aktuálně prší. Právě na východě republiky čekáme déšť trvalejší i přes den. Srážky ale nebudou tak intenzivní, jak meteorologové předpokládali. Nejvyšší teploty dnes tedy od 13 do 18 stupňů na severovýchodě Moravy a ve Slezsku. Míň, jen kolem 11. V 1000 metrech na horách naměříte kolem 8, v Beskydech jen kolem 3 stupňů nad nulou. No a v noci na zítřek budou teploty v rozmezí od 9 do 4 stupňů, ale v příštím týdnu už se bude postupně oteplovat. Hezké nedělní ráno.
2: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

0: Asi jsme to nečekali, čeští hokejisté prohráli na mistrovství světa se Slovinskem 2-3.
1: Hokejové mistrovství světa na Radiožurnálu.
0: Bylo to v prodloužení, po úvodních dvou duelech tak mají ve skupině ve Friburgu místo 6 možných 4 body. Českou reprezentaci tak dokázal zaskočit tým, který se v poslední roky pohybuje na hraně elitní skupiny zemí pro světový šampionát.
2: Tenis je sám na Pavláta, Machovec versus Pavláta je gól. Machovec překonává Pavláta střelou nad jeho lapačku. Slovinsko tak poráží poprvé v historii český tým na mistrovství světa, a to 3-2 v prodloužení.
3: Je to těžký tady ty zápasy, vždycky je lepší, když máte hodně zákroků, takový i ty zadarmo zákroky.
4: Po dvou třetinách, že jsme měli střely na bránu 34-2 v situaci 5-5.
5: Navazuje na debutujícího brankáře Dominika Pavláta trenér Radim Rulík. Češi si v zápase na rozdíl od soupeře nepomohli přesilovkou. Museli skóre otáčet, což se sice povedlo, ale v závěru Slovinci vyrovnali na 2-2. Na ledě u toho byli v českém dresu třeba Hronek a Chmelař z NHL. Další se zkušenostmi z nejlepší ligy světa, jako Kempný, Sedlák, Červenka nebo Kubalík. K tomu mistrovská část Party z Pardubic. Slovinci složili tým přesně z poloviny z hráčů Olympie Lublaň, včetně rodáka z Mostu Lukáše Horáka se slovinským pasem. K tomu najdeme v sestavě i obránce z prvoligové Třebíče. Před dalším zápasem turnaje se teď bude hodit den bez utkání. Pokračuje útočník Matyáš Melovský.
6: Určitě, myslím si, že trošku zase resetujeme tu hlavu a připravíme se na Švédy a možná je dobře, že jsme dostali od těch Slovinců trošku facku, aby jsme se trošku probudili a zařadili na vyšší obrátky do dalšího zápasu.
4: Úplně s tímhle tím útočným pásmem, že tam musíme něco změnit, to si řekneme, s tím úplně úspěšní nebudeme.
5: Říká trenér hokejové reprezentace Radim Rulík. Příštím soupeřem národního týmu budou v pondělí večer Švédové. Z Friburgu František Kuna, Radiožurnál.

0: Chcete vědět, jak vzniká naše vysílání?
1: Zmeškali jste rozhovor s oblíbeným hostem?
0: Nebo si chcete pustit některý z našich exkluzivních seriálů celý?
1: Klikněte na radiožurnál.cz.
0: Stránky s nejrychlejším a ověřeným zpravodajstvím.
1: Pohledy do studií i playlisty Radiožurnálu.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Sedm hodin a 30 minut. Jsou tu zprávy s Terezou Tomáškovou.
2: Při nočním útoku ukrajinských dronů zemřeli v moskevské oblasti nejméně 3 lidé. Dalších 12 zraněných je v blízkosti moskevské rafinerie. Informují o tom ruské úřady. Starosta Moskvy Sergej Sobjanin uvedl, že technologické zařízení rafinerie střely nepoškodily, poničily ale 3 obytné domy. Ukrajina pokračuje ve své dronové kampani uvnitř ruského území. Cílí na vojenskou a průmyslovou infrastrukturu, která podporuje válečné úsilí Moskvy. Venkovské prodejny s potravinami mají letos opět šanci získat dotace na provoz nebo na platy zaměstnanců. Konkrétně Jihomoravský kraj mezi zájemce rozdělí 3 miliony a 800 tisíc korun z programu Ministerstva průmyslu a obchodu. Odsouhlasili to radní. Peníze mají pomoct zachovat jednu ze základních služeb v obcích. Žádosti začne hejtmanství přijímat v polovině června. Švýcarská zpravodajská služba otevře dlouho zapečetěné spisy o nacistickém zločinci Josefu Mengelem, píše to web britské stanice BBC. Mengele prováděl v koncentračním táboře v Osvětimi pseudovědecké pokusy na lidech a za své činy nikdy nebyl potrestaný. Po válce utekl do Jižní Ameriky. Historici podle BBC opakovaně žádali o přístup ke švýcarským spisům kvůli podezření, že Mengele v zemi po válce i přes mezinárodní zatykač pobýval. Švýcarské úřady doteď otevření spisu odmítali. Sport. Čeští hokejisté ve druhém zápase na mistrovství světa ve Švýcarsku poprvé ztratili. Překvapivě prohráli se Slovinskem 2-3 v prodloužení. Dnes mají Češi volný den. Zítra večer budou hrát se Švédskem.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Překážka na D5 u sjezdu na Příbram a neprůjezdná silnice na Jablonecku. Na dálnici D5 z Prahy do Plzně u sjezdu na Příbram je zvěř na vozovce sražená. 28. kilometr je mezi dálnicí a sjezdem z dálnice na Zebře mimo jízdní pruh. Na dálnici D1 z Přerova do Brna je za sjezdem na Ivanovice na Hané zavřený levý pruh. Na kilometru 235,5 podle policie havarovalo nákladní auto a odjelo. V levém pruhu je hlína, jsou tam taky poškozená svodidla a na místě pracují silničáři. A na Jablonecku je teď neprůjezdná silnice na výjezdu z Rádla do Jeřmanic. Osobní auto tam narazilo do stromu a k nehodě míří hasiči. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Teploty jsou dnes ráno ve velkém rozmezí, nejchladněji je tradičně na Horské Kvildě na Šumavě. Tam ráno klesala teplota i k -7 stupňů. Na stupňům naopak nejteplejším místem je dnes ráno Jihomoravská Lednice. Tam teploměr teď ukazuje 11. No a rozdíly v počasí mezi východem a západem republiky budou panovat i přes den, zatímco na západě republiky bude oblačnosti výrazně míň a čekáme i jasno až polojasno. Na východě ještě čekejte déšť s přehánkami a déšť může být i trvalý. Dnešní teploty, tak ty teď přidá meteorolog Miloš Dvořák.
6: 13 až 18 na východě a severovýchodě při zvětšené oblačnosti a srážkách bude chladněji s teplotami kolem 11 stupňů. V 1000 metrech na horách teplota kolem 8, v Beskydech pak bude chladněji kolem 3 stupňů Celsia.
5: A v noci na zítřek budou teploty v rozmezí od 9 do 4 stupňů, ale v příštím týdnu se bude oteplovat. Zítra přes den teploměr ukáže až 21, na východě republiky místy jen 14, protože tam bude ještě doznívat déšť. Na západě Čech se taky zítra můžou místy objevit i bouřky. To byly zprávy. A teď už pokračuje ještě pán Pokorný.
1: 7.34 a pokračujeme v ranním víkendovém radiožurnálu. Přesně před 20 lety se u americké Floridy potopila letadlová loď USS Oriskany. Zmizení přes 270 metrů dlouhé lodě pod hladinou se ale obešlo bez vyšetřování. Naopak nejspíš za něj byl někdo pochválen. Proč, to už nám teď řekne Jakub Lucký ze zahraniční redakce. Vítej, dobré ráno.
7: Dobré ráno. Plavidlo se potopilo úmyslně. Experti na palubě odpálili nálože asi 230 kg výbušniny C4 a zhruba po půl hodině se potopila na dno, to znamená asi 64 metrů hluboko, takže její paluba je zhruba 40 metrů pod mořem, ta loď stojí vzpřímeně. Cílem celé té operace bylo, aby vznikl umělý útes, úkryt pro mořské živočichy, podpoří to podmořskou faunu a taky se to stalo s jedním z nejpopulárnějších míst k potápění na Floridě. No a stojí za to zmínit i historii té lodi, ona vznikla na konci druhé světové války, bojovala ve válkách v Koreji i ve Vietnamu a mimo provoz byla potom od roku 1976.
1: Jakub Lucký, další zajímavost v ranním víkendovém radiožurnálu, díky za ní.
7: Naslyšenou.
3: Radiožurnál.
8: Každý den s vámi.
3: I o víkendu.

0: Gigi D'Agostino snad vám udělala radost takhle v 7 hodin a 39 minut při poslechu Radiožurnálu. Zajímalo vás někdy, jak vypadá rozhlasová práce zevnitř, kde se natáčí třeba pořad Tobogán, zkouší rozhlasový symfonický orchestr, nebo jak vznikají rozhlasové hry? To všechno svým posluchačům Český rozhlas představil na sobotní den otevřených dveří. Lidé si mohli prohlédnout všechna jeho regionální studia i hlavní vysílací budovu na Pražských Vinohradech. Do té dorazili 3000 lidí.
1: V roce 1923, to znamená 18. května, kdy se tady poprvé z vypůjčeného skautského stanu v Belích ozvalo haló, haló, zde Radiožurnál.
2: Touto větou začalo nejen první rozhlasové vysílání v tehdejším Československu, ale taky komentované prohlídky budovy na Vinohradech. První návštěvníci se do rozhlasu dostali už dopoledne, třeba paní Hana s kamarádkou, které měly přesně naplánováno, co hlavního chtějí na den otevřených dveří v rozhlasu stihnout.
3: My chceme se jít podívat do toho tobogánu, jestli tam se dostaneme, potom i na ty obrázky Hitnerovy, teď jsme ji poslouchali.
4: I na nějaký ty koncerty, co tady budou, takový ty vážné hudby a to.
2: Kromě posluchačů Českého rozhlasu Dvojka, kteří zaplnili studio S1 u přímého přenosu pořadu Tobogán s Alešem Cibulkou, byli mezi nimi třeba i fanoušci podcastu Vinohradská 12. Do rozhlasu přijeli až z Polska.
5: Přijeli jsme z Horního Slezska. Kolem 10 let poslouchám Český rozhlas tak dost pravidelně. Především podcast Vinohradská 12, který mám opravdu rád při denním venčení psů ráno, takže občas mám ho ve slouchatkách.
2: Návštěvníci si prošli celý rozhlasový komplex s několika zastávkami, třeba v archivu Českého rozhlasu nebo u studia Rádia Junior. Na prohlídky přišla řada z návštěvníků opakovaně, někteří naopak úplně poprvé.
6: Já chodím na den otevřených dveří Českého rozhlasu pravidelně, protože mě vždycky fascinuje ta pozitivní atmosféra, která tady vládne, ta energie, a pokaždé mě provází někdo jiný a dozvím se úplně nové informace o Českém rozhlasu.
7: Ale ten Český rozhlas mě stihl jako poprvý, no a zajímá mě třeba, jestli tady nebude vystavena ta starší technika, co se dřív používalo, ty mikrofony.
2: Do posledního místa bylo zaplněné i rozhlasové studio S2. Nejprve u besedy moderátorů Radiožurnálu Jana Pokorného a Libora Boučka. Místa pak obsadili posluchači Radiožurnálu Sport. Těm reportér Martin Charvát ukázal, jak se komentuje hokejový zápas. A to na příkladu utkání české reprezentace proti Finsku na zimních olympijských hrách v Naganu.
8: Rozehrávka po levé straně od Svobody nahození na zadní mantinel, kam se snaží Kytotouči dostat. Ručínský trefil hráče Američanů, ještě na modré čáře zachytil Hamrlík přihrávku následná.
2: Setkat se lidé mohli taky s vedením zpravodajství Českého rozhlasu. Přímo do živého vysílání se mohli dostat na rádiu Wave a nebo si zajít na koncert. Klasickou hudbu nabídl v největším rozhlasovém studiu symfonický orchestr. Adéla Burešová, Radiožurnál.

0: Radiožurnál je 7:45. Jsou tu krátké zprávy.
1: Ministerstvo dopravy prodlouží pilotní provoz s rychlostí 150 km za hodinu na části dálnice D3. Na úseku mezi Planou nad Lužnicí a Úsilným stát testuje rychlost vyšší než běžnou 130 od října. Aktuální maximální rychlost určují podle počasí a provozu proměnné dopravní značky. Podrobnosti přineseme ve zprávách v 8. Ve španělské Andaluzii jsou dnes regionální volby. Očekává se, že pravděpodobně zvítězí konzervativní lidová strana Juana Morena. Byla by to další porážka socialistické strany premiéra Pedra Sancheze. Hlasování se považuje za test před celostátními parlamentními volbami, které budou ve Španělsku příští rok.
2: Počasí.
3: Máme před sebou den s teplotami mezi 13 až 18 stupni na severovýchodě Moravy a ve Slezsku, ale dnes bude chladněji, kolem 11. Pocitovou teplotu tam navíc bude snižovat déšť. Ten může být na východě republiky i trvalejší, teď prší na severovýchodě Moravy. Jinde čekejte ojediněle přehánky, teď třeba v okolí Loštic na Olomoucku a taky Moravské Třebové. Jinde je většinou obloha polojasná až jasná, a to hlavně v Čechách. Na západě republiky se ale může dnes tvořit kupovitá oblačnost. V noci na zítřek pak budou teploty klesat ke 4 stupňům a zítra přes den teploměr ukáže až 21. Na východě republiky bude místy chladněji, jen 14, protože tam ještě bude doznívat déšť. No a na západě Čech se zítra můžou pro změnu objevit bouřky. Tak hezké ráno.
2: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

0: David Stypka už mě nesou ve vysílání ranního víkendového radiožurnálu v ostravském Trojhalí Karolina. Dnes zazní 8. symfonie Gustava Mahlera. Koncert začíná v 16 hodin. Do projektu se zapojilo zhruba 600 profesionálních i amatérských hudebníků, kteří společně tvoří jeden velký orchestr se sbory. Na pódiu vystoupí třeba taky 8 solistů a 13 sborů z Česka i Polska. Zítra je pak na programu ještě jeden koncert, který začne v 19 hodin. Tak to je informace pro ty z vás, kteří by nevěděli, co dnes nebo zítra dělat a chtěli by za kulturou. No a my vlastně u hudby zůstáváme teď na radiožurnálu v 7.51. Vracíme se ke včerejšímu večernímu dění. Bulharská zpěvačka Dara vyhrála 70. ročník Eurovize. Ve finálovém koleji nejvyšší počet bodů poslali jak odborná porota, tak fanoušci. Českého zpěváka Daniela Žižku trápili během vystoupení technické problémy a skončil na 16. místě.
1: Píseň o sebevědomí, chaosu a osvobození, přesně takový je vítězný song Bangaranga bulharské zpěvačky Dary. 27-letá rodačka z Varny patřila od začátku soutěže mezi nejvýraznější interprety letošního ročníku. Zpěvačka Dara fanouškům vzkázala, aby si uvědomili, že mohou být kýmkoliv chtějí a že stát se může opravdu cokoliv. Český zpěvák Daniel Žižka obsadil 16. místo. Jeho vystoupení provázely technické problémy s kamerou. Česká delegace proto podala stížnost a taky žádost o opakování písně. Tu ale pořadatel, tedy EBU, zamítl s tím, že samotné vystoupení ani zvuk ovlivněny nebyly. V centru Vítně v eurovizní vesničce, kde se finálové kolo promítalo na velkoplošných obrazovkách, Daniela Žižku podporovali desítky českých fanoušků.
2: Já myslím, že tomu dali jako opravdu nějaký umělecký jako přesah a prostě ta písnička sama o sobě, i třeba když to porovnám s těma předešlýma vystoupeníma našich zpěváků, a tak si myslím, že to fakt má jako světovou úroveň.
1: 70. ročník Eurovize se bude konat příští rok v květnu v Bulharsku. Už na konci letošního roku ale bude první kolo asijské verze soutěže. Z Vídně Jiří Štefl, Radiožurnál.

0: Svítíte dostatečně i za snížené viditelnosti?
1: Tady čím větší mlha a 20% řidičů jede na denní svícení.
0: Za hustého deště nebo v mlze? Je to důležité.
2: Ať si při tý mlze rozsvítěj světla.
3: Přesvědčte se, že máte zapnuté zadní reflektory, použijte včas i mlhová světla.
0: A upozorněte na nepříznivé podmínky ostatní řidiče.
3: Volejte 800 553 553. Zelená vlna radiožurnálu.
0: Dopravní zpravodajství 24 hodin denně. Zelená vlna radiožurnálu.
3: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál je 8 hodin. Zprávy a Tereza Tomášková.
1: Ministerstvo dopravy prodlouží testování 150-kilometrové rychlosti na části dálnice D3. Šíření eboly v Africe nepovažuje zdravotnická agentura OSN za pandemii. Čeští hokejisté na mistrovství světa prohráli se Slovinskem. Omezení čekejte na dálnici D1 na kilometru 236 ve směru do Brna. A v Čechách bude většinou slunečno, na Moravě a ve Slezsku zataženo až oblačno, na východě s deštěm. Teploty do 18 stupňů.
2: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
1: Prezident Petr Pavel se dnes v Terezíně zúčastní piety k uctění obětí nacistické perzekuce během druhé světové války. Hrad to oznámil na svém webu. Uctění památky připadá tradičně na třetí květnovou neděli. Shromáždění začne v 10 hodin před malou pevností. Hlavní projev u příležitosti 81. výročí osvobození bude mít předseda Ústavního soudu Jan Baxa. Prezident Petr Pavel navštíví taky Centrum studií genocid Terezín, kde si prohlédne stálou expozici Zločin bezejmenný. Jména. Ministerstvo dopravy prodlouží testování rychlosti 150 km za hodinu na části dálnice D3. Pilotní provoz začal loni v říjnu. Data zatím pro vyhodnocení bezpečnosti podle rezortu nestačí. Rychlost se mění podle počasí nebo provozu na proměnných dopravních značkách. Policisté zatím podle dat od října do února řešili v úseku 39 nehod při všech maximálních rychlostech. Je to meziročně o 17 víc, popisuje ředitel z ředitelství dopravní policie. Je policejního prezidia Michal Hodboť.
3: Těch nehod, kdy tam byla 150, tak těch tam bylo těch větších nějakých 10 a těch menších, bavíme se o nějakých 4 nehodách.
1: Nikdo při nich nezemřel, při aktivní 150 se zranili 3 lidé. Podle ministerstva dopravy se taky při testování ukázalo, že zatímco v pravém jízdním pruhu překračovalo povolenou rychlost méně řidičů, v levém ani zvýšená maximální rychlost nestačila více než 40%. Epidemie eboly v Kongu a Ugandě nesplňuje kritéria pro vyhlášení pandemické pohotovosti. Uvedla to Světová zdravotnická organizace. Šíření nákazy označila za ohrožení veřejného zdraví mezinárodního významu. Podle agentury Reuters je cílem připravit okolní země na možnou zvýšenou pohotovost a získat podporu mezinárodního společenství. Organizace evidovala v konžské provincii Ituri několik desítek úmrtí na ebolu, v Ugandě jedno. O propuknutí epidemie v oblasti informovalo v pátek Africké středisko pro kontrolu a prevenci nemocí. Okolí Plešného jezera a Stožecké kaple na Šumavě je pod větším dohledem strážců Národního parku. Právě teď tam totiž hnízdí kriticky ohrožení sokoly stěhovaví. Někteří návštěvníci je ohrožují používáním dronů, které je přitom v Šumavském Národním parku zakázané, jak říká ornitolog Aleš Vondrka.
4: Při vyplašení té samice může dojít k rozkutálení vajíček, rozbití vajíček, anebo omylem vyhození mláďat z hnízda, anebo předčasnému opuštění mláďat. A hrozí tam riziko přímého kontaktu s tím dronem a poranění toho zvířete.
5: Sport. Čeští hokejisté ve druhém zápase na mistrovství světa ve Švýcarsku poprvé ztratili.

0: Chtěli body po vítězství nad Dánskem, překvapivě podlehli ve skupině Slovinsku 2-3 v prodloužení. Důvody porážky vyjmenoval reprezentační útočník Martin Kaut.
1: Nebyli jsme efektivní, přehrávali jsme situace a sice jsme měli 35 střel na bránu, ale gólman většinu všechno viděl, neměli jsme nikoho před bránu. Měli jsme se tam tlačit víc a ten zápas rozhodnul ve třetí třetině, ale přehrávali jsme to a musíme dát hlavy nahoru a připravit se na další zápas.
0: V něm Češi vyzvou v pondělí Švédsko a o posledním týmu skupiny o záchranu se ve fotbalové šancelize rozhodne až v závěrečném kole. Ostrava totiž porazila Zlín 2-0 a má stejně bodů jako pražská Dukla, která prohrala 0-2 v Teplicích. Právě vzájemný souboj Dukly a Baníku rozhodne o jistém sestupujícím. Slovácko podlehlo Mladé Boleslavi 0-3 a v úvodním finále play-off o umístění Olomouc zvítězila v Karviné 1-3.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Omezení na D1 u Ivanovic a překážka u Ostředku. Na D1 z Ostravy do Brna za sjezdem na Ivanovice na Hané čekejte dopravní omezení. Na kilometru 236 se po nehodě kamionu jede pouze odstavným pruhem. Silničáři tam odklízejí následky. Místo je označené, kolona se netvoří. Na D1 z Prahy do Brna dejte pozor za sjezdem na Sázavu. Na 35. kilometru stojí porouchané nákladní auto. Je za světelnou šipkou v odstavném pruhu. A na silnici 49 na výjezdu ze Zlína do Vizovic se srazila dvě auta. Na průjezdu Přítluky je omezený průjezd. Nezdržíte se. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: V Čechách bude většinou slunečno, během dne přechodně kupovitá oblačnost a hlavně na západě místy přehánky, na Moravě a ve Slezsku zataženo až oblačno, na východě s deštěm i trvalejším a teploty 13 až 18 stupňů, na východě Moravy a ve Slezsku kolem 11. Tolik zprávy. A pokračuje víkendový radiožurnál se Štěpánem Pokorným.
5: Dobré ráno vám přejeme, 8 hodin, 6 minut, máte před sebou ranní kávu nebo čaj a ještě vedle toho něco dobrého, tak vám přejeme dobrou chuť a ať vám to hezky nastartuje tu neděli 17. května. Vysoké školy mají podle ministerstva nabírat víc studentů, jenže realita ta je složitější. Některé univerzity narážejí na své limity a tuhle výzvu se jim nedaří plnit. Proč tomu tak je a co na to říkají samotné školy i rezort školství? Probereme to za chvilku v ranním víkendovém radiožurnálu. Pěkný den a hezký poslech.
2: Víkendový radiožurnál a Štěpán Pokorný.

0: Některé vysoké školy přišly o část peněz od ministerstva školství. Proč? Nesplnili jeho plán, aby zvýšili počty studentů nebo jich nalákali více na obory, ve kterých, jak se říká, chybí lidi. Měli nabrat víc hlavně budoucích učitelů, psychologů nebo třeba zdravotních sester. O důvodech, proč se univerzitám tyto podmínky nedaří naplňovat, řekneme více s Hanou Tvrzníkovou z domácí redakce. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Nakolik budou ty škrtnuté peníze vysokým školám chybět?
1: Neměla by to pro ně být nějak ohrožující ztráta. Třeba Západočeská univerzita v Plzni přišla o přibližně 850 tisíc korun. Původně vysoké školy dostaly víc peněz právě proto, aby nalákaly nové studenty.
0: Co bránilo vysokým školám v tom, aby nabrali víc studentů do těch požadovaných oborů?
1: Například Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem naráží na prostorové kapacity. Mluvčí Jana Kasaničová popisuje, že problém se týká hlavně fakulty zdravotnických studií.
2: Jedná se přitom zejména o výuku ve specializovaných učebnách s využitím simulační techniky a technologií, které nelze přesouvat do standardních učeben.
1: Ministerstvo chtělo, aby školy zachovaly celkové kapacity, případně navýšily o 3%.
0: Univerzity, které jsou v regionech s nižším podílem vysokoškolsky vzdělaných lidí, ale měly počet studentů zvýšit dokonce o 10%.
1: Přesně tak. Kromě už zmíněných univerzit v Ústí nad Labem a Plzni se to týkalo i Technické univerzity v Liberci. A ani jedna z nich požadovaný nárůst nesplnila.
0: Upravuje tedy ministerstvo nějak ty svoje plány?
1: Ano, počítá s nárůstem počtu studentů o 5 až 6%. Na vysoké škole totiž v příštích letech zamíří silnější populační ročníky.
0: Hana Tvrzníková z domácí redakce ve studiu ranního víkendového radiožurnálu. Díky a naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Zajímá nás dění doma ve světě a dnes konkrétně i v Andaluzii, kde jsou teď volby a my vám povíme v 8 hodin a 20 minut, nakolik jsou jejich výsledky důležité pro celé Španělsko. Radiožurnál 8 hodin a 15 minut. Jsou tu krátké zprávy.
1: Italská policie vyšetřuje incident v Modeně. Muž tam včera najel autem do chodců a zranil 8 lidí. Někteří jsou ve vážném stavu. Policie řidiče zatkla a oznámila, že další nebezpečí nehrozí. Podle starosty města Modena je podezřelý muž italský občan původem ze severní Afriky. Hudební soutěž Eurovize vyhrála bulharská zpěvačka Dara. 27-letá interpretka zaujala odbornou porotu i diváky svou písní Bangaranga. Na druhém místě skončil Izrael, třetí bylo Rumunsko. Český zástupce Daniel Žižka skončil 16. Ve finále bylo celkem 25 zemí.
2: Počasí.
3: Vstáváte do rána s velmi rozdílnými teplotami. Velmi chladné je dnešní ráno na Šumavě a taky na západě Čech. Když se podíváme na některá místa podrobněji, Karlovy Vary, Cheb, tam jsou necelé 2 stupně nad nulou. Ve středních Čechách je teplej, Praha, Pardubice. Tady naměříme 7 stupňů, no a obloha je jasná. A vůbec nejteplej je dnes ráno na jižní Moravě a také na střední Moravě. Třeba Olomouc, Přerov, Bystřice pod Hostýnem, tam je teď 11 stupňů. A na Moravě je pro změnu víc oblačnosti. Teď prší hlavně na severovýchodě republiky, aktuálně nejvíc na Opavsku. A déšť na východě republiky bude dnes trvalejší. Meteorologové ale odvolali to varování před tím intenzivním deštěm v oblasti Beskyd. A přidám ještě dnešní teploty. Většinou naměříme do 18 stupňů. Na severovýchodě Moravy a ve Slezsku bude chladněji, jen kolem 11. Když se vypravíte nahory, tam vám teploměr ukáže kolem 8. Tak hezké nedělní ráno.
2: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi. Ahoj.

0: Legendární nepřerušený běžecký závod Běchovice Praha slaví 130 let. Oslavte jubileum v neděli 27. září a postavte se na start společně s tisícovkami dalších běžců i domácí elitou. Necítíte se na celou desítku? Dejte si závod ve štafetě s rodinou nebo přáteli. Staň se legendou i ty. Více na webu běchovice-praha.cz a na Facebooku závodu. Zpravodajské vstupy a reportáže z akce uslyšíte ve vysílání Radiožurnálu, mediálního partnera Českého atletického svazu. Akci by nebylo možné realizovat bez jeho partnerů, kterými jsou České dráhy, Inpol a městská část Praha-Běchovice.
1: 8 hodin a 30 minut. Zprávy a Tereza Tomášková.
2: Vysokým školám se nedaří naplňovat plán ministerstva školství na rozšíření kapacit. Problém s tím mají hlavně univerzity v regionech. Část z nich proto přijde o část dotací určených na tento účel. Týká se to například škol v Ústí nad Labem, Liberci nebo Plzni. Univerzity ale upozorňují, že počty studentů ovlivňuje i zájem maturantů o další studium nebo výsledky přijímacích zkoušek. Italská premiérka Giorgia Meloniová bude dnes na Kypru jednat s prezidentem Nikosem Christodoulidisem. Cílem návštěvy je posílení vztahu mezi oběma zeměmi. Jedním z výsledků rozhovoru by měl být podle kyperské vlády podpis dokumentu o přátelství. Oba lídři budou taky mluvit o prioritách současného kyperského předsednictví v Radě Evropské unie nebo o situaci na Blízkém východě. Premiéru tanečně hudebního představení Mizející muž uvede dnes Pražské centrum současného umění DOX. Autorský sólový projekt tanečníka Andreje Štepity a hudebníka Štěpána Janouška propojuje tanec, divadlo a hudbu. Inscenace vypráví o potřebě uniknout z prostředí neustálé stimulace a hledání přítomného okamžiku. Sport. O mužstvu, které přímo sestoupí z nejvyšší fotbalové soutěže, rozhodne až poslední kolo nadstavby. Poslední Baník Ostrava totiž porazil Zlín 2-0 a předposlední Dukla prohrála v Teplicích 0-2. Dukla tak pro udržení v první lize nesmí za týden s ostravským Baníkem prohrát. Ve skupině o záchranu ještě Slovácko podlehlo Mladé Boleslavi 0-3 a úvodní finále play-off o umístění Karviná prohrála s Olomoucí 1-3.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Překážky na D1 u Ostředku a na D5 u Zdic. Na D1 z Prahy směrem do Brna za sjezdem na Sázavu stojí porouchané nákladní auto. Je na 35. kilometru v odstavném pruhu. Místo je označené šipkou, mírně se vybočuje. Na D5 z Prahy do Plzně za sjezdem na Králův dvůr máme hlášené porouchané vozidlo, stojí na 27. kilometru v odstavném pruhu. Z dálnic nemáme hlášené další výraznější komplikace, jezdí se plynule, provoz je zatím slabý. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Dnes ještě nejvyšší denní teploty dosáhnou maximálně 18 stupňů a můžou se objevit přehánky. Na východě republiky, kde ostatně prší i teď, pak bude déšť trvalejší. Srážky už ale nebudou tak intenzivní, jak meteorologové čekali. Déšť ale na východě Moravy sníží teplotu a místy tam naměříte jen kolem 11 stupňů. V příštím týdnu už se ale oteplí, a to výrazně. Čekáme sice střídavě oblačno až zataženo s přehánkami, ale teploty už budou stoupat. Ty nejvyšší denní by se nad 20 stupňů mohly dostat už zítra a bude to tak celý týden. Ve středu čekáme denní maxima kolem 22, ve čtvrtek už ubude oblačnosti a teploty zamíří až ke 24 stupňům. No a příští víkend už bude skoro letní. Jak mě doplní meteorolog Miloš Dvořák?
6: Postupně se teploty v závěru příštího týdne, to znamená v sobotu a v neděli, budou dostávat nad 25 stupňů a budou se pohybovat až do 27 stupňů Celsia.
5: A taky bude slunečno. Přehánky se o příštím víkendu objeví jen ojediněle. A ještě jednu informaci přidám. Slunce to dnes vyšlo nad obzor 11 minut po 5. ráno a zapadne ve 20 hodin a 42 minut. To byly zprávy. A teď už opět pokračuje Štěpán Pokorný.
1: Čeští hokejisté prohráli na mistrovství světa se Slovinskem, a to 2-3 v prodloužení. Po úvodních dvou duelech tak mají ve skupině ve Friburgu místo 6 možných 4 body. Jak si náš tým na světovém šampionátu vede a proč nedokázal dokázal přehrát papírově výrazně slabšího soupeře, jakým je Slovinsko. Tak o tom budeme mluvit a všechno to probereme za chvilku v ranním víkendovém radiožurnálu, a to s naším expertem Martinem Procházkou.
3: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o víkendu.

0: Hokejové mistrovství světa na Radiožurnálu.
1: No a čeští hokejisté poprvé v historii prohráli na mistrovství světa se Slovinskem. Národní tým mu ve švýcarském Friburgu podlehl 2-3 v prodloužení a my se k tomu utkání vrátíme s naším expertem Martinem Procházkou. Dobré ráno ti přeju.
2: Hezké ráno.
1: Českou reprezentaci zaskočil tým, který se tradičně pohybuje na hraně elitní skupiny zemí pro světový šampionát. Jak podle tebe velký šok je to, že zápas skončil tou porážkou 2-3 v prodloužení?
2: Velký. Samozřejmě to utkání jsme si zkomplikovali už od začátku, kde jsme nevyužili v první třetině hned přesilovku. I když jsme ji nesehnali špatně, tak jsme nedali branku. Naopak jsme inkasovali právě v oslabení, kdy Slovinci se dostali, jak se říká, trochu do toho utkání, začali si více věřit, byli sebevědomí a my jsme se trápili. Neříkám, že jsme se nevytvářeli šance, ale byli jsme hodně špatní v produktivitě. Celkově to utkání jsme nezvládli. Nakonec vlastně jsme si nechali to utkání, jak se říká, dorovnat 2-2 pod samozřejmě jedné střele, se dá říct, ve třetí třetině Slovinců, no a pak nakonec to prodloužení sám vůbec nepovedlo, takže celkově je to problém, protože jsme ztratili 2 body do tabulky a budeme ještě hodně bojovat o to, aby jsme se získali čtvrtfinále.
1: Vrátím se k tomu, co už si nakousil. Češi soupeře přestříleli, přesto se jim podařilo dát 2 góly. Prosadili se pardubičtí útočníci Kaut a Sedlák, ale ty 2 góly, ta produktivita nebyla dobrá, tak čím si to vysvětluješ?
2: Byl tam nějaký nedůraz těch střel, ano, byly tam nějaké tyčky, ale tak na to se nedá vymlouvat. Samozřejmě tohle to patří k brankáři, když má štěstí, takže to od něho, okolo něho, jak se říká, zvoní. Byly tam dobré pozice, často nám ale při těch závěrečných střelách nebo při těch momentech, kdy jsme si vytvářeli šance, tak nám ty kohole, teda ty kotouč přes hole přeskakoval. Hráči sami říkali, že vlastně ta snaha tam byla, trochu podle mě vypadly i z takové nějakého nastavení taktiky, každý se pak snažil tomu přidat něco navíc a byl v tom kolikrát chaos, taková panika, proto celkově ten výkon byl velmi špatný.
1: Poprvé v kariéře na světovém šampionátu chytal brankář Dominik Pavlát a nebyla to úplně povedená premiéra, nebude na to asi vzpomínat úplně s těmi nejlepšími vzpomínkami. Jak hodnotíš výkon kladenského golmana?
2: Měl to obrovsky těžký, opravdu na ně šel minimum počet střel v první třetině, v podstatě jenom, když to řeknu, 4 střely, z toho dostal 1 branku, dostal takovou branku, která je pro brankáře těžká, backendová střela, od tyčku ještě otřená, padl branka, pak během druhé třetiny vlastně skoro vůbec nic, tam vystřelili Slovinci snad 3x. Těžký zápas pro něho, ale nedá se určitě jemu vyčítat to, že jsme to utkání takhle ztratili, protože tady byl problém úplně jinde, celkově v tom týmu, který si neporadil ze Slovinci a nedali jsme více branek. Před zápasem jsem já očekával, že dáme Slovincům minimálně nějakých 7-8 branek a to se vůbec nepotvrdilo, takže tady byl ten problém.
1: Nebylo by to poprvé, kdy přišla facka ve skupině, ale pak se to povedlo, pak to třeba i medailově cinklo na světovém šampionátu hokejistů. Češi mají teď volno, v pondělí budou hrát proti Švédsku, tak může tato facka, když si pomůžu tímto výrazem, pomoct reprezentaci?
2: Doufejme, že pomůže, že to bude přesně, jak říkáš, takové to škobrnutí na začátku je lepší, než potom někdy v závěru a potom s toho mít zamotanou hlavu. Teď mají hráči ještě dostatek času na to, toho, jak v těch volných dnech, tak potom v těch dalších zápasech samozřejmě napravit. Myslím si, že to jde samozřejmě napravit, bude to boj o to dostat se co nejlepší pozice do té tabulky, potom playoff a nezískat hned nějakého samozřejmě velkého soupeře do čtvrtfinále, protože pokud bychom získali třeba Švýcary nebo Finy, tak je to zase těžké, jako prostě třeba na olympiádě, když jsme ve čtvrtfinále dostali Kanadu.
1: Čeští hokejisté po prohře se Slovinskem mají den volno, v pondělí budou hrát proti Švédsku, i tento zápas budeme sledovat a pak ho taky probereme s naším expertem Martinem Procházkou, stejně jako další utkání národního týmu na mistrovství světa. Martine, zatím díky a naslyšenou.
2: Děkuju, naslyšenou.

0: Radiožurnál je 8:45. Před námi jsou krátké zprávy.
1: Venezuelská vláda vydala do Spojených států Alexe Saaba, bývalou pravou ruku ex-prezidenta Nicolase Madura. Saaba před 3 lety propustila administrativa prezidenta Joea Bidena v rámci výměny vězňů. Teď bude pravděpodobně vypovídat proti svému někdejšímu šéfovi, který v New Yorku čeká na soud kvůli obchodu s drogami. Víc od naší zpravodajky Jany Ciglerové uslyšíte ve zprávách v 9. Řidiče čekají od pondělí další komplikace na dálnici D1 u Ostravy. Silničáři začnou opravovat most v bohumínské části Vrbice. Doprava se v místě zúží do jednoho pruhu v každém směru. Oprava má podle ředitelství silnic a dálnic trvat měsíc.
2: Počasí. Počasí v příštím týdnu bude jako na objednávku pro všechny zahrádkáře. Nejvyšší denní teploty totiž budou od zítřka stoupat nad 20 stupňů v první polovině týdne, ale počítejte s dešťovými přehánkami. Ty budou ustávat ve čtvrtek a teploty ve druhé polovině týdne budou dál stoupat až na víkendová maxima 27 stupňů. A příští víkend bude slunečný. Noční teploty pak budou klesat nejníž k 5. No a jak bude dnes? Máme před sebou den s teplotami mezi 13 až 18 stupni. Na severovýchodě Moravy a ve Slezsku dnes bude chladněji jen kolem 11. Pocitovou teplotu tam navíc bude snižovat déšť. Ten může být na východě republiky i trvalejší, jinde může být obloha polojasná až jasná, na západě republiky se ale může tvořit kupovitá oblačnost. Tak hezké nedělní ráno.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

0: všechno mám.
1: Stále posloucháte ranní víkendový radiožurnál. Řešit zdravotní problém s umělou inteligencí nebo ne? Právě s tím lidem radí nová příručka pro pacienty, na které spolupracovali Česká lékařská společnost, Ministerstvo zdravotnictví a Česká asociace umělé inteligence. O rizicích a výhodách takového používání chatbotů nám řekne víc předseda zdravotnické sekce České asociace umělé inteligence Matěj Misař. Dobré ráno.
2: Pěkné, dobré ráno všem.
1: Tak lidé dnes už celkem běžně umělé inteligenci popisují své příznaky, jak se cítí, chtějí po nich diagnózu. Jak dobře rozumí současné AI nástroje zdravotním problémům?
2: No a to je právě ten zásadní problém. Já věřím, že ChatGPT, Claude nebo Gemini, to znamená všechny ty jazykové modely umělé inteligence, které používáte například dnes k psaní e-mailu, tak vás doslova lákají, abyste tam vkládali například svůj zdravotní problém, aby když zakašlete, tak jste se ho zeptal, co mi vlastně je, nebo tam dokonce vkládáte i své osobní pacientské údaje. A to může být problém. Pokusím se vysvětlit, proč. Máme na jedné straně zdravotnické prostředky, tedy zdravotnické prostředky, které využívají nějakou umělou inteligenci, například ke čtení radiologických snímků, a takovéto zdravotnické prostředky musely projít opravdu velkou regulací. To znamená, musely projít nějakou klinickou zkouškou a tyto mají nějaký určitý účel použití. Potom prošly regulací a dostali povolení. Toto se dnes využívá například na radiodiagnostických odděleních po celé České republice. No a potom máme na druhé straně právě tyto velké jazykové modely, které nikdo nekontroloval, které si dost často vymýšlí. No a můžou vás zavést někam, kam kde být nechcete. To znamená, respektive můžou si tu diagnózu vymyslet a vy se potom můžete začít samovolně léčit a může vám to dokonce i ublížit.
1: Co chybí té umělé inteligenci ve srovnání s lékařským vyšetřením?
2: Tak hlavně ta umělá inteligence nemá komplexní kontext. Ta umělá inteligence sice studovala na milionech a milionech dat třeba z celého světa, ale ta umělá inteligence vás například neviděla. A hlavně ona opravdu nemá, já bych řekl, že nemá takový konec. Zatímco třeba ten zdravotnický prostředek, který je kontrolován, tak tam máte jistotu nějakého výstupu. A v případě, že byste se už třeba ptali tohoto zdravotnického prostředku něco, co on neví, tak ono vám prostě řekne, ne, nevím, prosím, běžte k lékaři. Zatímco tady tyhle ty velké jazykové modely vám tady tohleto s největší pravděpodobností neudělají. Já bych chtěl jenom upozornit například na jednu věc, která se stala asi před 3 nebo 4 měsíci. A ChatGPT, který možná máte i vy v telefonu, tak vydal speciální model, který se jmenuje Health, tedy zdraví. No a tam si rovnou říkáte, tak toto je vysloveně určeno k tomu, abych to přece s tím konzultoval cokoliv zdravotnického. Ne, není tomu tak, ani toto není zdravotnický prostředek a ani toto neslouží k jakékoliv diagnostice.
1: No a je něco, s čím nám chatbot naopak může pomoct, i když ta otázka trošku ošemetná, co se týče zdraví, když ho řešíme ve vysílání radiožurnálu?
2: Je to tak, tak my vlastně já jenom možná ještě vrátím to zpátky, proč jsme tu pacientskou příručku za Českou asociaci umělé inteligence právě ještě i s odbornou společností a ministerstvem vydali. My už jsme před rokem vydávali příručky právě pro lékaře, proto aby vlastně věděli, jaké ty certifikované zdravotnické prostředky už se využívají. No a dneska my máme ať už od lékařů, tak i od pacientů velkou poptávku. Od lékařů zejména kvůli tomu, protože za nimi pacienti chodí s tím, že už mají nějakou diagnózu z ChatGPT předdomluvenou a přichází za lékařem a říkají, ha, milí lékaři, dívej, mě je špatně a mám tady toto. Tak to je právě to blbě. Ale naopak, s čím vám třeba může ChatGPT nebo Gemini pomoct, tak je určitě to, že pokud máte třeba maminku nebo babičku a ta byla propuštěna z nemocnice a vy tam vidíte tu těžkou zdravotní zprávu, nikdo tomu nerozumí, co to vlastně je, tak poté, co vymažete jakékoliv osobní údaje, které v té zprávě jsou, a dáte to třeba do ChatGPT a řeknete, prosím, přeložíš mi to, co to vlastně znamená, tak vám to může pomoci například pro pochopení této lékařské zprávy. A to si myslím, že je velmi dobře.
1: No a je ta situace třeba horší, řekněme nebezpečnější, než to bylo ještě před nástupem AI. Lidé si googlili, co jim je, ale nedostávali žádnou odpověď a vlastně přišli jenom s tím, co si našli sami a neměli v ruce takovéto, ale mě ChatGPT nebo někdo řekl nějaký závěr.
2: Tak vy jste to krásně řekl, buď se chodilo na Google, nebo se chodilo na Emimino, že jo? Tak já jsem vždycky říkal, že maminky tady v tomto případě musí být zklamány, protože teď už to dává jenom do ChatGPT. Já bych řekl, že ta situace je trochu lepší. Teď nechci říkat, že nikoho z nás to nelákalo tam jako něco zkonzultovat, tak je to určitě lepší, ale zároveň ty dopady toho, kdy vám někdo přímo konkrétně vám odpovídá na váš dotaz a říká vám, je vám to a to, tak to nakonec ten dopad může být ještě mnohem horší. Může být větší dopad, než když jste si přečetl na Google nějakou konverzaci mezi někým, kde se radili o tom, jestli má zápal plic nebo nikoliv. Takže na toto bych si dával velký pozor, ale jinak právě příručka nám ukazuje, že bychom měli být ohledně umělé inteligence vysoce pozitivní. Už dneska právě ty certifikované zdravotnické prostředky například pomáhají s časným záchytem rakoviny plic nebo prsu a já se popravdě moc těším na to, že ta certifikovaná, bezpečná umělá inteligence bude ve zdravotnictví mít čím dál tím větší roli.
1: Takže si myslíte, že by umělá inteligence jednou mohla dojít do bodu, kdy bude ten její úsudek třeba stejně přesný, asi ne úplně stoprocentně, nebo trošku blíž k tomu názoru lékaře, který vás vidí, například třeba u vyhodnocování výsledků některých vyšetření?
2: Nepochybně tomu tak bude a myslím, že tomu tak popravdě už dnes i je, protože v takových u těch klasických vyšetření, kde se opravdu lékař kouká na obrázky, tak u těch nejjednodušších vyšetření, tak tam už umělá inteligence, nebo respektive takto. Lékař, který využívá umělou inteligenci, tak dosahuje rozhodně přesnějších výsledků, než lékař, který tu umělou inteligenci nevyužívá. Je vždycky jenom potřeba si uvědomit, že musí být ta umělá inteligence certifikovaná, bezpečná a v dobrých rukou, no a potom se vůbec nebojíme ji pustit do zdravotnického systému, protože nám opravdu může pomoct řešit mnohé bolístky českého zdravotnictví.
1: Předseda zdravotnické sekce České asociace umělé inteligence Matěj Misař, hostem ranního interview Radiožurnálu. Moc díky za váš čas a za to povídání, naslyšenou.
2: Bylo mi potěšením, mějte se pěkně, naschledanou.

0: Chcete zažít letní pohodu se stylovým zahradním nábytkem, vůní grilovaného jídla, terasu mít zastíněnou pergolou a večer svítit designovými lucernami? Přijďte si k nám do odborných center Bauhaus vybrat ze široké nabídky sezónního zboží a zažijte ji také.
1: Bauhaus, když se to má podařit.
2: Radiožurnál je 9 hodin. Zprávy má Tereza Tomášková.
3: Vysokým školám se nedaří naplnit plán ministerstva na zvýšení počtu studentů. Venezuela vydala do Spojených států spojence ex-prezidenta Madura. Čeští hokejisté na mistrovství světa prohráli se Slovinskem v prodloužení. Omezení brzdí provoz v Praze v Liberecké ulici směrem do centra. A v Čechách bude většinou slunečno, na Moravě a ve Slezsku zataženo až oblačno, na východě s deštěm. Teploty až 18 stupňů.
4: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
3: Plán ministerstva školství na zvyšování kapacit vysokých škol se v regionech nedaří naplňovat. 7% růst nesplnila ani jedna ze zapojených univerzit. Přišli proto o část peněz. Například Ústecká univerzita od začátku upozorňovala, že požadovaného navýšení nemusí dosáhnout. Podle mluvčí Jany Kasaničové počty studentů ovlivňuje taky zájem samotných maturantů o další studium i další hlediska.
5: Stěžejním limitujícím faktorem, který v současnosti evidujeme, je již téměř vyčerpaná prostorová kapacita Fakulty zdravotnických studií pro další výuku. Jedná se přitom zejména o výuku ve specializovaných učebnách s využitím simulační techniky a technologií, které nelze přesouvat do standardních učeben.
3: Ministerstvo školství má zájem navýšit počty studentů hlavně na lékařských, zdravotnických a pedagogických oborech, kde je dlouhodobě nedostatek absolventů. Venezuelská vláda vydala do Spojených států Alexe Saaba, bývalou pravou ruku ex-prezidenta Nicolase Madura. Saaba před 3 lety propustila administrativa prezidenta Joea Bidena v rámci výměny vězňů. Teď bude pravděpodobně vypovídat proti svému někdejšímu šéfovi, který v New Yorku čeká na soud kvůli obchodu s drogami.
6: Americké úřady Saaba dlouhodobě označovaly za Madurova nosiče peněz, spojku pro nelegální obchody venezuelského režimu. Po Madurově lednovém pádu, kdy ho zatkly americké jednotky při tajné operaci, ho nová prezidentka Delcy Rodriguezová odvolala z vlády a podle některých zpráv ho krátce držela v domácím vězení. Federální prokurátoři v Miami nyní vyšetřují jeho roli v korupční síti, která fungovala kolem státního programu na zásobování chudých Venezuelanů potravinami. Cesta zpět do amerických soudních síní má jeden cíl, přimět jej svědčit proti Madurovi. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Radiožurnál.
3: Bulharská zpěvačka Dara vyhrála Eurovizi. Ve finálovém kole zaujala jak odbornou porotu, tak fanoušky. Český zpěvák Daniel Žižka skončil 16.
7: Píseň o sebevědomí, chaosu a osvobození. 27-letá rodačka z Varny patřila od začátku soutěže mezi nejvýraznější interprety letošního ročníku. Vystoupení zpěváka Daniela Žižky provázely technické problémy s kamerou. Přímo ve Vídni ho podporovali stovky českých fanoušků.
8: Já myslím, že tomu dali jako opravdu nějaký umělecký jako přesah. Si myslím, že to fakt má jako světovou úroveň.
7: 71. ročník Eurovize se bude konat příští rok v Bulharsku. Z Vídně Jiří Štefl, Radiožurnál.
2: Sport. Češi prohráli se Slovinskem 2-3 v prodloužení na hokejovém mistrovství světa ve Švýcarsku. Góly dali pardubičtí útočníci Martin Kauta, Lukáš Sedlák. Šancí přitom bylo daleko víc, ale co k dalšímu skórování národnímu týmu chybělo, ví Sedlák.
9: Moc jsme hráli okolo, sice jsme byli u nich v pásmu, ale měli jsme víc chodit do brány, víc tam házet ty puky a dorážet, trošku to zjednodušit.
2: Dnes mají Češi den volna, další zápasy čeká zítra proti Švédsku. A fotbalisté Ostravy stále mají šanci vyhnout se přímému sestupu z nejvyšší soutěže. V předposledním kole skupiny o záchranu Baník porazil Zlín 2-0 a Dukla prohrála v Teplicích 0-2. O jistém sestupujícím se tak rozhodne za týden ve vzájemném duelu mezi Duklou a Baníkem. Pražanům k udržení barážové příčky stačí remíza. Slovácko prohrálo s Mladou Boleslaví 0-3 a v úvodním finále play-off o umístění Olomouc vyhrála v Karviné 3-1.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Překážka na D1 u Ostředku a kolona v Liberecké v Praze. Na D1 z Prahy směrem do Brna stále opatrně za sjezdem na Sázavu. Na 35. kilometru stojí porouchané náklady.

0: Dní auto je v odstavném pruhu, mírně se tam vybočuje. Na silnici 21 z Chebu do Plané se na obchvatu Drmoule srazila dvě auta. Na místě jsou hasiči, průjezd je omezený, výrazněji se nezdržíte. A v Praze v Liberecké směrem do centra od sjezdu na Prosek popojíždí kolona kvůli dopravnímu omezení. Uzavřený je pravý pruh kolem čerpací stanice MOL, zpoždění kolem 5 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: V Čechách bude většinou slunečno, během dne přechodně kupovitá oblačnost a hlavně na západě místy přehánky. Na Moravě a ve Slezsku zataženo až oblačno, na východě s deštěm i trvalejším. Teploty 13 až 18 stupňů, na východě Moravy a ve Slezsku kolem 11. Tolik zprávy. A začíná zápisník zahraničních zpravodajů se Štěpánem Pokorným.

0: Dobré dopoledne, 9 hodin, skoro 6 minut, pokud vyrazíte cestovat po jihovýchodní Asii, možná vás bude lákat nějaká turistická sloní atrakce. Ochránci zvířat ale upozorňují na to, že zvířata v zajetí většinou trpí. Navštívit můžete ale i rezervace, ve kterých slony nechávají být slony a turisti je můžou pozorovat jen z dálky. Do jedné v Kambodži zamíříme v úvodu dnešního zápisníku zahraničních zpravodajů, tak vám přejeme hezký poslech.
1: Zápisník zahraničních zpravodajů.

0: Projet se na slonovi nebo se s ním vykoupat může vypadat jako skvělý zážitek, ale pro slony samotné je to stres a bolest. Přibývá proto míst, kde ježdění na sloním hřbetu zakazují. Už několik let to platí taky v oblíbeném chrámovém komplexu Angkor Wat v Kambodži. V zemi žije asi 600 divokých slonů a 70 slonů zůstává v zajetí. Lepší podmínky zvířatům ale bohužel často nenabízí ani turistické rezervace. Reportérka Radiožurnálu Jana Karasová ale navštívila jedno chráněné území na severovýchodě Kambodži, které získalo mezinárodní ocenění za etický přístup k turismu.
1: Zůstaňte vždy 5-6 metrů daleko a nechte slony být slony. Nedotýkáme se jich, nekrmíme je z ruky. Ví, jak přežít v lese. A při focení nepoužívejte blesk.
2: Tak se tady procházíme kambodžským lesem a najednou před námi vrtí ocasem slon.
1: Tohle je perla.
2: Průvodce Tygn nám tady představuje slonici, která se jmenuje Perla.
1: Je to mladá slonice, letos je jí 35.
2: A kousek od Perly stojí ještě o trochu starší 60-letá slonice Ruby. Všichni strážci a taky naši průvodci jsou z domorodého kmene Bunong.
3: In Bunong language, if we said elephant, we say Rawe.
2: Rawe?
3: Yes.
2: Slon v bunongštině je Rawe.
3: Rawe. And believe to animism, everything we have the spirit in the forest.
1: Věříme v animismus, v to, že v lese žijí různí duchové, duch stromů, duch lesa, duch vodopádu. K lesu máme velmi silný vztah.
2: Bez lesní rezervace a taky peněz od turistů by ale další rozvoj třeba různých plantáží ty původní obyvatele připravil i o les. Procházíme lesem sloním tempem doslova. Protože tak, jak se pomalu pohybuje Perla, tak se s ní v pár metrové vzdálenosti pomalu posouváme i my s naším průvodcem. Každý slon tady má i své strážce, tak ti mají mimo jiné zabránit tomu, aby se sloni dostávali farmám a tam lidem pojídali úrodu.
1: V noci používáme 25 metrů dlouhý řetěz, který je připevněný na nohu slona. A každý den má na nocování jiné místo, takže tam má dost bambusu a trávy k jídlu.
2: Perla nejdřív chobot omotá okolo větví bambusu, pak si ho stáhne dolů, přišlápne nohama a začne ho požírat.
3: You know what kind of food elephant eat? Bamboo, yes.
1: Víte, co žerou sloni? Ano, bambus. Taky listy, trávu, ovoce. Můžou jíst 137 různých rostlin tady z lesa.
2: Každý den slon sní asi 10% své váhy a přestože ti asijští sloni jsou trochu menší než afričtí, tak stále mají okolo 2 tun. Takže denní dávka jídla je okolo 200 kilogramů.
1: Perla se do rezervace dostala poté, co v její původní vesnici po odlesňování nezůstal žádný les. Takže pro její majitele bylo náročné ji dál živit, protože bez lesa neměla dost jídla.
2: Kromě Perly a Ruby v rezervaci žije ještě dalších 5 slonů a mimo ní v lese žijí taky sloni divocí. Ti žádné své strážce nemají a potkat je tak není vůbec snadné. Z Kambodži Jana Karasová, Radiožurnál.

0: Posloucháte zápisník zahraničních zpravodajů radiožurnálu Kambodža a sloni, to jsou dva hlavní pojmy reportáže Jany Karasové, kterou jsme slyšeli před chvílí, no a my se k ním s ní ještě vrátíme. Zdravím tě, dobrý den.
1: Pěkný den.
0: Odkud přichází tlak na to, aby se slonům v Kambodži dostalo lepších podmínek?
1: Tak nejen v Kambodži ten tlak vychází především od ochránců zvířat, ale aktivní bývají třeba i vlády nebo místní úřady. Ten příklad Angkor Watu, kde je jízda na slonovi zakázaná už několik let. Zákaz platí třeba i v části Vietnamu a od letošního roku v celé Indonésii. Někdy na ty lepší podmínky tlačí i samotní turisté, ale když jsem nahlídla do některých internetových diskuzí, tak jsem zjistila, že třeba ti čeští turisté jsou v těch názorech poměrně rozdělení.
0: Co je špatné na jízdě na slonovi, nebo proč by mělo slonovi vadit, když se s ním někdo vykoupe?
1: Tak za prvé krutý výcvik, už mladí sloní, kteří mají být použití jako turistická atrakce, tak bývají odebraní od matky, bývají třeba svazovaní a zůstávají v izolaci. Přitom sloni v přírodě sami nežijí. I v té rezervaci byli minimálně ve dvojcích. No a ta samotná jízda jim potom způsobuje bolest, taky ničí páteř, ta není stavěná na to, aby něco nesla. No a často v rezervacích nebo spíše v těch turistických rezervacích mají špatné podmínky, málo pohybu, málo žrádla a k tomu se přidává stres. Sloni se třeba rádi koupou, ale kdy oni sami chtějí, ne na povel a ne v blízkosti lidí, a i proto přibývá rezervací, které umožňují ty koupající se slony sledovat jenom z dálky.
0: Pojďme se ještě vrátit k těm škodám u farmářů. Jakou mají sloni sílu a co farmáři dělají, aby se před nimi chránili?
1: Tak sílu mají poměrně velkou a v té části Kambodže, kde jsem slony pozorovala, tak stále farmáři mají tradiční způsob farmaření, vypálí čas lesa, pak tam něco pěstují a často u toho svého pole mají i svůj dům a jsou to takové domečky na nožičkách a na ty kůly dávají ostré předměty, třeba i hřebíky, aby to slony odradilo. Ne vždy to ale stačí, jak jsme tam procházeli tou částí těmi poli, tak nám náš průvodce říkal, že před několika dny se tam stalo, že divoký slon takovou chaloupku na nožkách povalil. Ty chaloupky na nožkách, ty chaty na nožkách jsou taková typická architektura v Kambodži, ale ta typická bunongská chýše, tak to je chýše ze suché trávy. Nicméně těch ubývá, protože přece jenom po tom, co tam v roce 2007 postavili silnici, tak se mění i způsob života místních.
0: Sloni v Kambodži je téma pro zápisník zahraničních zpravodajů a naší reportérku Janu Karasovou. Díky a pěknou neděli.
1: Děkuji a naslyšenou.

0: O chorvatském Osijeku asi nejčastěji slýcháte v souvislosti se sportovními událostmi. Naposledy to bylo třeba minulý týden, kdy se tam odehrálo mistrovství Evropy ve sportovní střelbě, z něhož si Česko odvezlo zlato v kategorii družstev. Možná jste ale nevěděli, že tohle východochorvatské město je také domovem jedné malé české besedy. Na její oslavu Dne české kultury se tam vypravila spolupracovnice v Chorvatsku Téa Veseláková.
1: Oficiální program ještě ani nezačal, hosté a účastníci se teprve sjíždějí, ale tady už se hraje, dokonce se i tančí a skoro všichni na sobě mají tradiční kroje. Tanečníky i hudebníky poznávám a vím, že nejsou z osvětské besedy, ale že sem přijeli jako hosté, aby vystoupili na Dni české kultury a podpořili tak zdejší spolek. Od měst a obcí, kde se chorvačtí Češi koncentrují, jsme totiž nějakých 150 kilometrů daleko.
2: Snažíme se jako každý rok pozvat někoho, kdo tu nebyl. Je nás na papíře 60, ale aktivních je málo. Že?
1: Vysvětluje předsedkyně české besedy Osijek Vlasta Šábičová a se smíchem doplňuje, že jde o mladou besedu se starými členy. Vznikla v roce 2014, ale současně to není první český spolek, který tady ve východním cípu Chorvatska působí.
2: V Osijeku bylo Čechů dost, dokonce to byly dva spolky. Jeden byl založený v roce 1911, druhý v roce 1913 a ten dokonce byl kolem cukrárny, protože prvních několik ředitelů ty cukrárny byly Češi. V podstatě to byly začátky cukrárenského průmyslu, to zavedli Češi.
1: Jádro dnešní české besedy Osijek tvoří hudební a pěvecká skupina, která co by domácí soubor otevírá Den české kultury. A jako v asi každém takovém spolku se i tady pěstují ruční práce. V tomto případě je to drátenictví.
2: My to máme jediný.
1: Muzikanty z Osijeku střídají hudební a taneční soubory jiných českých besed. Všechno to sleduje radní města Osijek Máté Jurčevič, pro kterého jde o první setkání s chorvatskými Čechy.
3: Ugodno mě iznenadila pozitivní atmosféra.
4: Příjemně mě překvapila pozitivní atmosféra. Cítím z toho sounáležitost.
3: Jo. Puna podržka, svárno.
1: Radní Jurčevič je možná poprvé mezi zdejšími Čechy. V jeho městě ale není o menšinové akce nouze. Osijek má totiž silné menšiny Srbů, Maďarů, Slováků, Albánců i dalších národností.
4: Osijek je známý jako multikulturní a mnohonárodnostní město. Celá jeho historie je taková.
1: Panu radnímu dělala během večera společnost Marie Válková, která je místopředsedkyní Svazu Čechů v Chorvatsku.
5: Snažíme se s těmi představiteli místními si popovídat a poradit se, co by vlastně ty besedy potřebovaly. Každé ty obci nebo každému městu záleží na ty vzájemné spolupráci. Já řeknu, aby také měli ten dobrý hlas, že jsou otevření vůči všem menšinám.
1: Záštita úřadu je jedna věc, jak ale doplňuje Marie Válková, mnohem důležitější jsou pro malou besedu v Osijeku vazby na další české spolky v Chorvatsku a jejich pomoc. Stejně u Osijeku Téa Veseláková, Radiožurnál.

0: Zprávy z domova a vašeho regionu.
1: Informace ze světa, sportu, kultury a dopravy.
0: To je zpravodajství na Radiožurnálu.
1: Aktuální servis. 7 dní v týdnu, 24 hodin denně.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: Hlas umí víc, než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje. Rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
3: Devět hodin a 30 minut. Zprávy a Tereza Tomášková.
4: Venkovské prodejny s potravinami mají letos opět šanci získat dotace na provoz nebo na platy zaměstnanců. Konkrétně Jihomoravský kraj mezi zájemce rozdělí 3 miliony a 800 tisíc korun z programu Ministerstva průmyslu a obchodu. Odsouhlasili to radní. Peníze mají pomoct zachovat jednu ze základních služeb v obcích. Žádosti začne hejtmanství přijímat v polovině června. Berlínská policie zatkla 15 účastníků pro palestinské manifestace kvůli porušení zákona. Informovala o tom agentura DPA. Průvodu se zúčastnili asi 2000 lidí. Doprovázelo je 700 strážníků. Demonstranti protestovali proti izraelským vojenským akcím v pásmu Gazy a proti válce v Íránu. Podobné akce byly i ve Frankfurtu nad Mohanem nebo v Londýně. Praha 1 chce zlepšit podmínky pro hnízdění ptáků na svém území. Po domluvě s ornitology nechala radnice rozmístit v centru metropole 30 ptačích budek, například pro sýkorky, špačky nebo kavky. Jsou například na Kampě, ve Františkánské zahradě nebo na Slovanském a Střeleckém ostrově. Za budky Praha 1 zaplatila 100 000 korun.
0: Sport.
4: Oštěpař Jakub Vadlejch vyhrál na úvod sezóny meeting v Tokiu. Hodil 85 metrů a 24 centimetrů. Úřadující mistr Evropy překonal hranici 85 metrů poprvé od olympijských her 2024 v Paříži, kde skončil těsně čtvrtý. Martin Konečný se v Tokiu s výkonem 77 metrů a 53 centimetrů zařadil na 5. místo.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Překážka na D1 u Ostředku a nehoda na trase Cheb Planá. Na dálnici D1 z Prahy do Brna dejte pozor za sjezdem na Sázavu. Na 35. kilometru stojí porouchané nákladní auto. Je za světelnou šipkou v odstavném pruhu, některá auta mírně vybočují. V Moravskoslezském kraji prší, nejezděte na denní svícení. Na silnici 21 z Chebu do Plané na obchvatu Drmoule odklízejí následky nehody, brzdí se z obou směrů, kolony se netvoří. A v Praze v Liberecké směrem do centra je dopravní omezení za sjezdem na Prosek. Uzavřený je pravý pruh, je tam kolona. Zdržíte se kolem 5 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: V Čechách bude většinou slunečno, během dne přechodně kupovitá oblačnost a hlavně na západě místy přehánky. Na Moravě a ve Slezsku zataženo až oblačno, na východě s deštěm i trvalejším a teploty 13 až 18 stupňů, na východě Moravy a ve Slezsku kolem 11. Tolik zprávy. A pokračuje zápisník zahraničních zpravodajů se Štěpánem Pokorným.
3: Dobré dopoledne. Zápisník pokračuje v 19 hodin 33 minuty. Bezžihadlové včely, obří pralesní mravenci, hlasitý cvrkot, cikád. A prales, který ještě před 100 lety vůbec neexistoval. V Malajsii už za chvilku navštívíme unikátní experiment, který dnes připomíná dokonale přirozenou džungli. Zůstaňte s námi, hezký poslech.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: I o víkendu.

0: Ještě před 100 lety oblast Kepong severně od Kuala Lumpuru pokrývaly travnaté pláně s mělkými jezery po těžbě cínu. Krajina byla pustá, ale si vykácené. Dnes se na stejném místě rozkládá divoký prales plný tropických ptáků, motýlů, hadů a hlavně obrovských stromů. Je k nerozeznání od přirozeného pralesa, přitom byl uměle vysazený jako experiment. Na místě sídlí Malajzijský ústav pro výzkum lesa, neboli FRIM. Navštívila ho zpravodajka Zdeňka Trachtová.
1: Tohle jsou bezžihadlové včely. Vidíte, že jejich úl vypadá úplně jinak.
2: Můj lesní průvodce Lim Chung Lu ukazuje na přírodní trychtýřek, který vede do dutiny obrovského kmene fíkovníku. Tudy se prý včely dostávají dovnitř.
1: A tady obří pralesní mravenci. Tohle je největší druh mravenců v Malajzii. Naštěstí nejsou agresivní.
2: Postupujeme hlouběji a hlouběji do pralesa a velmi intenzivně tu bzučí cikády.
1: Tohle je náš malajzijský národní strom, merbau. Je to velmi těžké, tvrdé dřevo. Je odolné vůči útoku termitů i vůči plísním, takže se často používá pro venkovní podlahy nebo bazénové terasy.
2: A teď přicházíme prý na nejuchvatnější místo celého pralesa.
1: Tady odsud je nejkrásnější výhled ve filmu.
2: Really? Nejsem úplně přesvědčená. Je to stejný prales jako před chvílí.
1: Tak se podívejte nahoru.
2: Oh, wow. Koruny stromů desítky metrů nad námi vytvářejí nádherný obrazec. Vypadají jako přírodní skládačka, jako takové zelené pucle, které do sebe přesně zapadají, ale nikdy se úplně nedotknou a zůstávají mezi nimi úzké mezery.
1: Říká se tomu plachost korun stromů. Tenhle jev se vyskytuje častěji v člověkem vysázených lesích, kde jsou stromy stejně staré a stejně vysoké. Když fouká vítr, tak větve se navzájem očesávají, takže jejich konečky se olamují. A díky tomu mezi nimi vznikají tyto mezery.
2: O kus dál potkáváme Limova kolegu Nasrima, který zkoumá nějaký drát připevněný ke stromovému kmeni.
3: To je hromosvod. Chrání strom během bouřky.
2: Bouře jsou tady v Malajzii skoro na denním pořádku. I dnes už máme za sebou jednu pořádnou průtrž mračen.
1: Kvůli omezenému rozpočtu vybíráme jen nejvyšší stromy a ty, které jsou blízko našich budov. Během posledních 8 dnů hromosvod na tomhletom stromě uzemnil 5 blesků.
2: Tady ve FRIMu prý pracuje víc než 200 vědců a vědkyň.
1: Zkoumáme les od kořenů stromů až do nebe. Všechny aspekty lesa, rostliny, živočichy, klimatickou změnu, půdu, všechno, co se lesa týká.
2: Americký botanik Frederick William Foxworthy tady u Kuala Lumpur začal vysazovat lesy jako experiment v roce 1926, tedy přesně před 100 lety.
1: FRIM dává lidstvu naději, že i nejvíc zdevastovanou krajinu můžeme znovu proměnit v les.
2: Od loňského roku je tento umělý prales zapsaný na seznamu světového dědictví UNESCO. Z Kuala Lumpur, Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.

0: Stále posloucháte zápisník zahraničních zpravodajů radiožurnálu. Žaludkem nemusí procházet zrovna láska, ale vytvářet spolu něco, co je dobré a navíc je dobře chutná, to nepochybně zbližuje. Své o tom ví jeden Rus a několik Ukrajinek v německých Drážďanech. Spolu tam pro široké okolí vyrábějí vedle ukrajinských varaníků třeba i ruské pelmeně. Hájemství těstovinových pokrmů navštívil německý zpravodaj radiožurnálu Tomáš Havlín.
1: Myslel jsem si, že rozdíl mezi vareniky a pelmeni je jen v tom, že jedno sejí na Ukrajině a druhé v Rusku. Ale majitel podniku v Drážďanech Maxim Satanovský mě vyvádí z omylu.
2: Pelmeně jsou menší a plněné mletým masem, no a vareniky, ty jsou naopak větší a vždy mají vařenou nebo pečenou zeleninovou nebo ovocnou náplň. Mohou být třeba s višněmi.
1: Oboje jsou ale v každém případě těstovinové taštičky, které tady v Drážďanech na nerezovém stole u mě formuje Galia, původem z Charkovské oblasti. Každý si podle paní Galiny hledá práci, která mu vyhovuje a jí se líbí být kuchařkou už skoro 20 let, co je v Německu. Naplnit těsto, zalepit a zamrazit. V Maximově podniku se denně vyrobí kolem 30 kilo taštiček. Objednávají si je restaurace, ale třeba i lidé domů. A Maxim sám taky provozuje dvě bistra přímo v Drážďanech.
3: S dvěma vyššími obrazováními stají na kajze.
1: Že má vysokou školu, ale tady stojí za kasou, říká Irina, která pracuje v jednom z nich. Je taky z Ukrajiny a do Drážďan přišla krátce po ruské invazi.
4: Když my Kyjev projížděli, za námi mosty zrývaly.
5: Jsem z Kyjevské oblasti a když jsme utíkali, tak za námi bombardovali mosty. Byla to náročná cesta a stýská se nám, hlavně dětem. Ale podle mě budeme muset zůstat. I kdyby válka skončila, nebude na Ukrajině minimálně dalších 10 let bezpečno.
1: Do Německa uteklo po začátku války před 4 lety přes 1 000 000 Ukrajinců. Řeklo by se, že biznisu to pomůže a po taštičkách se zapráší, ale podle Maxima to tak úplně není. Spíš se rozbujel černý trh s varenikami na Telegramu. A ještě musel vysvětlovat, proč prodává své zboží pod značkou ruské speciality.
2: Třeba silná polévka Solyanka se u nás nazývala Solyanka po moskevsku a to se Ukrajincům nelíbilo. Spousta mých zákazníků jsou ukrajinské restaurace a většině z nich je to jedno. Ale na začátku války mě jeden tehdejší klient pozval do Berlína, abych vysvětlil svou politickou pozici.
6: Mě poprosili z Berlína takdašní moje klienty, objasnit moju politickou pozici.
1: Vzpomíná rodák z Čeljabinsku na Urale. V každém případě Maxim tehdy do Berlína jel a svou pozici objasnil.
7: V logu firmy bylo...
6: To logo, ano, stalo s takým.
7: Je stále napsáno ruské speciály.
6: Da.
7: Ale?
6: Já считаю, что Putin to není Rusie, Rusie to není Putin.
2: Podle mě Putin není Rusko a Rusko není Putin a já nemusím měnit tovární značku jen proto, že jeden idiot začal válku. Jednou bude po Putinovi, možná zítra, možná za rok, ale pelmeně zůstanou.
6: Putin zdochne, může být zítra, může být через год. A pelmeny zůstanou.
1: Uzavírá Maxim Satanovský. Z Drážďan Tomáš Havlín, Radiožurnál.

0: A před námi je poslední díl dnešního zápisníku. Maďarsko mělo ještě v polovině 20. století jednu z nejlepších kožedělných tradic v Evropě. Kvalitní výrobky se tam zpracovávaly už od osmanské nadvlády a maďarské rukavice se vyvážely po celém světě. Jenže po nástupu komunismu staré řemeslo téměř zmizelo. V centru Budapešti se ho teď snaží oživit mladá dílna, kde si návštěvníci vlastníma rukama vyrábějí kožené doplňky. Navštívila ji i zpravodajka Bára Vránová.
1: Nejlepší suvenýr je prý vlastnoručně vyrobený. Anna Roza Mitterová to bere doslova a otevřela proto v centru Budapešti ateliér Mitter Sisters, kde si zákazníci vyrábějí vlastní kožené kabelky. Před 2 lety přidala i DIY Bar Budapest, tedy takovou dílnu Vyrob si sám, plnou barevné kůže, kladívek a šídel.
2: Cítila jsem, že svět je přeplněný věcmi, oblečením, kabelkami. A říkala jsem si, že pokud budu nabízet jedinečné výrobky, lidé si jich budou víc vážit a taky si při výrobě uvědomí, kolik času a úsilí to stojí.
1: Na workshop se není potřeba objednávat, stačí prostě přijít a vybrat si, co člověk chce vyrobit. Od klíčenek přes obaly na notebooky až po kabelky. Proto jsem se rozhodla i já a na stůl tedy dostávám připravené kusy kůže, vybírám barvu a taky začínám děrovat otvory na cvočky.
2: Nejsou potřeba žádné speciální znalosti nebo schopnosti. Každému tu se vším pomůžeme.
3: Kůže je sice tenká poměrně, ale jde to trošku stuha. Zároveň musím dávat pozor, jednak aby se mi nepohnula ta papírová šablona a abych se nepropíchla prst, protože to šídlo je poměrně dost ostré.
2: Máme tu i zkušené instruktory. Většina z nich má za sebou studium designu a umí poradit s jakýmkoliv problémem.
1: I využívání zvířecí kůže ale zatěžuje životní prostředí. Její zpracování spotřebovává velké množství vody a zatěžuje taky okolí koželužen. Podle Anny Rozy Mitterové je to ovšem stále menší zlo než umělé materiály a u pravé kůže se tak snaží řešit alespoň původ.
2: Kůži nakupujeme v Itálii. Veškerý materiál je z masného průmyslu. Udržitelnější by samozřejmě bylo, kdyby pocházela z Maďarska, ale u nás už kůži bohužel nespracováváme.
1: Za úpadkem maďarského kožedělnictví stojí příběh, který potkal mnoho jiných řemesel a zná ho většina východní Evropy. Po druhé světové válce totiž přišlo znárodnění, rodinné dílny zanikly. A když pak přišla levná průmyslová výroba, tak jí státní závody neustály. A z kdysi slavné tradice téměř nezbylo vůbec nic. To se ale tým Anny Rozy snaží změnit.
2: Naši předci kdysi přijeli v sedlech koní. Existoval dokonce způsob zpracování kůže, kterému se říkalo uherské nebo maďarské činění. Máme to prostě zakořeněné v sobě.
3: A závěrečnou fází je kůži trošku pomačkat nebo popřehýbat, aby vznikly hezké linie na krajích té kabelky, na dně, aby dostala tvar.
4: Lots of requests.
2: Chodí za námi lidé z celého světa a ptají se, jestli by mohli otevřít něco podobného u sebe. I na tom už pracujeme.
1: A podle Anny Rozy Mitterové by se tak pozapomenuté maďarské řemeslo mohlo už brzy znovu dostat zase do popředí. Z Budapešti Bára Vránová, Radiožurnál.

stavíte letos dům a už máte projektovou dokumentaci a můžeme ji vidět? Protože právě pro takové stavitele, kteří jsou ready stavět pořádně, je tu soutěž o pořádný dům zdarma od Wienerbergeru. Ano, slyšíte správně. Dům zdarma. Tedy

0: se Slovinskem v prodloužení. Nehoda zastavila provoz na dálnici D6 na 84. kilometru ve směru do Karlových Varů. A v Čechách bude většinou slunečno, na Moravě a ve Slezsku zataženo až oblačno, na východě s deštěm. Teploty do 18 stupňů.
1: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
0: Oběti nacistické perzekuce si právě teď v Terezíně připomínají účastníci pěti na Národním hřbitově před Malou pevností. Tradiční trizna se tam koná vždy třetí neděli v květnu. A na místě je naše reportérka Lucie Hejzlová.
2: Za malou chvíli zazní státní hymna v podání Iriny Troupové. Pěty se tradičně účastní prezident Petr Pavel, předseda Ústavního soudu České republiky Josef Baxa a za pamětníky promluví 89-letá Michála Vidláková, která se do terezínského getta dostala se svou rodinou a strávila tam jako dítě 2,5 roku. Po projevech bude následovat křesťanská a židovská modlitba. Letos po oficiální části připravené speciální matiné, kdy v předsálí kinosálu v Malé pevnosti vystoupí symfonie Tavivaza. Z Terezína Lucie Hejzlová, Radiožurnál.
0: Ministerstvo dopravy prodlouží testování rychlosti 150 km za hodinu na části dálnice D3. Pilotní provoz začal loni v říjnu. Data zatím pro vyhodnocení bezpečnosti podle rezortu nestačí. Rychlost se mění podle počasí nebo provozu na proměnných dopravních značkách. Policisté zatím podle dat od října do února řešili v úseku 39 nehod, o 17 víc než rok předtím, popisuje Michal Hodboč z policejního prezídia.
3: Těch nehod, kdy tam byla 150, tak těch tam bylo těch větších nějakých 10 a těch menších, bavíme se o nějakých 4 nehodách.
0: Nikdo při nich nezemřel, při aktivní 150 se zranili 3 lidé. Mezinárodní den světlo pro AIDS dnes připomene oběti tohoto onemocnění. Červeně se rozsvítí budovy v několika městech. Letos třeba Tančící dům nebo Žižkovská televizní věž v Praze nebo Moravské divadlo v Olomouci. Červené světlo má taky vyjádřit podporu lidem, kteří s virem HIV bojují. Loni se jich podle Státního zdravotního ústavu nakazilo asi 300. O 20 víc než rok předtím. Jak říká předseda České společnosti AIDS Pomoc Jiří Pavlát, důležité je prevence a včasné testování.
4: Pacient, který svůj HIV status zná a léčí se, tak není pro své okolí nebezpečný. Naopak člověk, který neví, že má virus HIV v těle, tak ho může šířit nevědomky a to je to riziko, které ve společnosti máme.
0: Zájemci se můžou nechat otestovat zdarma a anonymně třeba dnes na pražském výstavišti na běhu Fun and Run, který pořádá spolek Prague Pride.
5: Sport. Čeští hokejisté poprvé v historii na mistrovství světa prohráli se Slovinskem. Ve druhém utkání letošního šampionátu mu podlehli 2-3 v prodloužení. Pokračuje reprezentační útočník Jakub Flek.
6: Věřím, že jsme dost silný tým na to, že to s náma neudělá nic a nesmí to s náma udělat nic. Určitě si k tomu něco řekneme, je to špatně, ale furt to máme ve svých rukou, my se z tohohle musíme oklepat, poučit se z toho hlavně, poučit se a být lepší v příštích zápasech.
5: Ten nejbližší čeká Čechy v pondělí, kdy nastoupí proti Švédsku. O posledním týmu skupiny o záchranu se ve fotbalové šancelize rozhodne až v závěrečném kole. Ostrava totiž porazila Zlín 2-0 a má stejně bodů jako pražská Dukla, která prohrála 0-2 v Teplicích. Právě vzájemný souboj Dukly a Baníku rozhodne o jistém sestupujícím. Dále Slovácko podlehlo Mladé Boleslavi 0-3 a v úvodním finále play-off o umístění Karviná prohrála 1-3 s Olomoucí.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Nehody na D6 u Valče a na silnici 7 u Slaného. Na D6 z Prahy do Karlových Varů za sjezdem na Valeč na 83. a půl kilometru na konci dálnice havarovalo osobní auto, je na boku, na místě je vrtulník. Čekejte zastavený provoz, možná je případně trasa z exitu 83 přes Mokrou a Čichalov. Na silnici 7 z Chomutova do Prahy se na obchvatu Slaného na 19. kilometru srazila 2 auta. Kolony čekejte v obou směrech, ve směru do Prahy je to za odbočkou na Smečno, zdržíte se kolem 10 minut. Na silnici 50 z Brna do Uherského Hradiště pomalu v Buchlovských kopcích. V zatáčce číslo 5 havarovalo osobní auto, kolony se netvoří, může se nečekaně vybočovat. A v Praze v Liberecké směrem do centra je za sjezdem na prosek dopravní omezení. Uzavřený je pravý pruh, je tam kolona na zhruba 5 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: Čechách bude většinou slunečno, během dne přechodně kupovitá oblačnost a hlavně na západě místy přehánky. Na Moravě a ve Slezsku zataženo až oblačno, na východě

0: deštěm i trvalejším a teploty 13 až 18 stupňů, na východě Moravy a ve Slezsku kolem 11. Tolik zprávy. Dál posloucháte víkendový radiožurnál a teď je tu host Patricie Strouhalové.
1: Hostem ve vysílání víkendového radiožurnálu je herečka Elizaveta Maximová, o které se třeba píše, že patří k herečkám, které na sebe nestrhávají pozornost prvoplánově, ale spíš intenzitou, přesností a schopností jít až na hranici emocí. A to dokazuje také i ve své nové divadelní roli. Nově ji totiž můžeme vidět v divadle Viola ve hře Psychodrama. Elizaveto, vítám vás tady, dobrý den.
2: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: Hrajete nejen sebe sama?
2: Doufám, že ano. Myslíte v psychodramatu ano, nebo obecně?
1: V psychodramatu, ale i obecně.
2: I obecně. Myslím si, že, nebo takhle já, každý herec si myslí, že hraje po každý něco úplně jinak a někoho jiného a stále se vrací sám k sobě, ale doufám, že hraju jak v psychodramatu, tak i v jiných hrách nebo projektech někoho jiného. Ale samozřejmě vždycky do toho se propisuje vaše osobnost a váš třeba i pohled na tu danou postavu, na danou problematiku, téma a tak dál.
1: A jít až na hranici emocí, o tom taky budeme mluvit. Tohleto monodrama, tedy představení jedné herečky, tam oficiálně stvárňujete jednu hlavní postavu. Je to herečka, která se uchází o roli v adaptaci Hitchcockova Psycha. Co vy a Hitchcock?
2: Já a Hitchcock. Přiznám se, že já jsem Psycho viděla kdysi dávno, předtím, než jsme začali zkoušet. A ono je strašně zajímavé, jak teďko na to nahlížíme z našeho pohledu, z našich jako zkušeností s hororama. Že vlastně Hitchcockovo Psycho je teďko taková jako milá, taková vlastně pohádka, která je neskutečně stylová, neskutečně má neskutečnou atmosféru, ale vlastně jakoby zažíváte tam spoustu emocí, ale strach mezi ně už nepatří pro jakoby pro novodobýho diváka, si myslím, protože vlastně i ta, jakoby, i to schéma vyprávění je vlastně z pohledu dnešního diváka v roce 2026, tak je úplně, jasně jsme už navyklí na úplně něco jiného, jako v tom žánru hororovým, ale chápu, že tehdy to musela být neskutečná jako bomba a asi z toho byli lidi fakt vyděšený.
1: Vy jste teď změnila image, máte jinou barvu vlasů a máte je zkrácené. Já jsem si říkala, jestli je to kvůli nějaké nové roli.
2: Je to kvůli nové roli.
1: A kvůli jaké nové roli?
2: A budu hrát kriminalistku, ale ještě o tom nemůžeme mluvit. Ale moc se na to těším.
3: Host radiožurnálu.

0: Ve vysílání víkendového radiožurnálu je herečka Elizaveta Maximová naším hostem. Vy, když jste se hlásila na Damu, tak jste se spíš viděla na divadelním jevišti. A tu filmovou kameru jste nějak jako upozaďovala. Proč?
1: Protože jsem vnímala, že divadlo je že to je skutečný povolání. A že vnímala jsem to tak, že divadlo je mnohem složitější než film. A když mi jeden z profesorů při takový jedný výměně názorů řekl, no tak to je jedno, vy stejně budete jenom točit, nebudete hrát divadlo, tak já jsem se tehdy tak rozbrečela a brala jsem to jako totální podpásovku, že co si to dovoluje, že mě takhle urazil, že budu jenom točit. Jako až takhle jsem to brala. Ale postupem času se to vlastně jako velmi proměnilo a když jsem začala asi ve třetíku nebo ve čtvrtíku na Damu, ve čtvrtíku točit, tak jsem zjistila, že to opravdu není jednodušší než divadlo a že ten kočovný filmařský život vlastně teď v průběhu let jsem zjišťovala, že mě naplňuje mnohem víc.
0: No, spousta herců tvrdí, že to divadelní herectví je pro ně základ herectví.
1: Jo, určitě.
0: Tak to pořád ale platí, to byste podepsala.
1: Určitě, určitě. I jakoby i ta průprava na divadelních fakultách, jakoby protože v Česku na JAMU, DAMU není filmové herectví. Tady všichni vlastně jakoby vychází z toho divadelního nebo jevištního herectví, z toho.
0: Objevují se i filmoví koučové, kteří vás
1: objevují vlastně se až v posledních letech, jo, nebo ta jakoby spolupráce za nás na škole, spolupráce s DAMU a FAMU nebyla tak jakoby prorostlá, takže my jsme vlastně první zkušenosti s filmovou kamerou jsme získávali až na place, jo, a to si myslím, že je prostě špatně, protože to je jiný jazyk, je to jiný, pokud nemáte opravdu citlivýho režiséra, opravdu jako skvělé herecké parťáky, kteří by vám pomohli jakoby tím províst, tak si myslím, že spoustu lidí ty první zkušenosti můžou odradit vlastně od filmu.
0: Vy jste hrála hodně na divadle, potom jste se z něj začala stahovat. Mm. Proč vlastně?
1: Protože jsem právě zjistila, že ten kočovnej filmařský život mě strašně baví. A že tu energii, kterou cítím na place, tak já necítím nikde jinde. Aha. A ano, divadlo je základ a divadlo je škola, kam chodíte každý den a je to drill. Jo, který vlastně tam je, jakoby, mi přijde, že tam zasazujete semínka a z těch semínek tu úrodu sklidíte za strašně dlouho a nemusí ani jako vzejít. Ale už jenom to, že jste jakoby zpracovával tu půdu, zasazoval ty semínka, že to byl takhle jakoby pracný proces vlastně dlouhodobý, tak je to jako škola. A zase jako film, tak to jsou takový letní tábory. Říkám, že to je škola a léto a letní tábory. Že vlastně tam jako jste neskutečně spjati společně po dobu 2 měsíců. A potom, když to skončí, tak je to vlastně nepřenositelná zkušenost. Že vás to potom vyvrhne do vašeho reálného života. Ale ty táboroví kamarádi jsou jako už pryč a rozjetý a někam jinam. Jo, to je vlastně jako i jiný takový jako způsob fungování určitě.
0: Kam jste ráda jezdila na tábory jako dítě?
1: Já jsem jenom jednou byla na dětském táboře. Ne, vlastně jsem jezdila na zimní tábory, na lyžovací tábory a potom jsem jezdila jenom na jeden letní tábor.
0: Uh-huh. A kde to bylo?
1: Varvažov.
0: Dobrý?
1: Skvělý. To je skvělý.
0: U toho filmového kouče, troufla byste si na to? Dělat filmovou koučku? Někoho vést? Naučit ho?
1: Mám zkušenost s jazykovým coachingem, protože když byl covid a neměla jsem žádnou práci, tak jsem hrála u Michala Blaška, u výborného slovenského režiséra, který působí v Čechách a zároveň jsme přátelé, tak jsem u něj hrála na jeho prvním filmu Oběť jeden natáčecí den a ve chvíli, kdy ten den skončil, tak Michalovi zavolali, že jim onemocnila jazyková koučka pro hlavní herečku Vitu Smačeliuk. A tehdy jsme se domluvili na místě, že začnu s ní pracovat jako jazyková koučka a to byla fakt jako skvělá zkušenost a strávila jsem s nima měsíc na place jako jazykový kouč. A myslím si, že pro každýho herce je to opravdu nezbytný si vyzkoušet filmový plac, z jiný pozice než z té herecký, protože když jste jako na place jako herec, nebo jako prostě si všímáte jakoby svých věcí, soustředíte se na roli, soustředíte se na partnera, soustředíte se na připomínky režiséra, ale v podstatě jakoby spoustu věcí technických vám uniká, ale to, že jsem seděla právě za režisérem měsíc a viděla jsem, jak pracují osvětlovači se světlem, jak pracuje hlavní kameraman se švenkrama, jak vlastně to všechno vzniká, kolik režisér musí udělat rozhodnutí, že po každý klapce se na něj nahrne prostě 40 lidí s dotazy a on musí opravdu být pevný a rozhodlý a nebo i říct, že tápe, ale musí udělat to rozhodnutí strašně rychle. Takže vlastně mě to i pomohlo velmi jako v tom fungování jako herec potom, že třeba po každý klapce neběžet s 30 dotazy. Ale na ten herecký coaching nemám tu ambici. Nemám tu potřebu teďkon předávat. Spíš mám potřebu teďkon ještě jako přijímat jako houbička. Spíš jako jezdím za koučema nebo chodím ke koučům na masterclassy, na workshopy, ale ještě nejsem, nemám to nastavení, že bych to chtěla nebo mohla dávat zpět.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o víkendu.

0: Ve víkendovém radiožurnálu je Elizaveta Maximová, herečka, kterou teď můžete nově vidět v divadle Viola. A to v několika rolích současně. Psychodrama je o herečce, která se uchází o roli v adaptaci Hitchcockova Psycha. Já, když jsem se bavila s Beatou Parkanovou, uměleckou ředitelkou Violy, filmovou scénáristkou a režisérkou, tak ona mi říkala, že věděla, že to divadlo vás už tolik nenaplňuje, ale že přesto vám zavolala s touhle divadelní nabídkou. Pamatujete si na to, co vám do toho telefonu řekla a jak vám potom bylo?
1: Jo. S Beatou jsme měli telefonát noční a Beata mi říkala, hele, já vím, že to divadlo jako nechceš dělat, jo, a tak dál, protože my jsme se o tom mnohokrát bavili a s Beatou jsme se poprvé setkali spolu na natáčení jejího filmu Světýlka a stali jsme si blízkými, a takže Beata přesně věděla, jak to mám s divadlem. Ona říká, já vím, jenom si poslechni, jenom. A začala mi říkat, jako, začala mi převypravovat ten scénář. A jak o tom mluvila, tak vlastně jsme obě najednou si řekli, já mám husí kůži, já taky. Já říkám, o. No, ale já tam, já říkám, hele, já nevím, jestli tam mám i čas, měla jsem jakoby odjíždět na velkou takovou jako cestu, jsem chtěla hodně cestovat několik měsíců před takovou další kočovným, jako fází kočovného života, teďkom půl roku točení. Říkám, hele, já vůbec nevím, ale jako to, že mám husinu z toho, co mi vyprávíš, tak je to strašně zajímavý teda.
0: No, ona mi totiž řekla, no, že vlastně o jiné herečce pro tuhle roli neuvažovala, jenom o vás.
1: Toho si strašně vážím. A Beata řekla...
0: Jako věděla jste to?
1: Nevěděla jsem to. Já jsem to nevěděla. Beata řekla, no tak hele, tak se sejdi s Davidem Jařabem, tak uvidíš režisérem. Na tom kafe s režisérem. S Davidem jsme se neznali předtím a sešli jsme se na to kafe. A i na to kafe vlastně jsme šli oba jako s otevřenou myslí a nevěděli jsme, co z toho vlastně jako čekat navzájem nebo to. A mě během toho kafe, i když jsem jako byla rozhodla, že nechci dělat divadlo, mě začala nejenom šeptat intuice, ale vyloženě řvát, že tohle je, může být výjimečné setkání, že nevím proč, nevím jak, a překopu úplně hrozně moc ze svého osobního života, plánů, něčeho, ale já tohle z toho musím zažít. Jo, a musím, takže to bylo vlastně intuitivní rozhodnutí na místě.
0: To setkání s režisérem Davidem Jařabem, jaké bylo? Jaká potom byla ta spolupráce?
1: Tak s Davidem, já si myslím, že David je opravdu výjimečný režisér. Já myslím si, že to je velmi laskavý člověk. A naše spolupráce, mělo to vlny a fáze, protože i v monodramatu Psychodrama je to hodně, jedno z těch témat je režisér a herečka, kteří spolu ve dvou zkouší hru Psycho.
0: Proto se na to ptám.
1: A mají tam spoustu fází různých mezi sebou. A vlastně to, co jsme zkoušeli a jak je to pro nás, protože David je jak filmový, tak divadelní režisér a já mám taky zkušenost jak s filmem, tak s divadlem, i když ne takovou jako samozřejmě jako David, ale jak je nám to prostředí blízký, tak jsme cítili, že v tom samotném tom textu, v tom tématu, v té energii toho všeho máme tolik vlastních témat, že vlastně to bylo jako fascinující, jaký to mělo jako velký vlny.
0: Já když jsem to představení viděla, tak jsem si říkala, je to žena, kterou se melou vlastně ambice, nějakým způsobem i profesní touhy, a že v jednu nebo v mnoha chvílích ztrácí nebo úplně ztratí sebe samu. Mm-hmm. Hrozilo vám tohle někdy v životě?
1: Spoustukrát si myslím, nebo aniž bych o tom věděla, anebo potom jsem to už začala vnímat vědomně. A myslím si, že ta herečka, kterou hraju, ta hlavní postava nemá jméno, protože je to jeden příběh z milionu nepovedených osudů.
0: A je vám nepříjemné, když role třeba ano. Teď právě ve Viole otevírá takhle osobní téma? Nebo osobní
1: Naopak,
0: témata?
1: Já tady to mám ráda a vyhledávám to, protože si myslím, že mě to může jedině lidsky obohatit. Když jdete do sebe, když jdete do témat, které vám nejsou příjemná, když vám něco fakt udeří na hlavičku. Ale když máte výjimečné kolegy právě Davida Jařaba, Beátu Parkanovou, se kterými o tom můžete otevřeně mluvit, se kterými ty témata se nebojíte otvírat, nebojíte se, že když jako vyteče nějaká prostě, nebo prostě něco špinavého se dostane na povrch.
0: Já jsem tam cítila takovou tu životní linku odmítání. Věčný boj ukázat, že na to mám, že to chci ukázat, že si to zasloužím, zasloužit si to a zasloužit si třeba i lásku, ať už od rodičů, nebo kolegů, partnerů, přátel, milenců. Tak co s tou postavou tady z těch věcí tam hrajete, co máte společného?
1: Já tam toho mám mnohem víc společného, než bych si přála mít. Ale jelikož spoustu těch věcí vědomně mám zpracovaných nebo zpracovávám, tak pro mě je to takový zdvižený prst.
0: No a jak to
1: připomínka.
0: Jak to vlastně člověk má ve vašem případě vypořádat se s tím a zvládnout to sama v sobě, někde uvnitř, to, že chce dokázat, že něco umí, že to zvládne, že bude doceněn, že budete doceněna jako herečka, jako mladá herečka. Představa o tom, že jsem dobrá.
1: Změnit to myšlení. Což je to jakoby to, zní to jako klišé a fráze a když to někoho slyším říkat, tak vždycky jakoby mám otazníčky k samotným těm lidem.

0: Možná jsem z jiný doby, kdy vážilo se víc, co dva spolu měli, stačilo říct.
1: Ahoj, zdraví vás Bára Strýcová. Zvu vás na oslavy olympijského dne, které 17. června odstartuje olympijský běh na 90 místech po celém Česku. Poběžím já i moje známí a běžet může i každý z vás. Nejde o to vyhrát, stačí jen běžet. Už jen radost z pohybu je malé olympijské vítězství. Motivovala jsem vás? Tak pojď, pojď, pojď. Více na webu olympijskybieh.cz.
2: Závod odstartujeme ve vysílání Radiožurnálu, kde uslyšíte i zajímavosti a reportážní vstupy z akce. To by nebylo možné uspořádat bez partnerů Českého olympijského výboru, kterými jsou Olvin a Fosfa.
3: Radiožurnál je 10:30. A zprávy s Kateřinou Couserisovou. Prezident Petr Pavel je v Terezíně, kde začala pieta k uctění obětí nacistické perzekuce během druhé světové války. Terezínská trizna připadá tradičně na třetí květnovou neděli. Prezident navštíví taky Centrum studií genocid Terezín, kde si prohlédne stálou expozici Zločin beze jména. Při nočním útoku ukrajinských dronů zemřeli v moskevské oblasti nejméně 3 lidé. Dalších 12 zraněných je v blízkosti moskevské rafinérie. Informují o tom ruské úřady. Starosta Moskvy Sergej Sobjanin řekl, že technologické zařízení rafinérie střely nepoškodily. Poničili ale 3 obytné domy. Ukrajina pokračuje ve své dronové kampani uvnitř ruského území. Vysokým školám se nedaří naplňovat plán ministerstva školství na rozšíření kapacit. Problém s tím mají hlavně univerzity v regionech. Přijdou proto o část dotací určených na tento účel. Týká se to například škol v Ústí nad Labem, Liberci a nebo Plzni. Univerzity ale upozorňují, že počty studentů ovlivňuje i zájem maturantů o další studium a nebo výsledky přijímacích zkoušek. A řidiče čekají od pondělí další komplikace na dálnici D1 u Ostravy. Silničáři začnou opravovat most v bohumínské části Vrbice. Doprava se v místě zúží do jednoho pruhu v každém směru. Oprava má podle ředitelství silnic a dálnic trvat měsíc.
4: Sport.
3: Fotbalisté už jistě mistrovské Slávie se představí v předposledním kole nadstavby šance ligy na hřišti Hradce Králové. Zápas začne v 17 hodin, stejně jako další dva duely ve skupině o titul. Slovan Liberec přivítá Spartu a Viktorii Plzeň čeká Jablonec. Všechna utkání odvysílá Radiožurnál Sport. Radiožurnál nabídne reportážní vstupy.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Nehody na D6 u Valče a na silnici 7 u Slaného. Na D6 z Prahy do Karlových Varů za sjezdem na Valeč na 83. a půl kilometru havarovalo osobní auto, provoz stál. Vrtulník už odletěl, nadále čekejte omezený průjezd, podle potřeby i zastavovaný provoz. Výraznější kolona se tam teď netvoří. Na D1 z Prahy do Brna dejte pozor za sjezdem na Sázavu na 35. kilometru. Stále stojí porouchané nákladní auto. Je za světelnou šipkou v odstavném pruhu, některá auta mírně vybočují. Na D55 z Napa jedel do Hulína u Otrokovic na 32. kilometru. Jel cyklista, policie ho před okamžikem zastavila, teď stojí všichni v odstavném pruhu. A na silnici 7 z Komutova do Prahy se na obchvatu Slaného na 19. kilometru srazila 2 auta. Tvoří se kolony v obou směrech. Mezi sjezdy na Knovíz a Smečno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: V Čechách bude většinou skoro jasno, během dne přechodně kupovitá oblačnost a hlavně na západě místy přeháňky. Na Moravě a ve Slezsku zataženo až oblačno, na východě s deštěm i trvalejším. Teploty do 18 stupňů, na východě Moravy a ve Slezsku jen kolem 11. Tolik zprávy. A po písničce pokračuje víkendový Radiožurnál s hostem Patricie Strouhalové.
4: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.
4: I o víkendu.

0: Ve vysílání víkendového radiožurnálu si povídáme s herečkou Elizavetou Maximovou a zejména o divadle. O divadle Vihola teď hraje v psychodramatu. Je to věc, kdy jste popisovala naučit se pracovat a zpracovávat emoce sama v sobě. A to má mnoho lidí v životě, kdy potřebuje vlastně vykřičet to, že není tak špatný. Mm-hmm. A vy jste mluvila o důležité práci sám se sebou. Kdo vám poprvé řekl, začni se sebou něco dělat?
1: Myslím, že to bylo na DAMU. A to byla strašně dobrá zkušenost, protože v prváku na DAMU jsem dostala, v prvním semestru jsem dostala Ačko z herectví. A to prý nedostalo několik let. Prostě nikdo, a natož jako v prváku. Ale já jsem se zhroutila, protože pro mě to byla tragédie. Že už jako to Ačko už nikdy nedostanu. A možná, že takový ten imposter syndrom, že možná jsem všechny profesory obalamutila nějak a teď ve mně vidí něco, ale já to nejsem a nikdy vlastně už to neobhájím, to Ačko. Jo. A to tehdy jsem šla poprvé na terapii a myslím si, že ten imposter syndrom se mi podařilo jako rozplynout a vlastně pak jsem dostala z další klauzur Bčko a byla jsem úplně šťastná, že aha, mám Bčko a nic se nestalo.
0: Když jste řekla syndrom, tak mě okamžitě naběhl stockholmský syndrom, to byla vlastně dvoudílná série, tam jste hrála roli Kláry Osecké, vlastně nevím, jestli jsem to spočítala rychle dobře, ale 6 let, tuším, tak nějak by to mohlo být.
1: To možný.
0: Je to role, která vás hodně změnila, která vás utvořila? Byla to právě role Kláry Osecké, byla tou, která znamenala takový ten pověstný herecký milník, protože šlo vlastně o jednu z těch klíčových postav toho napínavého příběhu, který byl vlastně inspirován skutečným únosem tehdy.
1: Byla to pro mě zásadní role, co se týče příprav a co se týče třeba naučení se koncentrace během natáčení. A určitě to byl milník pro mě v tom, že taky vlastně ona každá role k vám přichází, jak, to si vždycky říkám jako teďkon, když ke mně něco nového přichází, tak, tak si říkám, OK, tak v čem, proč mi to přišlo zrovna tohle? Co tam je, co já třeba nevidím, ale jako může to být jako z něčí strany, že někdo vás vidí jako oběť, někdo vás vidí jako agresora, někdo vás vidí prostě jako femme fatale, někdo vás vidí jako prostě smažku na piku, jo, že je strašně zajímavý, jak jako jak se to varíruje, ale vlastně co je ta esence, čeho, co to vlastně jako brnklo na jakou strunu. A u té Kláry, tak to jsem té roli vděčná, že jsem si přesně vymezila třeba takový jakoby oběti, vnitřní oběť. Co to vlastně znamená? A co vlastně nechci být.

0: Ve vysílání víkendového radiožurnálu je herečka Elizaveta Maximová naším hostem. Co teď podle vás se stalo, že přišla ta role vyšetřovatelky, o které zatím nemůžete mluvit? Co si myslíte?
1: Myslím si, že tam, že to je žena, která má tak hezký klid vnitřní, že to je něco, k čemu já potřebuji dorůst. Já ten klid vnitřní takovej nemám, ale je možný, že díky té postavě mi to ukáže, vlastně jako mě to obohatí o jiný rozměr, který já bych předtím nenašla.
0: Je víc času na divadle si vyříkat s režisérem, dramaturgem a všemi okolo, co pro tu roli potřebujete vy?
1: Jak to myslíte?
0: Tak režisér vám řekne svoje představy, dramaturg vám řekne svoje představy, ale vy máte taky nějaké představy, tak jestli si na tom divadle máte víc času, než u toho filmu sednout a říct si, vlastně si to vyříkat, možná se i pohádat, možná to vykřičet, jestli je tam víc času na vlídnost, na přísnost, čas na to promluvit si, být k sobě upřímní.
1: Záleží na času, příprav a záleží taky samozřejmě na kolezích a míře třeba jakoby vaší vztahový jako
0: aby to nebyl prostě
1: otevřenosti.
0: Jenom boj,
1: prosím?
0: Aby to nebyl prostě jenom boj, kdo z koho.
1: No vůbec, to nedělá dobrotu, no. Ale na divadle je to specifický v tom, že když zkoušíte, tak fakt mnohem díl, protože ano, teďkon před natáčením jako, ať už filmů nebo seriálu, minisérií, tak samozřejmě se dělají čtené zkoušky. Občas se i nedělají a už se prostě jede na place. Ale jsou třeba jako zkoušky před tím a schůzky s režisérem, nebo s kolegy a tak dále. Ale v divadle je to opravdu koncentrovanější, všechno mnohem víc, protože vy sedíte u textu, u scénáře a čtete třeba první měsíc z toho dvouměsíčního zkoušení. Jo, nebo jako záleží samozřejmě na látce a na tom zkoušení, ale třeba tady v tomto případě s Davidem Jařabem a s Beatou Parkanovou jsme opravdu první měsíc seděli a rozebírali jsme každou větu a rozebírali jsme každý detail, každý, musím říct, že David opravdu krásně upravil ten text Matta Wilkinsona. A protože tam bylo ještě jakoby spoustu dalších odvětví, které nám přišly, že vlastně odbíhají od toho nejhlavnějšího. My jsme si vymezili, David vymezil přesně ta témata, o kterých chceme mluvit, o kterých chceme, aby to bylo a na kterých chceme zaostřit jako lupou. Jo? A v tom jsme rozhodně jako souhlasili a jakoby ten proces je strašně, ono se, jako se říká jako OK, máte zkoušku 4 hodiny denně, ale ve 4 hodiny denně, jako mně přijde, že to je strašně jako vlastně jako náročný, protože vy fakt jako přemýšlíte o každém slovíčku a potřebujete mít v hlavě, když říkám ten text a jsem sama na jevišti, tak já musím mít za každým slovíčkem přesný obrázek toho, co říkám a přesnou připomínku, přesný nastavení a aniž, ale ani, bez toho, abych to nefixovala, protože to musí mít po každý jinou flow, ale no. No, jestli to vysvětluju nějak porozumitelně.
0: Já myslím, že jo. Když jsem si dívala na ty kritiky, tak vycházejí samé úžasné. Je to od vás opravdu strhující výkon. Tak
1: děkujeme.
0: Je těžké jít na to jeviště a nechat tohle za sebou. Nesnažit se vlastně tomu dostat? Jako jestli tam někde není pořád to áčko, které vás straší.
1: A to je právě to, že potom, když jsem vycházela Damu, tak mi profesoři schválně dali Bčko, jako výslednou známku za studium, se slovy, že ať si zapamatuju, že je úplně jedno, co to bude za známku. A to fakt moc děkuju pedagogickému sboru a panu Borianovi, vedoucímu ročníku. Jo, a tak to tehdy jsem to brala teda jako špatně, ale teď to chápu. A teď, úplně přesně vím, na co se ptáte a zamýšlela jsem se nad tím, ale já tam nejdu jako za Elizavetu na to jeviště, já tam jdu za tu postavu a ten příběh a příběh té postavy a to je to, co mě učí David Jařab, je mnohem důležitější. On říká, hele, buď jako, jo, no, jakoby učí mě nepřemýšlet, jestli jakoby budu dobrá nebo špatná, ale buď přesná v té roli. Jako ne dobrá, ne špatná. Klára Melišková říká, pořád mi říká při přípravách na různý role, tak mi říká, nesnaž se být výborná, snaž se být opravdová v životě i v práci.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
2: I o víkendu.

0: S Elzavetou Maximovou si ve víkendovém radiožurnálu povídáme o herectví, hlavně o tom divadelním. Vy ve té divadelní hře Psychodrama, ta vaše postava v jednu chvíli je jako asistentka v luxusním obchodě s oblečením.
1: Ano.
0: Jak to máte s módou a se značkami? Co vás na módě baví?
1: Mě móda baví hodně. A to je taky třeba jedno z tady těch témat, protože moje postava vnímá módu jako takovou, řekněme, jako takovou náplast za všechny jako nezdary, které se jí dějí v životě, tak to vnímá tak, že aspoň jakoby někde je v tom luxusním a v tom jako topovém prostředí a pracuje v tom butiku a zná všechny značky a vlastně i všechny lidi, protože nikdy nejde do sebe, nedívá se do sebe, tak všechny lidi totálně si jde pohledem a přesně ví, kdo má odkud pásek, kdo je kde oblečený a tak dál. Já to takhle nemám, mám ráda hezký věci, v tom jsem určitě povrchní.
0: Chodíte někdy do secondhandu?
1: Chodím občas, ale moje maminka mi to strašně znechutila, když jsem byla malá, přinesla jsem si něco z second handu v pubertě a ona jako první věc řekla, Ježišmarja, vždyť tam někdo umřel. Takže mě to nějak tehdy odradilo, ale občas to mám ráda, ale musím zapomenout na tyhle slova. Mám ráda ty hezký věci, ale třeba u mojí postavy, protože tam říká neskutečné množství právě módních značek a jsou to jako opravdu jako nýšový módní značky, většinou jako britský, který jsou u nás třeba jako, který nejsou u nás tady jako v kmenových prodejnách a tak dál. A já, abych měla za každou tou značkou v hlavě ten obrázek, tak já jsem si každou tu značku vygooglila a nějakou dobu jsem u nich strávila. Já jsem na každou zkoušku přicházela. Říkala jsem Davidovi a Beatě, tak to je strašný. Já tam chci všechno. A další značka. Bože můj, to je tak hezký. No. Ale nemám to tak jako... Myslím, že teď už jako směřuju spíš k jednoduchosti. Mě to baví, mně nepřijde, že móda je hra. Mě baví si hrát, mě baví jako venčit to vnitřní dítě, který jako, jako moje pětiletý já plesá, když můžu být někde načančaná a prostě to. Ale je to jako hra, že si na to ráda jako zahraju, ale potom se cítím komfortně prostě v teniskách, v teplákách a ve svetru milovaným.
0: Jsem ráda, že se tady hodně smějete. A já jsem si vzpomněla na vašeho profesora z DAMU, pana Markvičku, který vám jednou řekl, že by jemu udělalo radost, kdyby ve vás někdo objevil a rozpoznal komediální talent. Pořád to chcete, aby se to stalo?
1: Ježiš, nejví, tak on mi říkal, jako, že si myslí, že jsem spíš kominda, ale že bude nějakou dobu trvat, než říká, na první dobrou ti budou dávat, vám budou dávat heroiny a ženy s krušným osudem a tak dál. Říká, no ale kdyby byl režisér, který fakt uviděl, co seš jakoby dopravdy zač, že seš jako kominda, že to je jakoby tvoje podstata, tak to já si moc přeju. Ale mám radost, že nějaký jako komický postavy dostávám. Třeba jako Beatu v Děcku vnímám jako komediální postavu, nebo třeba v Eleganci molekuly Petra Zelenky mám komediální postavu, nebo tak jakoby, nebo v Trpaslíkovi Jana Prušiňovskýho, kde jsem hrála roztleskávačku Renku. Jo, že takovýhle jako to, tak a to by mě moc bavilo. Mm-hmm. To si moc přeju.
0: No a kterou tu komediální byste chtěla?
1: Jak to myslíte? Jako...
0: No, jestli je nějaká vysněná takováhle role komediální?
1: Není. Nějaká dobře napsaná hlavní ženská hrdinka, která je taková Bridget Jonesová.
0: Uh-huh. Jo, to by vám slušelo.
1: Ježiš, to bych byla nadšená. A už jsem v tom věku, já už jsem v tom věku Bridget Jonesový.
0: Ale nemáte ten stejný osud, ne?
1: No, to nevíme. To ještě neskončil film. Nevíme.
0: Co je vaším snem?
1: Bejt jako vnitřně spokojená. A aby mě všechno bavilo, aby to vznikalo, aby to bylo prostě tvořivý, aby to bylo hezký. A myslím si, že jako teď poslední dobou právě, a co mě liší od té hrdinky v Psychodramatu, že právě, že už mě nezajímá výkon, už mě nezajímá cíl. ale už je pro mě jakoby mnohem důležitější ta cesta a myslím si, že když poslouchám intuici, tak vznikají ty věci mnohem líp a mnohem jí zajímavějíc, než co já bych si mohla vymyslet a nějak jako afirmovat nebo něco. Tady to vůbec nedělám afirmace, nedělám předsevzetí, už nedělám strašně moc věcí. No.
0: Je vám líp?
1: Je mi fakt, jako není, jako ne kontinuálně, ale je mi fakt hodně dobře.
0: Přibude Thálie za psychodrama?
1: Takhle nad tím nepřemýšlím.
0: Tak já děkuju za rozhovor.
1: Já vám moc krát děkuju za pozvání.
0: Herečka Elizaveta Maximová byla hostem víkendového radiožurnálu. Mějte se moc hezky. Naschledanou.
1: Děkuji, vy taky. Naschledanou.

0: Řidiči od zítra neprojedou křižovatku mezi Ďáblickou a Žernoseckou ulicí v Praze. Také o tom vám řekneme ve zprávách. Radiožurnál 11 hodin. Zprávy má Kateřina Caucidisová.
1: Pilotní provoz zvýšené rychlosti na 150 km na dálnici D3 prodlouží ministerstvo do konce roku. Německý Forchheim evakuoval skoro 30 000 lidí kvůli zneškodňování bomby z druhé.

0: provoz pokračovat do konce roku.
1: Pro odpovědné rozhodnutí potřebujeme delší a reprezentativnější sledování v různých ročních obdobích. Dálnice D3 je například jednou z důležitých tras směrem na letní dovolené do Středomoří a právě v létě zde tak můžeme čekat silnější dopravní toky.
0: Kvůli nálezu bomby z druhé světové války v německém Forchheimu se z oblasti muselo evakuovat až 30 tisíc lidí, informuje o tom agentura DPA. Podle sdělení města pomu o váze téměř 2 tuny objevili dělníci během stavebních prací už ve středu. Evakuace lidí v okruhu 1,5 kilometru od nálezu tak byla v plánu dopředu. Pyrotechnici by měli bombu zneškodnit během dneška. Vodohospodáři v Čechách pod Kosířem na Prostějovsku řeší nepovolené vypuštění ryb do místního zámeckého rybníku. Podle zástupců agentury ochrany přírody a krajiny můžou ryby ohrozit tamní obojživelníky. Pokračuje vodohospodář agentury Tomáš Mastík.
2: Nelegálně vysazené ryby například požírají vajíčka nebo půlce chráněných obojživelníků, případně při hledání potravy a rytí do dna ničí vývoj vodních rostlin. Jde spíš o to, že u těch nově obnovených rybníků se snažíme obnovit jakýsi vodní režim, správně nastartovat ten ekosystém a ty ryby tam na začátku nemají co dělat. Pro jeho správný vývoj je potřeba, aby ten rybník první 2 roky byl bez obsádky.
0: Kdo ryby do rybníku vypustil, není jasné. Pokud se je nepodaří vylovit, budou muset správci zámku rybník vypustit. Pražští silničáři zítra začnou rekonstruovat křižovatku mezi Ďáblickou a Žernoseckou ulicí. Musí opravit její povrch a také vyměnit poškozené obrubníky. Práce potrvají 10 dní a řidiči by měli počítat s omezením, říká mluvčí technické správy komunikací Barbora Lišková.
3: V místě, kde se stýká křižovatka Ďáblická a Žernosecká, bude zúžena na 1 jízdní pruh a doprava zde bude řízena kyvadlovy.
0: Řidiči, kteří pojedou ve směru na Kobylisi, budou muset křižovatku objet přes Střelničnou ulici. Omezení se dotkne i některých autobusových linek.
4: Sport. Fotbalisté pražské Sparty nastoupí ve 4. kole nadstavby šance ligy na trávníku Liberce. Tým Zlatné omezuje velké množství zraněných hráčů. Po vykonání karetních testů se alespoň do sestavy můžou vrátit Kajrinen, Martinec, Rineš a Mansverk. O situaci v kádru mluvil po úterním zápase s Plzní obránce Jaroslav Zelený.
5: Za tu dobu, co tady jsem, tak už byly takové periody, kdy se nám ty zranění nakupily, ale teďka je to teda opravdu extrém, že nikdy to asi nedošlo do toho bodu, že bychom opravdu byli jak na vesnici, že jsme rádi, když složíme tým do zápasu vůbec, takže není to samozřejmě nic příjemného. No.
4: Utkání Liberce se Spartou začne v 17 hodin, stejně jako zápas mistrovské Slavie na hřišti Hradce Králové a duel Viktorie Plzeň s Jabloncem. Kompletní program odvysílá Radiožurnál Sport. Radiožurnál nabídne vstupy.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Nehody na D6 u Valče a na silnici 7 u Slaného. Na dálnici D6 z Prahy do Karlových Varů ke konci dálničního úseku za sjezdem na Valeč vyšetřují nehodu. Na 83,5 kilometru čekejte omezený průjezd, jede se pomaleji, výraznější kolona se netvoří. Na silnici 7 z Chomutova do Prahy na obchvatu Slaného odklízejí následky nehody za odbočkou do Smečna a čerpací stanicí Šel po pojíždí krátká kolona. V Českých Budějovicích ve Strakonické směrem ke křižovatce Diamant se u Skonta srazilo nákladní a osobní auto. Je tam kolona na zhruba 10 minut. V Praze v Liberecké do centra je za sjezdem na prosek dopravní omezení. Uzavřený je pravý pruh, je tam kolona na zhruba 5 minut. A v Poděbradské do centra se před Harfou srazila 2 auta, provoz je slabý, téměř se nezdržíte. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
6: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: V Čechách bude většinou skoro jasno, během dne přechodně oblačno a hlavně na západě místy přeháňky. Na Moravě a ve Slezsku zataženo až oblačno, na východě s deštěm i trvalejším. Teploty do 18 stupňů na východě Moravy a taky ve Slezsku jen kolem 11. Tolik zprávy. Teď už posloucháte víkendový radiožurnál s Michaelou van Erne.
8: 17. května v Terezíně si dnes lidé připomínají památku obětí nacistické perzekuce. Pietní setkání Trizna je tradičně na Národním hřbitově před Malou pevností. Ještě podrobnější budeme v tomto ohledu za chvíli.
6: Víkendový radiožurnál
9: a Michaela van Erne.

0: Posloucháte radiožurnál. Na Národním hřbitově v Terezíně na Litoměřicku přibližně před hodinou začala tradiční tryzna. Oběti nacistické perzekuce při příležitosti 81. výročí konce druhé světové války přišli uctít politici, diplomati nebo skauti. Hlavní projev za účasti prezidenta Petra Pavla přednese předseda Ústavního soudu České republiky Josef Baxa. Na místě je reportérka Lucie Hejzlová. Dobrý den.
1: Dobré dopoledne. Vzpomínková akce tady na Národním hřbitově v Terezíně začala krátce po 10. hodině kladením věnců. Podle mluvčího památníku Stanislava Lady je letošní účast veřejnosti vyšší. Je to zhruba 3000 lidí. V tuto chvíli pronesl svůj projev předseda Ústavního soudu České republiky Josef Baxa, který zmínil, že dnešní doba bolestivě připomíná svět před 90 lety. Někteří lidé nevěří nikomu a ničemu a ničí se schopnost rozlišovat mezi pravdou a fikcí. Současně vyzval k tomu, aby lidé nebyli stejní a byli připraveni bránit rovnost, spravedlnost, základní hodnoty a instituce je chránící. Dnešní pietní akt by potom měla ukončit tradičně křesťanská modlitba v podání vikáře Radka Jurnečky. Následovat bude modlitba židovská, kterou pronese vrchní zemský rabín Karol Sidon.
0: A Lucie, jsou na místě i nějací pamětníci?
1: Ano, za pamětníky je tu 89-letá Michála Vidláková, která se do terezínského geta dostala jako 6-letá se svou rodinou a strávila tam jako dítě 2,5 roku. V dnešním rozhovoru zmínila, že se v Terezíně poznala hodnotu kamarádství, naučila se odolnosti i skromnosti v podmínkách geta. Ve svém projevu odsuzuje také útok hnutí Hamas na Izrael v roce 2023. To, že paní Vidláková přežila holokoust, bere jako závazek trvale bojovat proti
0: Tak bohužel, omlouvám se, ztratili jsme spojení, ale věřím tomu, že to nejpodstatnější bylo řečeno. Lucie Hejzlová zprostředkovala veškeré informace, to ještě doplním. Za to takto na dálku děkuji a přeji hezký den.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
2: I o víkendu.

0: To byla Sára Konr, s vámi je Radiožurnál. Světová zdravotnická organizace varuje před novým šířením eboli v Kongu. Počet nakažených se podle organizace těžko odhaduje, jde také o vzácnou variantu nemoci. Za několik minut nás do dalších souvislostí uvede kolega ze zahraniční redakce. Teď jsou tu informace pro řidiče od Jaroslava Kolera.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Nehody na D6 u Valče a na silnici 7 u Slaného. Na dálnici D6 z Prahy do Karlových Varů opatrně ke konci dálničního úseku za sjezdem na Valeč. Vyšetřují tam nehodu. Na 83,5 kilometru je omezený průjezd, jede se pomaleji. Výraznější kolona se netvoří. Na silnici 7 z Chomutova do Prahy na obchvatu Slaného odklízejí následky nehody. Za odbočkou do Smečna a čerpací stanicí Šel popojíždí krátká kolona. A směrem do Chomutova se nezdržíte. A na silnici 43 ze Svitav do Brna zpozorněte za Černou horou. V zatáčce tam stojí auto kvůli defektu. Vybočuje se do protisměru, pomalu tedy i pokud jedete směrem z Brna. Zpomalte za odpočívkou a za Milonicemi. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
1: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Posloucháte Radiožurnál. Situace kolem hantaviru se po evakuaci lodi MV Hondius relativně uklidnila, ale Světová zdravotnická organizace teď upozorňuje na nákazu jinou nemocí. Konkrétně jde o nové případy eboli v Africe. Situaci komplikuje i to, že jde o nákazu doposud spíš vzácnou variantou nemoci. Víc nám teď řekne Jakub Lucký ze zahraniční redakce. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Jakube, co přesně tedy Světová zdravotnická organizace k tomu šíření uvedla?
1: WHO to označila za zdravotní stav nouze mezinárodního významu, zatím ale podle těch parametrů, které Světová zdravotnická organizace má, nejde o pandemické ohrožení, tak si to tedy vyhodnotili na základě svých dat, ale vidí tam velké riziko, pokud by se ta nemoc šířila dál a že není k tomu dostatek dat a podle toho dosavadního testování se ukazuje, že je možná rozšířená víc, než ta dosavadní data zatím ukazují.
0: A kolik těch případů se zatím podařilo identifikovat?
1: No, máme několik případů, které jsou potvrzené laboratorně, těch je ale jenom 8. Těch pravděpodobných úmrtí na základě příznaků a podobně je asi 80 a asi 250 pravděpodobných případů. Co je zásadní, jde o komunitní šíření, to znamená nemoc se šíří vlastně trochu neřízeně mezi lidmi, to jsou tedy informace z africké CDC, Centra pro kontrolu nakažlivých chorob. Ti první nakažení se objevili v oblasti, kde se těží a odsud tím, jak lidé cestují a jak hledali zdravotní pomoc, se rozšířila do dvou oblastí, taky přes hranice do Ugandy.
0: Říkali jsme, že jde o nějakou vzácnou variantu nemoci, je to tak?
1: Je to virus Bundibugyo, což je podle tedy regionu jednoho místního, a to je jedna z těch komplikací, protože on je to odlišná varianta a na tuhle tu novou variantu zatím není schválená vakcína, která existuje pro variantu Zaire, a ani vlastně schválený postup léčby. Lékaři bez hranic uvádějí, že jsou tím šířením také nepokojení, chtějí vyslat tam pomoc a nějaký tým. A právě logistika je jeden z takových problémů, protože Demokratická republika Kongo je obrovská země, jedna z největších v Africe.
0: Ještě tě, Jakube, poprosím o další souvislost, jak nebezpečná nemoc ebola vlastně je.
1: No, je relativně vzácná, ale skoro bych řekl o to nebezpečnější. Ta varianta Bundibugyo má smrtnost 25-40%, tedy v průměru každý třetí tu nemoc nepřežije, přenáší se tělesnými tekutinami, začíná podobně jako chřipka, pak následuje zvracení, průjem, krvácení, je to typ krvácivé horečky a neexistuje nějaký jeden konkrétní lék, který by tu nemoc léčil.
0: Jakub Lucký pro nás měl tyto informace. Díky za ně, hezký den.
1: Naslyšenou.

0: Za potíže v dopravních omezeních může občas technická chyba.
1: Špatně se řízení semafory, teď je to tady zablokované a čekáme na policii.
2: Častěji ale provoz komplikují někteří řidiči.
3: Se tady snaží za každou cenu dostat do daného pruhu, už půl kilometru před tím.
0: Nezapomínejme na pravidla zipování.
2: Auta v obou pruzích nejdřív srovnají rychlost
0: a krátce před zúžením se řadí střídavě.
2: Zelená vlna Radiožurnálu.
0: Pomozte respektem a ohleduplností i ostatním řidičům k lepší cestě.
2: Zelená vlna Radiožurnálu.
0: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: McDonald's Cup. Tak to chutná fotbal. Srdce na hřišti a úsměv na tváři. Přijďte fandit holkám a klukům na krajská finále od 11. do 20. května po celé republice a těm nejlepším týmům na republikové finále Svátek fotbalu. 1. a 2. června na městský stadion v Ostravě Vítkovicích. Více na webu mcdonaldscup.cz. Mediálním partnerem McDonald's Cupu je Radiožurnál Sport.
1: Jedenáct hodin, 30 minut. Čas zpráv a Kateřiny Causidisové.
2: Lebku svaté Zdislavy se expertům podařilo dostat z betonu, do kterého ji zalil zloděj. Uvedla to policie na sociální síti X. Relikvie je podle nich zachovalá a teď na ní budou pokračovat restaurátorské práce. Lebku v úterý ukradl zloděj z baziliky v Jabloném v Podještědí. Policie ho chytila v pátek. Muži podle policie vadilo, že je světice vystavovaná a chtěli soukromně pohřbít. Lidé v Kyjevě budou dnes protestovat proti návrhu ukrajinského občanského zákoníku, který by podle kritiků v podstatě zakázal manželství u stejnopohlavních párů. Lidskoprávní organizace varují, že návrh může být v rozporu s požadavky pro vstup Ukrajiny do Evropské unie. A dnes je Mezinárodní den světla pro AIDS. Připomíná oběti tohoto virového onemocnění. Červeně se proto rozsvítí budovy v několika českých městech. Letos třeba Tančící dům nebo Žižkovská televizní věž v Praze a Moravské divadlo v Olomouci. Červené světlo má taky vyjádřit podporu lidem, kteří s virem HIV bojují.
3: Sport.
2: Kajakář Josef Dostál dojel 6. na světovém poháru v Brandenburgu v závodě na 500 metrů. Bratři Martin a Petr Fuchsovi skončili 7. na Double Canoe na stejné distanci. Také 7. byli Jakub Špicar a Daniel Havel v Double Kajaku v závodě na 500 metrů.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Překážky na D10 u Bakova a na 43. u Černé hory. Na D10 z Turnova do Prahy zbystřete před sjezdem na Bakov nad jezerou na 53,5 kilometru hlásíte nebezpečnou překážku uprostřed dálnice.
5: Před 53. výjezdem leží uprostřed normálně regulárně paleta.
4: Na D6 z Prahy do Karlových Varů pomalu na konci dálnice za Lubencem a sjezdem na Valeč na 83,5 kilometru vyšetřují nehodu. Projíždí se tam pomaleji. Na silnici 43 ze Svitav do Brna za Černou horou stojí auto kvůli defektu. Mění tam kolo, popojíždí tam krátká kolona, ovšem je to nebezpečné pro řidiče jedoucí z Brna směr Svitavy. Brzdí se před auty přejíždějícími do protisměru.
6: Za tou dlouhou rovinkou v tom černohorském lese ostrá levá a hned za tou levou je ta situace s těmi vozidly v protisměru, který objíždí tu překážku.
4: V Českých Budějovicích ve Strakonické směrem k sídlišti Vltava se u skonta srazilo nákladní a osobní auto, je tam kolona na necelých 10 minut. A v Praze v Liberecké do centra popojíždí kolona kvůli omezení u čerpací stanice MOL. Uzavřený je pravý pruh a zdržíte se do 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: V Čechách bude většinou polojasno, během dne postupně přechodně oblačno a hlavně na západě místy přeháňky. Na Moravě a ve Slezsku zataženo až oblačno, na východě s deštěm i trvalejším. Teploty od 13 do 18 stupňů, na východě Moravy a ve Slezsku jen kolem 11. Tolik zprávy. Dál pokračuje víkendový Radiožurnál s Michaelou van Erne.
7: Už za 27 minut uslyšíte zprávy hlavní, to je naše pozvánka k souhrnu hlavních událostí. Mezitím si uděláme radost hudebním způsobem. Uslyšíte třeba kapelu Faith No More, za chvíli jako první jsou tu No Doubt.
3: Radiožurnál.
8: Každý den s vámi.
3: I o víkend.

vámi je Radiožurnál. Další zmínka patří trenérovi fotbalové Dukly, který byl emotivní, ale snažil se být i objektivní. Pavel Šuster po prohře 0-2 v Teplicích skritizoval výkon rozhodčího Berky. Pražany v posledním kole nadstavbové skupiny o záchranu čeká přímá bitva s ostravským Baníkem o to, kdo se stoupí a kdo bude mít ještě šanci udržet ligu v baráži. Detaily doplníme záhy.

0: Absolutní pohoda díky kapele Face No More. Kéž bylo vaše nedělní ráno přesně takové jako tato píseň. Ovšem teď trocha vzruchu. Fotbalisté pražské Dukly stále nemají jistotu, že se vyhnou přímému sestupu z šance ligy. V nadstavbové skupině o záchranu prohráli na hřišti Teplic 0-2 a Ostrava naopak porazila Zlín 2-0. V závěrečném kole se tak na Julisce Dukla a Baník utkají v přímém souboji o to, kdo bude mít šanci ještě hrát o udržení ligové příslušnosti v baráži a kdo naopak v další sezóně bude hrát jen druhou nejvyšší soutěž.
1: Samozřejmě to utkání jsme nezvládli jsme ho ani výsledkově, hlavně výsledkově teda.
2: Přiznal trenér fotbalistů Dukly Pavel Šustr po prohře v Teplicích 0-2. Pražané nejenže nebodovali, ale před rozhodující bitvou s ostravským Baníkem přišli také hned o tři hráče základní sestavy. Mila a Hunal byli na severu Čech vyloučeni a kapitán Kozma viděl osmou žlutou kartu v této sezóně.
1: Je to určitá komplikace, jsme do dalšího zápasu, ale máme široký kádr, máme 25 hráčů a tak tu zodpovědnost musí vzít teďka jiní.
2: Šustr byl na pozápasové tiskové konferenci emotivní a ostře zkritizoval výkon rozhodčího Berky. Trenérovi Dukly se nelíbilo, že za bezbrankového stavu hostům neuznal gól. Podle sudího brance předcházela ruka Gilberta. Když pak ve druhé půli stejný hráč upadl v teplickém vápně, penalta se při další sporné situaci nepískala. Šustr ale také Berkovi třeba vytknul, že až na radu videa správně vyloučil obránce Dukly.
1: Erik Hunal jasně fauluje hráče unikajícího za mě, jasný faul, to nemusíme ani se vracet. A to nepískne, se pohled na video. Takže vidíte, že říkám, že i proti nám jako situace, že se nebojím to klidně říct. Rozhodčí slabej, slaboučkej, katastrofa. A doufám, že se to všude objeví, ať je nějaká sranda. Já to vysvětlím dětem nějak doma, no, takže jako třeba neperem na dovolenou kvůli tomu, že jsem řekl, že někdo něco neumí a bere za to prachy.
2: Prohlásil trenér Pražanů Pavel Šustr, kterému podle disciplinárního řádu za kritiku rozhodčí hrozí pokuta. Pár hodin po zápase se na webu Dukly objevilo také prohlášení majitele klubu Matěje Turka. Ten označil okolnosti porážky 0-2 v Teplicích za nepřijatelné a klade si otázku, jestli časy údajného ovlivňování klíčových zápasů soutěže opravdu skončily. Turek také vyzval komisi rozhodčích, aby zajistila regulérnost rozhodujícího utkání příští týden mezi Duklou a Baníkem. Pokud Pražané Ostravě podlehnou, tak se stoupí přímo. Pokud uhrají alespoň remízu, bude je čekat baráž proti druhému týmu z druhé ligy, tedy proti Táborsku nebo Artisu Brno. Z Teplic, Tomáš Petr, Radiožurnál.

David Guetta, Teddy Swims a Tones and I z hudby víkendového radiožurnálu. Drony můžou být pro sokoly a jiné chráněné dravce životně nebezpečné. V Národním parku Šumava, kde ptáci hnízdí, je jejich používání zakázané. Někteří návštěvníci toto nařízení i přesto porušují. My jsme to zaznamenali, za chvilku k tomu řekneme víc. Teď je tu ještě Tom Artway.

0: Kriticky ohrožené sokoly stěhovavé ohrožují na Šumavě drony, i přesto, že zákaz jejich používání platí na celém nezastavěném území Národního parku. Největší nebezpečí hrozí sokolům v období hnízdění. Strážci Šumavského parku se proto při svých kontrolách víc zaměřují na místa, kde mají dravci hnízda s mláďaty.
1: Podívejte se na tuto mapu v mobilním telefonu, ta je součástí aplikace pro ovládání dronů a je zde konkrétně vidět, na jakém území se drony nesmí používat. V Národním parku se to týká všech oblastí mimo zastavěná a zastavitelná území.
2: S porušováním tohoto zákazu se setkává i strážce Šumavského parku Adam Diviš.
1: Tento zákaz je často porušován na návštěvnicky atraktivních místech, může to být třeba Plešné jezero nebo Stožecká kaple. Často se setkáváme i s výmluvou, u které je patrné, že ty lidi to porušují záměrně.
2: Strážci kontrolují okolí Plešného jezera a také Stožecké kaple častěji záměrně, vysvětluje ornitolog Šumavského parku Aleš Vondrka.
3: Obě dvě tyto lokality jsou tradičním hnízdištěm sokola stěhovavého, kdy tento druh je obzvlášť v době hnízdění velice citlivý na jakékoliv vyrušování. Při vyplašení té samice může dojít k rozkutálení vajíček, rozbití vajíček, anebo v omylem vyhození mláďat z hnízda, anebo předčasnému opuštění mláďat. Mimo sokola stěhovavého se na Šumavě vyskytují i další druhy, které jsou drony ohrožovány. Je to například ostříž lesní nebo orel mořský na Lipensku.
2: Správa Šumavského parku řeší porušování zákazu používání dronů každoročně, doplňuje mluvčí Jan Dvořák.
4: Za uplynulý rok správa registrovala celkem 10 případů. Za porušení zákazu používání dronů udělila pokuty v celkové výši 22 000 korun. Někteří piloti si chtěli pořídit jen snímek pro vlastní použití. Ve dvou případech se jednalo o pracovníky realitních kanceláří.
2: Za použití dronů v Národním parku hrozí lidem až 100 tisícová pokuta. Jitka Cibulová, Vokatá, Radiožurnál.

0: Kapela Pet Shop Boys před 12. hodinou ještě Shakespeare Sisters hudby, po té hlavní zprávy na ně naváže publicistika, s pozvánkou je ve studiu Vladimír Kroc. Máš slovo.
1: Děkuju, dobrý den. V rámci reformy systému sociálně právní ochrany dětí by měl vzniknout Úřad pro rodinu a ochranu dětí, zkráceně ÚROD. Jak to může pomoci odstranit hlavní nedostatky v této oblasti, kvůli kterým je Česko kritizováno mezinárodními organizacemi? O tom budeme mluvit s ředitelkou centra Locika Petrou Vinčovou. Spojené státy se chystají vznést obvinění proti Raulu Castrovi, který byl několik desetiletí předním lídrem na Kubě, kde má dodnes i ve svých 94 letech velký vliv. Bude se opakovat venezuelský scénář? Zeptám se odborníka na Latinskou Ameriku Martina Reje. No a dnes na pražském výstavišti v Bubenči končí 31. ročník Mezinárodního knižního veletrhu a literárního festivalu Svět knihy. Co přinesl, s jakým se setkal zájmem návštěvníků a jak je na tom zdejší knižní trh? To probereme s kolegyní Kateřinou Svátkovou.
0: Vladimír Kroc, publicistika. Díky, těším se.
1: Taky. If this world is wearing thin,

0: Česká televize a Český rozhlas jsou stále nejdůvěryhodnějšími médii v Česku. Poslouchejte hlavní zprávy.
1: Máte rádi atmosféru grilování stejně jako my v odborných centrech Bauhaus? Neváhejte a přijďte si vybrat ze široké nabídky grillů a grilovacího příslušenství. Společně vybereme ideální typ pro vaše účely a grilování může začít. Bauhaus, když se to má podařit.
0: Radiožurnál je poledne. Čas, kdy začínají hlavní zprávy.
2: Oběti nacistické perzekuce za druhé světové války si v Terezíně připomněli účastníci piety. Lebku svaté Zdislavy se expertům podařilo dostat z betonu, do kterého ji zalil zloděj. Čeští hokejisté mají na mistrovství světa po prohře se Slovinskem volný den. Nehodu vyšetřují na dálnici D6 na 83. kilometru ve směru do Karlových Varů. A v Čechách bude většinou skoro jasno, na Moravě a ve Slezsku zataženo až oblačno, na východě s deštěm a teploty většinou do 18 stupňů. Je neděle 17. května. Posloucháte právě s Kateřinou Sousedisovou.
3: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
2: V Terezíně si připomněli oběti nacistické perzekuce během druhé světové války. Trizny na Národním hřbitově se účastní taky prezident Petr Pavel, politici, pamětníci a nebo skauti. Předseda Ústavního soudu České republiky Josef Baxa ve svém projevu přirovnal současnou atmosféru k době před nástupem na

0: a hrozí mu až 8 let vězení. Podle jeho právníka rozhodnutí lituje. Česká televize a Český rozhlas by měli nadále plnit zpravodajskou roli. V průzkumu agentury NMS pro server novinky tak odpovědělo více než 80% dotázaných, a to včetně voličů vládních stran ANO, SPD a motoristů. Pro zachování zábavních a sportovních pořadů je přes 70% respondentů. Veřejnoprávním médiím důvěřuje polovina obyvatel, výrazně více než ostatním médiím. 44% lidí si myslí, že cílem připravované reformy je zvýšení vládního vlivu na vysílání. Naopak 30% oslovených s tím nesouhlasí. Průzkumu se ve druhém týdnu měsíce května zúčastnilo přes 1000 respondentů nad 18 let. Vysoké školy v Česku nenaplňují plán ministerstva školství na zvýšení počtu studentů. Jde především o lékařské, zdravotnické a pedagogické obory. Přijdou proto o část příspěvků, které od ministerstva dostali.
1: V roce 2025 měly některé vysoké školy udržet počty studentů na úrovni předchozího roku, případně je měly zvýšit o 3%. To se podle mluvčího ministerstva školství Ondřeje Macury některým nepodařilo.
2: V rámci regionální podpory byl cíl zvýšit počet studentů o 7%, ale tento cíl nesplnila žádná ze zapojených škol.
1: Univerzity upozorňují na demografický vývoj, nižší zájem uchazečů nebo omezené personální a prostorové kapacity, říká mluvčí univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Jana Kasaničová.
3: Stěžejním limitujícím faktorem, který v současnosti evidujeme, je již téměř vyčerpaná prostorová kapacita Fakulty zdravotnických studií pro další výuku.
1: Ministerstvo školám snížilo finanční podporu a dál s nimi jedná. Tereza Hybšerová, Radiožurnál.
4: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
5: Víme, co se děje u vás.
0: Světová zdravotnická organizace vyhlásila kvůli šíření eboly stav ohrožení mezinárodního významu. V Demokratické republice Kongo a Ugandě je podle organizace přes 80 obětí nemoci a několik stovek nakažených.
6: Laboratoře zatím formálně potvrdili jen jednotky případů, nakažených je ale nejspíš mnohem více a nemoc se rozšířila do několika regionů. Šíření podle WHO usnadňuje i to, že jde o odlehlé oblasti, ve kterých lidé často cestují i přes hranice. První případy potvrdila i Uganda. Nemocní se navíc podle Světové zdravotnické organizace nakazili méně obvyklou variantou Bundibugyo, na kterou zatím na rozdíl od častější varianty Zaire neexistuje schválené očkování ani léčebný postup. Ebolu vědci poprvé odhalili v roce 1976 na lidi nejspíš přešla z Kaloňů. Krvácivá horečka je sice vzácná, je ale také velmi nebezpečná. V případě nákazy na ní zemře každý třetí člověk. Jakub Lucký, Radiožurnál.
0: Pyrotechnici v německém Forchheimu dnes mají zlikvidovat bombu z druhé světové války. Dělníci ji našli v parku ve východní části města už ve středu. Do dnešního rána město evakuovalo skoro 30 000 lidí. Velitel hasičského sboru města upřesnil, z jak velké oblasti museli odejít.
7: Nechceme podstupovat absolutně žádná rizika pro obyvatelstvo ani pro záchranné složky. Odborníci vypočítali, že bude platit evakuační poloměr 1500 metrů.
8: Od 8 ráno se tedy nikdo nesmí nacházet blíž než kilometr a půl od bomby. Výjimkou je nemocniční klinika Helios. Okolo té město vystavilo ochranné zdi, které ji chrání před případnou tlakovou vlnou. Podle německého Červeného kříže byl největší výzvou transport lidí z pečovatelských domů. Pyrotechnikům by se mělo podařit bombu zlikvidovat během dneška, zatím ale není jasné, jak dlouho to bude trvat. Rozálie Machartová, Radiožurnál.
0: Karolinou v Ostravě se dnes rozezní 8. symfonie Gustava Mahlera. Dílo klasické hudby společně nastudovali profesionálové s amatérskými hudebníky. Na jednom pódiu se sejde 600 lidí.
9: Kolikrát jste brečel?
10: Dneska v koupelně, no.
11: Tak to odpovídal Jan Soukup první den po společných zkouškách. O tom dát dohromady Mahlerovu symfonii tisíců snil přes 8 let.
10: Mi přijelo pomoct asi 500 lidí, přátelé nebo přátelé mých přátel.
11: Když na spolupráci kývnul ředitel trojhalí Karolina Petr Šnejdar, moc si nedokázal představit, do čeho se vlastně pouští.
12: Řekl, abych tady chtěl udělat koncert v pořádku. Dělejte si koncert.
11: Nakonec z toho bylo 7 let příprav. To vše pro zhruba hodinu a půl dlouhý výlet do vesmíru, tak jak Gustav Mahler svou 8. symfonii zamýšlel. Z Ostravy František Kuča, Radiožurnál.
13: Sport. Čeští hokejisté po prohře 2-3 v prodloužení se Slovinskem mají na mistrovství světa den volna. Aktuality o národním týmu přidá přímo ze švýcarského Friburgu reportér Petr Kadeřábek.
14: Čeští hokejisté sice mají den bez zápasu, ale volno nemají. Už za chvíli vyrazí z nedalekého Bernu, kde bydlí, a přesunou se

0: do haly, kde od půl třetí čeká trénink. Na něm budou určitě hokejisté pracovat na hře v útočném pásmu a zejména také na přesilových hrách a také na zlepšení psychické kondice po historicky první prohře se Slovinskem na světovém šampionátu. Z Friburku Petr Kadeřábek, Radiožurnál.
1: Fotbalisty mistrovské Slavie čeká v Šancelize předposlední kolo nadstavbové skupiny o titul. Budou hrát v Hradci Králové, který bojuje o čtvrtou příčku zajišťující účast v předkole konferenční ligy. Zápas Slavia Hradec Králové začne v 17 hodin stejně jako duely Liberec Sparta a Plzeň Jablonec. Všechna utkání odvysílá v pořadu s mikrofonem za fotbalem Radiožurnál Sport. Na Radiožurnálu uslyšíte vstupy.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehoda na D6 u Valče a překážka na 43 u Černé hory. Na D6 z Prahy do Karlových Varů za sjezdem na Valeč na 83. a půltém kilometru vyšetřují nehodu. Ke konci dálničního úseku se jede levým pruhem, ovšem pozor, nájezd na dálnici do směru na Vary je stále uzavřený. Na silnici 6 z Karlových Varů do Prahy je na průjezdu Petrohradem kyvadlový provoz kvůli stavbě mostu. Tvoří se kolony, zdržení 15 minut, ve směru do Varů je fronta o něco kratší. Na silnici 43 ze Svitav do Brna za Černou horou stálo auto kvůli defektu, podle policie už nepřekáží kolona, směrem do Brna se tam začíná rozjíždět. Na silnici 163 za Vyšším Brodem směrem do Dolního Dvořiště opatrně za čerpací stanicí Orlen havaroval motorkář. Zasahují tam záchranáři, je tam krátká kolona, náhle se brzdí. V Praze na jižní spojce směrem na Černý most na Lanovém mostě hlásíte kolonu. Za most je kolona na zhruba 10 minut. A v Liberecké ulici ve směru do centra popojíždí kolona kvůli omezení u čerpací stanice MOL. Uzavřený je pravý pruh a zdržíte se do 10 minut. Další zelená vlna později za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: V Čechách bude většinou polojasno, během dne oblačno a hlavně na západě pak místy přeháňky. Na Moravě a ve Slezsku zataženo až oblačno, na východě s deštěm i trvalejším. Teploty většinou od 13 do 18 stupňů, na východě Moravy a taky ve Slezsku jen kolem 11. Tolik zprávy. Teď už posloucháte Publicistiku s Vladimírem Krocem.
5: Jak by mohl k ochraně dětí přispět nový úřad plánovaný Ministerstvem práce a sociálních věcí? Znesou Spojené státy oficiální trestní obvinění vůči kubánskému prezidentovi. Ohledneme se také za letošním ročníkem Pražského festivalu Svět knihy. Podle čerstvé statistiky loni policie před násilnými výpady ochránila více než 1700 dětí, přes 1600 žen a 260 mužů. Domácí násilí představuje dlouhodobé, opakované a stupňující se útoky jednoho člena domácnosti vůči jinému. Nátlak nemusí být jen fyzický, může být i psychický, sexuální nebo ekonomický. Vykázání násilníka nebo násilnice má chránit ohrožené osoby před dalšími výpady. Takových vykázání bylo loni 1640 od zavedení opatření v roce 2007. Je to zatím nejvíc. V té souvislosti oznámilo Ministerstvo práce a sociálních věcí, že chystá významnou reformu péče o ohrožené děti. Plánuje vznik úřadu pro rodinu a ochranu dětí. Ministr Aleš Juchelka z ANO začátkem února ve sněmovně řekl, že by nový úřad mohl začít fungovat do 4 let. Zdravím Petru Vinčovou, Centra Locika. Dobrý den.
6: Hezké poledne vám i posluchačům.
5: Náměstkyně ministra práce Edita Stejskalová označila vznik nového úřadu za největší reformu v systému sociálně právní ochrany dětí. Vyřeší to hlavní problémy v té oblasti? Podporujete ten plán?
6: No, to je otázka do pranice. Na jednu stranu velmi oceňuji, že MPSV se konečně zaměřilo na reformu sociálně právní ochrany dětí. Dlouhodobě potom v centru Locika voláme a tragické případy dětí zabitých svými rodiči z poslední doby jasně ukazují, že taková reforma je více než nutná. Na druhou stranu v tuto chvíli známe jen hrubé obrysy plánovaného úřadu a na první pohled se nezdá úplně logické, že by samotný vznik nové instituce a institucí na krajské úrovni, kam přejdou pracovníci z krajského metodického vedení OSPOD, vyřešil hlavní problémy. Trochu se obávám, že to spíše může přivést další komplikace, jako nutnost nakupovat nové budovy, auta, vybavení a riziko ztráty části odborníků.
5: No, postup sociálních pracovníků po republice by se tím měl sjednotit. Je to to hlavní, co je potřeba?
6: Je to velmi důležité. Otázkou ale je, jestli k tomu musí vznikat nový superúřad. Opravdu velkou bolestí českého systému sociálně právní ochrany dětí je, že je absolutně nepředvídatelný. Ty postupy jsou nejednotné a to například i v Praze velmi záleží. My tomu říkáme takzvané dveřní právo, že velmi záleží na tom, na jaké dveře zaklepete, která konkrétní pracovnice OSPOD, který konkrétní pracovník policie bude například váš případ řešit. V zahraničí je běžné, že pracovníci mají závazné takzvané guidelines, postupy, velmi detailní postupy, podle kterých musí postupovat, což velmi pomáhá samozřejmě jim, ale i potenciálním obětem, protože všichni vědí, co se bude dít, ten systém je předvídatelný a tím pádem daleko více bezpečný, jak pro pracovníky, tak pro jejich klienty.
5: No, ministerstvo spravedlnosti v té souvislosti pracuje na legislativní podpoře mezioborových týmů, které by při rozhodování o poměrech dítěte víc propojily soudy, psychologi, OSPOD, poskytovatele odborné pomoci, policie nebo státní zastupitelství, ale jak jste řekla, k tomu asi není potřeba nový úřad.
6: Já se domnívám, že nikoliv, ale velmi vítám toto legislativní podporu. V centru Locika existuje dětské advokační centrum, které na principu vlastně úzké mezioborové spolupráce funguje, proto velmi dobře víme, že bychom potřebovali lepší legislativní ukotvení. A například dnes není výjimkou, že když se řeší případ například dítěte ohroženého domácím násilím, tak opatrovnický soud rozhodne o tom, že je nařízený povinný kontakt s rodičem, který na druhé straně je obviněný například z domácího násilí a je vyšetřován v trestním řízení. Není vůbec propojené opatrovnické a trestní řízení. Například v zahraničí nedávno ve Slovinsku nebo v Litvě byl přijat komplexní zákon na ochranu dětských obětí násilí, který právě umožňuje úzkou mezioborovou spolupráci a v tom my vidíme řešení celé té situace.
5: Mimo jiné by měl vzniknout nový informační systém s evidencí k ochraně dětí. Jak to pomůže?
6: Ten by byl velmi důležitý. To, co velmi přispívá ke zmatku v sociálně právní ochraně dětí v současné době, je to, že například rodiny se velmi často stěhují. My někdy říkáme, že takzvaně utíkají před sociálkou a systém není dostatečně rychlý. Nevěřil byste tomu, ale stále není digitalizovaný. To znamená, že ty spisy se předávají ve fyzické papírové podobě. A trvá to velmi dlouho. Často se ta rodina stihne přestěhovat už do další oblasti, než tam doputuje ten daný spis a informace tak nikdy nejsou pohromadě a nejenom informace o spodu, ale například i z toho trestního řízení nebo například zdravotní informace dítěte. Vlastně dobře propojovat informace je důležité k tomu, aby jsme uměli děti včas ochránit a v České republice to zatím dobře možné není.
5: Ze sekce ochrany dětí Ministerstva práce a sociálních věcí ale musela odejít část expertek a expertů na modernizaci péče. Může to ovlivnit chystanou reformu?
6: Bohužel, já se dokonce domnívám, že tam nezbyl nikdo z původního týmu a tento tým pracoval mimo jiné na reformě péče o ohrožené děti v minulém období. Do přípravy té reformy bylo zaangažováno více jak 200 odborníků přímo z terénu, z praxe a já se obávám, že všechna tato práce vlastně přijde tím vniveč a zároveň by se jako velmi logické jevilo to, kdyby se naopak posílilo metodické vedení OSPOD, tak aby ty jednotlivé guidelines, o kterých jsem mluvila předtím, ty postupy, to vyjasnění těch rolí jednotlivých aktérů právě řídilo Ministerstvo práce sociálních věcí, ale bude se to velmi špatně dělat v okamžiku, kdy jsou takhle silně personálně oslabení a kdy tam navíc dochází k diskontinuitě informací a práce.
5: Dlouhodobá data intervenčních center potvrzují, že rostoucí počet vykázání z domácnosti kvůli násilí není ojedinělým výkyvem, ale dlouhodobým trendem. Jak si to vysvětlujete?
6: Ano, my vlastně na vzrůstající násilí ve společnosti upozorňujeme již od covidu. Na druhou stranu je potřeba říci, že za těmi většími čísly může stát i lepší proškolení například pracovníků policie a dalších aktérů v terénu, kteří si více těchto případů všímají. Co mě na statistice intervenčních center ale velmi zaujalo, že vlastně ukazuje, že stále děti jsou neviditelné oběti násilí v rodinách. Tuším, že jen ve 37% případů, kde děti byly evidované jako ohrožené, byly skutečně nahlášeny i OSPODu, který dále se snažil těmto dětem pomoci. Velká část těchto dětí, které byly u vykázání, tím se odborné pomoci nedostalo.
5: Na ministerstvu před měsícem vznikla komise pro přezkum nepřirozených úmrtí dětí. Aktuálně se zabývá kontrolou postupu odboru sociálně právní ochrany dětí v Praze a Středočeském kraji kvůli nedávným úmrtím dvouletého chlapce a tříleté dívky. Je situace tak vážná, že ji řeší zvláštní komise?
6: Je to trošku jinak. My jsme vlastně o vznik této komise velmi dlouho usilovali. Ve všech moderních pojetích sociálně právní ochrany dětí taková komise existuje a jejím cílem není řešit trestně právní odpovědnost, řešit, kdo selhal, ale vlastně hledat možnosti, jak upravit systém, aby fungoval lépe v zájmu ohrožených dětí a předejít podobným tragickým případům do budoucna. A já jsem velmi ráda, že takovou komisi v Čechách máme a že začíná fungovat.
5: Ředitelka centra Luci Petra Vinčová. Děkuji vám. Naschledanou.
6: Také děkuji. Naschledanou.
5: Venezuela vyhostila do Spojených států kolumbijsko-venezuelského podnikatele Alexe Saaba, někdejšího blízkého spolupracovníka venezuelského ex-prezidenta Nicolase Madura, kterého Američané unesli v lednu do USA, kde stanul před soudem za údajný podíl na narkoterorismu. V únoru pak v rámci společné operace zadrželi venezuelské a americké úřady Alexe Saaba. Podle agentury Reuters to dokládá novou úroveň spolupráce mezi americkými a venezuelskými bezpečnostními složkami po nástupu prozatímní prezidentky Delcy Rodríguezové, Madurovy bývalé viceprezidentky. Teď se na to zaměříme s odborníkem na dění v Latinské Americe Martinem Rejem. Dobrý den.
7: Dobrý den.
5: Proč byl Alex Saab počátkem roku zadržen a teď vyhoštěn?
7: Jednoznačně proto, že funguje, zdá se to, co by si přáli představitelé Spojených států, a to, že venezuelská vláda se chová vstřícně, chce kooperovat, zároveň chce si zachovat pozice. To se zdá, že jí administrativa Donalda Trumpa zatím garantuje, tedy že nejedná se ve Venezuele o výměnu politické garnitury, spíše o příklon těch stávajících politiků k jinému směru a k otevřenosti se spojeným směrem ke Spojeným státům americkým. Příkladem toho může být i právě tento případ, protože dříve byla tato osoba, o které hovoříme, chráněncem režimu, dokonce byl vyměněn v rámci výměny vězňů ještě za Joea Bidena a nyní tedy je vydán do Spojených států amerických, tedy zdá se, že kooperace mezi Venezuelou a Spojenými státy funguje a pro Spojené státy je to samozřejmě výhodné, protože tento člověk je klíčový svědek v mnoha kauzách i směrem k prezidentu nebo bývalém prezidentu Madurovi.
5: Takže by mohl ve svých státech skutečně vážně uškodit prezidentu Madurovi v jeho soudním procesu, jak poznamenávají zpravodajské agentury.
7: Přesně tak a hlavně je to osoba, která již informace Spojeným státům dříve předávala. Alex Saab již určité informace v historii sděloval Spojeným státům, on nemá tu trestní minulost úplně čistou, takže oni se spolehají na to, že v podstatě nedojde k fiasku v procesu s Nicolasem Madurem a že budou mít ty argumenty, že budou mít ty důležité informace pro to, aby ho mohli odsoudit.
5: List New York Times v pátek napsal, že americká administrativa možná plánuje venezuelský scénář vůči Kubě vzhledem k signálům, že Spojené státy vznesou oficiální obvinění vůči kubánskému ex-prezidentovi Raulu Castrovi a to zřejmě v souvislosti s incidentem z roku 96, kdy Kubánci sestřelili dva letouny kubánské exilové organizace na pomoc těm, kdo se snaží po moři doplout z ostrova do USA. Jak si vysvětlit, že by měl být Castro obviněn právě teď a za akt, který se odehrál před 30 lety?
7: Je to jednoznačně tlak, kterým se v podstatě administrativa Spojených států amerických zvyšuje tlak na kubánské představitele. Oni se chtějí vyhnout jakékoliv, řekněme, ozbrojené akci nebo nějakému aktu násilí a prostě snaží se co nejvíce zvýšit ten tlak politický a různé pohrůžky. A i svým způsobem ten tlak ekonomický, že o to, co vidíme na Kubě v posledních dnech, hodinách i týdnech, absence těch základních potřeb, neustále vypínání elektrické energie, nedostatek paliv, to všechno je tlak Spojených států amerických za účelem tím, aby se stalo něco podobného, co ve Venezuele, aby tedy vláda Kuby Neříkám, aby odešla, to si myslím, že není plán Donalda Trumpa, to je možné doložit právě příkladem z Venezuely, ale aby se chovala podobně, to znamená vstřícně ekonomicky, politicky, a aby tedy v tom takzvaném zadním dvorku, jak se nazývá ta oblast Střední a Latinské Ameriky obecně, aby Spojené státy neměly již dále tuto nepřátelskou zemi, a o tom vyjednávají po různých kanálech. Je třeba říci, že Marco Rubio je osobně interesován, protože má historii rodiny právě na Kubě.
5: Ano, no, ve čtvrtek se v Havaně setkal ředitel americké zpravodajské služby CIA John Ratcliffe se svým kubánským protějškem. Ratcliffe podle amerického tisku žádal, aby Kubánci ukončili provoz ruských a čínských odposlouchávacích zařízení na ostrově a podnikli kroky k otevření své ekonomiky. Jsou to pro ten kubánský režim nějak přijatelné podmínky?
7: Jsou velmi obtížné, ale zdá se, že jsou opravdu taky v obtížné situaci. Ani Rusko, ani Čína, ani případně další spojenci nejsou v takových pozicích, že by jim nějak dokázali významně pomoci, a mají opravdu teď nedávné příklady, kdy Spojené státy dokázaly jít až do toho extrému, které třeba dříve nepřipouštěli, ať už za vlády Joe Bidena nebo Obamy, a to, že dojde i k nějakému zásahu v té zemi. A navíc tady je potřeba přidat další argument. Nedaří se v Iránu, Donald Trump tam zdá se neuspěl tak, jak by si představoval, a on potřebuje důležité politické body před blížícími se volbami, takže jsou tam signály pro kubánské představitele, že Spojené státy budou chtít jít pravděpodobně hodně daleko a budou chtít uspět, takže mají celkem oprávněné obavy, a uvidíme, jak se dále situace bude vyvíjet, ale ta hrozba je reálna.
5: No, Kubě už vzhledem k ropnému embargu došly zásoby strategických paliv, což samozřejmě těžce doléhá na tamní ekonomiku a obyvatele. Ostatně už jste o tom mluvil. Je reálná představa, že by Američané tu blokádu uvolnili, anebo budou dál stupňovat vlastně nejvážnější krizi na Kubě za několik desetiletí?
7: Já si myslím, že ještě určitě budou stupňovat, určité páky mají, a hlavně ono se to stupňuje samo, prostě není přísun těch levných paliv, a ono to nebylo o tom jenom, že Kuba je spotřebovávala ta paliva nebo tu ropu, ale ona je taky přeprodávala, získávala tím devizi a pomáhala své ekonomice i jiným způsobem, tedy skutečně toto je rostoucí problém, který stačí Spojeným státům udržovat. Nečekám, že by na Kubě vznikla nějaká revoluce, že by lidé vyšli do ulic a převzali vládu, na to je skutečně ten režim pevně zakotven, zakořeně, na tajné služby, armáda mají situaci pod kontrolou, takže spíše ten tlak na ty čelní představitele, že se jim nepovede dobře, že oni přijdou o své ekonomické výhody. Takže tlak z mého pohledu ještě může růst a nemusí být nutně vojenský.
5: Poznamenává odborník na oblast Latinské Ameriky Martin Rej. Děkuji za rozhovor. Naschledanou.
7: Děkuji za pozvání. Naschledanou.
5: 31. ročník Mezinárodního veletrhu a literárního festivalu Svět knihy v Praze se chýlí k závěru a už teď je jasné, že přitáhl rekordní počet návštěvníků přes 60 tisíc. Program zaplnili autoři bestsellerů, americký historik Timothy Snyder, držitel Nobelovy ceny za literaturu Abdul Razak Gurna a samozřejmě čeští autoři. No a celý festival sledovala Kateřina Svátková z naší kulturní redakce. Dobrý den.
8: Dobré odpoledne.
5: Po čtyřdenním literárním maratonu, který se ale blíží ke konci, dá už teď se říci, která témata přitahovala nejvíc?
8: Dá i nedá, protože ono vždycky záleží na několika faktorech, jakou má třeba autor reputaci, jakou reklamu, na té hodně záleží, v jaký čas vystupuje, jestli prší, kdo celou akci třeba moderuje. Obecně jsem se ale ptala třeba i nakladatelů a pořadatelů. Hodně letos pomohl rezervační systém, lidi si mohli místa v těch sálech, kde se konaly debaty, rezervovat online, ta organizace byla přehledná. No a nakonec se podařil vlastně i ten poněkud punkovější průběh. Letos naposledy je Svět knihy ve Stanovém městečku na výstavišti, od příštího roku bude už zase zpátky v Průmyslovém paláci. A k tomu programu, kromě už těch zmiňovaných hvězd, Timothyho Snydera, Abdul Razaka Gurnaha, držitele Nobelovy ceny, nebo Boualema Sansala, bylo úplně nabito, třeba na debatě s koreanistkou Ninou Špitálníkovou, ale lidi chodili s programem v ruce a opravdu se často nechali úplně vtáhnout, vcucnout do těch stanů, kde už třeba nějaké debaty probíhaly. Skvělou účast třeba měla německá odnož světa knihy Das Buch. Ta přivítala hvězdy z celého spektra německy mluvícího světa, třeba spisovatel Klemence Mayera, nebo rakouskou rodící se hvězdu Johannu Sebauer, a tam bylo vidět, že lidi chodí s přečtenými knihami v ruce a nechají se ale zároveň inspirovat tím, že třeba si poslechnou tu debatu a pak si šli vystát frontu na autogramiádu a na knihu.
5: Co tedy návštěvníky zaujalo, kromě těch čistě literárních témat?
8: Ono teď asi cokoliv těžko můžeme oddělit od celkového společenského nebo politického dění. Tady byla politická kauza. Hlavním tématem ale letos byla Evropa, její hodnoty a byla tady jedna scéna nazvaná Evropské náměstí. A tam bylo včera odpoledne opravdu úplně k nehnutí. A důvodem byla debata mladých hvězd, které diskutovaly, byly z různých profesí a diskutovaly o aktivní občanské společnosti, o médiích, o vzdělávání nebo třeba humanitární činnosti. A byli tam právě panelisti z různých odvětví. A já jsem se ptala třeba lidí, proč se přišli takhle specifické téma poslechnout. A je to tak, že někdy opravdu táhnou i ta jména a tady se všichni shodli na to, že si jdou poslechnout Zdislavu Pokornou, nebo všichni ti, kterých jsem se ptala. A to Evropské náměstí bylo vlastně zajímavé tím, že se tam třeba dělali i workshopy menších jazyků, že vlastně lidi poznávali to evropské území tak, jak vlastně není úplně konvenčně zvyklé to publikum a bylo to velmi spontánní, velmi hezké akce se tam konaly.
5: No, už před začátkem veletrhu organizátoři zdůrazňovali propojení letošního programu s říjnovým čestným hostováním České republiky na mezinárodním veletrhu ve Frankfurtu. V jaké kondici tedy česká literatura je ten necelý půl rok před začátkem?
8: Uvidíme, v jaké bude finanční kondici, protože se pořád mluví o tom, jakou tedy podporu česká literatura dostane, jakou podporu dostane Frankfurt. To je neustále tady takové chodbové téma, nebo mezi těmi stany. Neustále se o tom diskutuje. No a u týmu, který to české hostování má na starosti, teď nastává fakt asi ta nejvíc adrenalinová část celého projektu. Z pohledu nakladatelů je třeba tahle účast jednoznačně pozitivní událostí. Podepsalo se to vlastně i na letošní nabídce programu. Byli tady opravdu skvělí hosté, všichni si vlastně pochvalovali, že ta návštěvnost i ty prodeje jsou docela slušné. No a abych tady nemluvila jenom o cizích autorech, tak ty posluchače nebo své diváky si tady přitáhla třeba Bianca Belová, Dora Kaprálová, Kateřina Tučková. Svět knihy měl letos i politicky a společensky angažovaný program. Rezonovala tady témata jako politická zodpovědnost nebo právě ty evropské hodnoty a vliv literatury a literární kultury třeba i v biznisu, protože ten Frankfurt, vlastně naše účast bude velkým biznisovým tématem. A musím říct, že i tady byla vidět opravdu práce literárních agentů, to je taková specifická, trochu neviditelná profese. Byl tady další ročník takového jejich diskuzního profesního fóra a zastoupeno letos tady bylo přes 40 zemí, což je vůbec nejvíc za tu dobu, co se Svět knihy koná. Svět knihy ještě úplně nekončí, teď tady se ještě objeví určitě spousta lidí, kteří přijdou za jednou specifickou činností, totiž nákup zlevněných knih. Všichni nakladatelé zlevňují v posledních hodinách a na závěr tady bude úplná novinka, bude tady i kulturní program a koncerty, tak aby se mohla veřejnost se Světem knihy rozloučit i v těch podvečerních hodinách.
5: My se teď loučíme s Kateřinou Svátkovou a přejeme hezký zbytek dne. Naschledanou.
8: Díky, naslyšenou.
4: Hodin 30 minut. Přehled zpráv a Kateřina Sousidišová. Plán ministerstva školství na rozšíření kapacit vysokých škol se hlavně v regionech zatím nedaří plnit. Některé univerzity nesplnily požadovaný růst počtu studentů a přišly proto o část mimořádného financování. Týká se to například škol v Ústí nad Labem, Liberci a nebo v Plzni. Univerzity upozorňují, že počty studentů ovlivňuje mimo jiné zájem maturantů o vysokoškolské studium i výsledky přijímacích zkoušek. Venkovské prodejny s potravinami mají letos opět šanci získat dotace na provoz anebo na platy zaměstnanců. Konkrétně Jihomoravský kraj mezi zájemce rozdělí 3 miliony a 800 tisíc korun z programu Ministerstva průmyslu a obchodu. Odsouhlasili to radní. Peníze mají pomoci zachovat jednu ze základních služeb v obcích. Žádosti začne hejtmanství přijímat v polovině června. Praha 1 chce zlepšit podmínky pro hnízdění ptáků na svém území. Po domluvě s ornitology nechala radnice rozmístit v centru metropole 30 ptačích budek. Například pro síkorky, špačky a nebo kavky. Jsou taky na Kampě nebo na Slovanském a Střelenském ostrově. Za budky Praha 1 zaplatila 100 000 korun.
2: Sport.
4: Hokejisté Montrealu prohráli 3-8 s Buffalem, které tak srovnalo stav druhého kola playoff NHL na 3-3 na zápasy. 6 gólů dostal český brankář Jakub Dobeš, následně byl vystřídaný. O postupujícím do finále východní konference tak rozhodne 7. zápas. Ten se bude hrát v úterý v noci na ledě Buffala.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehoda na D6 u Valče a kolona v Liberecké v Praze. Na D6 z Prahy do Karlových Varů za sjezdem na Valeč na 83,5 kilometru vyšetřují nehodu. Ke konci dálničního úseku se jede jen levým pruhem, ovšem pozor, nájezd na dálnici je do směru na Vary nadále uzavřený. Dá se to objet otočením na dálnici u Lubence, případně přes Mokrou a Čichalov. Na silnici 6 z Karlových Varů do Prahy je na průjezdu Petrohradem kyvadlový provoz kvůli stavbě mostu. Zdržení kolem 10 minut v obou směrech. A v Praze v Liberecké směrem do centra pokračuje dopravní omezení. Uzavřený je pravý pruh, kolona od sjezdu na Prosek je na 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: V Čechách je zatím většinou polojasno, během dne čekáme oblačno a hlavně na západě místy přehánky. Na Moravě a ve Slezsku zataženo až oblačno, na východě s deštěm, teploty od 13 do 18 stupňů, na východě Moravy a ve Slezsku kolem 11. Tolik zprávy. Pokračuje víkendový radiožurnál s Michaelou van Erne.
9: A než vás vezmeme na další informační výlet, tentokrát to tak mohu nazvat, je tu z hudby Dajdou. Příjemný poslech a hezký den.
2: Radiožurnál.
10: Každý den s vámi.
2: I o víkendu.

Rekonstrukci mostu přes řeku Dyji v Břeclavi zásadně ovlivnily vlaštovky, to je naše další téma. Stavebníci kvůli němu museli upravit harmonogram prací. Ještě podrobnější budeme za chvilku díky reportáži.

0: Dexys Midnight Runners z hudby. Chráněné vlaštovky zásadním způsobem ovlivnily přestavbu mostu přes odlehčovací rameno řeky Dyje v Břeclavi. Roky hnízdily pod starým mostem, ale ten kvůli špatnému stavu musel jít k zemi. Zatímco na podzim dělníci čekali, až stěhovaví ptáci odletí, aby mohli stavbu zbourat, na jaře zase doufali, že se ptáci pod nové přemostění vrátí.
1: Tady vidíte, tady vlastně si sedla a tam má vlastně hnízdo.
2: Ukazuje na klenbu rozestavěného mostu v Břeclavi ornitolog Petr Švehlík. Pod mostem jsme během několika minut našli 5 vlaštovčích hnízd.
1: Jo, tam vlastně vidíte tu odvodňovací trubku s tou montážní pěnou a toho využili, vlastně toho zdrsnění využili na to, aby si tam to hnízdo vlastně nalepili. A zjevně přes chvíli jsem to byl a je to hnízdo obsazené aktuálně, čili už tam probíhá hnízdění.
2: Právě kvůli hnízdícím vlaštovkám museli silničáři upravit harmonogram celé stavby. Demolici původního mostu ze 70. let odložili až na podzim, kdy vlaštovky odlétly do teplých krajin. A naopak na jaře dělníci spěchali, aby novou konstrukci stihli připravit ještě před jejich návratem.
3: Samozřejmě ty vlaštovky se vrací na to místo, odkud kde vlastně se vylíhly z těch vajíček, tak je pro ně komplikací, pokud ten most tady není a nebyl by a neměly by ty plochy. Tak to samozřejmě nechceme připustit.
2: Říká ředitel brněnského závodu ředitelství silnic a dálnic David Fiala. Podle starosty Břeclavy z hnutí ANO Svatopluka Pěčka už ale nebylo možné rekonstrukci dál odkládat.
4: Ten byl nevhovující už jako statický, i ze spodu, když jsme se dívali, tak už ta ocelobetonová konstrukce, už byly obnažené ty železa, dokonce se objevily i díry v chodníku, že bylo vidět směrem na vodu.
2: Původní most tak museli silničáři strhnout a postavit znovu. Doprava teď vede po provizorním mostě. Jde totiž o jedinou přímou spojnici centra Břeclavy s městskou částí Poštorná. Hotovo má být letos v srpnu. Z Břeclavy Aneška Hlávková, Radiožurnál.

0: Kame.
1: To byla kapela Miraj. Čeští hokejisté mají dnes na mistrovství světa volno, nehrají žádný zápas, ale budou trénovat a po nečekané prohře se Slovinskem asi najdou trenéři některé věci ke zlepšení. Na šampionát ve Švýcarsku se vydáme i s odpoledním víkendovým radiožurnálem. Za chvilku, teď jsou tu z hudby Spiller a Sophie Ellis-Bextor.

0: Hokejové mistrovství světa na Radiožurnálu.
1: Čeští hokejisté si na mistrovství světa můžou vyhodnotit ve volném dni úvodní výkony a výsledky. Národní tým zatím porazil ve skupině Dánsko a nečekaně prohrál se Slovinskem. Šampionát sleduje ve švýcarském Friburgu i reportér Petr Kadeřábek. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Petře, co budou řešit v národním týmu ve volném dni, kdy mají odpoledne i trénink?
2: No, rozhodně budou na tom tréninku, který začne ve 14 hodin a 30 minut, pilovat hru v útočném pásmu a proměňování šancí, které stálo souboj se Slovinskem a ztrátu dvou bodů do tabulky skupiny B. To je samozřejmě komplikace. A také se budou chtít dát trošku psychicky dohromady, protože historická prohra na nich určitě zanechá nějaké ty následky. No a trošku si odpočinou od toho, že hráli dva večerní zápasy, kdy šli spát až kolem 2., 3. hodiny ráno a pak ráno jezdili znovu na rozbruslení nebo na trénink, takže teď to bude sice odpočinek psychický, ale tvrdá práce na tréninku.
1: A začal už dnešní program hokejového mistrovství světa. Zeptám se, potvrzují Slováci ve Friburgu proti Italům roli favoritů?
2: Potvrzují, ale tak na půl, protože skončila první třetina, v té se dokázal prosadit liberecký útočník Hrivík, který tady poslal do vedení Slováky. Ti tak vedou 1-0 nad Itálií, mají střeleckou převahu, ale není to úplně znát co do skóre. Podobně je tomu také v souběžně hraném utkání v Curychu, kde Spojené státy vedou nad Velkou Británií po první třetině také 1-0.
1: Sportovní informace servíroval Petr Kadeřábek. Za to moc děkuji a hezký den.
2: Naslyšenou.
0: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o víkendu.

Tom Pety, teď upozornění pro řidiče. Dělníci opravují most na silnici 6 v Petrohradu. Místem se projíždí kyvadlově a ve směru do Prahy je kolona. Zdržíte se asi 15 minut. Poslouchejte Zelenou vlnu po zprávách. V celou zprávy tu budou za minuty 4. S vámi je Radiožurnál.

0: host Radiožurnálu.
1: Na olympiádě před 8 lety předvedla Ester Ledecká nevídané a vyhrála zlatou medaili na lyžích i na snowboardu. O 4 roky později bodovala znovu a i na letošních hrách v Itálii hrdě reprezentovala Česko. Jak se žije s očekáváním, že pokaždé přijde něco výjimečného a v čem se chce ještě zlepšovat?
0: Host Radiožurnálu.
2: Poslouchejte zítra
0: po 9. hodině.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
3: Radiožurnál 13 hodin. To je čas zpráv a Kateřiny Causerisové.
4: Nová příručka radí pacientům s používáním umělé inteligence. Kriticky ohrožené sokoly stěhovavé ohrožují na Šumavě drony. Fotbalisté mistrovské Slávie nastoupí v lize na hřišti Hradce Králové. Dopravní omezení zpomaluje provoz na silnici 6 u Petrohradu směrem do Prahy. A v Čechách bude většinou polojasno, na Moravě a ve Slezsku zataženo až oblačno, na východě s deštěm, teploty do 18 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
4: V Terezíně si připomněli oběti nacistické perzekuce během druhé světové války. Trizny na Národním hřbitově se zúčastnil taky prezident Petr Pavel, politici, pamětníci anebo skauti. Předseda Ústavního soudu České republiky Josef Baxa ve svém projevu přirovnal současnou atmosféru k době před nástupem nacismu.
5: Nikdy nebylo ve veřejném prostoru tolik vědomých lží vydávaných za pravdu a díky technologiím šířených všemi směry do všech koutů světa pod pochybným poukazem na svobodu projevu.
4: Baxa varuje taky před některými státy a jejich představiteli, kteří nerespektují mezinárodní právo a snaží se přepisovat historii. Na rizika spojená s používáním umělé inteligence upozorňuje pacienty nová příručka. Lékaři se podle ní stále častěji setkávají s tím, že lidé po chatbotech chtějí určit diagnózu anebo léčbu. To by ale dělat neměli, protože umělá inteligence nezná celkový zdravotní stav. Může si ale taky vymýšlet, pokračuje praktický lékař Pavel Sova.
6: Otázky, které kladou na tyto systémy, jsou akutní nebo i chronické povahy. Například, když pacient není dostatečně spokojený léčbou nebo má chronické problémy, které se mu opakovaně vrací, tak to jsou přesně ty případy, které právě někdy pacienti takhle konzultují.
4: Bolivijská policie zadržela při včerejším střetu s demonstrací.

0: území zakázané, říká ornitolog Aleš Vondrka.
1: Při vyplašení té samice může dojít k rozkutálení vajíček, rozbití vajíček, anebo omylem vyhození mláďat z hnízda, anebo předčasnému opuštění mláďat. Hrozí tam riziko přímého kontaktu s tím dronem a poranění toho zvířete.
2: Sport. Fotbalisté Hradce Králové přivítají v 17 hodin už jisté mistry fotbalové šance ligy z pražské Slávie. Východočeši bojují o příčky zajišťující předkola evropských pohárů. Trenér Hradce Králové David Horejš neočekává, že by novopečený mistr odehrál utkání s menším nasazením.
3: My víme, že si to musíme uhrát sami. Nevěřím tomu, že Slávie by tady něco jako vypustila. Oba naopak, to je prostě klub, který prostě musí hrát každý zápas na doraz, to mistr ligy, takže víme, že nás čeká teď těžký zápas, ale my se to budeme prostě rvát do poslední chvíle, co půjde, no.
2: Zápas Hradec Králové Slavia začne v 17 hodin, stejně jako utkání Plzeň Jablonec a Liberec Sparta. Na hokejovém mistrovství světa ve Švýcarsku hraje Slovensko proti Itálii. Aktuality dodá přímo z Friburgu reportér Petr Kadeřábek.
4: Za 3 minuty začne druhá třetina, v té první usměrnil Rosandičovu parádní přihrávku za Smysova záda. Hryvík, Slováci tak vedou po první třetině 1-0 v souběžně hraném utkání v Curychu. Na začátku druhé třetiny vedou Spojené státy nad Velkou Británií 1-0. Ze Švýcarska Petr Kadeřábek, Radiožurnál.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Nehoda na D6 u Valče a překážka na D35 u Mladče. Na D6 z Prahy do Karlových Varů za sjezdem na Valeč na 83. a půl kilometru vyšetřují dřívější nehodu. Průjezdný je levý pruh. Uzavřený je ovšem nájezd na dálnici do směru na Vary. Dá se to obět otočením na exitu u Lubence, případně přes Mokrou a Čichalov. Na D35 z Mohelnice do Olomouce spozorněte za sjezdem na Moravičany. Na kilometru 244 stojí osobní auto. Není tam odstavný pruh a musí se vybočovat. Na D2 z Bratislavy do Brna před sjezdem na Podivín na 42. kilometru zastavil kamion, je v odstavném pruhu. Na silnici 6 z Prahy do Karlových Varů je na průjezdu Petrohradem kyvadlový provoz kvůli stavbě mostu. Zdržíte se přes 10 minut ve směru do Karlových Varů pouze krátce. V Praze na jižní spojce před Barandovským mostem havaroval motorkář, stojí tam ještě osobní auto, blokují pouze pruh pro autobusy, je to bez kolony. A v Liberecké do centra je dopravní omezení u čerpací stanice MOL, uzavřený je pravý pruh a je tam krátká kolona. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Postupně bude polojasno až oblačno, na západě místy přehánky, na Moravě a ve Slezsku zataženo až oblačno, na východě s deštěm. Teploty do 18 stupňů, na východě Moravy a ve Slezsku kolem 11. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin, odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy. Pokračuje víkendový Radiožurnál s Michailou van Erne.
7: A s otázkou, můžou americké radary měnit počasí v Iránu? Příspěvky, které kolují internetem, tvrdí, že ano. Je něco takového vůbec reálné? Právě tím se budeme zabývat za chvíli v dalším dílu seriálu Ověřovna.
5: Víkendový Radiožurnál
8: a Michaela van Erne.

0: To byl Ray Garvey, posloucháte Radiožurnál. Potom, co Irán na Blízkém východě zlikvidoval americké a izraelské radary, spustil se v zemi déšť, který nezažila už roky. Podobná tvrzení kolují v posledních týdnech internetem a snaží se ukázat, že Spojené státy vedou proti Teheránu ještě druhou klimatickou válku. Co je na tom pravdy? Právě o tom je další díl seriálu Ověřovna, který teď rozebereme s redaktorem Krištofem Jiříkem. Dobrý den.
1: Dobré odpoledne.
0: Co tedy můžeme v těch příspěvcích na internetu vidět?
1: Na fotografiích jsou naplněné přehrady, jezera nebo dálnice pokryté sněhem. Má jít o důkazy toho, že se v Iránu v posledních týdnech a měsících najednou změnilo počasí a dokonce i klima. Lidé v příspěvcích tvrdí, že americké a izraelské radary v Iránu uměle vyvolávaly ničivé sucho a teprve potom, co se je podařilo zlikvidovat, začalo v Iránu pršet a v některých oblastech i sněžit.
0: A můžou státy opravdu kontrolovat, respektive ovlivňovat počasí?
1: Na to nám odpověděl ředitel úseku předpovědí počasí v Českém hydrometeorologickém ústavu Radek Tomšů. Podle něj to není možné.
2: Ta energie, kterou by potřebovali vydat na to výrazné ovlivnění toho počasí, by byla tak obrovská, že nevím, kolik jaderných elektráren a vůbec elektrán by k tomu bylo potřeba, aby skutečně došlo k tak zásadnímu ovlivnění, které by mělo za následek opravdu to sucho.
1: Umělé zásahy navíc mají podle Tomšů jen velmi lokální vliv.
0: Takže nějaká manipulace s počasím přece jen existuje.
1: Počasí je podle Tomšů možné ovlivnit pomocí technologie zvané cloud seeding. Do vzduchu se pomocí letadel rozpráší částečky látek, nejčastěji se používá jodid stříbrný nebo různé soli. Ty pak fungují jako takzvaná kondenzační jádra. Funguje to ale jen na několik hodin na území o jednotkách kilometrů čtverečních. Z toho vyplývá, že by Američané ani nikdo jiný nad obrovským Iránem dlouhodobě sucho udržovat nedokázali.
0: Takže Krištofe, to, že Irán bojoval se suchem zrovna v období konfliktu, je náhoda?
1: Přesně tak. Potvrzuje to i politolog a bezpečnostní analytik z Masarykovy univerzity Josef Kraus.
3: Irán byl skutečně schopen zničit ohromné množství těch amerických vojenských instalací radarových základen v oblasti Perského zálivu, které vlastně opravdu nyní nefungují. A zároveň začalo pršet, tak se na jednu stranu může zdát jako podezřelá náhoda, na druhou stranu, řekněme si upřímně, je jaro a ty srážky k tomu patří.
1: V iránském prostředí jsou navíc podobné konspirační teorie podle Krause velmi oblíbené a neutěšená situace kolem extrémního sucha jim o to víc nahrává. Stát problém řešit nezvládá a jeho režim tak z podobných dezinformací může těžit. Víc se o tématu dočtete na zpravodajském serveru iRozhlas.cz.
0: I to zohlednil Krištof Jiřík. Moc děkuji a hezký den.
1: Díky, naslyšenou.
4: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
4: I o víkendu.

Carolina Liar z hudby. Nabitá powerbanka nestačí. Nový třídílný experiment 72 hodiny ukazuje, jak jsou Češi připraveni na blackout, výpadek vody nebo kolaps běžných služeb. Někteří účastníci si balili konzervy a lahve vody, jiní víno, parfém nebo elektrickou kytaru. Kde se můžete podívat na první díl unikátního cyklu? Řekneme za chvíli.

0: Ema Drobná dozněla. Co bychom si vzali, kdyby během několika minut vypadl proud, voda i telefonní signál? Nový třídílný experiment 72 hodin testuje, jak jsou Češi připraveni na krizové situace a první tři dny bez pomoci státu. Série režiséra Jana Látala navazuje na loňskou kampaň ministerstva vnitra. A ode dneška její první díl nabízí YouTubeový kanál Čexperiment.
1: A víš, co si vemu?
2: Určitě nějaký drogy.
3: Nějaký chlast.
4: Tohle je parfémovaná mlha.
5: Podle průzkumu ministerstva vnitra si zhruba dvě třetiny Čechů myslí, že jim žádná krize nehrozí. Potvrzuje to i nový třídílný dokument 72 hodin. Jeho tvůrci dali desítkám náhodně vybraných lidí jednoduchý úkol. Během pěti minut doma vybrat vše, s čím by zvládli přežít první tři dny bez elektřiny, vody a internetu. Zatímco někteří sáhli po konzervách, lahvích vody nebo spacáku, jiní si připravili víno, mozzarellu, elektrickou kytaru nebo parfém.
6: Kdyby fakt nefungovala voda, kdybych nemohla vařit, tak to mám zásoby na sladky.
7: Mám pytel ořechů, to by mohlo stačit na tři dny.
5: Výběr následně hodnotili odborníci na krizovou připravenost, psychologii i záchranné složky. Většina oslovených podle expertů příliš neuspěla. Několik lidí ale dostalo i pochvalu. Třeba Hennadij Artemenko z ukrajinského Charkova, který má zkušenost s válkou i výpadky infrastruktury. Při balení myslel i na to, že kromě vlastní rodiny možná bude muset pomoct i sousedům.
8: Ve společnosti a kolem sebe máme lidi, kteří dokážou o sebe postarat nebo budou panikářit nebo tak, ale když už jdeš do té krizi, tak bereš co nejvíc potravin a různých takových věcí, které potom můžeš za něco vyměnit, když se nevyužiješ. Ta krize přijde, je otázka jenom kdy.
5: Nikdo z oslovených si ale nepřipravil jednu z nejdůležitějších věcí. Informace. Pokračuje režisér Jan Látal.
9: Vidím to sám i u sebe, jo? Když víme, že při blackoutu po dvou hodinách přestane fungovat mobilní signál a jediná informace, jak získávat zprávy, jsou z rozhlasu, do kterého teď mluvíme, tak je to vlastně něco, co já třeba taky doma nemám, rádio na baterky.
5: A co bylo pro něj během natáčení největším překvapením?
9: Že to nebylo ani tak o těch zásobách, protože co se bude povídat, 72 hodin se dá přežít vlastně o půstu nebo bez vody. Bylo to hodně o té psychice, o tom, jak se lidi potřebujou, jak jsou schopní se zachovat v krizi, jestli budou bojovat o zdroje, nebo si budou pomáhat, jestli budou spolupracovat.
10: Kdo z oslovených Čechů dokáže přežít tři dny jen z vlastních zásob?
11: Tři dny? Že bych jako loudila o jídlo.
12: To je věc, která tě může zabít.
5: V dalších dílech uvidíme tři vybrané dobrovolníky, které tvůrci experimentu uzavřeli do simulovaného bytu, respektive speciálního boxu postaveného na pražském výstavišti. Museli navíc řešit řadu simulovaných krizových situací. Od tornáda přes hladového souseda žádajícího o jídlo až po poskytování první pomoci. Alžběta Havlová, Radiožurnál.

0: 13 hodin 30 minut. Čas zpráv a Kateřiny Caucidisové. Lebku svaté Zdislavy se expertům podařilo dostat z betonu, do kterého ji zalil zloděj. Uvedla to policie na sociální síti X. Relikvie je podle nich zachovalá a teď na ní budou pokračovat restaurátorské práce. Lebku v úterý ukradl zloděj z baziliky v Jablonném v Podještědí. Policie ho chytila v pátek. Muži podle policie vadilo, že je světice vystavovaná a chtěli soukromně pohřbít. Vyšetřují ho na svobodě. Kvůli nálezu bomby z druhé světové války v německém Pforzheimu se z oblasti muselo evakuovat až 30 000 lidí. Informuje o tom agentura DPA. Pumu o váze téměř 2 tuny objevili dělníci během stavebních prací už ve středu. Evakuace lidí v okruhu 1,5 km od nálezu tak byla v plánu dopředu. Pyrotechnici by měli bombu zneškodnit během dneška. Každý třetí kontrolovaný prodejce pyrotechniky loni v prosinci porušil zákon. Vyplývá to z kontrol České obchodní inspekce. Ta se zaměřila hlavně na dodržování nových pravidel pro prodej zábavní pyrotechniky. Nejčastějším problémem byl prodej nezletilým anebo chyby při online prodeji. Sport. Fotbalisté už jistě mistrovské Slávie se představí v předposledním kole nadstavby šance ligy na hřišti Hradce Králové. Zápas začne v 17 hodin, stejně jako další 2 duely ve skupině o titul. Slovan Liberec přivítá Spartu a Viktorii Plzeň čeká Jablonec. Všechna utkání odvysílá Radiožurnál Sport. Radiožurnál nabídne reportážní vstupy.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Nehoda na D56 u Hrabové a kolona na silnici 6 u Petrohradu. Na D56 z Ostravy do Frýdku Místku za sjezdem na Hrabovou na 41. kilometru narazilo auto do svodidel. Projíždí se bez kolony. V dešti nezapomínejte na správné svícení. Na D6 z Prahy do Karlových Varů u nájezdu u Valči na 83.5. kilometru stále vyšetřují nehodu. Projedete levým pruhem, ovšem nájezd na dálnici do směru do Varů je stále uzavřený. Na silnici 6 z Karlových Varů do Prahy před Petrohradem postojíte v koloně. Kvůli stavbě mostu se tam jezdí kyvadlově, zdržení přes 10 minut. Na silnici 13 z Karlových Varů do Chomutova za stráží nad Ohří hlásíte kolonu. Kvůli stabilizaci skály je tam dopravní omezení a zpoždění je kolem 10 minut. A na silnici 53 z Pohořelic do Znojma dejte pozor u Pohořelic za nájezdem z dálnice a sjezdem do města. Na vozovce tam leží plech. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Ostravě a Zlíně prší a naměříte tam 9 až 11 stupňů, v Praze, Ústí nad Labem a například v Plzni už je polojasno a teploty i kolem 19 stupňů. V Čechách bude dál většinou polojasno, později oblačno a hlavně na západě místy přehánky. Na Moravě a ve Slezsku zataženo až oblačno, na východě stále s deštěm. Teploty do 18 stupňů, na východě Moravy a ve Slezsku kolem 11. Tolik zprávy. Dál pokračuje víkendový Radiožurnál s Michailou van Erne.
3: A nedělní odpoledne nám zpříjemní Ellie Goulding.
1: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
1: I o víkendu.

Ellie Goulding, v dozvuku u hudby zůstaneme. Letošní Eurovizi vůbec poprvé v historii vyhrálo Bulharsko. Soutěž ovládla zpěvačka Dara. Český zástupce Daniel Žižka skončil na 16. místě. Podrobné informace jsou na zpravodajském serveru iRozhlas.cz.

0: Posloucháte víkendový radiožurnál 17. května. Památku obětí nacistické perzekuce si dnes připomněli lidé na Národním hřbitově před malou pevností v Terezíně. Tradiční pietní shromáždění Trizna je vždy třetí neděli v květnu. Letos jde o 81. výročí připomínky osvobození a konce druhé světové války v Evropě. Pamětnice Michaela Vidláková zavzpomínala, jak jako dítě terezínské hrůzy přežila.
1: Díky několikanásobnému štěstí, souhře náhod, tátově prozíravosti a nevím čemu všemu, jsem se tady před 81 lety a dokonce s oběma rodiči dočkala té šťastné chvíle osvobození. Tohle štěstí nemělo 1,5 milionu dětí, jako jsem tenkrát byla já.
0: To byla paní Michaela Vidláková, tedy pamětnice. A Triznu v Terezíně sledovala reportérka Lucie Hejzlová. Dobrý den.
2: Dobré odpoledne. Kromě Michaely Vidlákové dnes se svým projevem vystoupil také předseda Ústavního soudu České republiky Josef Baxa. Ten uvedl, že dnešní doba bolestivě připomíná svět před 90 lety. Někteří lidé nevěří nikomu a ničemu a ničí se schopnost rozlišovat mezi pravdou a fikcí. Současně vyzval k tomu, aby lidé nebyli lhostejní a byli připraveni bránit rovnost a spravedlnost. Řekl také, že některé státy a jejich představitelé usurpují právo přepisovat historii, zneužívat nebo ignorovat mezinárodní právo a vydávat agresi za dobrodění.
0: A kdo na dnešní Triznu kromě předsedy Ústavního soudu ještě přijel?
2: Dnešního pietního aktu se účastnil také prezident Petr Pavel, předsedové obou komor parlamentu a někteří představitelé vlády. A podle mluvčího památníku Stanislava Lady na terezínskou Triznu přišli také zhruba 3000 lidí. Pietu ukončila tradičně křesťanská modlitba v podání delegáta ad omnia Radka Jurnečky. Následovala modlitba židovská, kterou pronesl vrchní zemský rabin Karol Sidon. V předsálí kinosálu v malé pevnosti v těchto chvílích vystupuje také hudební uskupení Sinfonieta Viveza.
0: A my o tom víme zásluhou Lucie Hejzlové. Moc děkuji.
2: Naslyšenou.

Ray Dalton dozněl, posloucháte Radiožurnál ve 14:45 v neděli odpoledne. 600 lidí na jednom jevišti. Málerova symfonie tisíců dnes zazní v ostravském trojhalí Karolina. Splní se tak sen fagotisty Jana Soukupa, který si před lety řekl, prostě chci udělat Málerovu osmou. My vám o tom samozřejmě řekneme mnohem podrobněji a stane se tak za chvíli, i proto nás poslouchejte dál.

Charlie Puth, Selena Gomez, hudba současnosti, ještě na ni navážou Rembrandt a Alessia Cara, ale teď úplně jiná hudba. Představte si, že začíná zvučet a znít celé univerzum. Už to nejsou lidské hlasy, ale planety a slunce, které obíhají. To řekl Gustav Mahler o své 8. symfonii. Dnes zazní jedno z nejnáročnějších děl klasické hudby v ostravském Trojhalí Karolina. Za vším stojí dlouholetý sen fagotisty Jana Soukupa. A právě o tom vám chceme říct a také řekneme podrobněji teď.

0: Kolikrát už jste brečel?
1: No dneska. Dneska v koupelně, no.
2: Tak to odpovídal Jan Soukup první den po společných zkouškách. O tom dát dohromady Mahlerovu symfonii tisíců snil přes 8 let.
1: Mi přijelo pomoct asi 500 lidí. Jsou to buď mý přátelé, nebo přátelé mých přátel.
2: 8 solistů, 13 sborů z Česka i Polska, 3 orchestry, z toho velká část neprofesionálních hudebníků. To vše drží pohromadě rakouský dirigent Christian Arming.
3: Je opravdu těžké slyšet všechny detaily, takže když zkoušíme, často musí sbory zpívat jen se třemi nástroji a až pak to dáme dohromady. Je to dobrodružství, trošku Mission Impossible.
2: Possible. Když na spolupráci kývnul ředitel Trojhalí Karolina Petr Šnejdar, moc si nedokázal představit, do čeho se vlastně pouští.
4: Řekl, abych tady chtěl udělat koncert. Jako v pořádku, udělejte si koncert, pronajmeme vám tento sál a není problém, udělejte si tady relativně, co chcete.
2: Nakonec z toho bylo 7 let příprav. Kreslení pódií, schánění ubytování pro stovky lidí nebo vyřizování dopravní uzavírky, aby projíždějící auta nerušila zážitek. To vše pro zhruba hodinu a půl dlouhý výlet do vesmíru, tak jak Gustav Mahler svou 8. symfonii zamýšlel. Z Ostravy František Kuča, Radiožurnál.
5: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.
5: I o víkendu.

0: Základní část fotbalové ligy ovládla suverénně pražská Slavia.
1: To nejdůležitější je ale na programu až teď.
0: Nadstavba fotbalové ligy na Radiožurnálu.
1: Buďte díky našim reportérům u všech zápasů.
0: Klíčové duely nabízíme tradičně v přímých přenosech.
1: Kromě toho pravidelné živé vstupy v reportérském kolečku
0: nebo pozápasové reportáže.
1: Nadstavba fotbalové ligy na Radiožurnálu.
0: Ve vysílání po celý květen.
1: Radiožurnál.
0: Fandíme s vámi.

0: i vysílání České televize.
1: Případy, které nedávají smysl.
2: Něco mi na tom nesedí, pane.
1: A odpovědi, které unikají všem ostatním.
3: Patience je autistka.
4: Našla jsem spojitost s dalšími případy.
2: Jen možno.
4: Spíš patrnou. Ne!
1: Britský krimiseriál v originálním znění i s dabingem.
5: Klidně je mohla zavraždit ona.
1: Patience. Všechny díly najdete už nyní v iVysílání.
6: Jaro je tu. Od 12. května zažijte na festivalu Pražské jaro špičkové umělce a orchestry z 28 zemí světa. Debuty mladých talentů, legendární díla i světové premiéry, jazz i dětské skotačení na Springsteenu, přenosy v rozhlase i v televizi, výstavu obrazů Pražské jaro Art Salon nebo open air koncerty v Riegerových sadech. To vše je Pražské jaro. Více na festival.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
7: Radiožurnál 14 hodin. Zprávy pro vás má Kateřina Cousidisová.
8: Pilotní provoz zvýšené rychlosti na 150 km na dálnici D3 prodlouží ministerstvo do konce roku. Úder bezpilotního letounu v Abu Zabí způsobil požár v areálu jaderné elektrárny. Oštěpař Vadlejch vyhrál meeting v Tokiu. Po dvou letech hodil přes 85 metrů. Kolona popojíždí na silnici 6 před Petrohradem směrem do Prahy. A v Čechách bude skoro jasno, na Moravě a ve Slezsku zataženo až oblačno, na východě s deštěm a teploty do 18 stupňů.
9: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
8: Ministerstvo dopravy prodlouží testování 150-kilometrové rychlosti na části dálnice D3. Pilotní provoz začal loni v říjnu. Data zatím podle rezortu nestačí pro hodnocení bezpečnosti zvýšené maximální rychlosti. Tou podle počasí povolují dopravní značky. Policisté zatím od října do února řešili v úseku 39 nehod při všech maximálních rychlostech. Je to meziročně o 17 víc, popisuje ředitel ředitelství dopravní policie policejního prezidia Michal Hodboď.
10: Těch nehod, kdy tam byla 150, tak těch tam bylo těch větších nějakých 10 a těch menších, bavíme se o nějakých 4 nehodách.
8: Nikdo při nich nezemřel, při aktivní 150 se zranili 3 lidé. Návrh zákona o médiích veřejné služby projedná koaliční rada 25. května. Řekl to premiér Andrej Babiš hnutí ANO ve svém nedělním videu na sociálních sítích. Koalice se podle něj bude zabývat i stovkami připomínek, které k návrhu přišly. Do debaty chce přizvat taky generální ředitele Českého rozhlasu i České televize.
11: A když teda se připravíme na koalici, tak pozveme generálního ředitele České televize a generálního ředitele Českého rozhlasu a budeme veřejně se bavit o tom, co v rámci toho zákona navrhujeme. A určitě nechceme mluvit do obsahu.
8: Připomínkové řízení k mediální novele skončilo v noci na sobotu. Kritizovala ji řada ministerstev a institucí. Ministr kultury Otto Klempíř za motoristy řekl, že připomínky očekával. Zabývat se teď bude jen těmi podstatnými. Útok dronu způsobil požár v areálu jaderné elektrárny Barakach v Abu Zabí. Bezpilotní letoun narazil do elektrického generátoru mimo její vnitřní oblast. Informuje o tom tiskové oddělení Metropole Spojených arabských emirátů.

0: centimetrů. A to navzdory tomu, že nezávodil v Japonsku v ideálních časových podmínkách, jak řekl Vadlejch radiožurnálu Sport.
1: Jelikož ten závod byl vlastně v dopoledních hodinách, co pro nás není vůbec běžné, českého času to byly necelé 4 hodiny raní. Všechno hrálo trošičku proti nějakým dlouhým výkonům, ale výkon přes 85 metrů beru všemi 10 a hurá na další závody.
0: Martin Konečný se v Tokiu s výkonem 77,53 metrů zařadil na 5. místo a na hokejovém mistrovství světa ve Švýcarsku hraje Slovensko proti Itálii. Aktuality přímo z Friburku dodá reportér Petr Kadeřábek.
2: Po půl minutě třetí třetiny Slováci navýšili své vedení a vedou nad Itálií 3-0 v souběžné hraném zápase. V Curychu vedou Spojené státy americké nad Velkou Británií 4-1. Ze Švýcarska Petr Kadeřábek, radiožurnál.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nehoda na D56 u Hrabové a kolona na šestce před Petrohradem. Na D56 z Ostravy do Frýdku místku pomalu za sjezdem na Hrabovou. Na 41. kilometru stojí auto po nárazu do svodidel. Kolona se netvoří. Na silnici 6 z Karlových Varů do Prahy v Petrohradu stavějí most. Jezdí se kyvadlově, směrem do Prahy je tam kolona na téměř 15 minut. Na silnici 55 z Uherského Hradiště do Otrokovic se za Spytihněví srazila 3 auta, je tam krátká kolona. V Praze na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most je silnější provoz mezi sjezdy na Dolní Počernice a Průmyslovou, na Nuselském mostě směrem do centra je fronta na 10 minut a na jižní spojce před Barandovským mostem vyšetřují nehodu v pruhu pro autobusy. Řidiči tam zpomalují a je tam krátká kolona. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
5: V Čechách je většinou skoro jasno až polojasno, později čekáme oblačno a hlavně na západě místy přehánky. Na Moravě a ve Slezsku stále zataženo až oblačno, na východě s deštěm i trvalejším, teploty do 18 stupňů, na východě Moravy a ve Slezsku kolem 11. To byly zprávy. Dál pokračuje víkendový radiožurnál s Michaelou van Erne.
6: A v této hodině se ohlédneme za tím nejzajímavějším z rozhovoru s hosty radiožurnálu. Uslyšíte Jindřicha Poláka z kapely Jelen, našeho kolegu Matěje Skalického, který vyhrál novinářskou křepelku, a také světově uznávaného dirigenta Petra Popelku. To všechno v této půlhodině, věřím tomu, že zůstanete s námi.
7: Host radiožurnálu.

0: Do hudebky ho rodiče přivedli jen jako doprovod jeho bratra a moc ho to tam nebavilo. Dnes je celosvětově uznávaným dirigentem. V posledních letech vedl symfonický orchestr Českého rozhlasu a v současnosti působí ve Vídni. Petr Popelka. Dokázal by i dnes zahrát v orchestru na kontrabas? A jaká hudba ho vlastně utvářela? I na to se ve vysílání Radiožurnálu ptal moderátor Libor Bouček.
1: Já se musím s naším hostem, tedy s Petrem Popelkou, vrátit k tomu Václavu Talichovi. Čím to je unikátní, ta edice roku 1939?
2: No vůbec, jako Václav Talich, jako jeho já si strašně vážím ze českých dirigentů, samozřejmě, když se říká český dirigenti minulosti, tak Rafael Kubelík samozřejmě taky jako symbol pražského jara, ale Václav Talich opravdu ten fakt položil ty úplný základy, jako jo, ty interpretace prostě český hudby, jo. A právě existuje nahrávka, mimochodem díky Českému rozhlasu z roku 39, živej snímek Václava Talicha z Mý vlasti, z Českého filharmonii, a to je nahrávka, která fakt je na YouTube k dohledání leckde a která fakt stojí za to, jo, protože z té nahrávky, z toho audia se fakt přenáší nějaká jako absolutně speciální atmosféra, která tam v tom sále musela být. Jako úplně to takový jako manifest, že jo, prostě nějaký jako, já nevím, jak to říct, jako své bytnosti, svobody, prostě nějaký národní jako hrdosti, a jako fakt je to úžasný, a tam přesně když skončí ten blaník, tak jako vypuchne prostě ten sál v úplně jásot, a opravdu i ta nahrávka má prostě fakt jako neskutečnou hudební sílu.
1: Zároveň je tam i kousek smutku z toho, co já jsem slyšel.
2: Rozhodně.
1: Že tam je cítit taková ta tíseň.
2: Jo.
1: A přiznám se, že tohle je možná pro mě ta definice toho, jak je klasická hudba jakoby silnější a univerzálnější, že má přesně tuhle tu možnost. To by asi s těmi populárními skladbami nešlo, ne? Že by to vystihlo přesně tu náladu a ty okolnosti té společnosti.
2: Jde to samozřejmě populárníma hůř, jo? Protože během jedné písničky se třeba vůbec nemění, jako jak to říct, charakter nebo takhle, že samozřejmě ty jako symfonické skladby tak jsou nějakou, že jo, jako duševní cestou, že jo, nebo jak to říct, prostě jako dokážou vyjádřit prostě fakt pocity, pro který, kdy už slova končí, že jo, který jsou často.
1: Těžko budeme srovnávat s legendou a ikonou Václavem Talichem, ale máte trošku v hlavě, vzhledem k tomu, že zítra je tam Má vlast, že i vy tam vtisknete něco, co se děje kolem vás?
2: Jo, rozhodně, protože teďka zvlášť tady kolem debaty, kolem veřejnoprávních médií a rozhlasu, tak co je pro mě cílem, nebo co bych si strašně přál, právě, že často, že když se mluví jako o českém rozhlasu, o české televizi, tak se mluví jenom vlastně o žurnalistice a takhle, ale právě se strašně přehlíží ta kultura, jako kterou prostě vemte si, že ten náš orchestr slaví 100 let, jo. A opravdu žádný jiný orchestr prostě neudělal té české kultuře jako tolik služby, jako ten český, jako český rozhlas, jo. Neexistuje fakt českýho dirigenta, solisty, zpěváka, skladatele, kterýmu by na začátku té kariéry ten český rozhlas nepomohl, jo. Prostě ten orchestr českýho rozhlasu, jo. Rozhlas není jenom prostě tady, kde jsme teďka zprávy, ale je to prostě jako neuvěřitelný pilíř kultury, a o tomhle se prostě jako skoro nemluví, a to by jsem si strašně přál, aby se vrátilo do debaty, protože jestli někde cestují po světě a takhle, tak na co se mě lidi ptají, tak je česká kultura, že jo? Která prostě má tu obrovskou tradici, a jedním z těch pilířů je prostě český rozhlas.
3: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o víkendu.

0: Kapela Erasure v našem nedělním hudebním výběru, ovšem následuje výběr hostů, respektive mluveného slova. Ve Švýcarsku už v pátek začalo mistrovství světa v hokeji. Český tým včera zaskočili Slovinci, když vyhráli v prodloužení. Jaké jsou vlastně šance našeho národního týmu? I o tom mluvil hokejový expert radiožurnálu Sport Martin Procházka. Mimo jiné i na kapitána národního týmu se ho ptal Libor Bouček.
1: Zmínili jsme tady jedno jméno, jméno Romana Červenky, který vlastně překonává spoustu rekordů, ať už jede na jakékoliv mistrovství, patří mezi žhavé kandidáty na členství v síni slávy. Je to horký kandidát na vítězství v kanadském bodování a to je mu 40 let. Jak moc ty, vzhledem k té zkušenosti profesionálního hokejisty, vnímáš to, že mnozí fanoušci to berou jako úplně samozřejmě, no jasně, jede Červenka. Ale přitom je to fakt věc, která je naprosto unikátní, stejně jako v těch předcházejících případech, kdy lidé, kteří měli na začátku věku 4, tak prostě reprezentovali. To je české specifikum naprosto unikátní.
2: Je to tak, no jak to vnímám, já to vnímám, takže vlastně oni ani nemůžou nic jiného říct, že nepojede. Protože si to nedokážu představit, protože on vyhrává tady úplně vlastně všechno. A kdykoliv jede na to mistrovství světa nebo i na ty olympijské hry, tak je pořád jeden z těch nejlepších hráčů. Že? To, že mu je 40, to na něm není vůbec vidět a to on je obrovský jako profík, jako když to řeknu, on se skvěle dokáže připravit. Já když jsem měl možnost ho vidět na některých mistrovství světa i mimo ten led, jako, tak on opravdu přistupuje k neuvěřitelným takovým klidem, ale i profesionalismem. Rozcvička jeho individuální, to je příklad, to by se snad měli učit všichni já nevím, junioři, dorazenci, jak on přistupuje před zápasem už jenom na té rozcvičce, jako nemyslím na ledě, ale na suchu. Geniální úplně, když jako opravdu vidíte. A no, takových věcí on tam má spousty a proto neříkám, že to je to hlavní, proč je takhle dobrý, ale už jenom tady ten začátek té rozcvičky nebo toho přístupu, jak jde na to utkání, jak už vlastně to má všechno hlavně nastavené, tak to z něho dělá takovouhle hvězdu.
1: Jak důležité jsou tyhle vzory ve chvíli, kdy je tomu hráči 20, 21, zkouší to třeba v kanadské juniorce nebo i tady v té juniorce, jak důležitá je ta přítomnost a blízkost těchto vzorů?
2: Určitě velká, já si myslím, že každý, bylo to i za nás, když jsme jako my za mladí začínali a měli jsme tam prostě některé ty hráče, ty hvězdy, tak vás to nějakým způsobem obrovsky nabíjí, vy je sledujete, díváte se na ně. A myslím, že takhle to bylo i za nás a teď je to úplně podobné. Já myslím, že pro ty kluky je to neuvěřitelná škola. Když právě, o čem jsem mluvil, když ho vidí, jak on přistupuje k tomu tréninku, vezmeme si, když má národní tým třeba den volno, tak i Roman Červenka ve 40 letech je na tom tréninku, když je volno. Jo. On si jde za brusy, on tam chce, on to prostě potřebuje, nebo chce si to udělat. A už jenom takovýhle věci je pro ty mladý kluky úžasný.
1: Já jsem tu měl včera šéf dirigenta Symfonického orchestru Českého rozhlasu a bavili jsme se o talentu a o tréninku. Jak je to s talentem v případě toho vrcholového hokeje? Dá se vlastně navázat i na toho Romana Červenku, kde vidíme ve 40 letech obrovskou disciplínu a kontinuální práci, ale kolik procent dělá ten talent v hokeji?
2: No, nevím, jak bych to hodil na procenta, ale ten talent je tam vždy důležitý. Myslím, že to už poznávají ty trenéři postupem času od toho mládí, od těch žáků postupně do toho dorostu. Vidíte, že ten hráč má určité předpoklady, je tam ten talent a teď je potřeba v něm potom probudit to, aby začal ten talent ještě dál rozšiřovat tou pracovitostí, tou pílí, tou přesně tímhletím přístupem. Takže ten talent tam... Nevím přesně v kolika procentech, nechci říkat žádný procent.
1: No jasně, ale ta disciplína je vlastně kontinuální. Že podstatný je, aby i v těch 35, 36 prostě ta pracovitost byla neustále přítomná.
2: Je to tak, já si myslím, že bez toho to nejde jako v dnešní době. Myslím si, že ta konkurence byla i dříve, ale i teď je a je mnohem větší a bez tohohle toho přesně zmiňuješ, tak to nejde. Nedokážu si představit, že by jenom prostě měl někdo talent, a přitom by byl jako nějaký flink. To si nedokážu dát dohromady.
1: Během třech dekád patří Česko pravidelně mezi, řekl bych, ten širší okruh favoritů na zlato a mezi úzký okruh na zisk medaile. Je teď v roce 2026 něco, co bychom mohli označit jako DNA českého hokeje?
2: Týmová práce, týmový výkon. Myslím si, že Radim Rulík to má zase takhle poskladaný. Bude to o tom týmu. Ano, nemáme tam možná hvězdy typu Davida Pastrňáka, Martina Nečase, ale bude to o tom týmu, o té chemii týmové. Já myslím, že tohle to přesně teďka bude takhle postavit na tomhle. Ty kluci dokážou dělat potom obrovské věci. Vůbec to teďka nehodnotím podle toho posledního turnaje, který byl v Švédsku. Byla to příprava, žádné, nikdo tam nechtěl blokovat střely, nikdo se nechtěl zranit, ale teďka, až přijde mistrovství světa, tak to bude úplně, já očekávám úplně o něčem jiném ten hokej a myslím si, že to Radim Rulík v těch kluchách dokáže dát, jim to probudit a myslím si, že fanoušci se budou zase mít na co těšit.
1: Ono to asi nikdy úplně neskončí. Když se člověk podívá na ty výsledky 20, když se podívá na ten neuvěřitelný, velmi dobrý, fantastický, z mýho pohledu neuvěřitelný, ale fantastický výkon i na osmnáctkách, tak tam ty hrdinové prostě pořád přichází a přichází. Čím si to vysvětluješ? Tahle země má 10 milionů obyvatel a co si budeme povídat pod nulou, je tady tak 10 dnů v roce.
2: Já jsem moc rád, že se to změnilo, že právě tady byl takový ten 12 let, myslím, že 12 let to byl takový ten útlum, kdy nám to takhle...
1: Mezi lety 2010, tedy toho titulu ano, z Německa, ano, 22 no, medaile.
2: Tak se to řekně nějak takhle aspoň. A prostě to změnilo se to díky tomu přístupu právě těchto lidí, kteří se dostali k těm národním týmům a to, co jak nastavili tady tu práci, tak se to krásně propojilo a Evidentně to funguje, jak už zmiňuješ, osmnáctky, dvacítky, Ačko a jsem hrozně moc rád, že to takhle je a je to jenom dobře, je to o tom přístupu těch trenérů, jak jsem zmiňoval a moc se mi to líbí a jsem toho zastáncem, že takhle by to mělo být a doufám, že takhle dlouho vydrží.
1: No a já si myslím, že to je dáno taky tím, že v čele těch reprezentačních týmů jsou právě ti, kteří zářili na tom ledě a kteří byli tvými spoluhráči, protože ty příklady táhnou.
2: A mně se líbí, že spolupracují všichni, že jsou spolu, že fakt táhnu, přesně říká, táhnu za ten jeden pro vás. Nikdo tam nechce dávat nic nového, prostě se takhle domluvili, všichni takhle to vlastně dělají, stejně tu práci odvádí a dělají, hodně právě dělají a dbají na ten týmový výkon, ne na individualitu.

0: Víkendový host Radiožurnálu.
1: Příjemněte si víkendové dopoledne.
0: Hodinové povídání se zajímavými hosty.
1: S herci,
0: vědci,
1: sportovci,
0: zkrátka lidmi, kteří vás svým vyprávěním zaujmou.
1: Víkendový host Radiožurnálu.
0: Každou sobotu i neděli po 10. hodině.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
2: Stavíte letos dům a už máte projektovou dokumentaci? A můžeme ji vidět? Protože právě pro takové stavitele, kteří jsou ready stavět pořádně, je tu soutěž o pořádný dům zdarma od Wienerbergeru. Ano, slyšíte správně. Dům zdarma. Tedy pořádný stavební materiál na celý dům v celkové hodnotě 1,2 milionu korun. Cihly Poroterm jako základ každého pořádného domu, střecha Tondach, dlažba Semmelrock nebo fasáda Terka a podlahové topení Pipelife. Pokud stavíte letos a zvládnete výhru odebrat do konce listopadu, nepromeškejte svou šanci a registrujte se ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
3: Radiožurnál půl třetí. Zprávy a Kateřina Causidisová.
4: Nová příručka upozorňuje pacienty na rizika používání umělé inteligence ve zdravotnictví. Lékaři se podle ní stále častěji setkávají s tím, že lidé chtějí po chatbotech určit diagnózu anebo doporučit léčbu. Odborníci ale varují, že umělá inteligence nezná zdravotní historii člověka a může poskytovat nepřesné nebo smyšlené informace. Ukrajinská armáda zasáhla ropnou rafinérii a dvě čerpací stanice v ruské moskevské oblasti. Informuje o tom ukrajinská bezpečnostní služba SBU. Na Telegramu doplnila, že údery na objekty zbrojního průmyslu a centra ropného průmyslu omezují schopnost Ruska pokračovat ve válce. Ukazují také, že ani silně chráněný region Moskvy není v bezpečí. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský označil útoky za naprosto oprávněné. Dnes je Mezinárodní den světla pro AIDS. Připomíná oběti tohoto virového onemocnění. Červeně se proto rozsvítí budovy v několika českých městech. Letos třeba Tančící dům anebo Žižkovská televizní věž v Praze a Moravské divadlo v Olomouci. Červené světlo má taky vyjádřit podporu lidem, kteří s virem HIV bojují. Sport. Fotbalisté Hradce Králové přivítají v předposledním kole ligové nadstavbové skupiny o titul už jisté mistry ze Slavie. Východočeši bojují o udržení čtvrté příčky, která jako poslední zajišťuje účast před kolech evropských pohárů. Zápas začne v 17 hodin, stejně jako duely Liberec, Sparta a Plzeň Jablonec. Kompletní program odvysílá Radiožurnál Sport. Radiožurnál nabídne vstupy.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Nehoda na D56 v Ostravě a omezení na silnici 6 u Petrohradu. Na D56 na výjezdu z Ostravy za Rudnou u sjezdu k nádraží narazilo auto do svodidel. Čekejte omezený průjezd, kolona se netvoří. Na D6 z Prahy do Karlových Varů u Valče na 83. kilometru byl uzavřený nájezd na dálnici. Po nehodě se podařilo vše odklidit a nájezd je už průjezdný. Na D1 z Brna směrem do Prahy pomalu za sjezdem na Chocerady na 27. kilometru se dojíždí do kolony před omezením na mostě Šmejkalka, zdržíte se krátce. Na silnici 6 z Karlových Varů do Prahy v Petrohradu stavějí most, jezdí se kyvadlově směrem do Prahy, je tam kolona na téměř 15 minut. V Praze v Průmyslové ulici směrem do Hostivaře před křižovatkou s Teplárenskou hlásíte stojící auto.
6: Před světle před semafory auto s vylomeným kolem, blokuje pravý jízdní pruh a zdržení bych tipnul tak 5 minut.
5: A v Liberecké do centra pokračuje omezení, uzavřený je pravý pruh, kolona začíná za sjezdem do Kobelské, zdržíte se krátce. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Večera v noci bude jasno až polojasno, na východě a severovýchodě oblačno až zataženo s deštěm a teploty v noci klesnou na 5 stupňů až 0. Tolik zprávy. Pokračuje víkendový Radiožurnál s Michalou van Erne.
3: Vrátíme se k tomu nejzajímavějšímu z rozhovoru s hosty Radiožurnálu, kdy si oceňovaný pianista Jan Schulmeister uvědomil, že se vydá na hudební dráhu. A jak náš kolega Matěj Skalický vnímá ocenění novinářská křepelka. To a mnohé další zjistíte zanedlouho, když nám dopřejete chvilku času.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
1: I o víkendu.

0: Ivan Král, teď ovšem hudba trochu jinak. Píseň Klidná jako voda vydala kapela Jelen a byl to vzkaz jejich frontmana Jindřicha Poláka, čerstvě narozené dceři. Jak se mu dnes tato skladba zpívá, co při ní cítí? I na to se ve vysílání Radiožurnálu ptal Libor Vouček.
1: Píseň, která, řekl bych, rezonuje u každého otce. Jak ti, Jindro, když to zpíváš? Víš, že ten vztah, jenom abych to osvětlil, v krátkosti je to prostě definice toho vztahu k tvojí dceři, k kluci. Jak to jako člověk prožívá, když jde zpívat tohle na tom koncertě?
2: No, je to, pro mě je to vždycky silný, protože vlastně to, tak to zná, že když se člověku narodí ty děti, tak to otočí ten život o 180 stupňů a najednou ta zodpovědnost, která na člověka dopadne, to, že vlastně před sebou má ten nepopsaný hard disk a ví, že cokoliv nejenom řekne, ale cokoliv udělá, co to dítě vidí, tak se tam zapíše, je to tam jako na pořád. A to je takový pocit, který mě úplně nevyprchal a je pro mě fascinující sledovat, jak to malé dítě vlastně se vyvinulo teď už v tu prakticky dospělou ženu. A je to jako, je to pro mě strašně silný téma. A vždycky na koncertech, když náhodou Lucka přijde, tak jí tu písničku tak nenápadně věnuju, ale nesmím na ní moc ukazovat a koukat se tam, kde je, protože to nesnáší. A
1: to mě právě zajímá, jako reálně je to, alespoň podle sledování na internetu, je to druhá nejúspěšnější píseň skupiny Jelen po Magdaléně. A mě zajímá, komu vlastně udělala větší radost reálně, jestli tobě. Revoluci.
2: Já si myslím, že jí udělala velkou radost, akorát to samozřejmě nepřizná úplně tak naplno, ale myslím si, že z ní radost má a mám takový podezření občas i trošku dojata.
1: Teď jsem slyšel sebe jako otce. Je to samozřejmě její radost, ale ona to ještě neví, ale ona to časem pochopí.
2: Ale já jí to vysvětlím.
1: Není přesně tak, není na to, když my otcové někdy jen tak mentorujeme.

0: Kapela Jelen dozněla, pojďme dál. Náš kolega a autor podcastu Vinohradská 12, Matěj Skalický, získal novinářskou křepelku, tedy ocenění určené mladým novinářům do 33 let. Jak to oslavil a jak vlastně zvládá každodenní práci na nových tématech podcastu? I na to se ho jako hosta Radiožurnálu ptal moderátor Libor Bouček.
1: Jak vy, co by autor, dokážete svičnout, přepnout z jednoho tématu na takhle odlišné druhé?
2: Mě to možná právě to, kvůli tomu hrozně
1: baví. A já jsem záměrně použil ten anglický termín, protože nic jinýho jako mi nepřijde příznačnější.
2: Ne, switch neboli přepnutí je žádoucí a je to na tomto zábavné, protože my neustrneme v ničem. Já strašně cením všechny novináře a novinářky, které se dokážou týdny a měsíce věnovat jednomu tématu a je to extrémně potřeba, proto si je potom zvu k nám. Ale já jako člověk netrpělivý a člověk, který potřebuje pořád něco nového objevovat a s ničím nikdy není spokojen, potřebuji natáčet nové a nové věci každým dnem a k tomu mi pomáhají mý ctnostní kolegové, kteří samozřejmě se mnou připravují ty díly a to, že vždycky tak jako rozhážu ta témata po redakci a každý si dělá to svoje a připraví mi osnovy a já pak si to téma nastuduji v noci, tak to je na tom přece to zábavné a to máme dělat.
1: Podle čeho poznáte, že tohle je správné téma na tento den?
2: A to je otázka za milion, Libore.
1: Je, proto se na ní ptám.
2: To je něco, a díky, že se na to ptáte, to je něco, nad čím my usilovné hodiny přemýšlíme. Protože my vybíráme skutečně jednu věc za den. A za den se toho stane tuna. Jako tuna informací proletí sociálními sítěmi, médii, teď kolem vás něco vám řekne prodavačka v obchodě, že slyšela, že četla, něco vám řekne syn, dcera, kolegové v práci. A teď my máme vybrat jednu jedinou věc, která je podstatná nebo zajímavá podle nás. Je to nastolování agendy mediální, které se snažíme dělat teda hodně odpovědně ve Vinohradské 12. Je to strašně těžké. My samozřejmě máme na paměti, že nás poslouchají mladí lidé, mladší než poslouchají rozhlasové stanice lineární a občas tu a tam zacílíme nějakým tématem právě na ně. Ale současně my se snažíme střídat domácí zahraniční témata, snažíme se jít pochopitelně potom velmi aktuálním a důležitým, o čem se všude píše, o čem se lidé dočtou a u nás by se měli doposlechnout víc než titulky, ale i ten kontext. Proto ve 20 minutách každý den jedno téma, snad trochu dopodrobna, do hloubky. Tak se jmenuje i ten formát podcastový Deep Dive, je to ponor do hloubky.
1: Jak si vizualizujete toho svého koncového uživatele či uživatelku?
2: Já to nedělám, protože ne? Proto já se strašně rád uzavírám.
1: No, už jste říkal, že nás poslouchá odlišná skupina, tak podle mě tam ta vizualizace trošku musí.
2: Ne, opravdu tam není. A z jednoho prostého důvodu. Já kdybych to dělal, tak se strašně stydím, jsem nervózní a nenatočím ani jeden díl. Já hrozně rád se sám uzavírám s těmi hosty do studia. Mám tam přítmí mnohem větší než tady ve studiu Radiožurnálu, tak tady jsou i kamery, je nutné na nás vidět, ale já se tam snažím vytvářet to, co si myslím, že i ten podcast vytváří v uších našich posluchačů a posluchaček, totiž velmi intimní, až Richard Berry by řekl, jeden z akademiků podcastových, hyperintimní prostředí. A myslím si, že pak ta komunikace a konverzace lépe plyne. Mm-hmm. A já, kdybych si představoval, kdo mě poslouchá, a představoval bych si ty vyšší desítky tisíc lidí denně, ročně je to 20 milionů stažení, co má Vinohradská 12, je to skutečně impozantní číslo, když se nad tím zamyslím, tak bych se vyděsil a nikam bych už nikdy nepřišel, s nikým bych nemluvil, taky když jsem přebíral novinářskou křepelku, tak jsem před těmi davy mých mnohem zkušenějších kolegů novinářů jsem musel nejdřív přiznat, že se strašně stydím, jsem nervózní a nebudu tu dlouho a jenom něco plásnu, poděkuju a půjdu pryč.
1: Co je cenné, je to zvukové zpracování, ta forma, kterou umožňuje právě Český rozhlas. Není vám pak líto, když si to člověk takhle pustí prostě v tom autě, kde najednou jako vlastně já to ani nedocením úplně tu kvalitu.
2: Co v autě, ale když si to někdo pustí zrychleně.
1: Nebo ještě je tam ta možnost
2: to zrychlení. No a to se děje.
1: To no a tak s tou cenou už můžete vyslat poselství těm posluchačkám a posluchačům, ať to nedělají. Máte už cenu.
2: No takhle, já i když jsem ji neměl, tak jsem
1: nedávejte
2: to poselství.
1: Nedávejte 1,5 rychlost.
2: Vysílal, no 1,5 a už jsem slyšel, že i 2 a standardně 1,2 a to je děsivé. Podcast právě, je to jedna událost denně a v té super zrychlené době my máme být tím zastavením. Vy si u nás máte trochu odpočinout, ne rychle to přelétnout, vynervovat se tím a jít hnedka k další informaci. zastavte se na chvíli, doceňte tu hudbu, kterou pro vás skládáme, to není žádná banka, to naši skladatelé, sound designéři vytvářejí, a poslechněte si nás skutečně v klidu někde na gauči nebo v tramvaji po cestě do práce, dobře, ale na 1,0, prosím.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
3: I o víkendu.

0: Royal Otis, posloucháte Radiožurnál a zelenou vlnu Jaroslava Kollera.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Kolona na D1 u Hvězdonic a nehoda na silnici 2 u Vyžlovky. Na D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Chocerady pomalu na 27. kilometru se v zatáčce dojíždí do kolony. Tvoří se před omezením na mostě Šmejkalka zdržení do 10 minut. Na silnici 2 z Kutné hory do Prahy se na Vyžlovce srazila dvě auta. Na horizontu před Louňovicemi se projíždí Kyvadlově. Na místě je policie, zdržíte se krátce. Na silnici 6 z Karlových Varů do Prahy v Petrohradu stavějí most. Jezdí se Kyvadlově, tvoří se kolona směrem do Prahy a zdržíte se zhruba 15 minut. A v Praze v Průmyslové ulici směrem do Hostivaře před křižovatkou s Teplárenskou stojí auto s vylomeným kolem. Blokuje pravý pruh a je tam kolona na 5 až 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
1: Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Prosím, jeďte opatrně. 19-letý český pianista Jan Schulmeister nedávno získal ocenění BBC Music Magazine Award. To oceňuje nejlepší nahrávky klasické hudby vydané v uplynulém roce. A český umělec vyhrál v kategorii Newcomer, tedy něco jako skokan roku. O tom, že se bude věnovat klasické hudbě, se prý rozhodl už v 6 letech. Ale mohlo to dopadnout jinak, když pochází z ryze muzikantské rodiny? I na to se ptal moderátor Libor Bouček.
3: Já to osobně beru spíš jako výhodu. Je pravda, že samozřejmě někdo by to mohl brát jako úkovu.
4: Závazek.
3: Závazek, přesně tak. Závazek uvázaný kolem nohy, ale já jsem se pro tu cestu vybral zcela dobrovolně a naopak tato rodina, vlastně historická tradice, mi přijde jako strašně takový příjemný potvrzení, že v podstatě ta volba byla správná, rozvážná.
4: No, takhle zpětně fakt to bylo dobrovolné. A v kolika letech ta volba přišla? V kolika letech jste začal?
3: Takhle, já jsem oficiálně začal docházet na ZUŠ k paní učitelce Evě Zonové v 5 letech a myslím si, že takový to naprosto jasný uvědomění, že tohle je prostě ta cesta, kterou se chci vydat, přišla tak v 6, možná v 7 letech.
4: Počkejte, vy jste během jednoho roku dospěl k tomu, že tohle je ta správná cesta. Já jenom mám 5letého syna, tak si to snažím nějakým způsobem vizualizovat a přiznám se, že tuhle úvahu u něj úplně nevidím, že by byl vůbec schopen.
3: No, samozřejmě bylo to ještě s takovým tím naivním pohledem na věc, ale jako to přesvědčení dětský už tam bylo.
4: A byla i ta nějaká dětská vize, co je vlastně ten největší úspěch? Je to vyprodaný velký sál nebo prodaná deska? Ať je to co nejnajnější, mě to fakt zajímá, to dětský přání.
3: Ne, tak úplně, takhle to úplně nebylo jako vyloženě nějaká síň nebo prodaný CDčko, to úplně ne. Ale já si myslím, že takovej ten nejvyšší ideál v podstatě té hudební cesty, kterou si představuje pro mě v podstatě největší vzor klavíristický pianista Arkady Volodos, kterého jsem měl možnost na albu vyslechnout v nějakých těch 6-7 letech. A vlastně od té doby při tom poslechu jsem si uvědomil, tak tohleto je něco, co opravdu za každou cenu chci dělat. A nějakým způsobem obšťastnit co největší množství lidí, tak jak to dokázal právě ten můj oblíbený Volodos. A vlastně on je doposud tím mým největším vzorem. Je to strašně zajímavé, že v podstatě po tak dlouhou dobu se to nezměnilo.
0: To byl rozhovor s mladým oceněným pianistou Janem Schulmeisterem. Celý je k poslechu na našem webu, YouTubeovém kanálu, v aplikaci Můj rozhlas nebo kdekoliv posloucháte podcasty. A už zítra se můžete těšit na rozhovor s Ester Ledeckou od 9 hodin dopoledne na Radiožurnálu.

0: Legendární nepřerušený běžecký závod Běchovice Praha slaví 130 let. Oslavte jubileum v neděli 27. září a postavte se na start společně s tisícovkami dalších běžců i domácí elitou. Necítíte se na celou desítku? Dejte si závod ve štafetě s rodinou nebo přáteli. Staň se legendou i ty. Více na webu běchovice-praha.cz a na Facebooku závodu. Zpravodajské vstupy a reportáže z akce uslyšíte ve vysílání Radiožurnálu, mediálního partnera Českého atletického svazu. Akci by nebylo možné realizovat bez jeho partnerů, kterými jsou ČEPS, provozovatel přenosové soustavy, SEAT a hlavní město Praha.
1: Radiožurnál je 15 hodin. Zprávy má Kateřina Caucidisová.
2: Lebku svaté Zdislavy se podařilo úspěšně vyjmout z betonu. Podle Dominikánů z Jablonného je to zázrak. Venezuela vyhostila Madurova spojence do Spojených států. Slovenští hokejisté na mistrovství světa porazili Itálii 4-1. Kolonu čekejte na D1 u Hvězdonic ve směru do Prahy. A zítra bude polojasno až oblačno. Odpoledne a večer se na západě místy objeví přehánky. Na východě má pršet, teploty až 21 stupňů.
3: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
2: Lebka svaté Zdislavy z Lemberka by se mohla vrátit do baziliky v Jablonném v Podještědí. Jak informovala policie na síti X, restaurátorům se jí podařilo úspěšně vyjmout z betonu, do kterého ji zalil muž, který vzácnou relikvii ukradl. Řád Dominikánů z Jablonného práci restaurátorů oceňuje, řekla za klášter sestra Roberta. Podle ní je překvapivé, že lebka vypadá nepoškozeně.
4: Je v pořádku a je to zázrak v podstatě pro celý kraj. Jednak nasazení policie, to byla úplně bezvadní a my jsme moc rádi, protože to je zázrak jak pro věřící, tak pro nevěřící, protože tak rychle dokázat najít paní Zdislavu, to je přímo vás nebe přímo.
2: Lebku v úterý ukradl z baziliky v Jablonném v Podještědí 35-letý muž. Podezřelého policisté zadrželi ve čtvrtek, muž zalil relikvii do betonu s cílem jí pohřbít. Za krádež mu hrozí až 8 let vězení. Víc řekne reportérka za pár minut. Česká televize a Český rozhlas by měly nadále plnit zpravodajskou roli. V průzkumu agentury NMS pro server novinky tak odpovědělo více než 80% dotázaných, a to včetně voličů vládních stran ANO, SPD a motoristů. Pro zachování zábavních a sportovních pořadů je přes 70% respondentů. Veřejnoprávním médiím důvěřuje polovina obyvatel, výrazně více než ostatním médiím. 44% lidí si myslí, že cílem připravované reformy je zvýšení vládního vlivu na vysílání. Naopak 30% oslovených s tím nesouhlasí. Průzkumu se ve druhém týdnu měsíce května zúčastnilo přes 1000 respondentů nad 18 let. Venezuelská vláda vyhostila kolumbijsko-venezuelského podnikatele Alexe Sába do USA. Jde o spojence bývalého prezidenta Nicolase Madura. Sáb byl před 6 lety ve Spojených státech obviněn z úplatkářství a uvězněn. V roce 2023 ho ale administrativa Joea Bidena propustila v rámci výměny vězňů. Jeho současné vydání podle agentury Reuters naznačuje, že by mohl poskytnout informace proti Madurovi. Rybáři vypustili v Blansku do řeky Svitavy lipany podhorní. Chtějí tak zamezit jejich vyhynutí. Lipan podhorní je na Blanensku původní druh lososovité ryby. Jeho úbytek způsobilo dlouhodobé sucho a vyšší teplota vody, říká předseda blanenských rybářů Martin Sklář.
5: On žije v hejnu a především v zimních měsících obývá hlubší tůně, kde se sice cítí bezpečněji, ale bohužel pro predátory je to významná kořist a tudíž jeho stavy jsou velmi decimovány, ať už kormoránem, anebo především vidrou.
6: Sport. Slovenští hokejisté zvítězili ve skupině mistrovství světa ve Švýcarsku i podruhé. Po úvodní výhře nad Norskem

0: Na 500 metrů a motocyklový závodník Filip Salač obsadil ve velké ceně Katalánska v kategorii Moto 2 sedmé místo a připsal si nejlepší výsledek v aktuální sezóně. V Barceloně vyhrál domácí González.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Kolona na D1 u Hvězdonic a nehoda na silnici 2 na Vyžlovce. Na dálnici D1 z Brna směrem do Prahy za sjezdem na Chocerady opatrně dojíždějte do kolony. Brzdí se na 28. kilometru a kolona se protahuje, zpoždění 10 minut, je to kvůli omezení na Šmejkalce. Na D10, na D46 z Olomouce do Vyškova zpozorněte u sjezdu na Brodek u Prostějova. Na 12.5. kilometru stojí osobní auto, blokuje částečně pravý pruh, kolona se netvoří. Na silnici 2 z Kutné Hory do Prahy na konci Vyžlovky se srazila dvě auta, musí se jezdit k Vadlově, jsou tam krátké kolony. Na silnici 6 z Karlových Varů do Prahy se popojíždí před Petrohradem kvůli stavbě mostu. Provoz tam řídí semafor, zpoždění do 15 minut. Na silnici 21 z Chebu do Mariánských Lázní opatrně na dlouhé rovince za Starou Vodou. Máme tam hlášenou nehodu, zpomaluje se. A v Praze v Průmyslové ulici směrem do Hostivaře před křižovatkou s Teplárenskou stojí auto s vylomeným kolem. Blokuje pravý pruh, krokem se jede od Českobrodské, je to na necelých 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Zítra čekáme polojasno až oblačno, ráno v Čechách až skoro jasno, odpoledne a večer na západě místy přehánky, teploty většinou 16 až 21 stupňů. Tolik zprávy. Pokračuje víkendový radiožurnál s Michalou van Erne.
4: A bezprostředně navážu na zprávy, první z nich. Možná už na konci května se do Jablonného v Podještědí vrátí lebka svaté Zdislavy z Lemberka. Restaurátorům se ji podařilo vyjmout z betonu, do kterého vzácnou relikvii zalil zloděj. Zpráva o tom, že lebka je v pořádku, potěšila jak Dominikány z Jablonného, tak tamní obyvatele. Podrobnější budeme za chvilku.
1: Víkendový radiožurnál
5: a Michaela van Erne.

0: Michael Schulte dozněl. Posloucháte Radiožurnál a tato slova, je to zázrak. Tak dominikáni z Jablonného v Podještědí přijali dnešní zprávu o tom, že se restaurátorům podařilo z betonu vyjmout lebku svaté Zdislavy z Lemberka. Tu v úterý večer ukradl 35-letý muž krátce před večerní bohoslužbou. Po krádeži ji zalil do betonu a chtěl hodit do řeky. V Jablonném máme reportérku Janu Pavlíčkovou. Dobrý den.
1: Pěkné odpoledne.
0: Jano, jak záchranu vzácné relikvie z betonu přijala správa baziliky?
1: Tak označuje to samozřejmě za obrovský úspěch celého restaurátorského týmu. Přece jenom ty obavy, aby lebka byla v pořádku a výjmutí z betonu ji nějak nepoškodilo, byly veliké. Podle informací, které poskytla policie, je ale relikvie zachovala, jak mi ostatně i tady v Jablonném potvrdila sestra dominikánka Roberta.
2: Je v pořádku a je to zázrak v podstatě pro celý kraj. Jednak nasazení policie, to byla úplně bezvadní a my jsme moc rádi, protože to je zázrak jak pro věřící, tak pro nevěřící, protože tak rychle dokázat najít paní Zdislavu, to je přímo vás nebe přímo.
1: Samozřejmě ta zpráva o záchraně lebky nebo výjimutí z toho betonu potěšila i místní obyvatele Jablonného v Podještědí, protože svatá Zdislava je po staletí patronkou města a opravdu k ní tady mají blízko jak věřící, tak nevěřící.
3: Ježišina, tak to je nádhera, teda to fakt to je, to se povedlo teda, protože byla verze, že se nedostane, že se poničí, že jo, byla by to hrozná škoda, no.
4: Krásná práce od restaurátorů, že jim to šlo tak rychle.
5: By byla škoda přijít o takovouhle věc, že jo, by to někdo znehodnotil, ale nebylo to, už nikdy, že jo. Přeci jenom je to věc, který by se lidi měli chovat slušně, vážicí, že jo.
0: A Jano, už je jasné, kdy se lebka svaté Zdislavy do Jablonného vrátí.
1: Zatím ne, protože je nutné provést ještě různé dočišťovací restaurátorské práce. Navíc při té krádeži se 5 kůstek z té lebky uvolnilo a zůstalo v relikviáři, takže i ty se pokusí restaurátoři vrátit tam, kam patří. No, klášter by samozřejmě potěšilo, kdyby se relikvie vrátila do Jablonného ještě před tradiční poutí ke svaté Zdislavě. Ta bude v sobotu 30. května, ale to je opravdu teď a opravdu doslova v rukou restaurátorů a samozřejmě také policie, pro kterou je vlastně ta lebka důkazním materiálem.
0: A chystá už bazilika nějaké lepší bezpečnostní opatření, aby k podobné krádeži nedošlo?
1: Tak aktuálně je ve výrobě nové bezpečnostní sklo na schránku relikviáře a pražský arcibiskup Stanislav Přibyl už v předchozích dnech řekl, že pokud se lebka bude vystavovat, tak bude nutné nejenom tady to neprůstřelné sklo, ale samozřejmě i nějaké elektronické zabezpečení s napojením na pult policie.
0: Zjistila a zprostředkovala Jana Pavlíčková. Děkuji za to a hezký den do Jablonného.
1: Naslyšenou, pěkný den.
6: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.
6: I o víkendu.

Maria je v 7. měsíci těhotenství a když není zbytí, natáhne si přes břicho i neprůstřelnou vestu. Slouží totiž jako medička u 43. brigády ukrajinské armády. Proč není raději doma, i o tom se dozvíte za okamžik přímo z Ukrajiny. S vámi je Radiožurnál.

0: Lékařka Mária by už dávno mohla sedět doma a zapomenout na službu v ukrajinské armádě. Je totiž v 7. měsíci těhotenství a i neprůstřelná vesta už jí trochu překáží. Přesto dál slouží u 43. brigády od fronty zhruba 30 kilometrů a stará se o zraněné vojáky. Prý to ještě pár týdnů vydrží.
1: Já už můžu vyjít v dekret.
2: Maria má atestaci z onkologie, je jí 37 a čeká první dítě, což je na ukrajinské poměry docela pozdě. Prý čekala na toho pravého.
3: Manžel sloužil u tankové brigády a po těžkém zranění se z něj stal řidič u zdravotníků. Tak jsme se poznali a před rokem vzali. S dítětem je všechno v pořádku, tak jsem se rozhodla ještě trochu pracovat.
1: Mně už skoro dekret, já už skoro vychožu.
2: Teď stojíme mezi stromy na kraji vesnice, po cestě i tady visí sítě jako ochrana proti dronům. Maria se usměje a pohladí si břicho.
3: Neprůstřelnou vestu si oblékám s uniformou jenom blízko fronty. Ještě se do ní vejdu. Dám si pod ní něco měkkého a je to.
1: Dobrého dňa. A já vám můžu čeriz časek perezvanit.
2: Než Maria otěhotněla, pracovala u Kupiansku na stabilizačním bodě, což je místo, kam vozí zraněné vojáky přímo z fronty k prvotnímu ošetření.
3: Tady těžce zraněné neošetřujeme, ti jsou blíž k frontě. Já tady dělám hlavně převazy, šití, stehy.
2: O dítě se nastávající matka nebojí.
3: Na těhotenské kontroly jezdím do civilní nemocnice v Charkově. Mám skvělého doktora. Kdyby bylo něco špatně, už bych byla doma.
2: Domů do Záporoží se tedy Maria dostane z mě až pár dnů před porodem. V každém případě už ví, že se jim narodí dcera a s manželem vybrali jméno.
1: Děvčka, Solomia.
3: Bude se jmenovat Solomia. Je to z hebrejštiny a znamená to mír.
1: Mír. Převodí označuje mír.
2: Z východní Ukrajiny Lubomír Smataná, Radiožurnál.

0: podcast Radiožurnálu.
1: Na olympiádě před 8 lety předvedla Ester Ledecká nevídané a vyhrála zlatou medaili na lyžích i na snowboardu. O 4 roky později bodovala znovu a i na letošních hrách v Itálii hrdě reprezentovala Česko. Jak se žije s očekáváním, že pokaždé přijde něco výjimečného a v čem se chce ještě zlepšovat?
0: Host Radiožurnálu.
2: Poslouchejte zítra
0: po 9. hodině.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Jo, ještě beton.
1: Přepočítávám trasu. Pokračujte rovně. Po 5 metrech u ztraceného bednění odbočte vlevo. Na skržovém objezdu použijte první výjezd. Směr hydroizolace. Po 2 metrech váš cíl je vpravo.
2: Všichni fachmani i kutilové teď jezdí k nám. Bauhaus. Když se to má podařit.
3: To je čas zpráv a Kateřiny Causidisové.
4: Ministerstvo dopravy prodlouží pilotní provoz rychlosti 150 km za hodinu na části dálnice D3 až do konce letošního roku. Vyšší maximální rychlost stát testuje od loňského října mezi Planou nad Lužnicí a Úsilným. Podle rezortu zatím není dost dat k vyhodnocení bezpečnosti provozu, protože během zimy se zvýšená rychlost kvůli počasí využívala jen omezeně. Světová zdravotnická organizace vyhlásila kvůli šíření eboly stav ohrožení mezinárodního významu. V Demokratické republice Kongo a Ugandě je podle organizace přes 80 obětí nemoci a několik stovek nakažených. Ebolu vědci poprvé odhalili v roce 1976. Nový třídílný dokument 72 hodin ode dneška ukazuje, jak jsou Češi připravení na krizové situace bez elektřiny, vody nebo internetu. Série režiséra Jana Látala navazuje na loňskou kampaň ministerstva vnitra a nabízí taky YouTubeový kanál projektu Czechsperiment. Tvůrci v něm oslovili desítky lidí, kteří si během několika minut měli připravit vše potřebné na první 3 dny krize.
2: Sport.
4: Slovenští hokejisté ve skupině světového šampionátu vyhráli nad Itálií 4-1. Spojené státy porazily Velkou Británii 5-1. Ve Friburku a Curychu se dnes budou hrát ještě další 4 zápasy. Novým trenérem fotbalistů Chelsea bude Xabi Alonso. Příchod španělského kouče potvrdilo vedení klubu. Alonso podepsal v Londýně 4letou smlouvu s platností od 1. července.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Kolony na D1 u Hvězdonic a na silnici 6 před Petrohradem. Na dálnici D1 z Brna směrem do Prahy za sjezdem na chodce Rady počítejte s pomalejším provozem. Brzdí se na 28,5 kilometru, chvílemi dost prudce, zejména v levém pruhu. Do zúžení na mostě Šmejkalka je to na necelých 15 minut. Na silnici 6 z Karlových Varů do Prahy před Petrohradem postojíte v koloně. Provoz tam řídí semafor Kyvadlově. Je to kvůli stavbě mostu. Zdržíte se do 15 minut. Na silnici 2 z Kutné Hory do Prahy na konci Vyžlovky vyšetřují srážku 2 aut. Provoz tam řídí policie, jsou tam krátké kolony v obou směrech. V Praze v Průmyslové směrem do Hostivaře u Spalovny stojí auto s vylomeným kolem. Blokuje pravý pruh a popojíždí se od Českobrodské. A v Liberecké směrem do centra pokračuje dopravní omezení, jede se pouze levým pruhem a zdržíte se kolem 5 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Večera v noci bude jasno až polojasno, na východě a severovýchodě oblačno, je zataženo s deštěm a v noci teploty klesnou na 5 stupňů až 0. Tolik zprávy. Pokračuje víkendový radiožurnál a je s vámi Michaela van Erne.
3: Doplním, že informace z domova i ze světa jsou vám nepřetržitě k dispozici také na zpravodajském serveru i rozhlas.cz.
2: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.
2: I o víkendu.
7: You think you broke my heart, oh girl, for goodness sake.

myself. Justin Bieber, i tak zní Radiožurnál v neděli odpoledne. Počet migrantů navrácených z Evropské unie do zemí původu loni meziročně vzrostl o více než 20%, to je naše další téma. Informoval o tom Evropský statistický úřad Eurostat. Ještě podrobnější budeme zanedlouho.

0: To byla Miley Cyrus. Evropské unii se čím dál lépe daří navracet neúspěšné žadatele o azyl do třetích zemí. Vyplývá to z nových statistik o migraci, které zveřejnil Eurostat. Počet navrácených migrantů meziročně stoupl o více než 20%, celkem na 135 tisíc. Detaily probereme s bruselskou zpravodajkou Zdeňkou Trachtovou. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Zdeňko, které členské státy Evropské unie byly ve vracení neúspěšných žadatelů o azyl loni nejaktivnější?
1: Tak největší počet státních příslušníků třetích zemí loni vykázalo Německo, skoro 30 tisíc, a na předních místech byla také Francie a Švédsko. Zároveň v loňském roce také vzrostl počet lidí, kterým Evropská unie odepřela na vnějších hranicích vstup na své území, a to meziročně o více než 7%. Počet lidí, kteří jsou v Evropské unii nelegálně, se tak meziročně podle Eurostatu snížil o skoro 22%.
0: A z kterých států tito odmítnutí migranti nejčastěji pocházeli?
1: Tak mezi těmi navracenými žadateli šlo nejčastěji o občany Turecka, Gruzie, Sýrie, Albánie a také Ruska. Evropská unie tedy loni, jak už zaznělo, vracela více žadatelů o azyl, ale zároveň v loňském roce celkově výrazně klesnul počet žádostí o azyl v EU, a to o 27%. Nejvíce žádostí o azyl podali Venezuelané, Afgánci a také Syřané. Největší počet žádostí o azyl pak ti nově příchozí migranti podávali ve Španělsku, což může právě souviset i s tím vysokým počtem španělsky mluvících Venezuelanů mezi těmi žadateli o azyl. A ještě na závěr jedno spíše znepokojivé číslo. V loňském roce v Evropské unii požádalo o azyl také více než 20 tisíc nezletilých lidí bez doprovodu.
0: Spravila nás o tom naše zpravodajka Zdeňka Trachtová. Moc děkuji a hezký den.
1: Naslyšenou.

O tom, kdo se stoupí z nejvyšší fotbalové soutěže, rozhodne až sobotní přímá bitva Dukly Praha s Baníkem Ostrava. A zatímco se do hlavního města chystají tisícovky fanoušků Slezského celku, Dukla se jen těžko vyrovnává s výkonem rozhodčího z utkání v Teplicích. Poměrně rázná slova z Julisky uslyšíte za chvilku.

0: Kapela Linkin Park. Hodně emocí vyvolal zápas předposledního kola šance ligy mezi už zachráněnými Teplicemi a Duklou, která o udržení v nejvyšší domácí soutěži stále bojuje. Pražský klub prohrál 0-2 a po utkání si stěžoval na některé situace. Komise rozhodčích se k vybraným momentům pravidelně vyjadřuje v pondělí. Kouč Dukly Pavel Šuster měl jasno okamžitě a přestože mu za to hrozí pokuta, výkon sudích hned po duelu veřejně kritizoval na tiskové konferenci.
1: Rozhodčí slabý, slaboučkej, katastrofa.
2: Slova trenéra Dukly Pavla Šustra po prohře 0-2 v Teplicích na internetu hojně sdílejí fanoušci skoro všech prvoligových klubů. Pražanům se nelíbila řada verdiktů sudího Ondřeje Berky, neuznaný gól Gilberta po sporné ruce nebo neodpískaná penalta po stažení stejného hráče v pokutovém území.
1: Přece pískám to, co vidím. No teda pozor, tady tenhle rozhodčí nemůže pískat nic, protože on nevidí nic a co vidí, tak vidí špatně.
2: Přidal na kritice Šustr a klub z Julisky pak pokračoval i na sociálních sítích, kde zveřejnil psané vyjádření vlastníka Matěje Turka.
3: V době, kdy český fotbal řeší kauzu údajného ovlivňování klíčových zápasů soutěže, jsem sám opakovaně přesvědčoval všechny kolem sebe, že podobné věci už patří minulosti. Po utkání v Teplicích se nám všem ale tyto obavy znovu bolestivě připomněly a je na místě otázka, jestli tyto časy skutečně skončily.
2: Za slova o možném ovlivnění soutěže hrozí Dukle disciplinární trest. Ještě předtím ale přijde jeden z nejočekávanějších zápasů sezony. Do Prahy v sobotu přijede Baník Ostrava k přímému souboji o záchranu. I o tomto duelu psal směrem k vedení nejvyšší soutěže a komisi rozhodčích Michael Turek.
3: Chceme, aby se utkání s Baníkem rozhodlo výhradně na hřišti. Sportovním výkonem, bez zákulisních tlaků, bez podezřelých rozhodnutí. A předem apeluji na všechny příslušné orgány. Zajistěte absolutní regulérnost tohoto utkání. V sobotu chceme hrát fotbal, ale všem říkám naprosto jasně, budeme sledovat každý detail.
2: Domácím bude v sobotu stačit k účasti v baráži remíza. Už teď je ale jasné, že na tribunách budou Ostravané jako doma.
4: Ostravanci, Ostravanci,
2: Baníkovský chorál. Všichni na Duklu si fandové Slezanů vzali k srdci. Během několika hodin skoupili čtvrtinu kapacity stadionu na Julisce. Kotel hostů je už teď vyprodaný a řada ostravských příznivců tak kupuje lístky do domácích sektorů. Tohle o utkání napsal tiskový mluvčí Dukly Martin Bartošek.
5: Baníku jsme poskytli o sektor navíc. Do prodeje šlo zhruba 1800 lístků pro hosty. Oddělení sektoru hostí bude zajištěno posílenou pořadatelskou službou. S policií jsme také v kontaktu již od minulého týdne.
2: Zápas Dukla Baník je na programu v sobotu ve 14 hodin. Radiožurnál Sport ho nabídne v přímém přenosu. František Typovský, Radiožurnál.

0: Nenechte si ujít v České televizi.
1: Publicistický pořad České televize, který rozplétá problémy každodenního života, sleduje dění i aktuální trendy.
2: Ta firma zkrachovala.
1: Rozpleteno.
3: Ten stát o tom majetku nic neví.
1: Premiérový díl v úterý večer na jedničce a v iVysílání.
4: Ahoj, zdraví vás Bára Strýcová. Zvu vás na oslavy olympijského dne, které 17. června odstartuje olympijský běh na 90 místech po celém Česku. Poběžím já i moje známí a běžet může i každý z vás. Nejde o to vyhrát, stačí jen běžet. Už jen radost spohybuje malé olympijské vítězství. Motivovala jsem vás? Tak pojď. Více na webu olympijskýběh.cz.
5: Závod odstartujeme ve vysílání Radiožurnálu, kde uslyšíte i zajímavosti a reportážní vstupy z akce. To by nebylo možné uspořádat bez partnerů Českého olympijského výboru, kterými jsou CSG a Billa.
6: Dobré odpoledne, je 16 hodin. Kateřina Causerisová a zprávy.
7: Lebka svaté Zdislavy je venku z betonu. V několika evropských městech zasahovala policie kvůli chaosu před obchody firmy Svoč. Fotbalisté Sparty nastoupí v lize v Liberci, Slávii přivítá Hradec Králové. Kolona popojíždí na D1 u Hvězdonic směrem do Prahy. A zítra bude polojasná až oblačno, odpoledne a večer se na západě místy objeví přeháňky, na východě bude pršet a teploty až 21 stupňů.
8: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
7: Návrh zákona o médiích veřejné služby projedná koaliční rada 25. května. Řekl to premiér Andrej Babiš z hnutí ANO ve svém nedělním videu na sociálních sítích. Koalice se podle něj bude zabývat i stovkami připomínek, které k návrhu přišly. Do debaty chce přizvat taky generální ředitele Českého rozhlasu i České televize.
9: A když teda se připravíme na koalici, tak pozveme generálního ředitele České televize a generálního ředitele Českého rozhlasu a budeme veřejně se bavit o tom, co v rámci toho zákona navrhujeme. A určitě nechceme mluvit do obsahu.
7: Připomínkové řízení k mediální novele skončilo v noci na sobotu. Kritizovala ji řada ministerstev a institucí. Ministr kultury Otto Klempíř za motoristy řekl, že připomínky očekával. Zabývat se teď bude jen těmi podstatnými. Expertům se podařilo vyjmout lebku svaté Zdislavy z betonu. Uvedla to policie na sociální síti X. Podle nich je v zachovalém stavu a dál na ní budou pracovat restaurátoři. Do betonu lebku zalil muž, který ji v úterý večer ukradl z baziliky v Jablonném v Podještědí. Muž byl věřící a vadil mu vystavování relikvie. Chtěl jí proto soukromně pohřbít. Teď je vyšetřovaný na svobodě a hrozí mu až 8 let vězení. Policie v několika evropských městech v sobotu zasahovala u obchodů společnosti Svoč. Stovky lidí si do nich přišli koupit limitovanou edici hodinek. V italském Miláně vypukla před obchodem v době jeho otevření rvačka. V Paříži policie proti davu použila slzný plyn. Policisté zasahovali taky v obchodním centru poblíž nizozemského Hágu. Informuje o tom britský deník Guardian, podle kterého lidé na hodinky ve frontách často čekali i několik dní. Na Národním hřbitově v Terezíně se dnes sešli politici, pamětníci a nebo třeba skauti, aby si připomněli památku obětí nacistické perzekuce. Akce se zúčastnil i prezident Petr Pavel. Michaela Vidláková vzpomíná, že v roce 1942 jí do Terezína deportovali nacisti jako 6letou.
10: Jen díky několikanásobnému štěstí, souhře náhod, tátově prozíravosti a nevím čemu všemu, jsem se tady před 81 lety a dokonce s oběma rodiči dočkala té šťastné chvíle osvobození.
7: Vidláková připomíná, že zhruba 1,5 milionu židovských dětí takové štěstí nemělo a konce války se nedožilo.
11: Sport. Fotbalisté pražské Sparty nastoupí ve čtvrtém kole nadstavby šance ligy na trávníku Liberce. Tým z Letné omezuje velké množství zraněných hráčů. Po vykonání karetních trestů se alespoň do sestavy můžou vrátit Kajrinen, Martinec, Rineš a Mansverk. O situaci v kádru mluvil po úterním zápase z Plzní obránce Jaroslav Zelený.
12: Za tu dobu, co tady jsem, tak už byly takové periody, kdy se nám ty zranění nakupily, ale teďka je to teda opravdu extrém, že nikdy to asi nedošlo do toho bodu, že bychom opravdu byli jak na vesnici, že jsme rádi, když složíme tým do zápasu vůbec, takže není to samozřejmě nic příjemného. No.
11: Utkání Liberce se Spartou začne za necelou hodinu, stejně jako utkání mistrovské Slávie na hřišti Hradce Králové a duel Viktorie Plzeň s Jabloncem. Kompletní program odvysílá Radiožurnál Sport. Radiožurnál nabídne vstupy.

0: Hradem postojíte v koloně, provoz tam brzdí, provoz tam řídí Kyvadlově semafor, je to kvůli stavbě mostu, zdržíte se 15 minut. Na silnici 2 z Kutné Hory do Prahy na konci Vyžlovky vyšetřují strážku dvou aut, jezdí se Kyvadlově, kolony jsou tam krátké. V Praze v Průmyslové směrem do Hostivaře u spalovny stále stojí auto s vylomeným kolem, blokuje pravý pruh, popojíždí se od Českobrodské, zdržíte se 10 minut. A v Liberecké směrem do centra pokračuje omezení, jede se jen levým pruhem a zdržíte se 5 až 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Zítra čekáme polojasno až oblačno, ráno v Čechách až skoro jasno, odpoledne a večer na západě místy přeháňky, teploty 16 až 21 stupňů. Tolik zprávy. Teď už posloucháte víkendový radiožurnál s Jiřím Šteflem.
3: 6 minut po 16. hodině přeju vám dobré nedělní odpoledne. Už jste slyšeli o Trumpově zlatém telefonu? Měl být pýchou Ameriky, předplatilo se ho dokonce přes 500 000 lidí. Zatím ho ale nikdo nedostal. Detaily řekneme ve vysílání víkendového odpoledního radiožurnálu, a to od naší americké zpravodajky Jany Ciglerové, a to v čase do 16:45. Teď hudba, Peter Bič projekt a přání. Hezké odpoledne.
1: Víkendový radiožurnál
4: a Jiří Štefl.

Statisíce Američanů poslalo v přepočtu přes miliardu korun jako zálohu na takzvaný Trump phone. Je to zlatý chytrý telefon, který slíbila vyrobit firma napojená na rodinu prezidenta Donalda Trumpa. Měl být vlasteneckou alternativou k iPhoneu od firmy Apple. Od té doby uplynul rok a firma dosud nedoručila jediné zařízení. Více k téhle kauze už naše americká zpravodajka.

0: Pejka Jana Ciglerová, toho času s námi ve spojení. Jano, hezký den.
1: Dobrý den.
0: Zlatý tramfón si předplatilo téměř 600 tisíc lidí. Co o telefonu dosud víme a proč zatím nedorazil?
1: Tak víme toho překvapivě málo, protože když Trump mobil před rokem otevřel ty předobjednávky, tak sliboval zlatý smartphone vyrobený ve Spojených státech jako takovou patriotickou alternativu vůči iPhoneu. $100 té zálohy zaplatilo skoro 600 tisíc lidí, ale ty propagační fotografie, které na té webové stránce byly, tak se postupně několikrát měnily a některé varianty nápadně připomínaly modely od jiných výrobců, například Samsung. Technické parametry se také průběžně upravovaly a přesto k dnešnímu dni firma nedoručila jediný kus.
0: Telefon se v reklamní kampani pyšnil, že bude vyroben v Americe. Pak se ale tenhle slib z těch propagačních materiálů vytratil. Jano, proč?
1: Řekla bych, že to je takové setkání s realitou. Je to totiž dneska obvyklá realita globální výroby. Vyrobit smartphone kompletně ve Spojených státech je dneska prakticky buď nemožné, anebo příšerně drahé. Prostě ty dodavatelské řetězce pro displeje, čipy, baterie, to všechno sedí v Ázii. Trump mobil to ze začátku ignoroval, propagoval to Made in America jako takový hlavní prodejní argument, no ale po startu předobjednávek ten slib z webu tiše zmizel, protože politicky je to i pro značku Trumpových synů nepříjemné a oni stojí za tou firmou. Prezident uvaluje cla na čínské zboží a jejich firma by ho zřejmě musela z Číny dovážet.
0: Jano, a co tedy s tou zálohou $100? Pokud by si to zájemci rozmysleli, mají vůbec nárok dostat tu zálohu zpět?
1: Tak jak jste říkal, je to přes miliardu korun, to je opravdu hodně i tady ve Spojených státech a začíná to být takové nejasné až ošemetné. Trump mobil před několika měsíci tiše aktualizoval obchodní podmínky a přidal do textu větu, že ta záloha nezaručuje, že telefon bude někdy vyrobený nebo dodaný. Jinými slovy, firma si pojistila, že může peníze vybrat, zařízení nedodat a být stále v právu. Už některé spotřebitelské skupiny zvedají poplach, požadují vrácení peněz, ale konkrétní žalobu jako takovou zatím nikdo nepodal. Americké úřady na ochranu spotřebitele zůstávají k případu prozatím tiché, ale dávám tomu nějaký čas.
0: Zatím ho nikdo neviděl, ale je o něj tedy zájem. O Trumpově zlatém telefonu jsme teď mluvili ve vysílání víkendového radiožurnálu s naší americkou zpravodajkou Janou Ciglerovou. Jano, děkuju za vaše informace. Naslyšenou.
1: Hezké odpoledne.
0: Z hudby Ace of Base.

0: Čtvrt na pět, půl minuta k tomu. Kompletně vyprodaná je Malšovická arena v Hradci Králové. Místní tým tam nastoupí proti pražské Slávii. Kvůli nedávným diváckým výtržnostem v Edenu doprovázejí odpolední utkání mimořádná bezpečnostní opatření. Jak to na místě vypadá právě teď, 3/4 hodiny před výkopem, i to řekne naše reportérka živě.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
1: I o víkendu.

0: Alvaro Soler ve vysílání víkendového odpoledního radiožurnálu už za 40 minut čeká fotbalisty Hradce Králové poslední domácí utkání aktuální sezóny. V Malšovické aréně přivítají pražskou Slávii. Kvůli fanouškovským incidentům z nedávného derby v Edenu provázejí dnešní zápas mimořádná bezpečnostní opatření. Přímo před stadionem proto situaci sleduje reportérka Adéla Kavříková. Adélo, dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne. Do útrop stadionu pod Lízátky v těchto chvílích proudí stovky převážně domácích fanoušků. Ti slávističtí dorazili před malou chvílí několika autobusy přímo před vchod do svého sektoru a na jejich bezpečný přesun teď dohlíží policie. Doplním, že pod zvýšeným dohledem policie je teď ale celé město. Hlídky jsou tady v bezprostředním okolí Malšovické arény, tak na všech příjezdových trasách a jsou připravené okamžitě reagovat na jakékoliv konfliktní situace. Doteď se tady ale vše obešlo bez komplikací.
0: Malšovická aréna je podle pořadatelů vyprodaná. Adélo, víme, kolik příznivců Slávie do Hradce Králové dorazilo a jaká pro ně platí pravidla?
1: Je to tak, na stadionu pod Lízátky je 9300 míst a žádné volné vstupenky už v tuhle chvíli k dispozici nejsou. Přímo do sektoru Q, který je vyhrazený pro hosty, dorazilo 525 fanoušků Slávie a další stovky budou podle mluvčího FC Hradec Králové Petra Šatalíka na ostatních tribunách. Pokud mají tito lidé lístky mimo svůj sektor, nesmí na sobě mít žádné slávistické symboly. V opačném případě riskují, že se do arény vůbec nepodívají. A i pořadatelská služba je pro dnešek výrazně posílená a u vstupů teď provádí důsledné osobní prohlídky zaměřené hlavně na pyrotechniku.
0: Slavie už má ligový titul jistý. Proč je o dnešní zápas mezi jejími příznivci tak obrovský zájem a co hraje domácí Hradec? O co hraje?
1: O co hraje domácí Hradec? Pro slavisty je to poslední šance vidět svůj tým v této sezóně naživo. Jejich domácí stadion bude totiž v posledním kole kvůli disciplinárnímu trestu uzavřený. Hrad si jde naopak o hodně, ten bojuje o čtvrté místo v tabulce a případná výhra mu po víc než třech dekádách zajistí účast v evropských pohárech.
0: Po tom incidentu v pražském Edenu panují obavy z nepokojů, jaká technická a koordinační opatření mají zajistit, aby v aréně opravdu bylo bezpečno.
1: Tak policie nasadila antikonfliktní tým, úzce spolupracuje se strážníky i s pořadateli a k identifikaci lidí na stadionu může využít kamerový systém. Přímo na tribunách pak budou na pořádek dohlížet taky kluboví styční důstojníci a posílení stevardi hostujícího celku, který do Hradce Králové vypravil i svou vlastní bezpečnostní službu. Připomeňme, že tato opatření reagují na nedávné kontumované derby v Edenu, kde slávističtí příznivci pronesli na stadion zakázanou pyrotechniku, vtrhli na trávník a napadli brankáře Sparty.
0: FC Hradec Králové Slávia, jeden z fotbalových zápasů, který dnes ve vysílání víkendového odpoledního radiožurnálu sledujeme. Před zápasem jsme teď mluvili s naší reportérkou Adélou Kavříkovou. Adélo, děkuji, hezký den.
1: Hezký den, naslyšenou.

Brna Rolling Stones ve vysílání víkendového odpoledního radiožurnálu. Zítřejší nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů Celsia. Detaily o počasí za chvíli ve zprávách o 16:30.

0: stavíte letos dům a už máte projektovou dokumentaci a můžeme ji vidět? Protože právě pro takové stavitele, kteří jsou ready stavět pořádně, je tu soutěž o pořádný dům zdarma od Wienerbergeru. Ano, slyšíte správně. Dům zdarma. Tedy pořádný stavební materiál na celý dům v celkové hodnotě 1,2 milionu korun. Cihly Poroterm jako základ každého pořádného domu, střecha Tondach, dlažba Semmelrock nebo fasáda Terka a podlahové topení Pipelife. Pokud stavíte letos a zvládnete výhru odebrat do konce listopadu, nepromeškejte svou šanci a registrujte se ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
1: Hodin 16:30. Zprávy už má Ondřej Látal.
2: Pacientům má s používáním umělé inteligence pomoct nová příručka České asociace umělé inteligence. Varuje hlavně před využíváním chatbotů k určování diagnóz nebo léčby. Na přípravě materiálu spolupracovali taky lékaři a ministerstvo zdravotnictví. Útok dronu způsobil požár v areálu jaderné elektrárny Barakah v Abu Zabí. Bezpilotní letoun narazil do elektrického generátoru mimo její vnitřní oblast. Informuje o tom tiskové oddělení metropole Spojených arabských emirátů. Federální Úřad pro jadernou regulaci potvrdil, že základní systémy elektrárny fungují normálně a útok nenarušil úroveň radiační bezpečnosti. Kvůli nálezu bomby z druhé světové války v německém Pforzheimu se z oblasti muselo evakuovat až 30 tisíc lidí. Informuje o tom agentura DPA. Pumu o váze téměř 2 tuny objevili dělníci během stavebních prací už ve středu. Pyrotechnici by měli bombu zneškodnit během dneška. Každý třetí kontrolovaný prodejce pyrotechniky v Česku loni v prosinci porušil zákon. Vyplývá to z kontrol České obchodní inspekce. Nejčastějším problémem byl prodej nezletilým anebo chyby při online prodeji. Sport. Američtí hokejisté vyhráli ve skupině mistrovství světa nad Velkou Británií 5-1. Slovensko porazilo Itálii 4-1. Teď hraje ve švýcarském Friburgu Dánsko proti Švédsku. Je u toho František Kuna.
3: V 9. minutě zatím platí i přes jednu dánskou tyčku 0-0 mezi Švédskem a Dánskem. Ve druhé skupině Rakousko vede nad Maďarskem 1-0. Z Friburgu František Kuna, Radiožurnál.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Kolony na D1 u Divišova a v Praze před Barandovským mostem. Na D1 z Brna směrem do Prahy opatrně za sjezdem na Divišov. Na 38. kilometru se dojíždí do kolony, na 34. řeší nehodu v levém pruhu, na 27. v pruhu odstavném. Do omezení na mostě Šmejkalka je to celkově na 20 minut. Na silnici 6 z Karlových Varů do Prahy před Petrohradem stojí kolona kvůli stavbě mostu. Provoz řídí semafor, zpoždění 10 minut. Ve směru do Varů postojíte 1 až 2 intervaly. V Praze na Barandovském mostě směrem na jižní spojku se srazilo nákladní a osobní auto. Ucpává to příjezdy k mostu z obou směrů Strakonické a popojíždí se také v ulici k Barandovu od křižovatky Slamačovou. Fronty jsou zatím na 15 minut. Vozidla se podařilo před okamžikem odklidit, kolony se začnou rozjíždět. Na Štěrboholské spojce směrem na Landový most je silný provoz, zdržíte se 10 minut a v Liberecké do centra je uzavřený pravý pruh kvůli opravě vozovky. Je tam kolona na necelých 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: V noci bude jasno až polojasno, na východě a severovýchodě oblačno až zataženo s deštěm, teploty klesnou na 5 stupňů až na nulu. Zítra čekáme polojasno až oblačno, ráno v Čechách až skoro jasno, odpoledne a večer se na západě místy vyskytnou přehánky, na východě a severovýchodě bude zpočátku oblačno až zataženo s deštěm a teploty zítra 16 až 21, na východě a severovýchodě místy kolem 14, na horách kolem 10 stupňů. To byly zprávy. Posloucháte víkendový Radiožurnál, je s vámi Jiří Štefl.
1: Jedna výhra, jedna prohra, takhle se zatím vedou čeští hokejisté na mistrovství světa. Zítra nastoupí proti Švédsku, no a přímý přenos odvysíláme tady u nás na Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport.
4: Radiožurnál, každý den s vámi, i o víkendu.

Chorvatsko získalo přístup k unijnímu úvěru na obranu. Využít ho chce i k nákupu českých nákladních vozů Tatra. Za co dalšího peníze utratí, i to vám řekneme ve vysílání víkendového odpoledního Radiožurnálu do 5 minut.

0: Chorvatsko má k dispozici 1 700 000 000 eur z unijního nástroje SAFE, které může investovat do zlepšení své obrany. Vláda v Záhřebu koncem týdne podepsala úvěrovou smlouvu s eurokomisařem pro obranu Andriusem Kubiliusem. I o tom, na co hodlá peníze využít, teď budeme mluvit s naší spolupracovnicí v Chorvatsku Teou Veselákovou. Teo, hezké odpoledne.
1: Dobrý den.
0: O Chorvatsku v poslední době slýcháme často, a to v souvislosti s modernizací jeho armády. Kam tedy chce směřovat peníze z unijního úvěru?
1: V Národním plánu obranných investic, který musela předložit Evropské komisi, každá země, která chce získat prostředky z nástroje SAFE, si Záhřeb stanovil 5 projektů. Prvním je nákup německých tanků Leopard 2A8, pak jsou tam francouzské houfnice Cezar, těžké nákladní kamiony od české Tatry. To je mimochodem podle chorvatského ministerstva obrany obchod v hodnotě více než 200 milionů eur. A dál Záhřeb počítá ještě se 2 projekty, v jejich rámci chce nakoupit zbraně a munici pro své ozbrojené síly. Doplním, že Chorvaté v uplynulých letech zapracovali na letectvu nákupem 12 francouzských stíhaček Rafale. Pozemní složky posílili americkými obrněnými vozidly Bradley a nakoupili taky turecké drony Bayraktar.
0: Chorvatsko taky obnovilo povinnou vojenskou službu. Co o tom víme?
1: A to je pravda. Eurokomisař pro obranu Kubilius to vyzdvihl, když tu byl podepsat úvěrovou dohodu. Řekl, že Chorvatsko může jít příkladem dalším zemím své velikosti. Kromě modernizace ozbrojených sil a obnovení té povinné vojny se totiž Záhřeb angažuje taky v rozvoji bezpilotních letounů. Už nějakou dobu se mluví o tom, že právě drony změnily podobu konfliktů a válčení. No a taky už dnes nejsou vyhrazené pro nějaké speciální jednotky nebo útvary, takže se s nimi učí zacházet právě i ti mladí vojáci, kteří teď absolvují povinný vojenský výcvik.
0: Takhle to zní poměrně impozantně, tak se nabízí otázka, kolik procent HDP Chorvatsko investuje do obrany? Plní cíle Severoatlantické aliance?
1: Loni plnilo, ale investovalo do obrany 2,1% HDP, takže ten požadovaný 2% práh nijak výrazně nepřekročilo. Letos chce do obranných projektů dát zhruba stejně, i když minister obrany Ivan Anušič už loni avizoval, že chce tyto výdaje zvýšit na 2,5% HDP v roce 2027. A premiér Andrej Plenković dodal na loňském pražském fóru Globsec, že ke 3% by se Chorvatsko mohlo dopracovat v roce 2030, tedy za předpokladu, že se bude dobře vyvíjet ekonomika. Situace. V každém případě právě peníze z úvěru SAFE mohou pomoct tomu, aby Chorvatsko tyhle své vytyčené cíle splnilo.
0: Chorvatsko získalo přístup k unijnímu úvěru na obranu. Živě jsme teď o tom mluvili přímo z Chorvatska s naší spolupracovnicí Teou Veselákovou. Teo, děkuji, hezké odpoledne, pěknou neděli.
1: Hezký den, naslyšenou.

Ed Sheeran ve vysílání odpoledního radiožurnálu. Po dvou večerních utkáních na mistrovství světa mají dnes čeští hokejisté zápasové volno. Jak se s odstupem času staví čeští reprezentanti k prohře se Slovenskem, vám řekneme živě ze Švýcarska ještě v čase do 17. hodiny.

0: Čeští hokejisté mají dnes na mistrovství světa zápasové volno, ve Friburgu ale využili možnost jít na led ve Švýcarsku, to sleduje reportér František Kuna. Františku, dobré odpoledne.
1: Dobrý den.
0: Měli dnes Češi plnohodnotný trénink během dne bez zápasu?
1: Plnohodnotný ne, byl dobrovolný a dá se to pochopit po dvou večerních zápasech. Češi se dostávají hodně pozdě na hotel, pak ještě večeří třeba ve čtvrt na jednu, jak říkali čeští hokejisté, takže tuhle možnost využili všichni tři brankáři, k tomu obránci Ščotka a Galvas a mezi útočníky pak Mandát, Černoch, Bliml a Kovařčík. Dva z nich vůbec nehráli včerejší zápas a tak využili dobrovolné rozbrustení, kde byl také trenérský tým. Češi strávili na ledě zhruba půl hodiny.
0: Jak s odstupem času český tým vnímá prohru se Slovenskem a taky ztrátu dvou bodů v základní skupině? Jak to může ovlivnit, Františku, další pokračování turnaje z toho českého pohledu?
1: Ty body mohou samozřejmě chybět, protože teď už si český tým nemůže moc dovolit zaváhat proti týmům, které budou bojovat o postup do čtvrtfinále. Z té osmičlenné skupiny postoupí čtyři a nikdo asi nepochybuje o tom, že to na prvních dvou místech nebo hodně vysoko v tabulce základní skupiny budou Švédové a také Kanada, favorizované týmy této skupiny. Češi pak nastoupí proti Švédům třeba zítra a čekají je ještě Slováci, Italové, Norové, takže ten program je, co se týče zápasů s papírově, řekněme, slabšími soupeři, nebo minimálně s očekáváním fanoušků takový, takže ty dva body jistě mohou chybět a národní tým to ví, že to je problém, že to je zbytečná ztráta, ale zase málo kdo už se v tom chce tak nějak motat zpětně, takže teď už hlavy míří směrem k zítřejšímu zápasu proti Švédsku.
0: No a máme ještě chvíli čas, tak na světovém šampionátu sice Češi dnes nehrají, ostatní ale ano, tak jak?
1: Příští soupeř českého týmu zítra večer Švédsko, aktuálně vede v závěru první třetiny nad Dánskem 1-0. V té české skupině už v odpoledním zápase Slováci vyhráli nad Itálií 4-1. Hrálo se také v Curychu, tam Spojené státy vyhráli nad Velkou Británií podle předpokladů a to 5-1. A hraje se ještě jeden zápas aktuálně v Curychu, Rakousko-Maďarsko 1-1.
0: Reportér František Kuná, díky, hezký den.
1: Hezký den.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
2: I o víkendu.

Tady je vysílání víkendového radiožurnálu. Živě se dneska odpoledne vydáme taky do Cannes, kde pokračuje filmový festival. No a zajímá nás, jak to jede na silnicích. Zelená vlna aktuálně ve zprávách. Za 4 minuty bude 5.

0: Nenechte si ujít v České televizi.
1: Jasný případ?
2: Jsme tu zbytečně, jasná sebevražda.
1: Nebo promyšlený zločin?
3: Vyměnil obrazy.
4: A co s tím mají co společného obrazy?
5: Jo, vždycky tady něco změnila, když jsem odjela.
6: Něco důležitýho nám pořád uniká, já nevím co.
1: Detektivní film podle Hany Proškové Případ pro malíře.
7: A je vymalováno.
5: Co to má znamenat?
1: Dnes večer na ČT1.
8: Je 17 hodin. Zprávy připravil a čte Ondřej Látal.
9: Předseda Ústavního soudu Baxa na tryzně v Terezíně varoval před projevy autoritářství. Světová zdravotnická organizace varuje před šířením eboli v Kongu. Fotbalisté jistých ligových mistrů ze Slávie bojují o body na hřišti Hradce Králové. Kolony čekejte na D1 u Divišovana a Ostředku směrem do Prahy. A zítra čekáme polojasno až oblačno, odpoledne a večer se na západě místy objeví přehánky, na východě bude pršet, teploty 16 až 21 stupňů.
10: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
9: Pětní akt v Terezíně připomněl oběti nacistické perzekuce během druhé světové války. Trizny na Národním hřbitově se zúčastnil taky prezident Petr Pavel, politici, pamětníci nebo skauti. Předseda Ústavního soudu České republiky Josef Baxa ve svém projevu přirovnal současnou atmosféru k době před nástupem nacismu.
11: Nikdy nebylo ve veřejném prostoru tolik vědomých lží vydávaných za pravdu a díky technologiím šířených všemi směry do všech koutů světa pod pochybným poukazem na svobodu projevu.
9: Baxa varoval taky před některými státy a jejich představiteli, kteří nerespektují mezinárodní právo a snaží se přepisovat historii. Restaurátoři, kteří vyprostili lebku svaté Zdislavy z betonu, se k ní pokusí navrátit úlomky kostí, které zůstaly po krádeži v relikviáři v bazilice v Jablonném v Podještědí. Jak uvedl děkan dominikánského kláštera Pavel Maria Majer, zloděj při krádeži část lebky poničil.
12: Jak vytahoval lebku z dvou relikviářů, tak ten otvor nebyl dostatečně velký. Došlo k narušení lebky a 5 velkých úlomků zůstalo v tom relikviáři. Tak jsem jel ty restaurátory navštívit, aby je mohli použít pro restaurování.
9: Lebku v úterý ukradl z baziliky 35-letý muž. Policisté ho zadrželi ve čtvrtek. Muž zalil relikvii nevyčíslitelné historické hodnoty do betonu s cílem jí pohřbít. Za krádež mu hrozí až 8 let vězení. Světová zdravotnická organizace vyhlásila kvůli šíření eboli stav ohrožení mezinárodního významu. V Demokratické republice Kongo a Ugandě je podle organizace přes 80 obětí nemoci a několik stovek nakažených. Přesný rozsah šíření zatím není známý.
13: Laboratoře zatím formálně potvrdili jen jednotky případů, nakažených je ale nejspíš mnohem více a nemoc se rozšířila do několika regionů. Šíření podle WHO usnadňuje i to, že jde o odlehlé oblasti, ve kterých lidé často cestují i přes hranice. První případy potvrdila i Uganda. Nemocní se navíc podle Světové zdravotnické organizace nakazili méně obvyklou variantou Bundibugyo, na kterou zatím na rozdíl od častější varianty Zaire neexistuje schválené očkování ani léčebný postup. Ebolu vědci poprvé odhalili v roce 1976 na lidi nejspíš přešla z Kaloňu. Krvácivá horečka je sice vzácná, je ale také velmi nebezpečná. V případě nákazy na ní zemře každý třetí člověk. Jakub Lucký, Radiožurnál.
9: Německá policie u Lipska zastřelila uprchlého tygra. Utekl ze soukromého areálu ve městě Škojdic, kde krotitelka tygrů chová velké kočkovité šelmy v průmyslové zóně. Podle stanice Deutsche Welle tygr napadl a zranil 73-letého muže, který se o něj staral. Policie se chce ujistit, že po okolí nepobíhají žádná další zvířata. Areál proto zkontrolují s pomocí dronů.
14: Sport. Fotbalisté mistrovské Slavie nastoupili ve čtvrtém kole nadstavby šance ligy na hřišti Hradce Králové. Stav a čas utkání řekne Tomáš Borovec.
15: Čtvrtá minuta utkání Hradec Králové, Slavia Praha 0-0. Pojďme se podívat na utkání Liberce se Spartou, které seduje Pavel Tilšar.
16: V polovině čtvrté minuty Liberec Sparta zatím 0-0. Jak hraje Plzeň s Libercem, to řekne reportér Vladislav Janouškovec.
17: Polovina čtvrté minuty, Plzeň hraje 0-0 s Jabloncem. Z Plzně Vladislav Janouškovec, Radiožurnál.
14: Američtí hokejisté ve skupině světového šampionátu porazili Velkou Británii 5-1. Slovensko přehrálo Itálii 4-1. Teď bojuje ve švýcarském Friburgu Dánsko se Švédskem. Utkání sleduje František Kuna.
3: Po první třetině vede Švédsko nad Dánskem 2-0, ve druhé skupině zatím také po první třetině Rakousko-Maďarsko nerozhodně 1-1. Z Friburgu František Kuna, Radiožurnál.
10: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
18: Kolona na D1 u Divišova a zdržení na silnici 6 u Petrohradu. Na dálnici D1 z Brna do Prahy na Benešovsku je silný provoz, ten navíc zpomalují nehody. U sjezdu na Divišov na 41. kilometru se srazila dvě auta. Opatrně dojíždějte, brzdí se teď na 43. a půl

0: Centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Zítra má být polojasno až oblačno, ráno v Čechách až skoro jasno, odpoledne a večer se na západě místy vyskytnou přehánky, na východě a severovýchodě bude zpočátku oblačno až zataženo a s deštěm. Teploty 16 až 21, na východě a severovýchodě místy kolem 14, na horách kolem 10 stupňů Celsia. To byly zprávy. Dál posloucháte víkendový radiožurnál s Jiřím Šteflem.
2: 17 hodin 6 minut, dobré nedělní odpoledne. Poslední rozhovor, který kdy poskytl John Lennon, přesně ten je základem nového dokumentárního filmu. Světová premiéra byla na festivalu v Cannes, no a film vzbudil pozornost, ale zároveň kontroverze kvůli využívání umělé inteligence. Živě se do Cannes vydáme za pár minut.
0: Víkendový radiožurnál
3: a Jiří Štefl.

0: Renomovaný americký filmař Steven Soderbergh. V premiéře ho uvedl na právě probíhajícím festivalu v Cannes. Vychází v něm z posledního rozhovoru, který slavný muzikant poskytl americkým rozhlasovým novinářům. Bylo to v prosinci roku 1980, jen několik málo hodin před svým zavražděním. Rozhovor dosud nebyl v plném znění nikdy publikován. Filmový dokument viděl i náš filmový kritik Pavel Sladký, který v Cannes je a se kterým jsme teď ve spojení. Pavle, zdravím tě, dobré odpoledne.
1: Hezké odpoledne.
0: Co tady film John Lennon poslední interview nabízí?
1: Je to jednak samotné to interview, které slyšíme v plné délce. Je to rozhovor nejprve s Yoko Ono, protože John Lennon ještě dodělává fotky s Annie Leibovitz, slavné snímky, a potom mluví především John Lennon, který hodně mluví o své životní situaci, hodně mluví o svém otcovství, o vztahu k jejich synovi Seanovi a o tom, jakým způsobem vidí společnost. A je to paradoxně vzhledem k tomu, že my už víme, že jsou to v podstatě poslední chvilky Johna Lennona, velmi takový optimistický a pozitivní rozhovor.
0: Pavle, jak ten film hodnotíš?
1: Já ho hodnotím velice rozporuplně v tom ohledu, že sice posluchačům toho rozhovoru a divákům toho filmu nabízí možnost takového unikátního setkání s Johnem Lennonem, potažmo s ním a s Yoko Ono, ale zároveň se ho Steven Soderbergh z důvodů, které asi nejsou tady zatím nikomu úplně jasné, rozhodl doprovodit AI obrázky. Takže kromě toho, že vidíme archivní snímky a vidíme i doprovodné rozhovory právě s těmi americkými novináři, kteří ten rozhovor pořídili, tak pozorujeme taky nepochopitelně nekvalitní AI generované obrázky, které do nemalé míry ničí to, o čem John Lennon mluví. Jako ono v tom rozhovoru dokonce říká, že v nějaký moment si dokáže představit pouze zachování určité lidskosti, jinak bychom mohli být nahrazeni klony, a tohle potom Steven Soderbergh doprovází různými obrázky z dějin a dalšími představami generovanými AI, tak to vlastně dopadá velice podivně.
0: No a Pavle, jsou v Cannes další filmy, které na festival přinášejí jim téma umělé inteligence?
1: Na festivalu téma umělé inteligence rozhodně rezonuje, dokonce ještě víc než mezi soutěžními filmy Cannského festivalu je to na doprovodném filmovém trhu, kde to je velmi patrné, protože množství firem, které nabízejí nějaké AI služby filmařům nebo nějaký servis třeba pro animátory technologický a podobně, je letos obrovské. Tohle téma je tam patrné. Zároveň mezi filmaři, kteří tady uvádí svoje filmy, spíš panují velmi kritické postoje. Peter Jackson tady na festivalu mluvil o tom, že si sice AI dokáže představit, ale pouze jako takový nástroj pro velmi lidské používání, ale potom byli filmaři, i kteří se velmi ostře vymezili vůči AI, například Guillermo del Toro po uvedení svého filmu vyvolával vlastně takové nadávky na adresu AI.
0: A mluvili jsme především teď hlavně o filmu John Lennon, poslední interview. Zajímavý filmový tip pro nás měl z festivalu v Cannes náš filmový kritik Pavel Sladký. Pavle, děkuji, hezký podvečer.
1: Díky a hezký večer.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
2: I o víkendu.

Ruce pryč od médií, takhle zní název dnešní celorepublikové akce spolku Milion chvilek pro demokracii. Do pochodu na podporu veřejnoprávních médií se zapojují lidé po celém Česku. Do centra dění vás ve víkendovém radiožurnálu vezmeme za našimi reportérkami za pár minut.

0: 17 hodin 20 minut. Před 20 minuty vyrazili ve 12 krajských městech lidé na pochody na podporu nezávislosti veřejnoprávních médií. Akci s názvem Ruce pryč od médií organizuje spolek Milion chvilek pro demokracii. Chce tak upozornit na obavy z politického ovládnutí Českého rozhlasu a České televize. Pokud v Českých Budějovicích sleduje naše reportérka Eva Dubská-Petrová. Evo, dobrý den.
1: Dobrý den, možná slyšíte píšťalky a bubny, které tu pochod taky doprovází. Jeho účastníci se sešli v 17 hodin před budovou rozhlasu, kde jeho pracovníkům vyjádřili svoji podporu. Jak pokřiky, tak transparenty s nápisy jako protestuju proti aroganci nebo nezávislost, neposlušnost. Podle organizátorů přišlo na 400 podporovatelů. Odpovědí jim byl vylepený nápis v oknech Děkujeme. Na místě je i předseda Milionu chvilek Mikuláš Minář. Ten zmínil, že cílem akce je vyjádření nesouhlasu s postupným zestátněním médií. Z ulice U Tří lvů se už dav přesunul blíž centru města. Postupně prochází parkem na Sadech a akci organizátoři zakončí na náměstí Přemysla Otakara II.
0: Reportérka Eva Dubská-Petrová živě z Českých Budějovic. Evo, děkujeme. No a v 17 hodin vyšel obdobný pochod i v Brně, a to z náměstí Svobody. Máme tam reportérku Hanu Novotnou. I tobě dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne. Pochod zamířil z náměstí Svobody, kde na malou chvilku zablokoval provoz tramvají na Dominikánské náměstí a odtud k hlavní budově JAMU. Dál bude směřovat k Moravskému náměstí, no a potom kolem kostela svatého Jakuba k Beethovenově ulici, kde se zastaví před budovou Českého rozhlasu. Tam už by na ně měli čekat zaměstnanci, kteří lidem poděkují za podporu. Podle odhadů policie je v průvodu 1000 lidí. Velká část z nich si sebou přinesla i české vlajky a transparenty. Namátkou tady vidím třeba Svobodná média jsou motor demokracie, chceme být v obraze i mimo Prahu, aby média zůstala naše nebo poplatky, rovná se nezávislost. Jenom na závěr doplním, že ministr kultury Otto Klempíř za motoristy dnes v televizi Nova řekl, že počítá s tím, že zákon o změně financování médií veřejné služby by měl začít platit co nejdřív. Podle něj rezort teď zpracuje připomínky a pokud budou ministerstvu připadat věcné, tak je zařadí. Návrh zákona o médiích projedná 25. května koaliční rada a podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO pak povedou veřejnou debatu se šéfy Českého rozhlasu a České televize.
0: Pochody na podporu veřejnoprávních médií jsou dnes napříč republikou. Z Brna se přihlásila reportérka Hana Novotná. Díky za vaši práci, naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: 17 hodin 23 minut, tady je vysílání víkendového odpoledního radiožurnálu. Za chvíli bude půl šesté.

Jede s vámi zelená vlna na silnici 6 z Karlových Varů do Prahy, zůstává kolona před Petrohradem. Jezdí se tam kyvadlově, zdržíte se čtvrt hodiny. Jak to vidíte vy na silnicích? Volejte 800 553 553. Dispečing zelené vlny je vám k dispozici 24/7. A další aktualizace zelené vlny ve zprávách o půl šesté.

0: Hlas umí víc, než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje, rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: 17 hodin 30 minut. Přehled zpráv má Ondřej Látal.
2: Návrh zákona o médiích veřejné služby projedná koaliční rada podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO 25. května. Řekl to ve svém nedělním videu na sociálních sítích. Zabývat se koalice bude podle něj i stovkami připomínek, které k návrhu přišly v mezirezortním řízení. Do debaty chce přizvat taky generální ředitele Českého rozhlasu i České televize. Některé vysoké školy v Česku přišly o část peněz od ministerstva školství. Nesplnili totiž plán na navýšení počtu studentů, hlavně v pedagogických, zdravotnických a lékařských oborech. Univerzitám se navíc nepodařil udržet ani celkový počet studujících. Podle ministerstva ale nejde o zásadní škrty. Školy dostaly tyto peníze navíc právě za účelem rozšíření kapacit. Ukrajinská armáda zasáhla ropnou rafinérii a dvě čerpací stanice v ruské Moskevské oblasti. Informuje o tom ukrajinská bezpečnostní služba SBU. Na Telegramu doplnila, že údery na objekty zbrojního průmyslu, vojenskou infrastrukturu a centra ropného průmyslu omezují schopnosti Ruska pokračovat ve válce. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský označil útoky za oprávněné.
3: Sport.
2: Slovenští hokejisté zvítězili ve skupině mistrovství světa ve Švýcarsku nad Itálií 4-1. Spojené státy přehrály Velkou Británii 5-1. A teď hraje Dánsko se Švédskem pod dohledem Františka Kuny.
4: V polovině zápasu vedou Švédové nad Dánskem už 4-0. Ve druhé skupině v Curychu zatím dílčí skóre Rakousko-Maďarsko 1-1. Ve 33. minutě zápasu ze Švýcarska František Kuna, Radiožurnál.
2: A hned po zprávách nabídneme na Radiožurnálu průběžné výsledky ze stadionu fotbalové šance ligy.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Překážka na D10 u Bakova a také před Prahou. Na dálnici D10 ve směru z Turnova do Prahy dejte pozor za sjezdem na Bakov nad Jezerou. Na 49. kilometru leží kbelík a různě se povaluje po dálnici podle větru. Dejte pozor, vybočuje se a zpomaluje 49. kilometr směr Praha. Na D10 dál směrem do Prahy zbystřete ještě za sjezdem na Brandýs nad Labem. Na 7. kilometru stojí podle policie motorka v levém pruhu, kolona se tam netvoří. Na D1 z Brna směrem do Prahy za sjezdem na Vlašim opatrně na 45. kilometru se dojíždí do kolony po dřívější nehodě na 42. zdržení zatím 15 minut.
7: Teď to vypadá, že to odklidili už do odstavního pruhu a pomalu se to rozjíždí od jedy, tam jsou jenom policajti a šipka.
6: Na D48 z Českého Těšína do Frýdku místku za sjezdem na Hnojník zastavilo auto. Na 58. kilometru je v odstavném pruhu, mírně se vybočuje v dešti. A na silnici 6 z Karlových Varů do Prahy stále opatrně před Petrohradem. Jezdí se tam kyvadlově kvůli stavbě mostu a zdržíte se zhruba čtvrt hodiny. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
5: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Zítra má být polojasno až oblačno, ráno v Čechách až skoro jasno, odpoledne a večer se na západě republiky místy vyskytnou přeháníky, na východě a severovýchodě bude zpočátku oblačno až zataženo s deštěm. Teploty 16 až 21, na východě a severovýchodě místy kolem 14 stupňů, na horách nejčastěji kolem 10, v Beskydech kolem 7 stupňů Celsia. To byly zprávy. Posloucháte víkendový Radiožurnál s Jiřím Šteflem.
1: A jdeme za sportem, sledujeme teď hlavně fotbalovou ligu. Přehled o tom má moderátor naší digitální stanice Radiožurnál Sport David Prouza.
8: Opět ve vysílání Radiožurnálu vítáme i Radiožurnálu Sport. Vítáme posluchače Radiožurnálu. Tři zápasy ve skupině o titul ve fotbalové šancelize zahájíme v Hradci Králové, kde hraje Slavia Stav a čas ví Tomáš Borovec.
9: 34. minuta utkání právě končí a Hradec Králové vede na Slavii 1-0 gólem Ondřeje Mihálika. Posuneme se za Pavlem Tilšarem, který sleduje zápas mezi Libercem a pražskou Spartou.
10: 34. minuta Liberec Sparta, zatím 0-0 na utkání Plzně s Jabloncem, je reportér Vladislav Janouškovec.
11: Třetí gólová radost, 35. minuta, Viktoria Jablonec 3-0 z Plzně, Vladislav Janouškovec, Radiožurnál.
8: Malá exkurze do pořadu s mikrofonem za sportem na Radiožurnálu končí, přejeme vám hezký den.
3: Radiožurnál.
12: Každý den s vámi.
3: I o víkendu.
1: A ve sportovní terminologii pokračujeme i hudebně, tohle je Michal Hrůza a zakázané uvolnění, tak snad během mistrovství světa v hokeji o zakázaném uvolnění uslyšíme co možná nejméně. Na hodinách 5:05 přeju vám hezký nedělní podvečer.
13: Někdy je to tak a nezmůžeš s tím nic.

Restaurátorům se podařilo vyjmout z betonu lebku svaté Zdislavy. Vzácnou relikvii do betonu zalil zloděj. Detaily ve vysílání víkendového radiožurnálu v našich hlavních zprávách v 18 hodin.

0: Skupina Cranberries, za 3 minuty bude 6:15. Jak z jednoho malého snu vznikl velký kulturní zážitek, který každoročně navštíví až 500 000 lidí. Tohle si připomíná pražská galerie Signal Space, která rozšířila svou expozici, a to o projekt Dream On, Where It All Began. Na 2metrovém 3D modelu Baziliky svaté Ludmily uvidíte 6 projekcí, které se od roku 2013 na známé vinohradské stavbě vystřídaly. Právě tam začalo vůbec první promítání Signal Festivalu.
1: Signal Festival vznikl z nápadu, o kterém ani jeho zakladatel Martin Pošta nevěděl, jestli je vůbec realistický. Během 14 let ale přilákal přes 5,5 milionu návštěvníků.
2: Přišli jsme k tomu vlastně celkem náhodou, když jsme kdysi byli poptáni, abychom udělali videomapping na staroměstský Orloj, který se nám povedl, a viděli jsme, jak to vlastně rozáří oči lidem, tak jsme si říkali vlastně, co s tím dojmem a pocitem nejen našim, ale pocitem těch lidí, jak ho vlastně zvětšnit, tak vznikla vize a trochu taky sen postavit Signal Festival, kde na první roky jsme pozvali umělce z celého světa, který nás bavili.
1: Oblíbený festival neláká návštěvníky jen ke známým památkám, ale často se snaží ukázat i místa, která lidé přehlížejí.
2: Signal Festival je 4denní akce v ulicích Prahy, kdy přivádíme to nejlepší ze světa digitálního umění do veřejného prostoru. To znamená, že vlastně lidé si mohou vypravit do města na procházku na neznámý i známý místa, který vlastně na a rozhýbáváme pomocí digitální umění.
1: Zakladatel Signal Festivalu chtěl vytvořit také prostor, kde by mohli digitální umění představovat celoročně. Loni proto vznikla galerie Signal Space. Její hlavní expozici Echoes of Tomorrow teď doplnil projekt Dream On, Where It All Began. Součástí je třeba obří stěna pohyblivých zrcadel s názvem Reflexe, která má proměňovat a odrážet okolní svět.
2: Jsou zde reflexe tvůrců Petra Vacka a Adama Cíglera, která zde bude přístupná veřejnosti vlastně celoročně. A potom jsme šáhli na jednu z nejoblíbenějších lokalit Signal Festivalu a vzali jsme celkem 6 videomappingů, které se odehrály na vlastně Bazilice svaté Ludmily, a přenesli jsme je sem ve zmenšené podobě. Takže místo, které mají nejraději, jsme jim zpřístupnili znovu zde v Signal Space.
1: Tématem dalšího ročníku festivalu budou sny a vize. Výstavou tak chtěl Martin Pošta navázat na letošní ročník Signal Festivalu a ukázat, že ze snů můžou vzniknout i opravdové projekty. Valeria Oros, Radiožurnál.

Fotbalisté Hradce Králové si mohou zajistit účast v evropských soutěžích. Nejen to na našich ligových stadionech sledujeme, vypravíme se na ně ve vysílání víkendového odpoledního radiožurnálu do 3,5 minut.

0: Ve víkendovém radiožurnálu skupina Divoký byl zahrála až úplně do konce. Tohle bylo jejich znamení 9 minut před 18. hodinou. My se vydáváme za sportem. Na radiožurnálu jdeme znovu konkrétně za fotbalem a hokejem. Spojíme se s našimi reportéry. No a moderátorem naší digitální stanice radiožurnálu Sport je pro tuto chvíli David Prouza.
1: Vítáme ve vysílání radiožurnálu Sport opět a rádi posluchači radiožurnálu a pojďme začít fotbalovým kolečkem. Celkem 3 zápasy ve skupině o titul v rámci šance ligy sledujeme teď v pořadu s mikrofonem za sportem Hradec Králové, Slavia a Tomáš Borovec.
2: Skončil první poločas, po kterém hradečtí otroci vedou nad pražskou Slávií 1-0. Domácí tým vychází z pevné obrany, která hraje velice konzolidovaně a velice jistě. No a vyrážejí do rychlých protiútoků. Jeden z nich se povedl v 19. minutě, kdy krásný centr do vápna vyslal Daniel Horák a míč si našel už blízko golmanovi hostujícího týmu Jindřichu Staňkovi. Mihálik, který neměl problém ho dostat do sítě, takže to byla první krásná akce Hradce, která zajistila domácímu týmu vedení, ale mohlo to být i větším rozdílem v první půli, protože potom ve 22. minutě Jakub Kučera pálil ke vzdálenější tyči a potom v první minutě nastavení něco podobného zkoušel Ondřej Mihálik, ale v tomto případě dvakrát za sebou parádním zákrokem podržel sešívané brankář Jindřich Staněk, který po delší době tedy dnes v brance hostujícího týmu.
1: Hradec Králové tedy vede 1-0 nad Slaví po prvním poločase. Poprosím o stručnější informace z utkání Liberec Sparta Pavla Tilšera.
3: Stručnější budu, protože první poločas toho nenabídl moc zajímavého. V zápase Liberce se Spartou skončil 0-0, dva střelecké pokusy Pražanů, ani jeden liberecký mezi tři tyče úspěšné nebyly. Plzeň hostí ve Štruncových sadech Jablonec a tento zápas vidí reportér Vladislav Janouškovec.
4: Po prvním poločase jednoznačné vedení domácích 4-0 nad zatím bezubým Jabloncem. Nejprve proměnil penaltu Krčík, pak se z dálky trefil Vyšinský. Po rohovém kopu zblízka upravoval na 3-0 znovu Krčík, no a z brejku skóroval také Alexandr Sojka. Z Plzně Vladislav Janouškovec, Radiožurnál.
1: A z fotbalové šance ligy se ve společném vysílání Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport podíváme ještě na hokejové mistrovství světa ve Švýcarsku. Aktuálně se tam hrají dva zápasy. Podrobnosti má František Kuna.
5: Příští soupeř českého týmu, Švédové, vedou aktuálně nad Dánskem už 5-1 v závěrečných sekundách druhé třetiny. Ta skončila ve skupině v Curychu, kde je zatím skóre mezi Rakouskem a Maďarskem nerozhodné 1-1. Ze Švýcarska František Kuna, Radiožurnál.
1: Tolik informace z fotbalu a hokeje. Posluchačům Radiožurnálu přejeme hezký zbytek dne.

Praze skončil literární festival Svět knihy. Letos přitáhl rekordní počet návštěvníků. I o tom si můžete přečíst na našem zpravodajském serveru iRozhlas.cz. A za 3 minuty pro vás máme v Radiožurnálu hlavní zprávy.

0: Zítřejší teploty do 21 stupňů Celsia. Máme pro vás podrobnosti i o počasí.
1: Dnes večer v České televizi.
2: ČT1. Horácova mladá sousedka je nalezena mrtvá. Byla to sebevražda nebo vražda? Případ pro malíře. ČT2. Všichni jsou hráči, ale jen jeden může být pokrový král. Steve McQueen v premiérovém filmu Cincinnati Kid. A ČT Art uvede u příležitosti významného životního jubila legendární herečky Ivy Janžurové film podle románu Jaroslava Havlíčka Petrolejové lampy. Nedělní večer s Českou televizí.
0: Je 18 hodin. Radiožurnál a hlavní zprávy.
3: Restaurátorům se podařilo úspěšně vyjmout lebku svaté Zdislavy z betonu, do kterého ji zalil zloděj. Na podporu Českého rozhlasu a České televize vyrazili na pochody lidé ve 12 krajských městech. Fotbalisté Hradce Králové hrají v lize se Sláví, Liberec bojuje se Spartou. Nehoda brzdí provoz na D1 na 205. kilometru ve směru do Brna. A zítra čekáme polojasno až oblačno, odpoledne a večer se na západě místy objeví přehánky, na východě bude pršet, teploty 16 až 21 stupňů. Je neděle 17. května, vysíláme hlavní zprávy, zdraví vás Ondřej Látal.
4: Radiožurnál, hlavní zprávy, víme, co se děje.
3: Lebka svaté Zdislavy z Lemberka by se mohla vrátit do baziliky v Jablonném v Podještědí do konce května. Jak informovala policie na síti X, restaurátorům se jí podařilo úspěšně vyjmout z betonu, do kterého ji zalil muž, který vzácnou relikvii odcizil.
5: Je to zázrak pro celý kraj, protože tak rychle to dokázat, to je přímo vás nebe přímo.
6: Sestra dominikánka Roberta neskrývala dnes radost z práce restaurátorů, kteří lebku svaté Zdislavy po dvou dnech vyjmuli z kbelíku, do kterého ji zloděj dal a zalil betonem. Teď ještě musí očistit a zakonzervovat. Podle děkana dominikánského kláštera Pavla Márie Majera by se ta lebka mohla brzy vrátit do Jablonného.
7: Je naděje, že do zdislavské pouti by mohla se dostat zpátky k nám. Ovšem druhá otázka je, zdali a jak ji budeme vystavovat vzhledem k tomu, co se stalo.
6: Podle pražského arcibiskupa Stanislava Přibyla vznikne komise ze zástupců biskupství, farnosti a Libereckého kraje, která rozhodne o dalším způsobu prezentace lebky svaté Zdislavy. Jana Pavličková, Radiožurnál.
3: Americký senát stížil Donaldu Trumpovi cestu k miliardě dolarů z federálního rozpočtu. Prezident Spojených států žádá v přepočtu 20 miliard korun na bezpečnostní opatření nového tanečního sálu. Trump ho nechává postavit místo východního křídla Bílého domu, které zboural. Původně slíbil, že výstavbu zaplatí soukromí dárci.
8: Miliarda dolarů měla původně projít díky zrychlenému rozpočtovému režimu, ale senátní komisařka Elizabeth McDonoughová rozhodla, že stavba je na to příliš komplexní a zahrnuje příliš mnoho úřadů. Republikáni tak budou potřebovat 60 senátních hlasů místo 51, aby miliardu na taneční sál prezidentovi zařídili. Hlasy se jim budou mezi demokraty ale obtížně schánět, protože opozice nákladnou stavbu financovat z federálních peněz odmítá. Ze Spojených států Jana Ciklerová, Radiožurnál.
3: Papež Lev XIV. Rozhodl o vytvoření Vatikánské komise pro umělou inteligenci. Informuje o tom server Vatican News. Komise má pomáhat s reakcí katolické církve na celosvětový nárůst používání umělé inteligence.
9: Důvodem pro vytvoření komise jsou podle Vatikánu potenciální dopady umělé inteligence na lidské bytosti a lidstvo jako celek a také zájem církve o důstojnost každé lidské osoby. Papež Lev XIV. By měl v příštích týdnech zveřejnit svoji první encykliku, tedy veřejný list, ve kterém vysvětluje postoj církve k důležitým tématům. A očekává se, že se dotkne právě i tématu umělé inteligence. Papež už dříve varoval před jejími riziky. Prohlásil, že lidé nejsou předurčeni k tomu, žít ve světě, kdy už nelze rozeznat pravdu od fikce a musí zajistit, aby technologie nenahradila lidské bytosti. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
3: Pyrotechnici v německém Pforzheimu úspěšně zneškodnili více než 1,5-tunovou nevybuchlou bombu z druhé světové války. Podle místních úřadů operace trvala asi 15 minut. Z oblasti se kvůli zneškodňování pumy muselo evakuovat kolem 30 tisíc lidí. Zpravodajský portál Tagesschau napsal, že šlo o jednu z největších podobných operací v Německu za poslední roky. Bombu ve středu objevili dělníci během stavebních prací.
4: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
1: Víme, co se děje u vás.
3: Ruce pryč od médií, to je název dnešní celorepublikové akce spolku Milion chvilek pro demokracii. Do pochodu na podporu veřejnoprávních médií se zapojili lidé ve 12 krajských městech. V Českých Budějovicích je reportérka Eva Dubská-Petrová. Dobrý den.
10: Dobrý den. Za zvuku píšťalek a bubnů se pochod přesunul na náměstí Přemysla Otakara II. Jeho účastníci se před hodinou sešli před budovou rozhlasu, kde jeho pracovníkům vyjádřili svou podporu. Podle organizátorů přišlo na zahájení na 400 lidí. Postupně se přidávali další. V rukou mají transparenty s nápisy jako nezávislost médiím nebo chci veřejnou kontrolu. Zákon o změně financování médií veřejné služby by měl začít platit co nejdřív. Počítá s tím ministr kultury Otto Klempíř za motoristy, řekl to v televizi Nova. Podle něj teď bude rezort připomínky k novele zpracovávat a návrh zákona projedná 25. května koaliční rada. Z Českých Budějovic Eva Dubská-Petrová, Radiožurnál.
3: Vysoké školy v Česku nenaplňují plán ministerstva školství na zvýšení počtu studentů. Jde především o lékařské, zdravotnické a pedagogické obory. Přijdou proto o část příspěvků, které od ministerstva na navyšování kapacit dostali.
11: V roce 2025 měly některé vysoké školy udržet počty studentů na úrovni předchozího roku. Případně je měly zvýšit o 3%. To se podle mluvčího ministerstva školství Ondřeje Macury některým nepodařilo.
12: V rámci regionální podpory byl cíl zvýšit počet studentů

0: Republiky se účastnili prezident Petr Pavel, politici, diplomati nebo skauti.
1: Předseda Ústavního soudu České republiky Josef Baxa uvedl, že dnešní doba připomíná svět před 90 lety a ničí se schopnost rozlišovat mezi pravdou a fikcí.
2: Nikdy nebylo ve veřejném prostoru tolik vědomých lží vydávaných za pravdu a díky technologiím šířených všemi směry do všech koutů světa pod pochybným poukazem na svobodu projevu.
1: Na 2,5 roku v terezínském getu zavzpomínala pamětnice Michaela Vidláková.
3: Díky několikanásobnému štěstí, souhře náhod, jsem se tady před 81 lety dočkala té šťastné chvíle osvobození.
1: Z Terezína Lucie Jízlová, Radiožurnál.
4: Sport. Fotbalisté Hradce Králové ve čtvrtém kole nadstavby šance ligy hrají proti už jistým mistrům z pražské Slávie. Stav a čas tohoto utkání zná Tomáš Borovec.
5: 49. minuta zápasu, Hradec Králové vede nad pražskou Slávií 1-0. Sledujeme také utkání mezi Libercem a Spartou, kde je Pavel Tilšar.
6: 50. minuta, Liberec a Sparta zatím 0-0. Na utkání Plzně s Jabloncem vyrazil reportér Vladislav Janouškovec.
7: 51. minuta, Plzeň 5, Jablonec 0, z Plzně Vladislav Janouškovec, Radiožurnál.
4: Slovenští hokejisté ve skupině světového šampionátu vyhráli nad Itálií 4-1, Spojené státy porazili Velkou Británii 5-1. Ve Friburgu teď hrají Dánové proti Švédům, podrobnosti přidá František Kuna.
8: Po 2/3 vede Švédsko nad Dánskem 5-1, ve druhé skupině v Curychu zatím Rakousko-Maďarsko na začátku 3/3 už nerozhodně 1-1. Ze Švýcarska František Kuna, Radiožurnál.
4: Ve 20:20 začnou ještě duely Německo-Lotyšsko a Norsko-Slovinsko. Část českého týmu dnes ve Švýcarsku trénovala. Zítra večer čeká svěřence Radima Rulíka duel se Švédskem. A moderní pětibojař Matěj Lukeš získal podruhé v kariéře stříbro v závodu světového poháru. V Bulharsku nestačil jen na vítězného Korejce Sočan. Kvana.
9: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Nehoda na D1 u Rohlenky a kolona u Ostředku. Na D1 z Vyškova do Brna pomaleji kolem sjezdu na Slavkov. Od 210. kilometru čekejte hustší a pomalejší provoz za Rohlenkou a řeší nehodu na kilometru 205.
11: Nějak drobně tukla dvě osobní auta a blokují částečně levý jízdní pruh.
10: Zdržení necelých 10 minut. Na D1 z Brna směrem do Prahy na Benešovsku je silný provoz. Následky nehod jsou teď odklizené. Kolony provozem jsou u Ostředku mezi 36. a 34. kilometrem a následně za sjezdem na Chodce Rady. Tam se brzdí na 27. kilometru, pomaleji pojedete do omezení na mostě Šmejkalka, je to celkově na 20 minut. A na silnici 35 z Liberce do Turnova je u Hodkovic dopravní omezení, brzdí se v zatáčkách na 33. kilometru, zpoždění do 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
9: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: Zítra bude polojasno až oblačno, ráno v Čechách až skoro jasno, odpoledne a večer se na západě místy vyskytnou přehánky, na východě a severovýchodě bude zpočátku oblačno až zataženo s deštěm. A teploty 16 až 21 stupňů, na východě a severovýchodě místy kolem 14, na horách kolem 10 stupňů, v Beskydech kolem 7 nad nulou. To byly hlavní zprávy. A po nich se ve víkendovém Radiožurnálu vrací Jiří Štefl.
12: No a k některým tématům hlavních zpráv se můžete vrátit i na našem zpravodajském serveru iRozhlas.cz. Přeju vám dobrý nedělní večer, 10 minut po 18. hodině. Adam Ďurica.
9: Víkendový Radiožurnál
13: a Jiří Štefl.

Dobré odpoledne, tady je vysílání Radiožurnálu v 18 hodin a 13,5 minuty, možná hezký podvečer. Ve fotbalové šance lize je o titul rozhodnuto, stále se ale bojuje o účast v evropských soutěžích. My se proto s naší digitální stanicí Radiožurnál Sport spojíme znovu v téhle půl hodině.

0: Tady je vysílání Radiožurnálu toho víkendového 18 hodin 20 minut a půl minuty. K tomu jdeme za sportem, sledujeme teď hlavně fotbalovou ligu. Slovo má proto moderátor Radiožurnálu Sport Filip Šedivý.
1: Hezký podvečer posluchačům Radiožurnálu. Hrají se tři zápasy skupiny o titul ve fotbalové šancelize, tak zkontrolujeme nejprve utkání mezi Hradcem Králové a Pražskou Sláví. Informace o tomto duelu má Tomáš Borovec.
2: Hradec Králové v 62. minutě vede 2-0, protože v prvním poločase skóroval Ondřej Mihálek a druhý gól po obrovské chybě defenzivy Pražské Slavie před pár desítkami vteřin vsítil Vladimír Darida. Takže v 62. minutě hradečtí otroci vedou nad Pražskou Slavií 2-0. Pojďme se podívat, jak to vypadá v utkání mezi Libercem a Spartou, které sleduje Pavel Tilšar.
3: V 64. minutě je to stále 0-0 mezi Libercem a Spartou, co teď po střele Stránského, který protáhl Surovčíka ve spartianské brance. Skóre stále 0-0, Surovčík se proletěl u své pravé tyče, ve druhém poločase musel likvidovat ještě střelu Kajonda spoza 16, dorážkou pak Letena i přestřelil jeho branku. Na druhé straně to samé se dá tvrdit i o útočném výpadu Jana Kuchty, který taky nemířil přesně. V 64. minutě tedy Liberec Sparta 0-0. Jak hraje Plzeň s Jabloncem, řekne reportér Vladislav Janouškovec.
4: 65. minuta, rýsuje se jablonecký debakl, domácí už vedou 5-0, 4-0 vyhráli po té, co dvakrát skóroval David Krčík první poločas. No a po změně stran to byl Matěj Vidra, který po střele Emara Memiče, kterou tedy vyrazil golman Michalák, tak se dostal k hlavičce, no a upravil na prozatímních 5-0, teď jablonecký protiútok, ale skóre se prozatím nemění. 66. minuta, Viktoria Jablonec 5-0. Z Plzně Vladislav Janouškovec, Radiožurnál.
1: Na světovém šampionátu v hokeji mají čeští reprezentanti volný den, ale zápasy ve skupinách běží naplno. Co se aktuálně děje ve Friburgu, to nám poví František Kuna.
5: Švédové vedou nad Dánskem 5-1, byť ještě hrají v oslabení ve druhé skupině v Curychu, zatím dílčí skóre mezi Rakouskem a Maďarskem. Rakušané vedou 3-1. Ze Švýcarska František Kuna, Radiožurnál.
1: Sportovní informace z pořadu s mikrofonem za sportem pro posluchače Radiožurnálu jsou u konce. Znovu se přihlásíme zhruba za 10 minut.

0: Teď je 6:30. A u mikrofonu je taky Ondřej Látal.
1: Pacientům má z používání umělé inteligence pomoct nová příručka České asociace umělé inteligence. Varuje hlavně před využíváním chatbotů k určování diagnóz anebo léčby. Na přípravě materiálu spolupracovali taky lékaři a ministerstvo zdravotnictví. Útok dronu způsobil požár v areálu jaderné elektrárny Barakah v Abu Zabí. Bezpilotní letoun narazil do elektrického generátoru mimo její vnitřní oblast. Informuje o tom tiskové oddělení Metropole Spojených arabských emirátů. Federální Úřad pro jadernou regulaci potvrdil, že základní systémy elektrárny fungují normálně a útok nenarušil úroveň radiační bezpečnosti. 5 lidí zůstává v nemocnici po tom, co do nich v sobotu ve vysoké rychlosti najel řidič v severoitalském městě Modena. Stav jedné ženy je podle agentury ANSA kritický. 31-letý muž čelí obvinění z pokusu o zabití. Zraněné lidi v nemocnicích navštívili i italský prezident Sergio Mattarella nebo premiérka Giorgia Meloniová, která kvůli tomu zrušila dnešní návštěvu Kypru. Každý třetí kontrolovaný prodejce pyrotechniky v Česku loni v prosinci porušil zákon. Ukázala to kontrola České obchodní inspekce. Nejčastějším problémem byl podle inspekce prodej nezletilým anebo chyby při online prodeji. Sport. Američtí hokejisté vyhráli ve skupině mistrovství světa nad Velkou Británií 5-1. Slovensko porazilo Itálii 4-1. Teď hraje ve švýcarském Friburku Dánsko proti Švédsku. Je u toho František Kuna.
2: Ve 49. minutě zápasu vedou Švédové přesvědčivě nad Dánskem 5-1, ve druhé skupině 5 minut před koncem Rakousko-Maďarsko 3-2. Z Friburgu František Kuna, Radiožurnál.
1: A průběžné výsledky ze stadionu fotbalové šance ligy nabídneme na Radiožurnálu hned po zprávách.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nehody na D1 u Hvězdonic a Chocerad. Na D1 z Brna směrem do Prahy je na Benešovsku nadále silný provoz a stále hlásíte nové nehody. Opatrně teď za sjezdem na Sázavu v klesání na 33. kilometru se dojíždí do kolony. Na 30. kilometru se srazila dvě auta v levém pruhu s držení do 10 minut. Držte rozestupy, náhle se brzdí. Na D1 směrem do Prahy se následně znovu zpomaluje před omezením na Šmejkalce, teď na 26.5 kilometru. Ovšem není to vše, za sjezdem na Benešov z 20. kilometru hlásí naše zpravodajka ještě kolonu a také nehodu na 16. kilometru.
5: V rychlém pruhu jsou dvě auta v sobě a před nima stojí ještě jedno auto, asi jim pomáhá, ale pozor, v odstavném pruhu stojí ještě jedno auto.
4: Na místo teď přijela policie, také šipka, zdržíte se dalších 15 minut. V Praze ve Kbelské směrem na D8 se před sjezdem na Prosek začíná tvořit kolona po nehodě, zdržení zatím krátké. A na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most je silnější provoz, od sjezdu na Běchovice k Průmyslové pojedete 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra bude polojasno až oblačno, ráno v Čechách až skoro jasno, odpoledne a večer se na západě místy vyskytnou přehánky. Na východě a severovýchodě bude zpočátku oblačno až zataženo s deštěm, teploty 16 až 21 stupňů, na východě a severovýchodě místy kolem 14, na horách většinou kolem 10 stupňů Celsia. To byly zprávy. Tady je víkendový Radiožurnál s Jiřím Šteflem.
0: A v informačním servisu pokračujeme. Zajímá nás fotbalová šance liga a proto opět zdravím moderátora Radiožurnálu Sport Filipa Šedivého.
6: Hezký nedělní podvečer posluchačům Radiožurnálu. Ano, hrají se tři zápasy skupiny o titul ve fotbalové šancelize. Střetnutí mezi Hradcem Králové a už jistou mistrovskou Slávií má na starosti Tomáš Borovec.
7: No a zatím to tady vypadá na jisté vítězství, protože Hradec Králové vede v 75. minutě nad pražskou Slavií 3-0. Pojďme se podívat, jak to vypadá v zápase mezi Libercem a Spartou. Utkání sleduje Pavel Tilšar.
8: 77. minuta zápasu Liberec Sparta stále 0-0. Teď souboj Plzně s Jabloncem a reportér Vladislav Janouškovec.
9: 78. minuta utkání, Viktoria vede nad Jabloncem 5-0, z Plzně Vladislav Janouškovec, Radiožurnál.
6: Další fotbalové informace mohou posluchači Radiožurnálu očekávat zhruba za 15 minut. Příjemný podvečer.
3: Radiožurnál.
10: Každý den s vámi.
3: I o víkendu.

0: Kdo jiný by měl zpívat ve víkendovém radiožurnálu než zpěvák Víkend? Tady u nás 8 minut po půl sedmé. Zdravím vás, přeju dobrý večer. My se teď vydáváme na Prostějovsko. Nedávno obnovený rybník v Zámeckém parku v Čechách pod Kosířem má nové nechtěné obyvatele. Někdo do něj vypustil ryby, které můžou ohrozit tamní obojživelníky. Když se ryby nepodaří vylovit, budou muset správci zámku rybník vypustit.
1: Ptáci zpívají, žáby kvákají, po hladině se prohání kačeny, téměř idyla, ale ona to taková úplně idyla není, potvrzuje kastelán Martin Váňa.
2: Nám nějaký dobrá, když to tak řeknu, vysadil do našeho malého rybníku ryby.
1: Co jsou to za ryby?
2: Jsou to takové typické ty jezírkové ryby. Na základě projektu jsme dokonce vázáni k tomu, že zde žádné ryby ani být nesmí.
1: Tady se nám teď něco vlní na hladině.
2: Vidíme krásnou úžovku obojku. Těch je tady skutečně hodně. Ty se mohou živit těmi obojživelníky, ty to mají povoleny.
1: Nově revitalizované jezírko kontroluje Tomáš Mastík z Agentury ochrany přírody a krajiny.
3: Nelegálně vysazené ryby například požírají vajíčka nebo půlce chráněných obojživelníků, případně při hledání potravy a rytí do dna ničí vývoj vodních rostlin. Jde spíš o to, že u těch nově obnovených rybníků se snažíme obnovit jakýsi vodní režim, správně nastartovat ten ekosystém a ty ryby tam na začátku nemají co dělat. Pro jeho správný vývoj je potřeba, aby ten rybník první dva roky byl bez osádky.
1: Takže se zdá, že ryby do rybníku nepatří?
3: Ryby do rybníku samozřejmě patří, je ale nutné zdůraznit, že ve správném množství. Pokud k tomu rybníku dojde k takzvanému přerybnění, tak ten rybník velmi rychle ztrácí své přírodní hodnoty, stává se z něj takový zelený, nevábný, brčálový rybník, který pro přírodu není moc příhodný.
1: Pokud se nepodaří ryby vylovit, budou muset správci rybník v zimě vypustit. V takzvaném nebeském rybníku se ale voda plní především dešťovými srážkami, jen v menší míře s vodem vody ze zámeckých střech. V každém případě kastelán varuje před svévolným vysazováním ryb. Z Čech pod Kosířem Blanka Mazalová, Radiožurnál.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Na D7 z Prahy do Chomutova pozorněte u Loun mezi sjezdy na Louny Západ a Louny Východ, tedy mezi kilometry 45 a 49, jedou podle policie děti na kolech. Zpomalte D7 kolem Loun. Další zelená vlna nejpozději ve zprávách v celou.
4: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Ricky Martin a Meja z vysílání víkendového radiožurnálu se možná už brzy dozvíme jméno dalšího jistého českého účastníka evropských fotbalových soutěží, ale nepředbíhejme, moudřejší budeme za pár minut.
1: Někdy padá na mě stín a já netuším, co s tím.

0: Svižný večer ve vysílání Radiožurnálu, tohle byla skupina Opět a Radeček. Teď jdeme za fotbalem, zajímají nás výsledky zápasů Šance ligy a slovo má moderátor Filip Šedivý.
1: Hezký podvečer posluchačům Radiožurnálu. K závěru se blíží tři zápasy fotbalové Šance ligy ve skupině o titul. Duel mezi Hradcem Králové a Slavií má na starosti Tomáš Borovec.
2: Začíná 90. minuta zápasu. Hradec Králové vede nad pražskou Slavií 3-1. Gólově se prosadili v prvním poločase Ondřej Mihálik, ve druhém Vladimír Darida a po něm ještě Daniel Horák, zvýšili na 3-0, ale v 85. minutě dokázal při svém debitu ligovém skórovat hostující Dan Kohout. Takže v tuto chvíli v průběhu 90. minuty Hradec Králové, Slavia Praha 3-1. Pojďme se podívat, jak to vypadá mezi Libercem a Spartou. Tohle utkání je Pavel Tilšar.
3: Hraje se první ze čtyř nastavených minut. Sparta vede v Liberci 2-0 a teď už to mohlo být 3-0 po rohovém kopu a zakončení, respektive obraném zákroku Kajonda, ale z toho rohového kopu nakonec tedy třetí golová radost Sparty není. Spartané se radovali dvakrát, v 80. minutě se prosadil Mercado a v 86. střídející kapitán Haraslín. Liberecká defenziva ještě darovala hostům jednu velkou šanci, tu ale nevyužili Sochůrek s Kuchtou. 2-0 tedy pro Spartu v Liberci na začátku čtyřminutového nastavení. Hraje ještě Plzeň s Jabloncem a na toto utkání za Radiožurnál a Radiožurnál Sport dnes vyrazil kolega Vladislav Janouškovec.
4: Plzně už je pro tuto sezonu dohráno. Viktoria se rozloučila s fanoušky perfektním výkonem a jednoznačným vítězstvím 5-0. Dvakrát skóroval David Krčík a další branky přidali Vyšinský, Sojka a Vidra. Takže Plzeň Jablonec 5-0. Ze Štruncových sadů Vladislav Janouškovec, Radiožurnál.
1: Od fotbalové Šance ligy k hokejovému mistrovství světa, kde Češi měli dnes volný den. I tak se samozřejmě ale hrají zápasy. Ten ve Friburgu sleduje František Kuna.
5: Švédové míří za jasným vítězstvím, v závěrečných sekundách třetí třetiny vedou nad Dánskem 6-2. V Curychu už je dohráno, tam Rakousko porazilo Maďarsko 4-2. Z Friburgu František Kuhn, Radiožurnál.
1: Tolik sportovní informace pro posluchače Radiožurnálu, kterým přejeme příjemný nedělní podvečer.
6: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o víkendu.

0: Brněnská jedenáctka.
1: První zpravodajský podcast o Brně a okolí.
0: To nejdůležitější z celého týdne v 11 minutách.
1: Brněnská jedenáctka.
0: Reportáž v pátek na Radiožurnálu.
1: Celý díl pak poslouchejte v aplikaci Můj rozhlas nebo na všech dalších podcastových platformách.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Kovalčiková také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
1: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost z vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Legendární nepřerušený běžecký závod Běchovice Praha slaví 130 let. Oslavte jubileum v neděli 27. září a postavte se na start společně s tisícovkami dalších běžců i domácí elitou. Necítíte se na celou desítku? Dejte si závod ve štafetě s rodinou nebo přáteli. Staň se legendou i ty. Více na webu běchovice-praha.cz a na Facebooku závodu. Zpravodajské vstupy a reportáže z akce uslyšíte ve vysílání Radiožurnálu, mediálního partnera Českého atletického svazu. Akci by nebylo možné realizovat bez jeho partnerů, kterými jsou České dráhy, Inpol a městská část Praha-Běchovice.
3: Je 19 hodin. Ondřej Látal a zprávy.
4: Koaliční rada se podle premiéra Babiše bude návrhem zákona o veřejnoprávních médiích zabývat na konci května. Venezuela vydala do Spojených států spojence ex-prezidenta Madura. Fotbalisté Hradce Králové porazili ligové mistry ze Slávie a budou hrát předkolo evropských pohárů. Kolonu čekejte na D1 u Mirošovic ve směru do Prahy. A zítra bude polojasno až oblačno, odpoledne a večer se na západě místy přidají přehánky. Na východě bude pršet, teploty 16 až 21 stupňů.
5: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
4: Návrh zákona o médiích veřejné služby projedná koaliční rada podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO 25. května. Řekl to ve svém nedělním videu na sociálních sítích. Zabývat se koalice bude podle něj i stovkami připomínek, které k návrhu přišly v mezirezortním řízení. Do debaty chce Babiš přizvat taky generální ředitele Českého rozhlasu i České televize.
6: A když teda se připravíme na koalici, tak pozveme generálního ředitele České televize a generálního ředitele Českého rozhlasu a budeme veřejně se bavit o tom, co v rámci toho zákona navrhujeme. A určitě nechceme mluvit do obsahu.
4: Připomínkové řízení k mediální novele skončilo v noci na sobotu. Kritizovala ji řada ministerstev a institucí. Předloha je podle nich nelogicky uspořádaná, chybí v ní taky jasná definice pojmu média veřejné služby. Ministr kultury Otto Klempíř za Motoristy řekl, že připomínky očekával. Plán ministerstva školství na rozšíření kapacit vysokých škol se hlavně v regionech zatím nedaří plnit. Některé univerzity nesplnily požadovaný růst počtu studentů a přišly proto o část mimořádného financování. Týká se to třeba škol v Ústí nad Labem, Liberci nebo Plzni. Univerzity upozorňují, že počty studentů ovlivňuje mimo jiné zájem maturantů o vysokoškolské studium i výsledky přijímacích zkoušek. Venezuelská vláda vydala do Spojených států Alexe Saba, bývalou pravou ruku ex-prezidenta Nicolase Madura. Saba před 3 lety propustila administrativa Joea Bidena v rámci výměny vězňů. Teď bude pravděpodobně vypovídat proti svému někdejšímu šéfovi, který v New Yorku čeká na soud kvůli údajnému obchodu s drogami.
7: Americké úřady Saba dlouhodobě označovaly za Madurova nosiče peněz, spojku pro nelegální obchody venezuelského režimu. Po Madurově lednovém pádu, kdy ho zatkly americké jednotky při tajné operaci, ho nová prezidentka Delcy Rodriguezová odvolala z vlády a podle některých zpráv ho krátce držela v domácím vězení. Federální prokurátoři v Miami nyní vyšetřují jeho roli v korupční síti, která fungovala kolem státního programu na zásobování chudých Venezuelanů potravinami. Cesta zpět do amerických soudních síní má jeden cíl, přimět jej svědčit proti Madurovi. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Radiožurnál.
4: Ministerstvo dopravy prodlouží pilotní provoz zvýšené rychlosti na 150 km za hodinu na části dálnice D3. Na úseku mezi Planou nad Lužnicí a Úsilným stát testuje rychlost vyšší než běžnou 130 od října. Aktuální maximální rychlost podle počasí určují proměnné dopravní značky, ale hlavně v zimě se 150 nedalo jezdit skoro vůbec. Podle mluvčího ministerstva dopravy Františka Jemelky tak bude testovací provoz pokračovat do konce roku.
8: Pro odpovědné rozhodnutí potřebujeme delší a reprezentativnější sledování v různých ročních obdobích. Dálnice D3 je například jednou z důležitých tras směrem na letní dovolené do Středomoří a právě v létě zde tak můžeme čekat silnější dopravní toky.
9: Sport. Fotbalisté už jistých mistrů šanceligy ze Slávie prohráli ve čtvrtém kole Nadstavby na hřišti Hradce Králové 1-3. Východočeši si tak zajistili čtvrté místo v tabulce, které znamená předkola evropských pohárů. Sparta vyhrála v Liberci 2-0 a Plzeň deklasovala Jablonec 5-0. Hokejisté Švédska vyhráli ve skupině mistrovství světa nad Dánskem 6-2. Slovensko porazilo Itálii 4-1, Spojené státy Velkou Británii 5-1 a Rakousko-Maďarsko 4-2. Češi, které čeká zítra utkání se Švédskem, dnes trénovali. Na ledě bylo 9 hráčů. Asistent trenéra Tomáš Plekanec vysvětluje proč.
10: Plán byl daný rovnou, že bude dneska dobrovolný trénink. Ty zápasy jsou strašně pozdě, přijíždíme na hotel o půlnoci, takže není to úplně ideální na to, aby po dvou zápasech ve dvou dnech se trénovalo plný trénink, takže ty kluci, kteří cítili, že chtějí jít a potřebují, tak přišli.
9: A čeští házenkáři v odvetě play-off kvalifikace o mistrovství světa prohráli ve Francii 31-36. V úvodním zápase podlehli soupeři o 11 branek a na šampionát tak nepostoupili.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Kolony na D1 u Hvězdonic a Mirošovic. Na dálnici D1 z Brna směrem do Prahy nespěchejte za sjezdem na Sázavu. Zpomalíte na 32. kilometru, na 30. stojí dvě auta po nehodě v levém pruhu. Nezdržíte se dlouho. Na D1 dál směrem do Prahy před sjezdem na Benešov znovu zpomalíte na 22. kilometru. Na 16. řeší nehodu už mimo jízdní pruhy. Zdržení teď 10 až 15 minut. Z dálnice nesjíždějte. Ucpaná je souběžná silnice přes Dolní Lomnici a Velké Popovice, plné jsou také kruhové objezdy u všech rom a popojíždí se i na průjezdu Mnichovicemi. Na silnici 13 z Chomutova do Karlových Varů za Bočí je dopravní omezení kvůli stabilizaci skály. Je tam kolona na zhruba 10 minut. V Praze na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most je silnější provoz. Od sjezdu na Běchovice k Průmyslové pojedete také 10 minut. A v Liberecké do centra je kratší kolona kvůli dopravnímu omezení. Opravují tam vozovku v pravém pruhu. Zdržíte se krátce. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Zítra bude polojasno až oblačno, ráno v Čechách až skoro jasno, odpoledne a večer

0: Žaludkem nemusí procházet zrovna láskám, ale vytvářet spolu něco, co je dobré a navíc i dobře chutné, to nepochybně zbližuje. Své o tom ví jeden Rus a několik Ukrajinek v německých Drážďanech. Spolu tam pro široké okolí vyrábějí vedle ukrajinských vareníků třeba i ruské pelmeně. Hájemství těstovinových pokrmů navštívil náš německý zpravodaj Tomáš Havlín.
1: Myslel jsem si, že rozdíl mezi vareniky a pelmeni je jen v tom, že jedno se jí na Ukrajině a druhé v Rusku. Ale majitel podniku v Drážďanech Maxim Satanovský mě vyvádí z omylu.
2: Pelmeně jsou menší a plněné mletým masem. No a vareniky, ty jsou naopak větší a vždy mají vařenou nebo pečenou zeleninovou nebo ovocnou náplň. Mohou být třeba s višněmi.
1: Oboje jsou ale v každém případě těstovinové taštičky, které tady v Drážďanech na nerezovém stole u mě formuje Galia, původem z Charkovské oblasti. Každý si podle paní Galiny hledá práci, která mu vyhovuje, a jí se líbí být kuchařkou už skoro 20 let, co je v Německu. Naplnit těsto, zalepit a zamrazit. V Maximově podniku se denně vyrobí kolem 30 kilo taštiček. Objednávají si je restaurace, ale třeba i lidé domů. A Maxim sám taky provozuje dvě bistra přímo v Drážďanech.
3: S dvěma vyššími obrazováními stají na kajse.
1: Že má vysokou školu, ale tady stojí za kasou, říká Irina, která pracuje v jednom z nich. Je taky z Ukrajiny a do Drážďan přišla krátce po ruské invazi.
3: Když my Kyjev projížděli, za nami

0: Mosty zrivались.
1: Jsem z Kyjevské oblasti a když jsme utíkali, tak za námi bombardovali mosty. Byla to náročná cesta a stýská se nám, hlavně dětem. Ale podle mě budeme muset zůstat. I kdyby válka skončila, nebude na Ukrajině minimálně dalších 10 let bezpečno.
2: Do Německa uteklo po začátku války před 4 lety přes 1 000 000 Ukrajinců. Řeklo by se, že biznisu to pomůže a po taštičkách se zapráší, ale podle Maxima to tak úplně není. Spíš se rozbujel černý trh s varenikami na Telegramu. A ještě musel vysvětlovat, proč prodává své zboží pod značkou ruské speciality.
3: Třeba silná polévka Solyanka se u nás nazývala Solyanka po moskevsku a to se Ukrajincům nelíbilo. Spousta mých zákazníků jsou ukrajinské restaurace a většině z nich je to jedno. Ale na začátku války mě jeden tehdejší klient pozval do Berlína, abych vysvětlil svou politickou pozici.
4: Mě poprosili z Berlína tehdejší moji klienty, objasnit moju politickou pozici.
2: Vzpomíná rodák z Čeljabinsku na Urale. V každém případě Maxim tehdy do Berlína jel a svou pozici objasnil.
5: V logu firmy bylo...
4: To logo, ano, stále s takým.
5: Je stále napsáno ruské speciality.
4: Da.
5: A ve?
4: Já считаю, что Putin to není Rusie, Rusie to není Putin.
3: Podle mě Putin není Rusko a Rusko není Putin a já nemusím měnit tovární značku jen proto, že jeden idiot začal válku. Jednou bude po Putinovi, možná zítra, možná za rok, ale pelmeně zůstanou.
4: Putin zdochne, může být zítra, může být через год. A pelmeny zůstanou.
2: Uzavírá Maxim Satanovský. Z Drážďan Tomáš Havlín, Radiožurnál.
6: Radiožurnál. Každý den s vámi i o víkendu.

Tady je vysílání víkendového radiožurnálu na D1 z Brna směrem do Prahy. Přibrzděte za sjezdem na Sázavu. Na 30. kilometru stojí dvě auta po nehodě v levém pruhu a nově je taky nehoda dvou osobáků i na 21. a půltém kilometru. Zelená vlna, dobře dojeďte a volejte 800 553 553. Šťastnou cestu.

0: Maďarsko mělo ještě v polovině 20. století jednu z nejlepších kožedělných tradic v Evropě. Kvalitní výrobky se tam zpracovávaly už od osmanské nadvlády a maďarské rukavice se vyvážely po celém světě. Jenže po nástupu komunismu staré řemeslo téměř zmizelo. V centru Budapešti se ho teď snaží oživit malá dílna, kde si návštěvníci vlastníma rukama vyrábějí kožené doplňky.
1: Nejlepší suvenýr je prý vlastnoručně vyrobený. Anna Roza Mitterová to bere doslova a otevřela proto v centru Budapešti ateliér Mitter Sisters, kde se zákazníci vyrábějí vlastní kožené kabelky. Před 2 lety přidala i DIY bar Budapest, tedy takovou dílnu vyrob si sám, plnou barevné kůže, kladívek a šídel.
2: Cítila jsem, že svět je přeplněný věcmi, oblečením, kabelkami. A říkala jsem si, že pokud budu nabízet jedinečné výrobky, lidé si jich budou víc vážit. A taky si při výrobě uvědomí, kolik času a úsilí to stojí.
1: Na workshop se není potřeba objednávat. Stačí prostě přijít a vybrat si, co člověk chce vyrobit. Od klíčenek přes obaly na notebooky až po kabelky. Proto jsem se rozhodla i já a na stůl tedy dostávám připravené kusy kůže. Vybírám barvu a taky začínám děrovat otvory na cvočky.
2: Nejsou potřeba žádné speciální znalosti nebo schopnosti. Každému tu se vším pomůžeme.
3: Kůže je sice tenká poměrně, ale jde to trošku stuha. Zároveň musím dávat pozor, jednak aby se mi nepohnula ta papírová šablona a abych se nepropíchla prst, protože to šídlo je poměrně dost ostré.
2: Máme tu i zkušené instruktory. Většina z nich má za sebou studium designu a umí poradit s jakýmkoliv problémem.
1: I využívání zvířecí kůže ale zatěžuje životní prostředí. Její zpracování spotřebovává velké množství vody a zatěžuje taky okolí kože lužen. Podle Anny Rozy Mitterové je to ovšem stále menší zlo než umělé materiály a u pravé kůže se tak snaží řešit alespoň původ.
2: Kůži nakupujeme v Itálii. Veškerý materiál je z masného průmyslu. Udržitelnější by samozřejmě bylo, kdyby pocházela z Maďarska, ale u nás už kůži bohužel nespracováváme.
1: Za úpadkem maďarského kožedělnictví stojí příběh, který potkal mnoho jiných řemesel a zná ho většina východní Evropy. Po druhé světové válce totiž přišlo znárodnění. Rodinné dílny zanikly. A když pak přišla levná průmyslová výroba, tak jí státní závody neustály. A z kdysi slavné tradice téměř nezbylo vůbec nic. To se ale tým Anny Rozy snaží změnit.
2: Naši předci kdysi přijeli v sedlech koní. Existoval dokonce způsob zpracování kůže, kterému se říkalo uherské nebo maďarské činění. Máme to prostě zakořeněné v sobě.
3: A závěrečnou fází je kůži trošku pomačkat nebo popřehýbat, aby vznikly hezké linie na krajích té kabelky, na dně, aby dostala tvar.
2: Lots of requests. Chodí za námi lidé z celého světa a ptají se, jestli by mohli otevřít něco podobného u sebe. I na tom už pracujeme.
1: A podle Anny Rozy Mitterové by se tak pozapomenuté maďarské

0: Radiožurnál je půl osmé. Přehled zpráv má Ondřej Látal.
1: Lebka svaté Zdislavy z Lemberka by se mohla vrátit do baziliky v Jablonném v Podještědí do konce května. Jak informovala policie, na síti X restaurátorům se jí podařilo úspěšně vyjmout z betonu, do kterého ji zalil muž, který vzácnou relikvii odcizil. Česká televize a Český rozhlas by měly dál plnit zpravodajskou roli v průzkumu agentury NMS pro server Novinky, tak odpovědělo více než 80% dotázaných, a to včetně voličů vládních stran ANO, SPD a motoristů. Průzkumu se ve druhém týdnu měsíce května zúčastnilo přes 1000 respondentů nad 18 let. Světová zdravotnická organizace vyhlásila kvůli šíření eboly stav ohrožení mezinárodního významu. V Demokratické republice Kongo a v Ugandě je podle organizace přes 80 obětí nemoci a několik stovek nakažených. Ebolu vědci poprvé odhalili v roce 1976. V prostorách zámku ve Vsetíně začala výstava věnovaná životu a dílu sourozenců Jaroňkových. Ti jsou zakladateli Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. Bratři Alois a Bohumír Jaroňkovi předložili už před první světovou válkou plány na přenesení roubených staveb do Rožnovského městského parku.
2: Sport.
1: Fotbalisté Hradce Králové si v příští sezóně zahrají předkola evropských pohárů. V nadstavbové části šance ligy si zajistili čtvrté místo v tabulce výhrou 3-1 nad jistými mistry ze Slávie. Plzeň porazila Jablonec 5-0 a Sparta zvítězila v Liberci 2-0. Devátou etapu cyklistického Gira d'Italia vyhrál Dán Jonas Vingegaard a připsal si druhé vítězství na probíhajícím ročníku. Jan Hirt dojel na 19. pozici. Celkové pořadí dál vede Portugalec Eulálio.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehody na D1 u Hvězdonic a na silnici 13 u Prunéřova. Na D1 z Prahy směrem do Brna opatrně za sjezdem na Sázavu. Na 30. kilometru řeší kolizi dvou aut, blokují levý pruh, zdržení kolem 5 minut. Je tam kilometrová kolona, náhle se zpomaluje v zatáčce. Na D1 o kus dál směrem do Prahy před sjezdem na Benešov. Na 21. a půltém kilometru stála dvě auta po nehodě v levém pruhu, před okamžikem odjela. V Praze v Liberecké do centra je dopravní omezení, uzavřený pravý pruh, je tam krátké zdržení. V Sokolské se před křižovatkou s Venzigovou srazila dvě auta, blokují jeden pruh, je to bez kolony. A na silnici 13 z Klášterce nad Ohří do Chomutova zpomalte za Prunéřovem. Před odbočkou na Blahuňov vyjelo auto ze silnice. Na místo jede policie. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Noc bude jasná až polojasná, na východě a severovýchodě oblačná až zatažená, přidá se déšť, teploty klesnou na 5 stupňů až na nulu. A zítra čekáme polojasno až oblačno, ráno v Čechách až skoro jasno, odpoledne a večer se na západě místy vyskytnou přehánky, na východě a severovýchodě republiky bude zpočátku oblačno až zataženo s deštěm. Teploty 16 až 21, na východě a severovýchodě místy kolem 14, na horách kolem 10 stupňů, v Beskydech kolem 7. To byly zprávy. Ve víkendovém radiožurnálu je s vámi Jiří Štefl.
0: A v kalendáři je stále ještě neděle 17. května. Zdravím vás, přeju dobrý večer. Z hudby nabízím George Ezru. Blame it on me, ať se vám dobře poslouchá.
2: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
2: I o víkendu.

Jak už z našeho vysílání víte, lebka svaté Zdislavy by se mohla do baziliky v Jablonem v Podještědí vrátit ještě do konce května. Jak to bude s jejím dalším vystavováním uvnitř baziliky, by měla rozhodnout komise duchovních a zástupců Libereckého kraje. Detaily ve vysílání víkendového radiožurnálu do 5 minut.

0: Velký hit z roku 1985. Tohle byla skupina Tears for Fears a píseň, kterou nedávno přespíval taky britský zpěvák Harry Styles. Za 4 minuty bude 7:45. Tady je vysílání víkendového radiožurnálu. Restaurátorům se podařilo úspěšně vyjmout z betonu lebku svaté Zdislavy, aniž by byla poškozena. Na síti X dnes o tom informovala policie. Relikviem je zachovala a teď čekají ještě další restaurátorské práce. Lebku ukradl v úterý z baziliky v Jablonem v Podještědí muž, který ji chtěl hodit do řeky.
1: Je to zázrak v podstatě pro celý kraj. Jednak nasazení policie, to byla úplně bezvadní a my jsme moc rádi, protože tak rychle to dokázat, to je přímo vás nebe přímo.
2: Sestra Dominikánka Roberta neskrývá radost práce restaurátorů, kteří lebku po dvou dnech vymuli z belíku, do kterého je zloděj dal a zalil betonem. Že se jim to podařilo, aniž by lebku poškodili, obdivují i lidé z Jablonného.
3: Ježišina, tak to je nádhera teda. To se povedlo, protože byla verze, že se nedostane, že se poničí. Že jo, byla by to hrozná škoda.
4: Krásná práce od restaurátorů, že jim to šlo tak rychle.
5: By byla škoda přijít o takovouhle věc, že jo, by to někdo znehodnotil a nebylo to už nikdy.
2: Podle děkana dominikánského kláštera Pavla Márie Majera by se lebka svaté Zdislavy mohla do baziliky vrátit do konce května.
6: Je naděje, že do zdislavské pouti by mohla se dostat zpátky k nám.
7: Ještě jednou se zeptám, on když ji ukra, tak na některých záběrech bylo vidět, mě přišlo, jako kdyby tam nějaký kostičky ještě zůstaly, že jako tak popadnul v rychlosti, že něco odpadlo.
6: Ano, on jak brutálně rozbil skla a vytahoval lebku z dvou relikviářů, tak protože ten otvor nebyl dostatečně velký, došlo k narušení lebky a 5 velkých úlomků zůstalo vlastně v tom relikviáři.
2: Restaurátoři se teď ulomené kousky pokusí vrátit zpět. Někteří z místních ale přemítají, jestli je správné lebku v bazilice znovu vystavovat, jako třeba Petr Šťovíček.
8: Jsou třeba křesťani, co nemají úplně kladný názor na ty ostatky a člověk si říká, jestli třeba bez té lebky nebylo líp, ale vlastně nevím.
2: Děkan Majer nesouhlasí.
6: Za námi stojí 2000letá tradice církve, která tímto způsobem ctí ten heroický život svatých, takže na tom není nic pohoršujícího, když jsou ostatky svatých vystaveny.
2: Podle pražského arcibiskupa Stanislava Přibyla ale vznikne komise z duchovních i zástupců Libereckého kraje, která rozhodne o dalším způsobu prezentace lebky svaté Zdislavy. Jana Pavlíčková, Radiožurnál.
9: Rád bych si koupil cukru.

Několik tisíc dětí na jednom koncertu, ano, včera večer zpíval Pokáč ve vyprodané pražské O2 aréně a teď jsme vám ho taky zahráli ve vysílání víkendového radiožurnálu na hodinách 3:15, minuta a půl k tomu. Tohle by vás taky mohlo zaujmout. Rekonstrukci mostu přes řeku Dyji v Břeclavi zásadně ovlivnily, teď se podržte, vlaštovky. Stavebníci kvůli nim museli upravit harmonogram prací. Víc a proč, řekneme ve vysílání víkendového radiožurnálu za pár minut.

0: Po 20. hodině s vámi bude na půl hodiny taky moderátor Gabriel Sedlák. Uslyšíte pravidelné slovenské stretnutě. No a v čase do 20. ještě jedno téma. Chráněné vlaštovky zásadním způsobem ovlivnily přestavbu mostu přes odlehčovací rameno řeky Dyje v Břeclavi. Roky hnízdily pod starým mostem, ten ale kvůli špatnému stavu musel jít k zemi. Zatímco na podzim dělníci čekali, až stěhovaví ptáci odletím, aby mohli stavbu zbourat, na jaře zase doufali, že se ptáci pod nové přemostění vrátí. Poslechněte si reportáž, která začíná právě teď.
1: Tady vidíte, tady vlastně sedla a tam má vlastně hnízdo.
2: Ukazuje na klenbu rozestavěného mostu v Břeclavi ornitolog Petr Švehlík. Pod mostem jsme během několika minut našli 5 vlaštovčích hnízd.
1: Jo, tam vlastně vidíte tu odvodňovací trubku s tou montážní pěnou a toho využili, vlastně toho zdrsnění využili na to, aby si tam to hnízdo vlastně nalepili. A zjevně před chvilou jsem to byl a je to hnízdo obsazené aktuálně, čili už tam probíhá hnízdění.
2: Právě kvůli hnízdícím vlaštovkám museli silničáři upravit harmonogram celé stavby. Demolici původního mostu ze 70. let odložili až na podzim, kdy vlaštovky odlétly do teplých krajin. A naopak na jaře dělníci spěchali, aby novou konstrukci stihli připravit ještě před jejich návratem.
3: Samozřejmě ty vlaštovky se vrací na to místo, odkud kde vlastně se vylíhly z těch vajíček, tak je pro ně komplikací, pokud ten most tady není a nebyl by a neměly by ty plochy. Tak to samozřejmě nechceme připustit.
2: Říká ředitel brněnského závodu ředitelství silnic a dálnic David Fiala. Podle starosty Břeclavy z hnutí ANO Svatopluka Pěčka už ale nebylo možné rekonstrukci dál odkládat.
4: Ten byl nevhovující už jako statický. I ze spodu, když jsme se dívali, tak už ta ocelobetonová konstrukce už byly obnažené, ty železa. Dokonce se objevily i díry v chodníku, že bylo vidět směrem na vodu.
2: Původní most tak museli silničáři strhnout a postavit znovu. Doprava teď vede po provizorním mostě. Jde totiž o jedinou přímou spojnici centra Břeclavy s městskou částí Poštorná. Hotovo má být letos v srpnu. Z Břeclavy Aneška Hlávková, Radiožurnál.
5: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o víkendu.

0: Aby vaše auto nepoškodila srážka se zvěří.
1: Pobíhá divočák, přímo po dálnici přeskakoval z vodidla i z pruhu do pruhu.
2: Abyste nebrzdili nouzově před překážkou.
3: Někomu ulítla madrace, je tam uprostřed dálnice a je to nebezpečný.
0: Aby vás nezaskočila neobvyklá hrozba.
4: Po silnici pro ně třídy jede vozíčkář na čtyřkolce týhnula lidí. A je tady fakt mnoha.
2: Poslouchejte na cestách Zelenou vlnu radiožurnálu.
0: Nebo sami varujte před nástrahami ostatní řidiče.
2: Volejte 800 553 553.
0: Zelená vlna radiožurnálu.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál je 20 hodin. Zprávy a Ondřej Látal.
1: V Terezíně se sešli politici i pamětníci, uctili památku obětí nacistické persekuce. Americký senát zkomplikoval Trumpovi cestu k miliardě dolarů z rozpočtu na jeho nový taneční sál v Bílém domě. Fotbalisté Hradce Králové porazili v lize mistrovskou Slávii, Sparta zvítězila v Liberci. A zítra čekáme polojasno až oblačno, odpoledne a večer se na západě místy přidají přehánky, na východě bude pršet, teploty 16 až 21 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Na Národním hřbitově v Terezíně se dnes sešli politici, pamětníci nebo třeba skauti, aby si připomněli památku obětí nacistické persekuce. Akce k příležitosti 81. výročí osvobození se zúčastnil i prezident Petr Pavel. Michaela Vidláková vzpomíná, že v roce 1942 ji do Terezína deportovali nacističtí Němci jako šestiletou.
3: Jen díky několikanásobnému štěstí, souhře náhod, tátově prozíravosti a nevím čemu všemu, jsem se tady před 81 lety a dokonce s oběma rodiči dočkala té šťastné chvíle osvobození.
1: Michála Vidláková připomněla, že asi 1,5 milionu židovských dětí takové štěstí nemělo a konce války se nedožilo. Restaurátoři, kteří vyprostili lebku svaté Zdislavy z betonu, se k ní pokusí navrátit úlomky kostí, které zůstaly po krádeži v relikviáři v bazilice v Jablonném v Podještědí. Jak uvedl děkan dominikánského kláštera Pavel Maria Majer, zloděj při krádeži část lebky poničil.
4: Jak vytahoval lebku z dvou relikviářů, tak ten otvor nebyl dostatečně velký. Došlo k narušení lebky a 5 velkých úlomků zůstalo v tom relikviáři. Tak jsem jel ty restaurátory navštívit, aby je mohli použít pro restaurování.
1: Lebku v úterý ukradl z baziliky 35-letý muž, policisté ho zadrželi ve čtvrtek. Muž zalil relikvii nevyčíslitelné historické hodnoty do betonu s cílem jí pohřbít. Za krádež mu hrozí až 8 let vězení. Americký senát stížil Donaldu Trumpovi cestu k miliardě dolarů z federálního rozpočtu. Prezident Spojených států žádá tuto částku v přepočtu 20 miliard korun na bezpečnostní opatření sálu, který nechává postavit místo východního křídla, které zboural. Trump původně slíbil, že výstavbu zaplatí soukromí dárci.
5: Miliarda dolarů měla původně projít díky zrychlenému rozpočtovému režimu, ale senátní komisařka Elizabeth McDonoughová rozhodla, že stavba je na to příliš komplexní a zahrnuje příliš mnoho úřadů. Republikáni tak budou potřebovat 60 senátních hlasů místo 51, aby miliardu na taneční sál prezidentovi zařídili. Hlasy se jim budou mezi demokraty ale obtížně schánět, protože opozice nákladnou stavbu financovat z federálních peněz odmítá. Ze Spojených států Jana Ciklerová, Radiožurnál.
1: Části mexického hlavního města se měsíčně propadají o více než 2 cm. Zjistil to americký národní úřad pro letectví a vesmír. A to díky novému družicovému systému, který takzvanou subsidenci Mexico City sledoval od října do ledna. Propadání města mexické úřady zaznamenávají už desítky let. Podle odhadů radnice se centrum Mexico City za jedno století propadlo o zhruba 10 až 15 metrů. Propadání způsobuje mimo jiné problémy pro fungování kanalizace, metra a další podzemí. Zemní infrastruktury. Ohrožuje taky stabilitu budov.
6: Sport. Fotbalisté Hradce Králové vyhráli ve čtvrtém kole nadstavové části šance ligy nad jistými mistry ze Slávie 3-1. Východočeši si tak zajistili čtvrté místo v tabulce a v létě si zahrají předkola evropských pohárů. Plzeň přehrála Jablonec 5-0 a Liberec podlehl Spartě 0-2. Slovenští hokejisté vyhráli na mistrovství světa ve Švýcarsku nad Itálií 4-1, Švédsko porazilo Dánsko 6-2, Spojené státy Velkou Británii 5-1 a Rakousko-Maďarsko 4-2. A italský tenista Jannik Sinner vyhrál turnaj v Římě, ve finále porazil 2x6-4 Nora Ruda a jako druhý tenista historie ovládl všech 9 turnajů série Masters. Před aktuální světovou jedničkou to dokázal jen Srb Novak Djokovic.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Nebezpečí na D1 u sjezdu na Jihlavu a kolona v Praze. Na dálnici D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Jihlavu nebezpečná situace. Na kilometru 111 mezi benzinkami se pohybuje chodec.
8: Úrovni odbočovacího pruhu na čerpací stanici OMV a stojí u středových svodidel. Má na sobě dva baťohy a je nějaký zmatený a stojí tam okolo ní, jezdí plnou rychlostí vozidla.
7: Na D1 z Benešovska do Prahy místy hustý, ale už plynulý provoz, následky několika nehod jsou odklizené. V Praze v komplexu Blanka směr Smíchov-Břevnov havarovalo osobní auto a blokuje pravý pruh mezi nájezdem stroje a sjezdem na Letnou. Vytvořila se zhruba 2-kilometrová kolona se zdržením 10 až 15 minut. Začíná v Povltavské u sjezdu z ulice v Holešovičkách. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra má být polojasno až oblačno, ráno v Čechách až skoro jasno, odpoledne a večer se na západě místy vyskytnou přehánky, teploty 16 až 21 stupňů, na východě a severovýchodě místy kolem 14. To byly zprávy. Posloucháte víkendový radiožurnál a teď už je s vámi Gabriel Sedlák.
0: Dobrý večer. V dnešnom stretnutí vám predstavíme hudobníčku, herca a filozofa. Najprv sa zoznámime s tvorbou speváčky a huslistky Niny Marinovej. Potom sa zoznámim hercom a moderátorom Marošom Kramárom, porozprávame o jeho pôsobení v Českej republike. A napokon dostane priestor predstaviteľ trocha vzácnejšej oblasti. Kvír filozof Albín Kuchta. Možno nie len on, a to pochopíte, až ho budete počúvať, môže mať občas pocit, že žije v akomsi paralelnom svete. S ním, presnejšie s pesničkou v paralelnom svete, prichádza na úvod skupina Chiméra. Nech sa vám dobre počúva.
2: Radiožurnál.
9: Každý deň s vámi.
2: I o víkendu.

0: Příběhy, které vás chytnou za srdce.
1: Unikátní časozběry.
0: Nebo historické rekonstrukce.
1: Seriál Radiožurnálu.
0: Každý všední den krátce po 8:45.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
2: Je 9:30, zprávy má Ondřej Látal.
3: Návrh zákona o médiích veřejné služby projedná koaliční rada podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO 25. května. Řekl to ve svém nedělním videu na sociálních sítích. Zabývat se koalice bude podle něj i stovkami připomínek, které k návrhu přišly v mezirezortním řízení. Do debaty chce přizvat i generální ředitele Českého rozhlasu a České televize. Pacientům má z používání umělé inteligence pomoct nová příručka České asociace umělé inteligence. Varuje hlavně před využíváním chatbotu k určování diagnóz anebo léčby. Na přípravě materiálu spolupracovali taky lékaři a ministerstvo zdravotnictví. Ukrajinská armáda zasáhla ropnou rafinérii a dvě čerpací stanice v ruské Moskevské oblasti. Informovala o tom ukrajinská bezpečnostní služba SBU. Na Telegramu doplnila, že údery na objekty zbrojního průmyslu, vojenskou infrastrukturu a centra ropného průmyslu omezují schopnost Ruska pokračovat ve válce. Pyrotechnici v německém Pforzheimu úspěšně zneškodnili více než 1,5-tunovou nevybuchlou bombu z druhé světové války. Podle místních úřadů operace trvala asi 15 minut. Z oblasti se kvůli zneškodňování pumy muselo evakuovat kolem 30 tisíc lidí. Bombu ve středu objevili dělníci během stavebních prací.
4: Sport.
3: Fotbalisté Slavie ve čtvrtém kole nadstavby šance ligy prohráli. Jistí mistři podlehli Hradci Králové na jeho hřišti 1-3. Východočeši si tak zajistili čtvrté místo v tabulce a zahrají si předkola evropských pohárů. Kouč hradeckého celku David Horejš po zápase oznámil, že klub prodloužil o 2 roky smlouvu s 35-letým reprezentačním záložníkem Vladimírem Daridou. V dalších duelech Liberec podlehl Spartě 0-2 a Plzeň porazila Jablonec 5-0.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Nebezpečí na D1 na Vysočině a omezení na dálnici D11 u sjezdu na Sadskou. Na dálnici D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Velký Beranov se pohybuje zvěř u silnice. Zhruba 114 km, několik srnek, zatím u dálnice. V Praze v komplexu Blanka směr Břevnov odklidili následky nehody osobního auta a kolona se rychle rozjela. Na D11 z Prahy do Hradce Králové před sjezdem na Sadskou nepřehlédněte odstavené osobní auto, stojí na kilometru 24,5. Na krajnici u auta je silničářská šipka. A na dálnici D1 z Prahy do Brna se za sjezdem na Benešov pohybuje údržba. Popojíždí v levém pruhu mezi kilometry 25 až 45 sekají v úseku Trávu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Zítra má být polojasno až oblačno, ráno v Čechách až skoro jasno, odpoledne a večer se na západě místy vyskytnou přehánky, na východě a severovýchodě bude zpočátku oblačno až zataženo s deštěm a teploty zítra 16 až 21, na východě a severovýchodě místy kolem 14, na horách většinou kolem 10 stupňů. To byly zprávy. A pokračuje víkendový Radiožurnál s Jiřím Steflem.
2: A stále má značku i nedělní, je 17. května, 4 minuty po 8:30.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
1: I o víkendu.

Drony můžou být pro sokoly a jiné chráněné dravce životně nebezpečné. V Národním parku Šumová, kde ptáci hnízdí, je jejich používání zakázané. Někteří návštěvníci tohle nařízení i přesto porušují. No a tak se na Šumavu vydáme za pár minut.

0: Skupina Roxette ve vysílání víkendového radiožurnálu přeju vám dobrý večer. Kriticky ohrožené sokoly stěhovavé ohrožují na Šumavě drony. A to i přesto, že zákaz jejich používání platí na celém nezastavěném území Národního parku. Největší nebezpečí hrozí sokolům v období hnízdění. Strážníci Šumavského parku se proto při svých kontrolách víc zaměřují na místa, kde mají dravci hnízda s mláďaty.
1: Podívejte se na tuto mapu v mobilním telefonu, ta je součástí aplikace pro ovládání dronů a je zde konkrétně vidět, na jakém území se drony nesmí používat. V Národním parku se to týká všech oblastí mimo zastavěná a zastavitelná území.
2: S porušováním tohoto zákazu se setkává i strážce Šumavského parku Adam Diviš.
1: Tento zákaz je často porušován na návštěvnicky atraktivních místech, může to být třeba Plešné jezero nebo Stožecká kaple. Často se setkáváme i s výmluvou, u které je patrné, že ty lidi to porušují záměrně.
2: Strážci kontrolují okolí Plešného jezera a také Stožecké kaple častěji záměrně, vysvětluje ornitolog Šumavského parku Aleš Vondrka.
3: Obě dvě tyto lokality jsou tradičním hnízdištěm sokola stěhovavého, kdy tento druh je obzvlášť v době hnízdění velice citlivý na jakékoliv vyrušování. Při vyplašení té samice může dojít k rozkutálení vajíček, rozbití vajíček, anebo v omylem vyhození mláďat z hnízda, nebo předčasnému opuštění mláďat. Mimo sokola stěhovavého se na Šumavě vyskytují i další druhy, které jsou drony ohrožovány. Je to například ostříž lesní nebo orel mořský na Lipensku.
2: Správa Šumavského parku řeší porušování zákazu používání dronů každoročně, doplňuje mluvčí Jan Dvořák.
4: Za uplynulý rok správa registrovala celkem 10 případů. Za porušení zákazu používání dronů udělila pokuty v celkové výši 22 000 korun. Někteří piloti si chtěli pořídit jen snímek pro vlastní použití. Ve dvou případech se jednalo o pracovníky realitních kanceláří.
2: Za použití dronů v Národním parku hrozí lidem až 100 000 pokuta. Jitka Cibulová, Vokatá, Radiožurnál.
5: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.
5: I o víkendu.

0: Skupina Lucie, dotknu se ohně ve vysílání víkendového radiožurnálu. Po 9. hodině už pravidelný sportžurnál. Ještě jedno téma do 9. Možná i vy to znáte, něco vás bolí a tak se obrátíte na umělou inteligenci. Jenže to má svoje rizika a právě na ně upozorňuje nová příručka pro pacienty. Spolupracovali na ní Česká lékařská společnost, Česká asociace umělé inteligence a taky Ministerstvo zdravotnictví. Máme pro vás detaily právě teď.
1: Dostali jsme lékařskou zprávu s výsledkem toho vyšetření a v lékařské zprávě vlastně byly termíny, které jsme neznali.
2: 28letý Matěj z Prahy si lékařskou zprávu vyfotil a nahrál ji do chatbota. Ten mu latinské názvy přeložil a onemocnění srozumitelně popsal. A právě třeba k lepšímu pochopení problému je umělá inteligence podle příručky vhodná. Vyšetření ale nenahradí, proto by lidé neměli používat ke stanovení diagnózy nebo léčby. A i s takovými případy se už setkal praktický lékař Pavel Sova ze střední Čech.
3: Otázky, které kladou na tyto systémy, jsou akutní nebo i chronické povahy. Například, když pacient není dostatečně spokojený léčbou nebo má chronické problémy, které se mu opakovaně vrací, tak to jsou přesně ty případy, které právě někdy pacienti takhle konzultují.
2: Umělá inteligence nezná celkový zdravotní stav pacienta, rodinnou anamnézu ani užívané léky. Občas taky říká to, co si přejeme slyšet. Je totiž nastavená tak, aby s uživatelem komunikovala příjemně. Pokračuje Matěj Misař z České asociace umělé inteligence.
4: Někdy si vymýšlejí zdroje a vymýšlejí si různé články. A toto je všechno velmi nebezpečné, zvlášť když vlastně posoudíme, že toto není umělá inteligence, která vám radí, jestli si máte koupit modrou nebo červenou sedačku, ale je to umělá inteligence, do které zadáváte svůj zdravotní stav a radíte se o tom, co s váma je.
2: Misař taky upozorňuje na to, že žádný jazykový model zatím nezískal povolení pro zdravotnickou pomůcku, na rozdíl od systému umělé inteligence, které jsou v nemocnicích. V Česku je používá více než 60% nemocnic, a to třeba v radiologii.
4: Identifikuje různé nozokomiální infekce v nemocnicích. No a tam, kde se to nabízí, tak je nepochybně promluva s pacientem, kde vás nahrávají váš hovor, samozřejmě po předchozím schválení, no a následně je to nějaké zrychlené rozřazení toho textu, tak, abyste se nemusela cítit trapně, když čekáte u toho lékaře, než to tam do toho notebooku naťuká.
2: Příručka je dostupná na webu České asociace umělé inteligence. Michaela Bacílková, Radiožurnál.

0: host Radiožurnálu.
1: Na olympiádě před 8 lety předvedla Ester Ledecká nevídané a vyhrála zlatou medaili na lyžích i na snowboardu. O 4 roky později bodovala znovu a i na letošních hrách v Itálii hrdě reprezentovala Česko. Jak se žije s očekáváním, že pokaždé přijde něco výjimečného a v čem se chce ještě zlepšovat?
0: Host Radiožurnálu.
2: Poslouchejte zítra
0: po 9. hodině.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Thank you. It's very much.
1: Dobrý večer, 21 hodin. Je tady Ondřej Látal a zprávy.
2: Oběti nacistické perzekuce si dnes lidé připomněli na tradiční terezínské tryzně. Světová zdravotnická organizace varuje před šířením eboli v Kongu. Fotbalisté Hradce Králové porazili v lize Slávii a zahrají si předkola evropských pohárů. A zítra bude polojasno až oblačno, odpoledne a večer se na západě místy přidají přehánky, na východě bude pršet, teploty 16 až 21 stupňů.
3: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
2: Památku obětí nacistické perzekuce si dnes připomněli lidé na Národním hřbitově před malou pevností v Terezíně. Pietního shromáždění při příležitosti 81. výročí konce druhé světové války se účastnili prezident Petr Pavel, politici, diplomati nebo skauti.
4: Předseda Ústavního soudu České republiky Josef Baxa uvedl, že dnešní doba připomíná svět před 90 lety a ničí se schopnost rozlišovat mezi pravdou a fikcí.
5: Nikdy nebylo ve veřejném prostoru tolik vědomých lží vydávaných za pravdu a díky technologiím šířených všemi směry do všech koutů světa pod pochybným poukazem na svobodu projevu.
4: Na 2,5 roku v terezínském getu zavzpomínala pamětnice Michaela Vidláková.
6: Díky několikanásobnému štěstí, souhře náhod, jsem se tady před 81 lety dočkala té šťastné chvíle osvobození.
4: Z Terezína Lucie Jízlová, Radiožurnál.
2: Světová zdravotnická organizace vyhlásila kvůli šíření eboli stav ohrožení mezinárodního významu. V Demokratické republice Kongo a Ugandě je podle organizace přes 80 obětí nemoci a několik stovek nakažených. Přesný rozsah šíření zatím není známý.
7: Laboratoře zatím formálně potvrdili jen jednotky případů, nakažených je ale nejspíš mnohem více a nemoc se rozšířila do několika regionů. Šíření podle WHO usnadňuje i to, že jde o odlehlé oblasti, ve kterých lidé často cestují i přes hranice. První případy potvrdila i Uganda. Nemocní se navíc podle Světové zdravotnické organizace nakazili méně obvyklou variantou Bundibugyo, na kterou zatím na rozdíl od častější varianty Zaire neexistuje schválené očkování ani léčebný postup. Ebolu vědci poprvé odhalili v roce 1976 na lidi nejspíš přešla z Kaloňu. Krvácivá horečka je sice vzácná, je ale také velmi nebezpečná. V případě nákazy na ní zemře každý třetí člověk. Jakub Lucký, Radiožurnál.
2: Na podporu Českého rozhlasu a České televize se dnes v Brně podle odhadů policie sešlo 3,5 tisíce lidí. Pochod prošel centrem a zastavil se u budovy Českého rozhlasu a na Dominikánském náměstí. Akcí s názvem Ruce pryč od médií chtěli organizátoři upozornit na obavy z politického ovládnutí veřejnoprávních médií, říká krajská koordinátorka ze spolku Milion chvilek pro demokracii Maria Vazy.
8: Vidíme to v dalších zemích a známe to i z historické zkušenosti, že všechny tyhle ty kroky opravdu vedou k autoritářství a začíná se velmi často zestátnění médií. Chceme, aby média se nezodpovídala nikomu jinému, kromě občanů České republiky, a tím pádem je potřeba to zatrhnout hned v začátcích. Takový zákon prostě nemůže projít.
2: Zákon o změně financování médií veřejné služby by měl začít platit co nejdřív, řekl ministr kultury Otto Klempíř za Motoristy v televizi Nova. Návrh projedná 25. května koaliční rada.
3: Sport.
9: Fotbalisté Hradce Králové si v příští sezóně zahrají předkola evropských pohárů. Ve čtvrtém kole nadstavby šance ligy si totiž výhrou 3-1 nad jistými mistry ze Slávie zajistili čtvrté místo v tabulce. Sparta pak zvítězila v Liberci 2-0 a Plzeň zdolala Jablonec 5-0. Hokejisté Švédska vyhráli ve skupině mistrovství světa nad Dánskem 6-2, Slovensko porazilo Itálii 4-1, Spojené státy Velkou Británii 5-1 a Rakousko-Maďarsko 4-2. Teď hraje Norsko proti Slovinsku a je u toho Petr Kadeřábek.
10: Před startem druhé třetiny vedou Norové nad Slovinci 1-0 v souběžně hraném utkání v Curychu. Zatím po první třetině vedou Lotyši nad Němci také 1-0. Ze Švýcarska Petr Kadeřábek, Radiožurnál.
9: A čeští házenkáři si příští rok na mistrovství světa nezahrají. V odvetě play-off kvalifikace o šampionát podlehli ve Francii 31-36 a celkem dvojzápas prohráli o 16 bodů.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Na D1 odstavená vozidla a nehoda u Karlových Varů. Na dálnici D1 na výjezdu z Prahy do Brna stojí autobus. Na exitu 15 hned za sjezdem na Velké Popovice na Krajnici. Jen značení u vozidla zasahuje do pravého pruhu. Dejte pozor. Na D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Měřín stojí kamion s defektem. 130. kilometr v zálivu. Defekt má do vozovky.
12: Řidič vyměňuje kolo směrem do vozovky. Pouze na výstražných je vidět na poslední chvíli tou rozbitou pneumatikou a sám zasahuje do stoupacího jízdního pruhu.
11: Na silnici 13 na vjezdu do Karlových Varů z Ostrova a Chomutova se srazila dvě osobní auta. Havárie se zraněním je u Dalovic na úrovni čerpací stanice Orlen a omezuje průjezd, zasahuje minimálně do části pruhu. A na místě už zřejmě jsou záchranáři. V místě čekejte, hustý provoz, vypadá to i na tvořící se kolonu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Zítra čekáme polojasno až oblačno, ráno v Čechách až skoro jasno, odpoledne a večer se na západě místy vyskytnou přehánky, na východě a severovýchodě bude zpočátku oblačno až zataženo s deštěm. Teploty 16 až 21 stupňů. To byly zprávy. Začíná Sportžurnál s Filipem Šedivým.
13: Dobrý nedělní večer. Po předposledním kole skupiny o titul ve fotbalové šancelize už je jasno o kompletním obsazení nejvyšších příček. První Slávia, druhá Sparta, třetí Plzeň a čtvrtý Hradec Králové, který se po 30 letech vrátí do pohárové Evropy. A i pátý Jablonec nakonec může postoupit do Evropy, pokud ve středu ve finále domácího poháru porazí Karvinou. Fotbal bude královat vysílání Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport v příštích desítkách minut, ale nezapomeneme samozřejmě ani na hokejové mistrovství světa. Příjemný poslech.
3: Radiožurnál Sport
14: a Filip Šedivý.

0: Fotbalisti Hradce Králové v předposledním kole prvoligové nadstavby ve skupině o titul porazili mistrovskou Slávii 3-1. Díky souběžné prohře Jablonce v Plzni si tak zajistili konečné čtvrté místo v tabulce a po 30 letech i účast v některém z evropských pohárů. S fanoušky hradeckých otroků je teď v centru Hradce Králové reportérka Adéla Kavříková. Adélo, dobrý večer.
1: Dobrý večer, já jsem teď v jednom z podniků, nebo přesněji řečeno v hospodě na Hradeckém velkém náměstí a spolu se mnou je tady zhruba 20 fandů. Ty oslavy jsou tady natolik hlasité, že jsem musela na malou chvíli ustoupit stranou kvůli obavě, abychom se v tom obrovském hřmotu vůbec ve vysílání slyšeli. Už ve chvíli, kdy jsem se sem blížila, totiž bylo i přes zavřená okna na ulici slyšet skandování Hradec Evropa, podobně jako tomu bylo přímo na stadionu už během zápasu. Pivo tady teče proudem, asi podle očekávání, a zdá se, že se fandové zatím domů nechystají.
0: Jak fanoušci hradeckých otroků tenhle nečekaný pohárový comeback prožívají a co vlastně na zápas s už jistým obhájcem titulu říkají?
1: Hradecký fotbalový klub bez pochyby slaví historický úspěch, protože návrat do evropských pohárů poprvé od sezony 1995-96 by asi nikdo z fanoušků ještě na začátku sezony nečekal. Atmosféra je bouřlivá, hlasitá, zaznívá tady, že je to úleva nebo čistá radost pro někoho splněný sen, a fandové oceňují třeba to, jak Hradec utkání zvládl takticky. Upřímně ale dodám, že ta schopnost odpovídat na moje otázky se tady pomalu, ale jistě vytrácí z přibývající.
0: Důležité je, že my se dobře slyšíme a také věřím, že posluchači Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport dobře rozumí. Zápas v Malšovické aréně policie dopředu označovala jako rizikový, a to i kvůli nedávným incidentům slavistických fanoušků v Edenu. Obešel se tedy zápas nakonec bez komplikací?
1: Podle mluvčí policie Magdaleny Vlčkové se celé utkání i to dění po něm doteď obešlo bez jakéhokoliv narušení veřejného pořádku i bez výrazných komplikací v dopravě. A to i přesto, že stadion byl vyprodaný. Připomeňme, přišlo přes 9000 diváků. Fanoušci Slávie sice zaplnili nejen svůj sektor, ale i sousední tribunu, ale tentokrát se obešli bez pyrotechniky, to napětí. Nakonec bylo spíš verbální. Domácí kotel po gólu Mihálika skandoval hesla proti šéfové Slávie Jaroslavu Tvrdíkovi a objevil se tam i transparent kritizující kamerový systém na rozpoznávání obličejů. Nicméně na rozdíl od minulého týdne v Praze fanoušci na trávník nevběhli, pořadatelé sice prostor před domácím kotlem preventivně obklíčili, vše ale proběhlo v klidu, včetně té závěrečné slavistické a vlastně i hradecké děkovačky.
0: No a teď patří poděkování Adéle Kavříkové, se kterou jsme byli na Královéhradeckém velkém náměstí, kde se oslavuje postup místních fotbalistů do pohárové Evropy. No a jak samotný duel se Slávií hodnotí, tak to od královéhradeckých fotbalistů uslyšíme v dalším našem vysílání. Adélo, díky a hezký večer do Hradce Králové.
1: Hezký večer, naslyšenou.
2: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: 21 hodin 17 minut posloucháte společné vysílání Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. A pojďme zpátky mluvit o královéhradeckých fotbalistech, protože ti zažívají jednu z nejlepších sezon v klubové historii. Během jednoho měsíce dokázali podruhé porazit mistrovskou Slávii, získali jistotu konečného čtvrtého místa v ligové tabulce a tím pádem mají v kapse účast v evropských pohárech. Vedle výhry nad Pražany 3-1 nahrálo Hradci také vítězství Plzně 5-0 nad Jabloncem.
1: Je to akorát kolona hodinky. Ale vůbec jsem to neřešil, takže najednou vidím 1-0, 2-0, 3-0, 4-0, říkám, teď musíme jako my, tak pak jsme dali gola, tak jsem říkal, teď už to prostě jako nepustíme, už to dáme, ale hráčům jsme vůbec nic neříkali, my jsme se soustředili fakt sami na sebe.
2: Přiznává hlavní trenér Hradce Králové David Horejš skutečnost, že v průběhu prvního poločasu po očku sledoval také průběh souběžně hrajícího utkání Plzně s Jabloncem. Když krátce na to dostal Ondřej Mihálík Východočechy do vedení, neubránil se kouč u postraní čáry euforickému skluzu, po kterém se stěží zase stavěl na nohy.
1: Uvidíme, co to s tím kolenem udělá, ale nevím, co mě to ani napadlo. No. Přiznám se, že byla obrovská euforie, jsem se jenom modlil, aby to trefil a měl jsem to z toho pohledu, to krásně zajelo za tu tyč. Euforie ohromná.
2: Další euforii vyvolal hradecký kapitán Vladimír Darida. Ten svou 11. trefou v sezóně uklidnil vyprodanou malšovickou arénu zvýšením na 2-0. Přitom podle původní domluvy neměl český reprezentant kvůli zranění do utkání vůbec nastoupit a měl odjet s rodinou na dovolenou. Nakonec mu to ale nedalo.
3: Doma tohle to bohužel musí akceptovat, že jsem si to ještě o těch pár dní prodloužil, ale určitě to vynahradím a jsem rád za to, že se to povedlo.
2: Po závěrečném hvizdu skutečnost velkého úspěchu zapůsobila i na trenéra Horejše, který se neubránil slzám.
1: Když rozhodčí písmo píšel, jak mě to dojalo, když jsem viděl ty lidi, prostě jak stojí na těch tribunách, já prostě jsem na mě kobel, ty kluci se zapsali do historie toho klubu a už jim to nikdo prostě nikdy nevezme, no, už si ty jména vždycky všichni budou pamatovat.
2: Po závěrečném hvizdu tak slavili oba týmy. Hradečtí pod svým kotlem postup do kvalifikace konferenční ligy a slávisté pod kterém hostí zase mistrovský titul, protože kvůli incidentu v derby se na jejich stadion fanoušci nedostanou. Tomáš Borovec, Radiožurnál.
0: K fotbalu se ve vysílání Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport samozřejmě vrátíme, ale teď pojďme do Švýcarska, protože tam se hrají závěrečné zápasy třetího hracího dne světového šampionátu v ledním hokeji. No a jak se daří čtyřem týmům, které jsou aktuálně v akci, to nám přímo z Friburgu poví reportér Petr Kadeřábek.
4: Norům se v souboji se Slovencemi podařilo to, co Čechům včera ne, vedou totiž o dvě branky. Norové vedou 2-0 v 26. minutě, o tu druhou branku se postaral před malou chvílí Berglund, který dostal krásnou přihrávku z levého kruhu na pravý a napálil kotouč do horního růžku. Trošku bych řekl, že zaváhal brankář Slovinska Zan Us, kterému prolítl puk přímo vedle lapačky, nedokázal na něj ale zareagovat. Takže Norové vedou nad Slovinci ve Friburgu 2-0 v souběžně hraném utkání, které se hraje v Curychu. Navýšili své vedení Lotyši v souboji s Německem, dokázal se prosadit Balcers v 25. minutě a v 28. minutě tam tedy Lotyšsko vede nad Německem 2-0. Ze Švýcarska Petr Kadeřábek, Radiožurnál.

0: Let's try love.
1: A do třetice ve společném vysílání Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport v 21 hodin a 23 minut nadstavba fotbalové šance ligy. Plzeň jasně ovládla předposlední kolo skupiny o titul. Dokázala rozdrtit Jablonec 5-0 a potvrdila výbornou formu z posledních týdnů. O góly Viktorie se postarali Višinský, Sojka, Vidra a dvakrát David Krčík. Plzeň na stadionu, na svém stadionu ve Štruncových Sadech dominovala a v poločase to bylo už 4-0. Bylo tedy jasné, kdo bude brát v tomto utkání body.
2: Tak vždycky je to trošku jiný, ale souhlasím, že za stavu 4-0 v ligovém zápase přijít do kabiny, že to se mně ještě nestalo, že se mi to stalo poprvé v životě jako ligovýmu trenérovi, takže i pro mě to byl samozřejmě zvláštní moment, když to řeknu.
3: Oglosoval situaci v poločasové pauze trenér Viktorie Martin Hyský, který tak může litovat, že se při současné formě jeho svěřenců sezona blíží ke konci.
2: Je to tak, jak to je. Samozřejmě já jsem rád, jak hrajeme, jak vypadáme. Myslím si, že dneska je potřeba vyzdvihnout ten tým, jakým způsobem dominoval, jakým způsobem se prezentoval. Jsem hrozně rád, že jsme šance, které jsme si vytvořili, dneska proměnili v góly.
3: Viktoria už měla před zápasem jisté třetí místo. Přesto nastoupila proti Jablonci v nejsilnější sestavě. A trenér Martin Hyský prozradil, jakou měli jeho svěřenci motivaci.
2: Víme, že Jablonec není úplně v dobrý pohodě teďko, víme, že má před sebou finálový zápas s Karvinou a samozřejmě všichni víte, že vítěz poháru, jak to bude, tak že možná Karvina nedostane tu pozvánku od UEFA a chtěli jsme prostě Jablonci tu situaci před tím finále co nejvíc stížit a trošku jim zamotat hlavu. My jsme se koncentrovali sami na sebe a myslím si, že se nám to povedlo, že teďko a samozřejmě Jablonec k tomu finále nepojede úplně v pohodě.
3: Naznačil Martin Hyský, že v pohárovém finále bude ve středu přát svému předchozímu zaměstnavateli Karviné. Jablonec v Plzni zklamal, po prohře 1-5 na Slávii znovu pětkrát inkasoval a ve výrazně obměněné sestavě nebyl domácím důstojným soupeřem.
4: Já jsem viděl, že to bude těžký, my jsme to prostě dneska museli takhle udělat, protože ve středu máme finále sezony a viděl jsem, jak hrála včera Karvina s těma hráčema. My jsme měli ještě o zápas víc, takže někteří hráči prostě potřebovali odpočinout, aby měli ve středu šťávu, ale samozřejmě to neznamená, že jsme nechtěli dneska tady podat lepší výkon nebo uhrát lepší výsledek.
3: Okomentoval změny v sestavě trenér Severočechů Luboš Kozel. Po debaklu v Plzni a po výhře Hradce Králové na Slávii je už jisté, že Jablonec skončí skvěle rozjetou sezonu na páté příčce.
4: Myslím si, že kdyby nám někdo řekl před sezonou, že jsme pátý v lize, tak by to každý bral, protože nebyli jsme v jednoduché situaci. Během té sezony jsme byli i v lepší situaci, to je pravda. Ale pravda taky je, že momentálně zase takovou formu nemáme. Máme bohužel problémy zdravotního rázu, plno hráčů, prostě se nám to trošku rozpadlo, takže každý zápas hrajeme v jiné sestavě. Ale jako samozřejmě my víme, já nevím, od března nebo od kdy, že prostě pro nás jako jednoznačně to nejdůležitější momentálně prostě pohár. Takže už jsme to v té poslední době tomu uspůsobili, aby jsme byli připraveni na středu.
3: Potvrzuje jablonecký trenér Luboš Kozel koncentraci Severočechů na středeční finále českého poháru. Z Plzně Vladislav Janouškovec, Radiožurnál.
5: Radiožurnál Sport.
6: Jediná sportovní stanice v Česku.

0: 75. Radiožurnál vysílá zprávy. Lebka svaté Zdislavy je venku z betonu. Podle policie je v zachovalém stavu a dál na ní budou pracovat restaurátoři. Pražský arcibiskup Stanislav Přibyl řekl, že pokud bude lebka znovu vystavená, měla by být za neprůstřelným sklem a s elektronickým zabezpečením napojeným na policii. Do betonu lebku zalil muž, který ukradl z baziliky v Jablonném Podještědí. Testování maximální rychlosti 150 km za hodinu na části dálnice D3 bude pokračovat i dál. Ministerstvo dopravy chce získat víc dat o bezpečnosti i chování řidičů v různých podmínkách. Proměnné dopravní značky umožňují vyšší rychlost jen za vhodného počasí. V zimních měsících proto byly aktivní jenom zřídka. 5 lidí zůstává v nemocnici po tom, co do nich v sobotu ve vysoké rychlosti najel řidič v severoitalském městě Modena. Stav jedné ženy je podle agentury ANSA kritický. Řidiče auta policie dopadla. 31-letý muž čelí obvinění z pokusu o zabití. Zraněné lidi v nemocnicích navštívili italský prezident Sergio Mattarella i premiérka Giorgia Meloniová. Do Jižní Koreje poprvé po 8 letech přicestovali severokorejští sportovci, konkrétně tým fotbalistek z města Nekojang, který si proti jihokorejskému Suwonu zahraje semifinále Asijské ligy mistryň. Vstupenky na zápas se podle agentury Yonhap vyprodali během jednoho dne.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Neprůjezdná třináctka u Karlových Varů a nebezpečí u České Hlípy. Na dálnici D1 se objíždí odstavená vozidla. Na výjezdu z Prahy do Brna na exitu 15 stojí autobus. Za sjezdem na Velké Popovice na Krajnici. Značení u vozidla částečně zasahuje do pravého pruhu. Na D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Měřín stojí kamion s defektem. 130. kilometr v zálivu u protihlukové stěny na blikačích. Náš zpravodaj z místa hlásil, že má defekt do vozovky. Silnice 13 je na výjezdu do Karlových Varů z Ostrova a Chomutova. Neprůjezdná u Dalovic. Na úrovni čerpací stanice Orlen průjezd zavřela srážka dvou osobních aut se zraněním. Poslední odbočka před uzavírkou nehodou je na Sadov. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: V noci bude jasno až polojasno, na východě a severovýchodě oblačno až zataženo, s deštěm, teploty 5 až 0. A zítra čekáme polojasno až oblačno, ráno v Čechách až skoro jasno, odpoledne a večer se na západě místy vyskytnou přehánky, na východě a severovýchodě bude zpočátku oblačno až zataženo s deštěm. Teploty zítra 16 až 21 stupňů, na východě a severovýchodě místy kolem 14, na horách kolem 10, v Beskydech kolem 7 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Posloucháte Sportžurnál a Filip Pašedivého.
3: Hezký večer, italský tenista Jannik Sinner, to je v posledních týdnech mašina na vítězství. Tentokrát ovládl turnaj v Římě, porazil Nora Kaspera Ruda 2x6-4 a jako druhý tenista v historii ovládl všech 9 turnajů série Masters. Před aktuální světovou jedničkou to dokázal pouze Novak Djokovic ze Srbska ve svých 31 letech. Sinnerovi je teprve 24 a v Římě se navíc stal prvním domácím šampionem od Adriana Panaty v roce 1976. Tolik tedy krátce z tenisu. No a za pár minut už se zase vrátíme k fotbalové šancelize.
1: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

0: Hodně emocí vyvolal zápas předposledního kola fotbalové šance ligy mezi už zachráněnými Teplicemi a pražskou Duklou, která o udržení v nejvyšší domácí soutěži stále bojuje. A tak se mu pojďme věnovat i ve společném vysílání Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. Dukla prohrála 0-2 a po utkání si stěžovala na některé situace. Komise rozhodčích se k vybraným momentům pravidelně vyjadřuje v pondělí, takže si na její hodnocení musíme ještě počkat. To trenér Dukly Pavel Šustr měl jasno okamžitě. A přestože mu za to hrozí pokuta, výkon sudí hned po duelu veřejně kritizoval na tiskové konferenci.
1: Rozhodčí slabej, slaboučkej, katastrofa.
2: Slova trenéra Dukly Pavla Šustra po prohře 0-2 v Teplicích na internetu hojně sdílejí fanoušci skoro všech prvoligových klubů. Pražanům se nelíbila řada verdiktů sudího Ondřeje Berky, neuznaný gól Gilberta po sporné ruce nebo neodpískaná penalta po stažení stejného hráče v pokutovém území.
1: Přece pískám to, co vidím. No teda pozor, tady tenhle rozhodčí nemůže pískat nic, protože on nevidí nic a co vidí, tak vidí špatně.
2: Přidal na kritice Šustr a klub z Julisky pak pokračoval i na sociálních sítích, kde zveřejnil psané vyjádření vlastníka Matěje Turka.
3: V době, kdy český fotbal řeší kauzu údajného ovlivňování klíčových zápasů soutěže, jsem sám opakovaně přesvědčoval všechny kolem sebe, že podobné věci už patří minulosti. Po utkání v Teplicích se nám všem ale tyto obavy znovu bolestivě připomněly a je na místě otázka, jestli tyto časy skutečně skončily.
2: Za slova o možném ovlivnění soutěže hrozí Dukle disciplinární trest. Ještě předtím ale přijde jeden z nejočekávanějších zápasů sezony. Do Prahy v sobotu přijede Baník Ostrava k přímému souboji o záchranu. I o tomto duelu psal směrem k vedení nejvyšší soutěže a komisi rozhodčích majitel Turek.
3: Chceme, aby se utkání s Baníkem rozhodlo výhradně na hřišti. Sportovním výkonem, bez zákulisních tlaků, bez podezřelých rozhodnutí. A předem apeluji na všechny příslušné orgány. Zajistěte absolutní regulérnost tohoto utkání. V sobotu chceme hrát fotbal, ale všem říkám naprosto jasně, budeme sledovat každý detail.
2: Domácím bude v sobotu stačit k účasti v baráži remíza. Už teď je ale jasné, že na tribunách budou Ostravané jako doma.
4: Ostravanci, Ostravanci, hej!
2: Baníkovský chorál. Všichni na Duklu si fandové Slezanů vzali k srdci. Během několika hodin skoupili čtvrtinu kapacity stadionu na Julisce. Kotel hostů je už teď vyprodaný a řada ostravských příznivců tak kupuje lístky do domácích sektorů. Tohle o utkání napsal tiskový mluvčí Dukly Martin Bartošek.
5: Baníku jsme poskytli o sektor navíc. Do prodeje šlo zhruba 1800 lístků pro hosty. Oddělení sektoru hostí bude zajištěno posílenou pořadatelskou službou. S policií jsme také v kontaktu již od minulého týdne.
2: Zápas Dukla Baník je na programu v sobotu ve 14 hodin. Radiožurnál Sport ho nabídne v přímém přenosu. František Typovský, Radiožurnál.

0: O vítězství nad Dánskem a senzační a historické porážce se Slovinskem v prodloužení měli čeští hokejisté na mistrovství světa volný den a zítra večer nastoupí proti Švédsku. Ve Švýcarsku ale turnaj samozřejmě pokračuje dál, proto míříme do Friburgu za Petrem Kadeřábkem.
1: Právě teď zazněla sirena, která ukončila druhou třetinu souboje mezi Norskem a Slovinskem a Norové navýšili své vedení díky střelecké dispozici Jakoba Berglunda, který ve druhé třetině dal hat-trick a tak tedy navýšil vedení Norů, kteří vedou po druhé třetině nad Slovinci 4-0. Poprvé na šampionátu se hraje pomalej souběžně hraný duel v Curychu, tam je teprve 40. minuta ve svém proudu a zatím Lotyšsko vede nad Německem 2-0. Ze Švýcarska Petr Kadeřábek, Radiožurnál.
0: No a ke slovům našeho reportéra ještě doplním další dnešní výsledky ze světového šampionátu v ledním hokeji ve Švýcarsku. Už popolední Slovensko zvítězilo nad Itálií 4-1. Spojené státy americké také potvrdili roli favorita a porazili Velkou Británii 5-1. Švédové nezaváhali proti Dánům, zvítězili nad nimi 6-2 a konečně Rakousko zdolalo Maďarsko 4-2. Češi tedy půjdou po třetí do akce zítra večer od 20:20. Tenhle duel samozřejmě nabídneme na Radiožurnálu i Radiožurnálu Sport v přímém přenosu. No a pokud jde o Radiožurnál Sport, tam už po 19. hodině nabídneme předzápasové studio, ve kterém samozřejmě přivítáme zajímavé hosty a našeho hokejového experta Martina Procházku. A jen pro úplnost, čeští hokejisté zítra večer nastoupí proti Švédsku.
2: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.

0: 11 minut před 22. hodinou tady máme další díl pravidelného seriálu Radiožurnálu Sport, který tedy teď nabízíme i posluchačům Radiožurnálu. Před 50 lety vybojovali fotbalisté Československa zlaté medaile na evropském šampionátu. A tak teď symbolicky znovu prožíváme 50 dnů až do vítězného penaltového rozstřelu v Bělehradu. Dobu od 2. května do 20. června. Nabízíme vám v pořadí 16. příběh, který nás v kalendáři a rozhlasovém vysílání vrací do 17. května roku 1976.
1: Delegace komunistické strany Československa vedená generálním tajemníkem ústředního výboru komunistické strany Československa a prezidentem republiky Gustávem Husákem přiletěla dnes do Berlína, kde se zúčastní 9. sjezdu jednotné socialistické strany Německa.
2: Mohli jste slyšet z rozhlasových novin 17. května roku 1976. Zatímco Německá demokratická republika, o které byla řeč, byla součástí východního bloku, Německá spolková republika toho západního. A v režimu socialistického či komunistického Československa bylo žádoucí to mít na paměti. Své o tom věděl i velmi uznávaný sportovní fotograf té doby Stanislav Tereba. V roce 1959 dostal jako první Čech prestižní mezinárodní cenu World Press Photo za snímek fotbalového brankáře Miroslava Čtvrtníčka v dešti s názvem Brankář a voda. Stanislav Tereba, syn reprezentanta ve stolním tenisu Václava Tereby, fotil hvězdné atlety třeba Emila Zátopka, gymnastku Věru Čáslavskou a byl dvorním fotografem zpěváka Karla Gotta. V roce 1976 pracoval pro deník Večerní Praha a pokrýval i mistrovství Evropy v tehdejší Jugoslávii. Jenže jeden z mnoha snímků ho málem stál místo. To když měl za úkol vyfotit československé hrdiny, čerstvé mistry Evropy, kteří si ovšem podle zvyklostí vyměnili po finále dresy se soupeřem z Německé spolkové republiky.
3: To vadilo v roce 76, když si vyměnili dresy s Němcema a chudák Tereba málem přišel o zaměstnání, který dělal fotografa ve Večerní Praze. Byl tam jako jeden z mála, který tam byli jako český fotografové. A když poslal teda v neděli večer sem do Četky a do novin ty fotky, tak všude vyšlo potom, jak to máme pohár a německý dresy. A když přijel Tereba, tak se ho zavolali na UVKSČ a tam mu řekli, že končí, protože jako si, co si to dovoluje, že prostě propaguje takovýhle to. No pak to utichlo a Tereba zůstal ve Večerce.
2: Usmívá se fotbalový historik Jaroslav Kolář, protože měl tento příběh pro Stanislava Terebu dobrý konec.
3: Tehdy Večerní Praha spadala pod městský výbor KSČ, což byl nižší stupeň, než byl ústřední výbor. No a ten tajemník z toho ústředního výboru, který si zavolal Terebu hned na kobereček a řekl mu, že bude muset končit, protože Ausgerechnet je z Večerní Prahy, která je orgán městského výboru KSČ, tak že bude končit. No tak Tereba celý zoufalý šel za předsedou toho městského výboru KSČ, no a ten řekl, ono tak horký nebude. A výsledek byl ten, že Tereba zůstal ve Večerce a tiskovýho tajemníka z UVKSČ poslali do České televize dělat ředitele nebo náměstka. Takže ho povýšili a tím se to uklidnilo.
2: Naráží na personální změny, které nakonec pomohly Jaroslav Kolář. 17. května roku 1976, tedy přesně před 50 lety, byste našli fotografii Stanislava Tereby na poslední stránce deníku Večerní Praha. Hned vedle krátkého textu o tom, že hokejisté Montrealu Canadiens získali Stanleyův pohár po výhře nad Filadelfií 4-0 na zápasy. Na jedné z fotografií je zachycena dramatická situace před brankou Dukly, kterou hájí Ivo Viktor. Slávia v tom derby v Edenu vyhrála nad armádním celkem 2-0. Dostala se do čela tabulky první československé fotbalové ligy a tak na poslední stránce najdeme vedle Terebovy fotografie i velký nadpis 3 kola od titulu. Do finálového zápasu mistrovství Evropy zbývá 34 dní. Jaroslav Plašil, Radiožurnál.

0: Populární talk show Desítka míří v květnu do Teplic.
1: Na fotbalovém hřišti se náš expert Pavel Horvát s legendárním Antonínem Panenkou na profesionální úrovni nepotkali. Na pódiu ale pravidelně ukazují, že si vyhovět umějí.
2: S tou životosprávou v naší době bylo zakázáno kouřit, bylo zakázáno pít alkohol, bylo zakázáno jíst knedlíky a pozor, to důležitý, bylo zakázáno mít 4 dny před zápasem něco s ženskou. Teď si představte, že se byla kvalifikace na mistrovství světa, hrálo se středa, sobota, celý rok.
3: To se trošku nabízí se zeptat, co se dělo potom.
2: Tak byl nejúspěšnější rok narození dětí.
0: 18. května do kulturního domu v Teplicích dorazí i speciální host. Současný asistent trenéra Severočechů a někdejší Horvátův spoluhráč z Teplic, Sparty i Plzně, Jan Rezek.
4: Denodenní dřína na tom hřišti a možná se o tom ani nemluví tolik, o tom, jak vlastně Pavel, jaký byl dříž na tom hřišti, jaký byl profesionál, to, co se dělo okolo, to samozřejmě tomu patří, ale to, jak se choval v té kabině na tom hřišti, o tom se moc nemluví a to by jsem chtěl zmínit, že pro mě i v tomhle tom byl obrovský vzor, to, jak na každém tréninku dřel a nechtěl prohrávat. A to si myslím, že i tímhle tím on to do nás dostával a proto jsme možná my ty kluci vedle něj rostli.
1: Desítka Pavla Horváta živě v Teplicích.
0: V pondělí 18. května od 19 hodin v tamním kulturním domě.
1: Podrobnosti najdete na webu radiožurnál Sport.cz.
0: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: 22 hodin. Večerní zprávy má Ondřej Látal.
1: Předseda ústavního soudu Baxa na tryzně v Terezíně varoval před projevy autoritářství. Papež Lev XIV. Zřizuje ve Vatikánu komisi pro umělou inteligenci. Fotbalisté Plzně v lize porazili Jablonec vysoko 5-0. Hradec Králové přehrál Slávii 3-1. A zítra čekáme polojasno až oblačno. Odpoledne a večer se na západě místy přidají přehánky. Na východě bude pršet. Teploty 16 až 21 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Pietní akt v Terezíně připomněl oběti nacistické perzekuce během druhé světové války. Trizny na Národním hřbitově se zúčastnil taky prezident Petr Pavel, politici, pamětníci anebo skauti. Předseda ústavního soudu České republiky Josef Baxa ve svém projevu přirovnal současnou atmosféru k době před nástupem nacismu.
3: Nikdy nebylo ve veřejném prostoru tolik vědomých lží vydávaných za pravdu a díky technologiím šířených všemi směry do všech koutů světa pod pochybným poukazem na svobodu projevu.
1: Baxa varoval taky před některými státy a jejich představiteli, kteří nerespektují mezinárodní právo a snaží se přepisovat historii. Návrh zákona o médiích veřejné služby projedná koaliční rada podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO 25. května. Řekl to ve svém videu na sociálních sítích. Zabývat se koalice bude podle něj i stovkami připomínek, které k návrhu přišly v mezirezortním řízení. Do debaty chce přizvat taky generální ředitele Českého rozhlasu i České televize.
4: A když teda se připravíme na koalici, tak pozveme generálního ředitele České televize a generálního ředitele Českého rozhlasu a budeme veřejně se bavit o tom, co v rámci toho zákona navrhujeme. A určitě nechceme mluvit do obsahu.
1: Připomínkové řízení k mediální novele skončilo v noci na sobotu. Kritizovala ji řada ministerstev i institucí. Papež Lev XIV. Rozhodl o vytvoření Vatikánské komise pro umělou inteligenci. Informuje o tom server Vatican News. Komise má pomáhat s reakcí katolické církve na celosvětový nárůst používání umělé inteligence.
5: Důvodem pro vytvoření komise jsou podle Vatikánu potenciální dopady umělé inteligence na lidské bytosti a lidstvo jako celek a také zájem církve o důstojnost každé lidské osoby. Papež Lev XIV. By měl v příštích týdnech zveřejnit svoji první encykliku, tedy veřejný list, ve kterém vysvětluje postoj církve k důležitým tématům a očekává se, že se dotkne právě i tématu umělé inteligence. Papež už dříve varoval před jejími riziky. Prohlásil, že lidé nejsou předurčeni k tomu, žít ve světě, kdy už nelze rozeznat pravdu od fikce a musí zajistit, aby technologie nenahradila lidské bytosti. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
1: Každý třetí prodejce zábavní pyrotechniky v Česku loni v prosinci nedodržel zákon. Vyplývá to ze zjištění České obchodní inspekce, která na konci loňského roku udělala skoro 200 kontrol. Nejčastěji se prodejci provinili prodejem pyrotechniky nezletilým. Přitom od loňského prosince platí přísnější pravidla pro ověřování věku kupujících a taky pro online prodej zábavní pyrotechniky. Připomíná mluvčí České obchodní inspekce František Kotrba.
6: Při realizaci kontrol jsme spolupracovali v 55 případech s mladistvými figuranty. Z toho porušení bylo prokázáno ve 24 kontrolách při přímém prodeji a v 10 kontrolách při prodeji online.
1: Česká obchodní inspekce kvůli kontrolám 4 prodejcům zakázala dodávat pyrotechnické výrobky na trh.
2: Sport.
1: Fotbalisté už jistých mistrů šance ligy ze Slávie prohráli ve čtvrtém kole nadstavby na hřišti Hradce Králové 1-3. Východočeši si tak zajistili čtvrté místo v tabulce, které znamená předkola evropských pohárů. Za hradecký klub bude i dál nastupovat kapitán Vladimír Darida, který s klubem prodloužil smlouvu o 2 roky. Sparta pak vyhrála v Liberci 2-0 a Plzeň deklasovala Jablonec 5-0. Slovenští hokejisté vyhráli na mistrovství světa ve Švýcarsku nad Itálií 4-1, Švédsko porazilo Dánsko 6-2, Spojené státy Velkou Británii 5-1 a Rakousko-Maďarsko 4-2. Teď hraje Slovinsko s Norskem, utkání vidí Petr Kadeřábek.
7: Díky hetriku Jakoba Berglunda vedou Norové ve 44. minutě nad Slovinci 4-0 v souběžně hraném utkání. V Curychu vedou Lotyši nad Německem 2-0. Ze Švýcarska Petr Kadeřábek, Radiožurnál.
1: Čeští hokejisté nastoupí po třetí ve skupině šampionátu zítra večer proti Švédsku.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Neprůjezdná D3 u Českých Budějovic a kolona na dálnici D1 v Brně. Dálnice D3 je z Českých Budějovic do Kaplice. Teď neprůjezdná. Zavřený je na kilometru 135,5 tunel Pohůrka. Obousměrně. Omezení kvůli stavbě nového omezení by mělo trvat zhruba 15 minut, tedy ta uzavírka. Na dálnici D1 v Brně směr Praha se vytvořila kolona. U sjezdu na Bratislavu na kilometru 196 je nové omezení. Průjezdný jen jeden pruh. Kolona má zhruba 2 kilometry, začíná poblíž sjezdu k OMV.
9: Při dojezdu do Brna od Vyškova po D1 se tvoří kolona zhruba asi 2 kilometry, zdržení cirka 10 minut.
8: Silnice 13 je na vjezdu do Karlových Varů z Ostrova a Chomutova. Stále neprůjezdná. U Dalovic naproti čerpací stanice Orlen průjezd zavřela srážka dvou osobních aut. Objíždí se sjezdem na Sadov. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra čekáme polojasno až oblačno, ráno v Čechách až skoro jasno. Odpoledne a večer se na západě místy vyskytnou přehánky, na východě a severovýchodě bude zpočátku oblačno až zataženo s deštěm. Teploty 16 až 21 stupňů, na východě a severovýchodě místy kolem 14. To byly zprávy. Posloucháte dál víkendový večerní radiožurnál s Jiřím Šteflem.
0: A díky, že ten nedělní večer trávíte v naší společnosti, 7 minut po 22. hodině vysíláme rádi pro vás.

0: Dálnice D8 na vjezdu do Prahy s Ústí nad Labem stojí. Za sjezdem na Zdiby kilometr -1 se srazilo osobní auto s motorkou. V koloně před uzavírkou nezapomeňte na záchranářskou uličku, sjezd se stále dá z exitu 1 Zdiby. Další zelená vlna nejpozději ve zprávách v 12:30.
1: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Tady je vysílání víkendového radiožurnálu Za minutu bude 10:45. Památku obětí nacistické perzekuce si dnes připomněli lidé na Národním hřbitově před Malou pevností v Terezíně. Letos jde o 81. výročí připomínky osvobození a konce druhé světové války v Evropě.
1: Koná se to teda vždycky třetí neděle květnu, protože se to odkazuje na takzvanou Buchenwaldskou úmluvu, což byla dohoda přeživších Buchenwaldů, kteří se po válce setkali po osvobození a slíbili si, že se budou setkávat právě v tomto termínu do té doby, dokud nebudou vymíceny vlastně kořeny nacismu.
2: Vysvětluje mluvčí

0: Památníku Terezín Stanislav Lada.
1: Zapomínáme na to, že to, co v minulosti začalo nebráněním slov, pokračovalo selháním práva a institucí, končilo gety, koncentračními tábory a miliony.
0: Předseda Ústavního soudu České republiky Josef Baxa uvedl, že dnešní doba připomíná svět před 90 lety a ničí se schopnost rozlišovat mezi pravdou a fikcí.
2: Nikdy nebylo ve veřejném prostoru tolik vědomých lží vydávaných za pravdu a díky technologiím šířených všemi směry do všech koutů světa pod pochybným poukazem na svobodu projevu.
0: Na 2,5 roku v terezínském getu zavzpomínala pamětnice Michaela Vidláková.
3: Díky několikanásobnému štěstí, souhře náhod, jsem se tady před 81 lety dočkala té šťastné chvíle osvobození.
0: Zpětně vnímá neuvěřitelné štěstí, když jako jedna ze 150 tisíc dětí holokaust přežila.
3: Když se na to dívám zpětně, byl pro mě úžasnou školou života, protože člověk si tam seřadil priority, ale to jsem tenkrát jako šestiletý dítě nechápala.
0: Letos na pietu dorazilo zhruba 3 000 lidí. Z Terezína Lucie Hejzlová, Radiožurnál.

0: Stále nejúspěšnějším český zpěvák, který soutěžil v Eurovizi, nevyhrál bohužel 6. místo, to bylo nakonec v roce 2018. Tohle byl Mikolas Josef. Tady je vysílání večerního radiožurnálu 22 hodin 18,5 minuty. Ještě před 100 lety oblast Kepong severně od Kuala Lumpur pokrývaly travnaté pláně s mělkými jezery po těžbě cínu. Krajina byla pustá, ale lesy vykácené. Dnes se na stejném místě rozkládá divoký prales plný tropických ptáků, motýlů, hadů a hlavně obrovských stromů. Je k nerozeznání od přirozeného pralesa. Přitom byl uměle vysazený jako experiment. Na místě sídlí Malajsijský ústav pro výzkum lesa, neboli FRIM.
1: Tohle jsou bezžihadlové včely. Vidíte, že jejich úl vypadá úplně jinak.
2: Můj lesní průvodce Lim Chung Lu ukazuje na přírodní trychtýřek, který vede do dutiny obrovského kmene fíkovníku. Tudy se prý včely dostávají dovnitř.
1: A tady obří pralesní mravenci. Tohle je největší druh mravenců v Malajsii. Naštěstí nejsou agresivní.
2: Postupujeme hlouběji a hlouběji do pralesa a velmi intenzivně tu bzučí cikády.
1: Tohle je náš malajsijský národní strom, merbau. Je to velmi těžké, tvrdé dřevo. Je odolné vůči útoku termitů i vůči plísním, takže se často používá pro venkovní podlahy nebo bazénové terasy.
2: A teď přicházíme prý na nejuchvatnější místo celého pralesa.
1: Tady odsud je nejkrásnější výhled ve filmu.
2: Really? Nejsem úplně přesvědčená. Je to stejný prales jako před chvílí.
1: Tak se podívejte nahoru.
2: Oh, wow. Koruny stromů desítky metrů nad námi vytvářejí nádherný obrazec. Vypadají jako přírodní skládačka, jako takové zelené pucle, které do sebe přesně zapadají, ale nikdy se úplně nedotknou a zůstávají mezi nimi úzké mezery.
1: Říká se tomu plachost korun stromů. Tenhle jev se vyskytuje častěji v člověkem vysázených lesích, kde jsou stromy stejně staré a stejně vysoké. Když fouká vítr, tak větve se navzájem očesávají, takže jejich konečky se olamují. A díky tomu mezi nimi vznikají tyto mezíry.
2: O kus dál potkáváme Limova kolegu Nasrima, který zkoumá nějaký drát připevněný ke stromovému kmeni.
3: To je hromosvod. Chrání strom během bouřky.
2: Bouře jsou tady v Malajsii skoro na denním pořádku. I dnes už máme za sebou jednu pořádnou průtrž mračen.
1: Kvůli omezenému rozpočtu vybíráme jen nejvyšší stromy a ty, které jsou blízko našich budov. Během posledních 8 dnů hromosvod na tomhletom stromě uzemnil 5 blesků.
2: Tady ve FRIMu prý pracuje víc než 200 vědců a vědkyň.
1: Zkoumáme les od kořenů stromů až do nebe. Všechny aspekty lesa, rostliny, živočichy, klimatickou změnu, půdu, všechno, co se lesa týká.
2: Americký botanik Frederick William Foxworthy tady u Kuala Lumpur začal vysazovat lesy jako experiment v roce 1926, tedy přesně před 100 lety.
1: FRIM dává lidstvu naději, že i nejvíc zdevastovanou krajinu můžeme znovu proměnit v les.
2: Od loňského roku je tento umělý prales zapsaný na seznamu světového dědictví UNESCO. Z Kuala Lumpur, Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.

hudby Kygo a Avicii a Sandro Cavazza ve vysílání víkendového radiožurnálu je před námi polojasné až oblačné pondělí odpoledná večer, ale na západě může místy sprchnout. I o počasí vám více řekneme za chvíli ve zprávách. Teď filmová hudba. Je to píseň z filmu Hudbu složil, slova napsal, rok 2007, Hugh Grant, Drew Barrymoreová.

0: 22.30. Teď už Martin Matějka a zprávy.
1: Návrh zákona o médiích veřejné služby projedná koaliční rada podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO 25. května. Řekl to ve svém nedělním videu na sociálních sítích. Zabývat se koalice bude podle něj i stovkami připomínek, které návrhu přišly v mezirezortním řízení. Do debaty chce přizvat taky generální ředitele Českého rozhlasu i České televize. Pacientům má s používáním umělé inteligence pomoct nová příručka České asociace umělé inteligence. Varuje hlavně před využíváním chatbotů, korčování diagnóz nebo léčby. Na přípravě materiálu spolupracovali taky lékaři a ministerstvo zdravotnictví. Ukrajinská armáda zasáhla ropnou rafinérii a dvě čerpací stanice v ruské moskevské oblasti, informuje o tom ukrajinská bezpečnostní služba SBU. Na Telegramu doplnila, že údery na objekty zbrojního průmyslu, vojenskou infrastrukturu a centra ropného průmyslu omezují schopnost Ruska pokračovat ve válce. A pyrotechnici v německém Pforzheimu úspěšně zneškodnili více než 1,5tunovou nevybuchlou bombu z druhé světové války. Podle místních úřadů operace trvala zhruba 15 minut. Z oblasti se kvůli zneškodňování pumy muselo evakuovat kolem 30 tisíc lidí. Bombu ve středu objevili dělníci během stavebních prací. Sport. Fotbalisté Hradce Králové si v příští sezóně zahrají předkola evropských pohárů. V nadstavbové části šance ligy si zajistili čtvrté místo v tabulce výhrou 3-1 nad jistými mistry ze Slávie. Plzeň porazila Jablonec 5-0 a Sparta zvítězila v Liberci 2-0. Moderní pětibojař Matěj Lukeš skončil druhý na světovém poháru v Bulharsku. V elitním seriálu vybojoval stříbro po druhé v kariéře.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Zavřená D8 u Prahy a kolony na dálnicích v Brně. Dálnice D8 je na výjezdu do Prahy z Ústí nad Labem stále neprůjezdná. Za sjezdem na Zdiby kilometru -1 se srazilo osobní auto s motorkou. Kolona začíná teď před sjezdem na Zdiby, kde by se stále mělo dát sjet z dálnice a osobním autem u zavírku objet přes Prahu. Naopak D3 u Českých Budějovic je už průjezdná. Zhruba 15 minut byl zavřený na kilometru 135,5 tunel Pohůrka. Nově se jezdí v části na Prahu obou směrně. Na dálnici D1 v Brně směr Praha se vytvořila kolona. U sjezdu na Bratislavu kilometru 196 je nově průjezdný jen jeden pruh. Kolona má zhruba 2 kilometry, zdržíte se tam kolem 20 minut. A ucpává se také D2. Je na příjezdu do Brna z Bratislavy zatím půlkilometrová kolona. A ještě Brno a nebezpečí ve sportovní ulici. Pohybuje se tam neosvětlený vozíčkář. Dejte pozor. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Noc bude jasná až polojasná na východě a severovýchodě, oblačná až zatažená s deštěm. Ochladí se na 5 stupňů až 0. Zítra pak čekáme polojasno až oblačno, ráno v Čechách až skoro jasno a nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů. Tolik zprávy. Pokračuje víkendový radiožurnál s Jiřím Šteflem.
4: A přeju vám dobrý večer, 3,5 minuty po půl jedenácté. Skupina No Name z hudby právě teď, no a ke zpravodajským tématům se můžete vrátit i na našem zpravodajském serveru irozhlas.cz.
2: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
2: I o víkendu.

No v Čakové na Bruntálsku se jim taky snívá, ale to snívání už končí, protože konkrétně tam končí čekání na telefonní signál. Začala tam totiž stavba nového vysílače. Česká republika má ale podobných míst se špatným signálem stále téměř 1800. Podrobnosti ve víkendovém radiožurnálu hned jak dozní, dospívá zpěvák Tom Grennan. Tady je, ať se vám líbí.

0: Desítky míst na Bruntálsku mají malé nebo dokonce žádné pokrytí mobilním signálem. Patří mezi ně i obec Čaková, kde chybějící signál obyvatelům komplikuje běžný život i podnikání. Teď by se to ale mělo změnit. Nad obcí totiž vyroste nová anténa.
1: Tady to teda jako není vůbec, tady si nezavoláte. Tady musíte k zrcadlu, když chci odeslat třeba SMS-ku nebo něco.
2: Monika Baranová je majitelka místního obchodu. Já jsem teď vytáhl svůj telefon a v místě, kde je normálně napsaný operátor, teď stojí žádná služba. Nový vysílač by měl takové problémy odstranit. Nezávislý starosta Čakové Petr Náhlý ve špatném pokrytí vidí i bezpečnostní rizika.
3: Telefonní signál není, takže záchranka, hasiči a pak už jako i ty běžné služby, to tady je problém, a takže se nepřipojíte vůbec, tady je to hluché místo jako je.
2: Vysílač bude hotový nejspíše do konce června, říká Ondřej Zetka ze společnosti Cetin. Ještě tento rok chce společnost postavit na Bruntálsku 8 nových vysílačů, tím ale práce nekončí.
4: Momentálně vidím asi 30 lokalit zadaných tady na Bruntálsku.
2: Ubyde tak dalších bílých míst. Co takové místo znamená, přibližuje mluvčí Českého telekomunikačního úřadu Tereza Meravá.
5: Celé místo je vlastně část obce, kde pokrytí sítěmi 4G a 5G aspoň jednoho operátora nedosahuje hranice 97% populace. Což vlastně znamená, že může jít o lokalitu, kde se normálně dovoláte, kde většina obyvatel má dobře dostupný mobilní internet, ale pokrytí aspoň jednoho z těch operátorů stále nedosahuje té přísné hranice.
2: Tereza Meravá dodává, že bílých míst v posledních letech přibývá, protože technici stále doměřují další oblasti v republice. V Česku je podle posledních dat zhruba 1800 takových míst. Český telekomunikační úřad ale stanovil operátorům povinnost oblasti pokrýt do roku 2030. Z Čakové Adam Tomáš, Radiožurnál.

0: when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: 10:45 a 2 minuty k tomu. Milan Glista má zelenou vlnu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Stále sledujeme situaci na D8 na vjezdu do Prahy z Ústí nad Labem. Podle kamer je za sjezdem na Zdiby kilometru -1. I teď neprůjezdná, srazilo se tam osobní auto s motorkou. Kolona začíná před sjezdem na Zdiby, kde by se mělo dát sjet z dálnice. Další zelená vlna ve zprávách v celou.
2: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Senior taxi v Novém Strašecí kvůli vyšším cenám pohonných hmot zdražilo. Provozovatel zaplatí měsíčně za palivo zhruba o 10 000 korun víc než na začátku letošního roku. Třeba cesta do Prahy tak nově vyjde o 50 korun dráž. Některým klientům to ale nevadí, protože službu prostě potřebují. Tady je reportáž.
1: Když nemůžu mámu honem odvíst, no tak zavolám senior taxi. Přece kvůli zdražení něčeho nebudu jí doma nechávat bez doktora nebo bez ničeho. No.
2: Říká jeden z klientů senior taxi v Novém Strašecí Jan Šanda. Službu využívá také Alena Zemanová. Ani ta se zdražením problém nemá.
3: Seniori potřebují takovouto službu, takže lidi to myslím tak nevnímají, že se zdražují jiné komodity než tady ten taxík.
2: Oba jsou zároveň klienti takzvaného posezu. Senior taxi tak využívají i při cestě na společné akce, říká ředitelka domova seniorů Nové Strašecí Miluše Junová.
4: Zkrátka znamená pomoc seniorům a lidem se zdravotním postižením. Jezdí sem proto, když se cítí třeba osamělí nebo potřebují společnost nějakých dalších lidí a nebo se chtějí ještě i ve svém věku nebo ve svém stavu vzdělávat.
2: Cena cesty po městě se zvedla o 10 korun, do Rakovníka nebo Kladna o 30 a do Prahy o 50 korun. Část ale za seniory platí město, říká nezávislý starosta Karel Filip.
5: Město hradí službu v ceně za pohonné hmoty, v současné době je to 21 korun. Občan hradí po Novém Strašecí 50 korun, pokud je to v Rakovníku 80 korun a do Prahy 250 korun.
2: Senior taxi má k dispozici 5 vozidel, za jejich tankování teď zaplatí provozovatel služby Bohumil Bureš kolem 50 tisíc korun za měsíc. To je zhruba o 10 tisíc více než na začátku letošního roku.
6: My jsme měli 6 let stejnou cenu a po těch 6 letech už to nešlo udržet, museli jsme dražit.
2: Na zdražení senior taxi má podle Bureše vliv také třeba vyšší cena náhradních dílů pro automobily. Z Nového Strašecí na Rakovnicku Richard Webs, Radiožurnál.

Whitney Houston, 4 minuty zbývají do 23. hodiny. V Radiožurnálu po zprávách uslyšíte reprízu víkendového hosta Patricie Strouhalové. Oh, Father, tell me.

0: Je 23 hodin. Teď zprávy a Martin Matějka.
1: Pilotní provoz zvýšené rychlosti na 150 km na dálnici D3 se prodlouží až do konce letošního roku. Při letecké show ve Spojených státech se srazily dvě stíhačky, posádky se katapultovaly. Fotbalisti Hradce Králové porazili v Šancelize mistrovskou Slávii a zajistili si účast v evropských soutěžích. A zítra čekáme polujasno až oblačno, odpoledne a večer se na západě místy s přeháňkami. Na východě bude pršet a teploty 16 až 21 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Ministerstvo dopravy prodlouží testování 150-kilometrové rychlosti na části dálnice D3. Pilotní provoz začal loni v říjnu. Data zatím podle rezortu nestačí pro hodnocení bezpečnosti zvýšené maximální rychlosti, kterou podle počasí povolují proměnné dopravní značky. Policisté zatím podle data od října do února řešili v úseku 39 nehod při všech maximálních rychlostech. Je to meziročně o 17 víc, popisuje ředitel ředitelství dopravní policie policejního prezidia Michal Hodbuť.
3: Těch nehod, kdy tam byla 150, tak těch tam bylo těch větších nějakých 10 a těch menších, bavíme se o nějakých 4 nehodách.
1: Nikdo při nich nezemřel, při aktivní 150 se zranili 3 lidé. Podle ministerstva dopravy se taky při testování ukázalo, že zatímco v pravém jízdním pruhu překračovalo povolenou rychlost méně řidičů, v levém ani zvýšená maximální rychlost nestačila více než 40% motoristů. Při letecké show na americké vojenské základně ve státě Idaho se srazily dvě stíhačky, všichni čtyři piloti se bezpečně katapultovali, uvedla to agentura AP. Na videích z letecké přehlídky je vidět, že jeden ze strojů EA-18G se ve vzduchu zezadu přiblížil k tomu druhému. Obě letadla do sebe ve vzduchu narazila a začala se nekontrolovatelně řítit k zemi. Srážku obou letadel už podle mluvčího letecké vojenské základny vyšetřují úřady. Nepálský šerpa Kamirita znovu překonal vlastní rekord v počtu výstupů na nejvyšší horu světa. Na Mount Everest vylezl po 32. Rekord překonala taky šerpka Lhabka, která na vrchol vystoupila po 11. Vícekrát to zatím žádné ženě nepodařilo. Oba rekordmani jsou profesionálními průvodci výprav do Himaláje. Ritově 56 a Lhakpě 52 let. Na podporu Českého rozhlasu a České televize se dnes v Brně podle odhadů policie sešlo 3,5 tisíce lidí. Pochod prošel centrem a zastavil se u budovy Českého rozhlasu a na Dominikánském náměstí. Akci s názvem Ruce pryč od médií chtěli organizátoři upozornit na obavy z politického ovládnutí veřejnoprávních médií, říká krajská koordinátorka ze spolku Milion chvilek pro demokracii Maria Vazy.
4: Vidíme to v dalších zemích a známe to i z historické zkušenosti, že všechny tyhle ty kroky opravdu vedou k autoritářství a začíná se velmi často zestátnění médií. Chceme, aby média se nezodpovídala nikomu jinému, kromě občanů České republiky, a tím pádem je potřeba to zatrhnout hned v začátcích. Takový zákon prostě nemůže projít.
1: Zákon o změně financování médií veřejné služby by měl začít platit co nejdřív, uvedl to ministr kultury Otto Klempíř za Motoristy v televizi Nova. Návrh projedná 25. května koaliční rada.
2: Sport.
1: Fotbalisté Hradce Králové se dostali do evropských soutěží. Kvalifikaci do konferenční ligy jim zajistila celková čtvrtá pozice v tomto ročníku Šance ligy, na kterou dosáhli po vítězství 3-1 nad mistrovskou Slávií Praha. 11. gólem v sezóně pomohl k vítězství kapitán Vladimír Darida.
5: Já myslím, že to hrozně vychází z toho, jaká ta chemie je v kabině, protože já jsem neskutečně rád za to, že zažívám úžasnou českou kabinu po těch letech, co jsem byl venku. I trochu jinou třeba, než ještě byla v Plzni, a opravdu to, jak funguje ta kabina vevnitř, je extrémní rozdíl oproti tomu, co jsem zažíval v zahraničí, a je to krásný.
1: Dále v nadstavbové skupině o titul Plzeň vyhrála nad Jabloncem 5-0 a Liberec prohrál 0-2 s pražskou Spartou.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Uzavírka na D8 u Prahy a kolony na dálnicích v Brně. Dálnice D8 na vjezdu do Prahy s Ústí nad Labem, hodinu neprůjezdná. Za sjezdem na Zdiby kilometru minus 1 se srazilo osobní auto s motorkou. Je to nehoda se zraněním. Kolona začíná před sjezdem na Zdiby. Osobním autem by se tam mělo dát sjet a uzavírku objet přes Prahu, třeba Dolní Chabry a Ďáblice. Na dálnicích v Brně se tvoří kolony. Na D1 směr Praha mezi kilometry 198 až 196 v noci u sjezdu na Bratislavu provoz stáhli do jednoho pruhu. Zdržíte se kolem 20 minut. Kvůli novému omezení se nárazově ucpává i D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy. Kolona začíná kousek za Olympií na druhém kilometru. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Noc bude jasná až polojasná, na východě a severovýchodě oblačná až zatažená s deštěm, ochladí se na 5 stupňů až 0. A zítra pak čekáme polojasno až oblačno, ráno v Čechách až skoro jasno, odpoledne a večer se na západě místy vyskytnou přehánky, na východě a severovýchodě bude zpočátku oblačno až zataženo s deštěm, nejvyšší pondělní teploty 16 až 21 stupňů, na východě a severovýchodě naměří místy kolem 14, na horách kolem 10 a v Beskydech kolem 7 stupňů Celsia. Tolik zprávy. A začíná repríza nedělního hosta Radiožurnálu s Patricí Strouhalovou.
7: Hostem ve vysílání víkendového Radiožurnálu je herečka Elizaveta Maximová, o které se třeba píše, že patří k herečkám, které na sebe nestrhávají pozornost prvoplánově, ale spíš intenzitou, přesností a schopností jít až na hranici emocí. A to dokazuje také i ve své nové divadelní roli. Nově ji totiž můžeme vidět v divadle Viola ve hře Psychodrama. Elizaveto, vítám vás tady, dobrý den.
8: Dobrý den, děkuji za pozvání.
7: Hrajete nejen sebe sama?
8: Doufám, že ano. Myslíte v psychodramatu, ano, nebo obecně?
7: V psychodramatu, ale i obecně.
8: I obecně. Myslím si, že, nebo takhle já, každý herec si myslí, že hraje po každý něco úplně jinak a někoho jiného a stále se vrací sám k sobě, ale doufám, že hraju jak v psychodramatu, tak i v jiných hrách nebo projektech někoho jiného. Ale samozřejmě vždycky do toho se propisuje vaše osobnost a váš třeba i pohled na tu danou postavu, na danou problematiku, téma a tak dál.
7: A jít až na hranici emocí, o tom taky budeme mluvit. Tohleto monodrama, tedy představení jedné herečky, tam oficiálně stvárňujete jednu hlavní postavu. Je to herečka, která se uchází o roli v adaptaci Hitchcockova Psycha. Co vy a Hitchcock?
8: Já a Hitchcock. Přiznám se, že já jsem Psycho viděla kdysi dávno, předtím, než jsme začali zkoušet. A ono je strašně zajímavé, jak teďko na to nahlížíme z našeho pohledu, z našich jako zkušeností s hororama. Že vlastně Hitchcockovo Psycho je teďko taková jako milá, taková vlastně pohádka, která je neskutečně stylová, neskutečně má neskutečnou atmosféru, ale vlastně jakoby zažíváte tam spoustu emocí, ale strach mezi ně už nepatří pro novodobýho diváka, si myslím, protože vlastně i to schéma vyprávění je vlastně z pohledu dnešního diváka v roce 2026, tak je úplně, jasně jsme už navyklí na úplně něco jiného, jako v tom žánru hororovým, ale chápu, že tehdy to musela být neskutečná jako bomba a asi z toho byli lidi fakt vyděšený.
7: Vy jste teď změnila image, máte jinou barvu vlasů a máte je zkrácené. Já jsem si říkala, jestli je to kvůli nějaké nové roli.
8: Je to kvůli nové roli.
7: A kvůli jaké nové roli?
8: A budu hrát kriminalistku, ale ještě o tom nemůžeme mluvit. Ale moc se na to těším.
2: Host Radiožurnálu.

0: Ve vysílání víkendového radiožurnálu je herečka Elizaveta Maximová naším hostem. Vy, když jste se hlásila na Damu, tak jste se spíš viděla na divadelním jevišti. A tu filmovou kameru jste nějak jako upozaďovala. Proč?
1: Protože jsem vnímala, že divadlo je skutečný povolání. A že vnímala jsem to tak, že divadlo je mnohem složitější než film. A když mi jeden z profesorů při takový jedný výměně názorů řekl, no tak to je jedno, vy stejně budete jenom točit, nebudete hrát divadlo, tak já jsem se tehdy tak rozbrečela a brala jsem to jako totální podpásovku, že co si to dovoluje, že mě takhle urazil, že budu jenom točit. Jako až takhle jsem to brala. Ale postupem času se to vlastně jako velmi proměnilo a když jsem začala asi ve třeťáku nebo ve čtvrťáku na Damu, ve čtvrťáku točit, tak jsem zjistila, že to opravdu není jednodušší než divadlo a že ten kočovný filmařský život vlastně teďkon v průběhu let jsem zjišťovala, že mě naplňuje mnohem víc.
0: No, spousta herců tvrdí, že to divadelní herectví je pro ně základ herectví.
1: Určitě.
0: Tak to pořád ale platí, to byste podepsala.
1: Určitě, určitě. I jakoby i ta průprava na divadelních fakultách, jakoby protože v Česku na JAMU, DAMU není filmové herectví. Tady všichni vlastně jakoby vychází z toho divadelního nebo jevištního herectví, z toho.
0: Objevují se i filmoví koučové, kteří vás
1: objevují vlastně se až poslední dobu, až v posledních letech, jo, nebo ta jakoby spolupráce za nás na škole, spolupráce s DAMU a FAMU nebyla tak jakoby prorostlá, takže my jsme vlastně první zkušenosti s filmovou kamerou jsme získávali až na place, jo, a to si myslím, že je prostě špatně, protože to je jiný jazyk, je to jiný, pokud nemáte opravdu citlivýho režiséra, opravdu jako skvělé herecké parťáky, kteří by vám pomohli jakoby tím províst, tak si myslím, že spoustu lidí ty první zkušenosti můžou odradit vlastně od filmu.
0: Vy jste hrála hodně na divadle, potom jste se z něj začala stahovat. Mm. Proč vlastně?
1: Protože jsem právě zjistila, že ten kočovný filmařský život mě strašně baví. A že tu energii, kterou cítím na place, tak já necítím nikde jinde. Aha. A ano, divadlo je základ a divadlo je škola, kam chodíte každý den a je to drill. Jo, který vlastně tam je, jakoby, mi přijde, že tam zasazujete semínka a jeho, je jako z těch semínek tu úrodu sklízíte.

0: víte, za strašně dlouho a nemusí ani jako vzejít. Ale už jenom to, že jste jakoby zpracovával tu půdu, zasazoval ty semínka, že to byl takhle jakoby pracný proces vlastně dlouhodobý, tak je to jako škola. A zase jako film, tak to jsou takový letní tábory. Říkám, že to je škola a léto a letní tábory. Že vlastně tam jako jste neskutečně spjati společně po dobu 2 měsíců. A potom, když to skončí, tak je to vlastně nepřenositelná zkušenost, že vy se potom, vás to potom vyvrhne do toho, do vašeho reálného života. Ale ty táboroví kamarádi jsou jako už pryč a rozjetý a někam jinam. Jo, to je vlastně jako i jiný takový jako způsob fungování určitě.
1: Kam jste ráda jezdila na tábory jako dítě?
0: Já jsem jenom jednou byla na dětském táboře. Ne, vlastně jsem jezdila na zimní tábory, na lyžovací tábory. A potom jsem jezdila jenom na jeden letní tábor.
1: Uh-huh. A kde to bylo?
0: Varvažov.
1: Dobrý?
0: Skvělý. To je skvělý.
1: U toho filmového kouče, troufla byste si na to? Dělat filmovou koučku? Někoho vést? Naučit ho?
0: Mám zkušenost s jazykovým coachingem, protože když byl covid a neměla jsem žádnou práci, tak jsem hrála u Michala Blaška, u výborného slovenského režiséra, který působí v Čechách a zároveň jsme přátelé, tak jsem u něj hrála na jeho prvním filmu Oběť jeden natáčecí den a ve chvíli, kdy ten den skončil, tak Michalovi zavolali, že jim onemocnila jazyková koučka pro hlavní herečku Vitu Smačeliuk. A tehdy jsme se domluvili na místě, že začnu s nima, že začnu s ní pracovat jako jazyková koučka a to byla fakt jako skvělá zkušenost a strávila jsem s nima měsíc na place jako jazykový kouč. A myslím si, že pro každýho herce je to opravdu nezbytný si vyzkoušet filmový plac z jiný pozice než z tý herecký, protože když jste jako na place jako herec, nebo jako prostě si všímáte jakoby svých věcí, soustředíte se na roli, soustředíte se na partnera, soustředíte se na připomínky režiséra, ale v podstatě jakoby spoustu věcí technických vám uniká, ale to, že jsem seděla právě za režisérem měsíc a viděla jsem, jak pracují osvětlovači se světlem, jak pracuje hlavní kameraman se švenkrama, jak vlastně to všechno vzniká, kolik režisér musí udělat rozhodnutí, že po každý klapce se na něj nahrne prostě 40 lidí s dotazy a on musí opravdu být pevný a rozhodlý a nebo i říct, že tápe, ale musí udělat to rozhodnutí strašně rychle. Takže vlastně mě to i pomohlo velmi jako v tom fungování jako herec potom, že třeba po každý klapce neběžet s 30 dotazy. Ale na ten herecký coaching nemám tu ambici, nemám tu potřebu teďkon předávat. Spíš mám potřebu teďkon ještě jako přijímat, jako houbička. Spíš jako jezdím za koučema, nebo chodím ke koučům na masterklasy, na workshopy, ale ještě nejsem, nemám to nastavení, že bych to chtěla nebo mohla dávat zpět.

0: Ve víkendovém radiožurnálu je Elizaveta Maximová, herečka, kterou teď můžete nově vidět v divadle Viola. A to v několika rolích současně. Psychodrama je o herečce, která se uchází o roli v adaptaci Hitchcockova Psycha. Já když jsem se bavila s Beatou Parkanovou, uměleckou ředitelkou Violy, filmovou scénáristkou a režisérkou, tak ona mi říkala, že věděla, že to divadlo vás už tolik nenaplňuje, ale že přesto vám zavolala s touhle divadelní nabídkou. Pamatujete si na to, co vám do toho telefonu řekla a jak vám potom bylo?
1: Jo. S Beatou jsme měli telefonát noční a Beata mi říkala, hele, já vím, že to divadlo jako nechceš dělat, jo, a tak dál, protože my jsme se o tom mnohokrát bavili a s Beatou jsme se poprvé setkali spolu na natáčení jejího filmu Světýlka. A stali jsme si blízkými, a takže Beata přesně věděla, jak to mám s divadlem. Ona říká, já vím, jenom si poslechni, jenom. A začala mi říkat, začala mi převypravovat ten scénář. A jak o tom mluvila, tak vlastně jsme obě najednou si řekli, já mám husí kůži, já taky. Já říkám, o. No, ale já tam... Říkám, no hele, já nevím, jestli tam mám i čas, měla jsem jakoby odjíždět na velkou takovou jako cestu, jsem chtěla hodně cestovat několik měsíců před takovou další kočovným, jako fází kočovného života, teďkom půl roku točení. Říkám, hele, já vůbec nevím, ale jako z toho, že mám husinu z toho, co mi vyprávíš, tak je to strašně zajímavý teda.
0: No, ona mi totiž řekla, no, že vlastně o jiné herečce pro tuhle roli neuvažovala, jenom o vás.
1: To je, toho si strašně vážím. A Beata řekla...
0: Jako věděla jste to?
1: Nevěděla jsem to. Já jsem to nevěděla. Beata řekla, no tak hele, tak si sejdi s Davidem Jařabem, tak uvidíš na tom kafe s režisérem. S Davidem jsme se neznali předtím a sešli jsme se na to kafe. A i na to kafe vlastně jsme šli oba jako s otevřenou myslí a nevěděli jsme, co z toho vlastně jako čekat navzájem nebo to. A mě během toho kafe, i když jsem jako byla rozhodla, že nechci dělat divadlo, mě začala nejenom šeptat intuice, ale vyloženě řvát, že tohle je, může být výjimečné setkání, že nevím proč, nevím jak a překopu úplně hrozně moc ze svého osobního života, plánů, něčeho, ale já tohle z toho musím zažít. Jo, takže to bylo vlastně intuitivní rozhodnutí na místě.
0: To setkání s režisérem Davidem Jařabem, jaké bylo? Jaká potom byla ta spolupráce?
1: Tak s Davidem, já si myslím, že David je opravdu výjimečný režisér. Já myslím si, že to je velmi laskavý člověk. A naše spolupráce, mělo to vlny a fáze, protože i v monodramatu Psychodrama je to hodně, jedno z těch témat je režisér a herečka, kteří spolu ve dvou zkouší hru Psycho.
0: Proto se na to ptám.
1: A mají tam spoustu fází, různých mezi sebou. A vlastně to, co jsme zkoušeli a jak je to pro nás, protože David je jak filmový, tak divadelní režisér a já mám taky zkušenost jak s filmem, tak s divadlem, i když ne takovou jako, samozřejmě jako David, ale jak je nám to prostředí blízký, tak jsme cítili, že v tom samotném tom textu, v tom tématu, v té energii toho všeho máme tolik vlastních témat, že vlastně to bylo jako fascinující, jaký to mělo jako velký vlny.
0: Já když jsem to představení viděla, tak jsem si říkala, je to žena, kterou se melou vlastně ambice, nějakým způsobem i profesní touhy, a že v jednu nebo v mnoha chvílích ztrácí nebo úplně ztratí sebe samu. Mm-hmm. Hrozilo vám tohle někdy v životě?
1: Spoustukrát si myslím, nebo... aniž bych o tom věděla, anebo potom jsem to už začala vnímat vědomně. A myslím si, že ta herečka, kterou hraju, ta hlavní postava nemá jméno, protože je to jeden příběh z milionu nepovedených osudů.
0: A je vám nepříjemné, když role třeba ano. Teď právě ve Viole otevírá takhle osobní téma? Nebo osobní
1: naopak, témata? Já tady to mám ráda a vyhledávám to, protože si myslím, že mě to může jedině lidsky obohatit, když jdete do sebe, když jdete do témat, které vám nejsou příjemná, když vám něco fakt udeří na hlavičku. Ale když máte výjimečné kolegy právě Davida Jařaba, Beátu Parkanovou, se kterými o tom můžete otevřeně mluvit, se kterými ty témata se nebojíte otvírat. Nebojíte se, že když jako vyteče nějaká prostě, nebo prostě něco špinavého se dostane na povrch.
0: Já jsem tam cítila takovou tu životní linku odmítání. Věčný boj ukázat, že na to mám, že to chci ukázat, že si to zasloužím, zasloužit si to a zasloužit si třeba i lásku, ať už od rodičů, nebo kolegů, partnerů, přátel, milenců. Tak co s tou postavou tady z těch věcí tam hrajete, co máte společného?
1: Já tam toho mám mnohem víc společného, než bych si přála mít. Ale jelikož spoustu těch věcí vědomně mám zpracovaných nebo zpracovávám, tak pro mě je to takovej zdvižený prst.
0: No a jak to
1: připomínka?
0: Jak to vlastně člověk má ve vašem případě vypořádat se s tím a zvládnout to sama v sobě, někde uvnitř, to, že chce dokázat, že něco umí, že to zvládne, že bude doceněn, že budete doceněna jako herečka, jako mladá herečka. Představa o tom, že jsem dobrá.
1: Změnit to myšlení. Což je to nej, jako by to zní to jako klišé a fráze a když to někoho slyším říkat, tak vždycky jako by mám otazníčky k samotným těm lidem.

0: 23 hodin 30 minut. Radiožurnál zprávy. Americký prezident Donald Trump opět pohrozil Iránu zničením a vyzval ho k rychlému uzavření mírové dohody. Podobná prohlášení už šéf Bílého domu v uplynulých týdnech učinil několikrát. Veškerá jednání mezi znepřátelenými stranami zůstávají ale i po více než měsíc trvajícím příměří neúspěšná. O situaci dnes Trump telefonicky mluvil taky s izraelským premiérem Benjaminem Netanyahuem. Zpravodajský server Axios s odvoláním na dva americké představitele napsal, že chce Trump v příštím týdnu se svými nejvyššími bezpečnostními poradci projednat další vojenské možnosti. Terezínská tryzna dnes připomněla oběti nacistické perzekuce. Pětní akce u příležitosti 81. výročí konce druhé světové války se zúčastnil prezident Petr Pavel, politici, diplomati a skauti. A předseda Ústavního soudu České republiky Josef Baxa ve svém projevu přirovnal současnou atmosféru k době před nástupem nacismu. Varoval taky před některými státy a jejich představiteli, kteří nerespektují mezinárodní právo a snaží se přepisovat historii. Česká televize a Český rozhlas by měly nadále plnit zpravodajskou roli a v průzkumu agentury NMS pro server Novinky tak odpovědělo více než 80% dotázaných, včetně voličů vládních stran ANO, SPD a motoristů. Pro zachování zábavních a sportovních pořadů je přes 70% respondentů. Veřejnoprávním médiím důvěřuje polovina obyvatel, výrazně víc než ostatním médiím. A průzkumu se ve druhém týdnu v květnu zúčastnilo přes 1000 respondentů nad 18 let. A Vatikán bude mít speciální komisi pro umělou inteligenci. Rozhodl o tom papež Lev XIV. Důvodem jsou podle vyjádření Vatikánu potenciální dopady, které může mít AI na lidstvo a taky zájem církve o důstojnost každého člověka. Papež před riziky umělé inteligence varoval už dřív a podle hlavy katolické církve lidé nejsou předurčení k životu ve světě, kde už nelze rozeznat pravdu od fikce. Sport. Fotbalisté Hradce Králové porazili v předposledním kole aktuálního ročníku šance ligy mistrovskou Slávy. Vítězství 3-1 v Otrokům zajistilo účast v evropských soutěžích. Dál liberecký Slovan prohrál 0-2 s pražskou Spartou a plzeňská Viktoria vyhrála nad Jabloncem 5-0.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Nebezpečí na D3 u Českých Budějovic a kolona na dálnici D1 v Brně. Na dálnici D3 na výjezdu z Českých Budějovic na Benešovsko a do Prahy je na vozovce hlášená zvěř. Exit 131, je to na sjezdu z dálnice na Budějovice a Třeboň. Dálnice D8 na výjezdu do Prahy s Ústí nad Labem po uzavírce už průjezdná. Za sjezdem na Zdiby kilometru -1 provoz více než hodinu blokovali následky srážky osobního auta s motorkou. Stále je tam ještě omezený průjezd, kolona se rychle rozjela. V Brně zpomaluje provoz nová uzavírka. Na D1 směr Praha u sjezdu na Bratislavu na kilometru 196 provoz stáhli do jednoho pruhu. Od Vyškova nesouvislá zhruba 2-kilometrová kolona, zdržíte se tam do 10 minut. A kvůli omezení čekejte hustý provoz nebo hustší provoz i na D2 na výjezdu do Brna z Bratislavy. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: Zítra čekáme polojasno až oblačno a nejvyšší pondělní teploty 16 až 21 stupňů. Tolik zprávy. A pokračuje repríza nedělního hosta Radiožurnálu s Patricí Strouhalovou.
1: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
1: I o víkendu.
4: Ve vysílání víkendového Radiožurnálu si povídáme s herečkou Elizavetou Maximovou a zejména o divadle. O divadle Vihola teď hraje v psychodramatu. Je to věc, kdy jste popisovala naučit se pracovat a zpracovávat emoce sama v sobě. A to má mnoho lidí v životě, kdy potřebuje vlastně vykřičet to, že není tak špatný. A vy jste mluvila o důležité práci sám se sebou. Kdo vám poprvé řekl, začni se sebou něco dělat?
5: Myslím, že to bylo na DAMU. A to byla strašně dobrá zkušenost, protože v prváku na DAMU jsem dostala, v prvním semestru jsem dostala Ačko z herectví. A to prý nedostalo několik let. Prostě nikdo, a natož jako v prváku. Ale já jsem se zhroutila, protože pro mě to byla tragédie. Že už jako to Ačko už nikdy nedostanu. A možná, že takový ten imposter syndrom, že možná jsem všechny profesory obalamutila nějak a teď ve mně vidí něco, ale já to nejsem a nikdy vlastně už to neobhájím, to Ačko. Jo. A to tehdy jsem šla poprvé na terapii a myslím si, že ten imposter syndrom se mi podařilo jako rozplynout a vlastně pak jsem dostala z další klauzur Bčko a byla jsem úplně šťastná. Že aha, mám Bčko a nic se nestalo.
4: Když jste řekla syndrom, tak mě okamžitě naběhl stockholmský syndrom. To byla vlastně dvoudílná série, tam jste hrála roli Kláry Osecké. Vlastně nevím, jestli jsem to spočítala rychle dobře, ale 6 let, tuším, tak nějak by to mohlo být.
5: To možný.
4: Je to role, která vás hodně změnila, která vás utvořila? Byla to právě role Kláry Osecké, byla tou, která znamenala takový ten pověstný herecký milník? Protože šlo vlastně o jednu z těch klíčových postav toho napínavého příběhu, který byl vlastně inspirován skutečným únosem tehdy.
5: Byla to pro mě zásadní role, co se týče příprav a co se týče třeba naučení se koncentrace během natáčení. A určitě to byl milník pro mě v tom, že taky vlastně ona každá role k vám přichází, jak, to si vždycky říkám jako teďkon, když ke mně něco nového přichází, tak, tak si říkám, OK, tak v čem, proč mi to přišlo zrovna tohle? Co tam je, co já třeba nevidím, ale jako může to být jako z něčí strany, že někdo vás vidí jako oběť, někdo vás vidí jako agresora, někdo vás vidí prostě jako femme fatale, někdo vás vidí jako prostě smažku na piku, jo, že je strašně zajímavý, jak jako... jak se to varíruje, ale vlastně co je ta esence, čeho, co to vlastně jako brnklo na jakou strunu. A u té Kláry, tak to jsem té roli vděčná, že jsem si přesně vymezila třeba takový jakoby oběti, vnitřní oběť. Co to vlastně znamená? A co vlastně nechci být?

0: Ve vysílání víkendového radiožurnálu je herečka Elizaveta Maximová naším hostem. Co teď podle vás se stalo, že přišla ta role vyšetřovatelky, o které zatím nemůžete mluvit? Co si myslíte?
1: Myslím si, že tam, že to je žena, která má tak hezký klid vnitřní, že to je něco, k čemu já potřebuji dorůst. Já ten klid vnitřní takovej nemám, ale je možný, že díky té postavě mi to ukáže, vlastně jako mě to obohatí o jiný rozměr, který já bych předtím nenašla.
0: Je víc času na divadle si vyříkat s režisérem, dramaturgem a všemi okolo, co pro tu roli potřebujete vy?
1: Jak to myslíte?
0: Tak režisér vám řekne svoje představy, dramaturg vám řekne svoje představy, ale vy máte taky nějaké představy, tak jestli si na tom divadle máte víc času, než u toho filmu sednout a říct si, vlastně si to vyříkat, možná se i pohádat, možná to vykřičet, jestli je tam víc času na vlídnost, na přísnost, čas na to promluvit si, být k sobě upřímní.
1: Záleží na času příprav a záleží taky samozřejmě na kolezích a míře třeba jakoby vaší vztahový jako
0: aby to nebyl prostě
1: otevřenosti.
0: Jenom boj,
1: prosím?
0: Aby to nebyl prostě jenom boj, kdo z koho.
1: No vůbec, to nedělá dobrotu, no. Ale na divadle je to specifický v tom, že když zkoušíte, tak fakt mnohem díl, protože ano, teďkon před natáčením jako, ať už filmů nebo seriálu, minisérií, tak samozřejmě se dělají čtené zkoušky. Občas se i nedělají a už se prostě jede na place. Ale jsou třeba jako zkoušky před tím a schůzky s režisérem, nebo s kolegy a tak dále. Ale v divadle je to opravdu koncentrovanější, všechno mnohem víc, protože vy sedíte u textu, u scénáře a čtete třeba první měsíc z toho dvouměsíčního zkoušení. Jo, nebo jako záleží samozřejmě na látce a na tom zkoušení, ale třeba tady v tomto případě s Davidem Jařabem a s Beatou Parkanovou jsme opravdu první měsíc seděli a rozebírali jsme každou větu a rozebírali jsme každý detail, každý, musím říct, že David opravdu krásně upravil ten text Meta Wilkinsona. A protože tam bylo ještě jakoby spoustu dalších odvětví, které nám přišly, že vlastně odbíhají od toho nejhlavnějšího. My jsme si vymezili, David vymezil přesně ta témata, o kterých chceme mluvit, o kterých chceme, aby to bylo a na kterých chceme zaostřit jako lupou. Jo? A v tom jsme rozhodně jako souhlasili a jakoby ten proces je strašně, ono se, jako se říká jako, OK, máte zkoušku 4 hodiny denně, ale vy 4 hodiny denně, jako mně přijde, že to je strašně jako vlastně jako náročný, protože vy fakt jako přemýšlíte o každém slovíčku a potřebujete mít v hlavě, když říkám ten text a jsem sama na jevišti, tak já musím mít za každým slovíčkem přesný obrázek toho, co říkám a přesnou připomínku, přesný nastavení a aniž, ale ani, bez toho, abych to nefixovala, protože to musí mít po každý jinou flow, ale no. No, ale jestli to vysvětluju nějak porozumitelně.
0: Já myslím, že jo. Když jsem si dívala na ty kritiky, tak vycházejí samé úžasné. Je to od vás opravdu strhující výkon. Tak
1: děkujeme.
0: Je těžké jít na to jeviště a nechat tohle za sebou. Nesnažit se vlastně tomu dostat? Jako jestli tam někde není pořád to áčko, které vás straší.
1: A to je právě to, že potom, když jsem vycházela Damu, tak mi profesoři schválně dali Bčko, jako výslednou známku za studium, se slovy, že ať si zapamatuju, že je úplně jedno, co to bude za známku. A to fakt moc děkuju pedagogickému sboru a panu Borianovi, vedoucímu ročníku. Jo, a tak to tehdy jsem to brala teda jako špatně, ale teď to chápu. A teď, úplně přesně vím, na co se ptáte a zamýšlela jsem se nad tím, ale já tam nejdu jako za Elizavetu na to jeviště, já tam jdu za tu postavu a ten příběh a příběh té postavy a to je to, co mě učí David Jařab, je mnohem důležitější On říká, hele, buď jako, jo, no, jakoby učí mě nepřemýšlet, jestli jakoby budu dobrá nebo špatná, ale buď přesná v té roli. Jako ne dobrá, ne špatná. Klára Melišková říká, pořád mi říká při přípravách na různý role, tak mi říká, nesnaž se být výborná, snaž se být opravdová v životě i v práci.

0: But you're just a boy.
1: S Elzavetou Maximovou si ve víkendovém radiožurnálu povídáme o herectví, hlavně o tom divadelním. Vy ve té divadelní hře Psychodrama, ta vaše postava v jednu chvíli je jako asistentka v luxusním obchodě s oblečením.
2: Ano.
1: Jak to máte s módou a se značkami? Co vás na módě baví?
2: Mě móda baví hodně. A to je taky třeba jedno z tady těch témat, protože moje postava vnímá módu jako takovou řekněme, jako takovou náplast za všechny jako nezdary, které se jí dějí v životě, tak to vnímá tak, že aspoň jakoby někde je v tom luxusním a v tom jako topovém prostředí a pracuje v tom butiku a zná všechny značky a vlastně i všechny lidi, protože nikdy nejde do sebe, nedívá se do sebe, tak všechny lidi totálně si jde pohledem a přesně ví, kdo má odkud pásek, kdo je kde oblečený a tak dál. Já to takhle nemám, mám ráda hezký věci, v tom jsem určitě povrchní.
1: Chodíte někdy do secondhandu?
2: Chodím občas, ale moje maminka mi to strašně znechutila, když jsem byla malá, přinesla jsem si něco z second handu v pubertě a ona jako první věc řekla, Ježišmarja, vždyť tam někdo umřel. Takže mě to nějak tehdy odradilo, ale občas to mám ráda, ale musím zapomenout na tyhle slova. Mám ráda ty hezký věci, ale třeba u mojí postavy, protože tam říká neskutečný množství právě módních značek a jsou to jako opravdu jako nýšový módní značky, většinou jako britský, který jsou u nás třeba jako, který nejsou u nás tady jako v kmenových prodejnách a tak dál. A já, abych měla za každou tou značkou v hlavě ten obrázek, tak já jsem si každou tu značku vygooglila a nějakou dobu jsem u nich strávila. Já jsem na každou zkoušku přicházela. Říkala jsem Davidovi a Beatě, tak to je strašný. Já tam chci všechno. A další značka. Bože můj, to je tak hezký. No, ale nemám to tak jako... Myslím, že teď už jako směřuju spíš k jednoduchosti. Mě to baví, mně nepřijde, že móda je hra. Mě baví si hrát, mě baví jako venčit to vnitřní dítě, který jako, jako moje pětiletý já plesá, když můžu být někde načančaná a prostě to. Ale je to jako hra, že si na to ráda jako zahraju, ale potom se cítím komfortně prostě v teniskách, v teplákách a ve svetru milovaným.
1: Jsem ráda, že se tady hodně smějete. A já jsem si vzpomněla na vašeho profesora z DAMU, pana Markvičku, který vám jednou řekl, že by jemu udělalo radost, kdyby ve vás někdo objevil a rozpoznal komediální talent. Pořád to chcete, aby se to stalo?
2: Ježiš, nejví, tak on mi říkal, jako, že si myslí, že jsem spíš kominda, ale že bude nějakou dobu trvat, než říká na první dobrou, ti budou dávat, vám budou dávat heroiny a ženy s krušným osudem a tak dál. Říká, no ale kdyby byl režisér, který fakt uviděl, co seš jakoby dopravdy zač, že seš jako kominda, že to je jakoby tvoje podstata, tak to já si moc přeju. Ale mám radost, že nějaký jako komický postavy dostávám. Třeba jako Beatu v Děcku vnímám jako komediální postavu, nebo třeba v Eleganci molekuly Petra Zelenky mám komediální postavu, nebo tak jakoby, nebo v Trpaslíkovi Jana Prušiňovskýho, kde jsem hrála roztleskávačku Renku. Jo, že takovýhle jako to, tak a to by mě moc bavilo. Mm-hmm. To si moc přeju.
1: No a kterou tu komediální byste chtěla?
2: Jak to myslíte? Jako...
1: No, jestli je nějaká vysněná takováhle role komediální?
2: Není. Nějaká dobře napsaná hlavní ženská hrdinka, která je taková Bridget Jonesová.
1: Uh-huh. Jo, to by vám slušelo.
2: Ježiš, to bych byla nadšená. A už jsem v tom věku, já už jsem v tom věku Bridget Jonesový.
1: Ale nemáte ten stejný osud, ne?
2: No, to nevíme. To ještě neskončil film. Nevíme.
1: Co je vaším snem?
2: Bejt jako vnitřně spokojená. A aby mě všechno bavilo, aby to vznikalo, aby to bylo prostě tvořivý, aby to bylo hezký. A myslím si, že jako teď poslední dobou právě, a co mě liší od té hrdinky v psychodramatu, že právě, že už mě nezajímá výkon, už mě nezajímá cíl, ale už je pro mě jakoby mnohem důležitější ta cesta a myslím si, že když poslouchám intuici, tak vznikají ty věci mnohem líp a mnohem jí zajímavějíc, než co já bych si mohla vymyslet a nějak jako afirmovat nebo něco. Tady to vůbec nedělám afirmace, nedělám předsevzetí, už nedělám strašně moc věcí. No.
1: Je vám líp?
2: Je mi fakt, jako není, jako ne kontinuálně, ale je mi fakt hodně dobře.
1: Přibude Thálie za psychodrama?
2: Takhle nad tím nepřemýšlím.
1: Tak já děkuju za rozhovor.
2: Já vám moc krát děkuju za pozvání.
1: Herečka Elizaveta Maximová byla hostem víkendového radiožurnálu. Mějte se moc hezky. Na shledanou.
2: Děkuji, vy taky.

0: Vinohradská 12.
1: Každé ráno nová epizoda našeho zpravodajského podcastu s moderátorem Matějem Skalickým.
0: Vinohradská 12. Už od 6 hodin ráno na webu Radiožurnálu
1: i rozhlasu,
0: aplikací Můj rozhlas
1: a dalších podcastových aplikacích.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: Radiožurnál je půlnoc. A připravené jsou hlavní zprávy.
3: Lebku svaté Zdislavy se podařilo úspěšně vyjmout z betonu. Podle restaurátorů je v zachovalém stavu. Americký senát zkomplikoval Trumpovi cestu k miliardě dolarů z rozpočtu na jeho nový taneční sál v Bílém domě. Fotbalisté Jablonce prohráli v Plzni a v Šancelize skončí definitivně pátí. A dnes čekáme polojasno až oblačno, odpoledne a večer se na západě místy přehánky, na východě bude pršet, teploty 16 až 21 stupňů. Je pondělí 18. května, hlavní zprávy a Martin Matějka.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
3: Lebka svaté Zdislavy z Lemberka by se mohla vrátit do baziliky v Jablonem v Podještědí do konce května. Jak informovala policie na síti X, restaurátorům se jí podařilo úspěšně vyjmout z betonu, do kterého ji zalil muž, který vzácnou relikvii odcizil.
4: Je to zázrak pro celý kraj, protože tak rychle to dokázat, to je přímo vás nebe přímo.
5: Sestra dominikánka Roberta neskrývala radost práce restaurátorů, kteří lebku svaté Zdislavy po dvou dnech vyjmuli z kbelíku, do kterého ji zloděj dal a zalil betonem. Teď ještě musí očistit a zakonzervovat. Podle děkana dominikánského kláštera Pavla Márie Majera by se ta lebka mohla brzy vrátit do Jablonného.
6: Je naděje, že do zdislavské pouti by mohla se dostat zpátky k nám. Ovšem druhá otázka je, zdali a jak ji budeme vystavovat vzhledem k tomu, co se stalo.
5: Podle pražského arcibiskupa Stanislava Přibyla vznikne komise ze zástupců biskupství, farnosti a Libereckého kraje, která rozhodne o dalším způsobu prezentace lebky svaté Zdislavy. Jana Pavličková, Radiožurnál.
3: Návrh zákona o médiích veřejné služby projedná koaliční rada podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO 25. května. Řekl to ve svém nedělním videu na sociálních sítích. Zabývat se koalice bude podle ní i stovkami připomínek, které k návrhu přišly v mezirezortním řízení. Do debaty chce přizvat taky generální ředitele Českého rozhlasu i České televize.
7: A když teda se připravíme na koalici, tak pozveme generálního ředitele České televize a generálního ředitele Českého rozhlasu a budeme veřejně se bavit o tom, co v rámci toho zákona navrhujeme. A určitě nechceme mluvit do obsahu.
3: Připomínkové řízení k mediální novele skončilo v noci na sobotu. Kritizovala ji řada ministerstev a institucí a předloha je podle nich nelogicky uspořádaná. Chybí v ní taky jasná definice pojmu média veřejné služby. Ministr kultury Otto Klempíř za Motoristy řekl, že připomínky očekával a zabývat se teď bude jen těmi relevantními. Tisíce lidí ve 12 krajských městech vyšli v neděli do ulice na podporu České televize a Českého rozhlasu. Protestovali proti návrhu zákona ministerstva kultury, který chce změnit financování obou médií veřejné služby. Požadují jeho stažení.
8: Média nedáme! Média nedáme!
9: Skandovali lidé v Karlových Varech. Podobná hesla byla slyšet třeba i v Olomouci, Hradci Králové nebo Liberci. Na demonstraci do Ostravy dorazil například pan Pavel.
10: Já bych chtěl, aby zůstali nezávislé a aby nebyli pod vlivem jakékoliv vlády, která tu momentálně bude fungovat.
9: Návrh zákona počítá se zrušením koncesionářských poplatků a převedením financování televize a rozhlasu pod státní rozpočet. Toho se obává i protestující z Plzně.
11: Je to něco, za co si platíme, aby to bylo nezávislé.
9: Akci po celém Česku zorganizoval v neděli odpoledne spolek Milion chvilek. Zhruba před dvěma týdny se podobný protest konal v Praze. Lucie Špetová, Radiožurnál.
3: Americký senát stížil Donaldu Trumpovi cestu k miliardě dolarů z federálního rozpočtu. A prezident Spojených států žádá v přepočtu 20 miliard korun nebezpečnostní opatření sálu, který nechává postavit místo východního křídla Bílého domu, které zboural. A Trump původně slíbil, že výstavbu zaplatí soukromí dárci.
12: Miliarda dolarů měla původně projít díky zrychlenému rozpočtovému režimu, ale senátní komisařka Elizabeth McDonoughová rozhodla, že stavba je na to příliš komplexní a zahrnuje příliš mnoho úřadů. Republikáni tak budou potřebovat 60 senátních hlasů místo 51, aby miliardu na taneční sál prezidentovi zařídili. Hlasy se jim budou mezi demokraty ale obtížně schánět, protože opozice nákladnou stavbu financovat z federálních peněz odmítá. Ze Spojených států Jana Ciklerová, Radiožurnál.
3: Papež Lev XIV. Rozhodl o vytvoření Vatikánské komise pro umělou inteligenci, informuje o tom server Vatican News. A komise má pomáhat s reakcí katolické církve na celosvětový nárůst používání umělé inteligence.
9: Důvodem pro vytvoření komise jsou podle Vatikánu potenciální dopady umělé inteligence na lidské bytosti a lidstvo jako celek a také zájem církve o důstojnost každé lidské osoby. Papež Lev XIV. By měl v příštích týdnech zveřejnit svoji první encykliku, tedy veřejný list, ve kterém vysvětluje postoj církve k důležitým tématům. A očekává se, že se dotkne právě i tématu umělé inteligence. Papež už dříve varoval před jejími riziky. Prohlásil, že lidé nejsou předurčeni k tomu, žít ve světě, kdy už nelze rozeznat pravdu od fikce a musí zajistit, aby technologie nenahradila lidské bytosti. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
3: Vysoké školy v Česku nenaplňují plán ministerstva školství na zvýšení počtu studentů. Jde především o lékařské, zdravotnické a pedagogické obory. A přijdou proto o část příspěvků, které od ministerstva na navyšování kapacit dostaly.
13: V roce 2025 měly některé vysoké školy udržet počty studentů na úrovni předchozího roku, případně je měly zvýšit o 3%. To se podle mluvčího ministerstva školství Ondřeje Macury některým nepodařilo.
14: V rámci regionální podpory byl cíl zvýšit počet studentů o 7%, ale tento cíl nesplnila žádná ze zapojených škol.
13: Univerzity upozorňují na demografický vývoj, nižší zájem uchazečů nebo omezené personální a prostorové kapacity, říká mluvčí univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Jana Kasaničová.
15: Stěžejním limitujícím faktorem, který v současnosti evidujeme, je již téměř vyčerpaná prostorová kapacita Fakulty zdravotnických studií pro další výuku.
13: Ministerstvo školám snížilo finanční podporu a dál s nimi jedná. Tereza Hybšerová, Radiožurnál.
3: Na Národním hřbitově před Malou pevností v Terezíně se v neděli vzpomínalo na oběti nazistické perzekuce. Pietního shromáždění k jejich památce a při příležitosti 81. výročí konce druhé světové války se účastnili prezident Petr Pavel, politici, diplomati nebo skauti.
16: Předseda Ústavního soudu České republiky Josef Baxa uvedl, že dnešní doba připomíná svět před 90 lety a ničí se schopnost rozlišovat mezi pravdou a fikcí.
17: Nikdy nebylo ve veřejném prostoru tolik vědomých lží vydávaných za pravdu a díky technologiím šířených všemi směry do všech koutů světa pod pochybným poukazem na svobodu projevu.
16: Na 2,5 roku v terezínském getu zavzpomínala pamětnice Michaela Vidláková.
18: Díky několikanásobnému štěstí, souhře náhod, jsem se tady před 81 lety dočkala té šťastné chvíle osvobození.
16: Z Terezína Lucie Jízlová, Radiožurnál.
3: Sport. Jablonečtí fotbalisté v předposledním ligovém utkání nadstavbové části skupiny o titul prohráli v Plzni 0-5 a kvůli výhře Hradce Králové nad Slaví 3-1 mají jistotu, že skončí v tabulce pátí. Debakl Severočechů se zrodil v prvním poločase, kdy čtyřikrát inkasovali. Kvůli blížícímu se finále domácího poháru poslal do utkání značně odměněnou sestavu trenér Luboš Kozel.
19: Já jsem viděl, že to bude těžký, my jsme to prostě museli takhle udělat, protože ve středu máme finále sezóny a viděl jsem, jak hrála Karvina s těma hráčema a my jsme měli ještě o zápas víc, takže některý hráči prostě potřebovali odpočinout, aby měli ve středu šťávu, ale samozřejmě to neznamená, že jsme nechtěli podat lepší výkon nebo uhrát lepší výsledek.
3: Ve zbývajícím nedělním utkání šance ligy Liberec prohrál se Spartou 0-2.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
20: Omezení na D3 u sjezdu na Soběslav a uzavírka na dálnici D3 u Českých Budějovic. Na D3 z Českých Budějovic na Benešovsko stojí dodávka za sjezdem na Soběslav v 94. kilometru. Auto je na krajnici, místo je označené, bliká tam šipka. Dálnice teď volné na D1 v Brně směr Praha se u sjezdu na Bratislavu na kilometru 196 opět jede dvěma pruhy. Omezení zrušily kolony, které se tvořily od Vyškova a na D2 na výjezdu do Brna z Bratislavy se rozjeli. A na D3 u Českých Budějovic je na kilometru 135,5 nové omezení v tunelu Pohůrka se kvůli údržbě jezdí jen v části na Prahu, obousměrně. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Noc je teď jasná až polojasná, ochlazuje se na 5 stupňů až 0 a přes den čekáme polojasno až oblačno, ráno v Čechách až skoro jasno. Odpoledne a večer se na západě místy vyskytnou přehánky, na východě a severovýchodě bude zpočátku oblačno až zataženo s deštěm. Nejvyšší pondělní teploty 16 až 21 stupňů, na východě a severovýchodě naměří místy kolem 14 a na horách kolem 10 stupňů Celsia. To byly hlavní zprávy. Teď začíná repríza nedělní polední publicistiky s Vladimírem Krocem.
1: Jak by mohl k ochraně dětí přispět nový úřad plánovaný Ministerstvem práce a sociálních věcí? Znesou Spojené státy oficiální trestní obvinění vůči kubánskému prezidentovi? Ohledneme se také za letošním ročníkem Pražského festivalu Svět knihy.

0: že by nový úřad mohl začít fungovat do 4 let. Zdravím Petru Vinčovou, ředitelku Centra Locika. Dobrý den.
1: Hezké poledne vám i posluchačům.
0: Náměstkyně ministra práce Edita Stejskalová označila vznik nového úřadu za největší reformu v systému sociálně právní ochrany dětí. Vyřeší to hlavní problémy v té oblasti? Podporujete ten plán?
1: No, to je otázka do pranice. Na jednu stranu velmi oceňuji, že MPSV se konečně zaměřilo na reformu sociálně právní ochrany dětí. Dlouhodobě potom v centru Locika voláme a tragické případy dětí zabitých svými rodiči z poslední doby jasně ukazují, že taková reforma je více než nutná. Na druhou stranu v tuto chvíli známe jen hrubé obrysy plánovaného úřadu a na první pohled se nezdá úplně logické, že by samotný vznik nové instituce a institucí na krajské úrovni, kam přejdou pracovníci z krajského metodického vedení OSPOD, vyřešil hlavní problémy. Trochu se obávám, že to spíše může přivést další komplikace, jako nutnost nakupovat nové budovy, auta, vybavení a riziko ztráty části odborníků.
0: No, postup sociálních pracovníků po republice by se tím měl sjednotit. Je to to hlavní, co je potřeba?
1: Je to velmi důležité. Otázkou ale je, jestli k tomu musí vznikat nový superúřad. Opravdu velkou bolestí českého systému sociálně právní ochrany dětí je, že je absolutně nepředvídatelný. Ty postupy jsou nejednotné a to například i v Praze velmi záleží. My tomu říkáme takzvané dveřní právo, že velmi záleží na tom, na jaké dveře zaklepete, která konkrétní pracovnice OSPOD, který konkrétní pracovník policie bude například váš případ řešit. V zahraničí je běžné, že pracovníci mají závazné takzvané guidelines, postupy, velmi detailní postupy, podle kterých musí postupovat. Což velmi pomáhá samozřejmě jim, ale i potenciálním obětem, protože všichni vědí, co se bude dít. Ten systém je předvídatelný a tím pádem daleko více bezpečný, jak pro pracovníky, tak pro jejich klienty.
0: No, ministerstvo spravedlnosti v té souvislosti pracuje na legislativní podpoře mezioborových týmů, které by při rozhodování o poměrech dítěte víc propojili soudy, psychologi, OSPOD, poskytovatele odborné pomoci, policie nebo státní zastupitelství, ale jak jste řekla, k tomu asi není potřeba nový úřad.
1: Já se domnívám, že nikoliv, ale velmi vítám toto legislativní podporu. V centru Locika existuje dětské advokační centrum, které na principu vlastně úzké mezioborové spolupráce funguje, proto velmi dobře víme, že bychom potřebovali lepší legislativní ukotvení. A například dnes není výjimkou, že když se řeší případ například dítěte ohroženého domácím násilím, tak opatrovnický soud rozhodne o tom, že je nařízený povinný kontakt s rodičem, který na druhé straně je obviněný například z domácího násilí a je vyšetřován v trestním řízení. Není vůbec propojené opatrovnické a trestní řízení. Například v zahraničí nedávno ve Slovinsku nebo v Litvě byl přijat komplexní zákon na ochranu dětských obětí násilí, který právě umožňuje úzkou mezioborovou spolupráci a v tom my vidíme řešení celé té situace.
0: Mimo jiné by měl vzniknout nový informační systém s evidencí k ochraně dětí. Jak to pomůže?
1: Ten by byl velmi důležitý. To, co velmi přispívá ke zmatku v sociálně právní ochraně dětí v současné době, je to, že například rodiny se velmi často stěhují. My někdy říkáme, že takzvaně utíkají před sociálkou a systém není dostatečně rychlý. Nevěřil byste tomu, ale stále není digitalizovaný. To znamená, že ty spisy se předávají ve fyzické papírové podobě a trvá to velmi dlouho. Často se ta rodina stihne přestěhovat už do další oblasti, než tam doputuje ten daný spis a informace tak nikdy nejsou pohromadě a nejenom informace o spodu, ale například i z toho trestního řízení nebo například zdravotní informace dítěte. Vlastně dobře propojovat informace je důležité k tomu, aby jsme uměli děti včas ochránit a v České republice to zatím dobře možné není.
0: Ze sekce ochrany dětí ministerstva práce a sociálních věcí ale musela odejít část expertek a expertů na modernizaci péče. Může to ovlivnit chystanou reformu?
1: Bohužel, já se dokonce domnívám, že tam nezbyl nikdo z původního týmu a tento tým pracoval mimo jiné na reformě péče o ohrožené děti v minulém období. Do přípravy té reformy bylo zaangažováno více jak 200 odborníků přímo z terénu, z praxe a já se obávám, že všechna tato práce vlastně přijde tím vniveč a zároveň by se jako velmi logické jevilo to, kdyby se naopak posílilo metodické vedení OSPOD, tak aby

0: ty jednotlivé guidelines, o kterých jsem mluvila předtím, ty postupy, to vyjasnění těch rolí jednotlivých aktérů právě řídilo Ministerstvo práce sociálních věcí, ale bude se to velmi špatně dělat v okamžiku, kdy jsou takhle silně personálně oslabení a kdy tam navíc dochází k diskontinuitě informací a práce.
1: Dlouhodobá data intervenčních center potvrzují, že rostoucí počet vykázání z domácnosti kvůli násilí není ojedinělým výkyvem, ale dlouhodobým trendem. Jak si to vysvětlujete?
0: Ano, my vlastně na vzrůstající násilí ve společnosti upozorňujeme již od covidu. Na druhou stranu je potřeba říci, že za těmi většími čísly může stát i lepší proškolení například pracovníků policie a dalších aktérů v terénu, kteří si více těchto případů všímají. Co mě na statistice intervenčních center ale velmi zaujalo, že vlastně ukazuje, že stále děti jsou neviditelné oběti násilí v rodinách. Tuším, že jen ve 37% případů, kde děti byly evidované jako ohrožené, byly skutečně nahlášeny i OSPODu, který dále se snažil těmto dětem pomoci. Velká část těchto dětí, které byly u vykázání, tím se odborné pomoci nedostala.
1: Na ministerstvu před měsícem vznikla komise pro přezkum nepřirozených úmrtí dětí. Aktuálně se zabývá kontrolou postupu odboru sociálně právní ochrany dětí v Praze a Středočeském kraji kvůli nedávným úmrtím 2letého chlapce a 3leté dívky. Je situace tak vážná, že ji řeší zvláštní komise?
0: Je to trošku jinak. My jsme vlastně o vznik této komise velmi dlouho usilovali. Ve všech moderních pojetích sociálně právní ochrany dětí taková komise existuje a jejím cílem není řešit trestně právní odpovědnost, řešit, kdo selhal, ale vlastně hledat možnosti, jak upravit systém, aby fungoval lépe v zájmu ohrožených dětí a předejít podobným tragickým případům do budoucna. A já jsem velmi ráda, že takovou komisi v Čechách máme a že začíná fungovat.
1: Ředitelka centra Lucie Petra Vinčová. Děkuji vám. Naschledanou.
0: Také děkuji. Naschledanou.
1: Venezuela vyhostila do Spojených států kolumbijsko-venezuelského podnikatele Alexe Saaba, někdejšího blízkého spolupracovníka venezuelského ex-prezidenta Nicolase Madura, kterého Američané unesli v lednu do USA, kde stanul před soudem za údajný podíl na narkoterorismu. V únoru pak v rámci společné operace zadrželi venezuelské a americké úřady Alexe Saaba. Podle agentury Reuters to dokládá novou úroveň spolupráce mezi americkými a venezuelskými bezpečnostními složkami po nástupu prozatímní prezidentky Delcy Rodríguezové, Madurovy bývalé viceprezidentky. Teď se na to zaměříme s odborníkem na dění v Latinské Americe Martinem Rejem. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Proč byl Alex Saab počátkem roku zadržen a teď vyhoštěn?
2: Jednoznačně proto, že funguje, zdá se to, co by si přáli představitelé Spojených států, a to, že venezuelská vláda se chová vstřícně, chce kooperovat, zároveň chce si zachovat pozice. To se zdá, že jí administrativa Donalda Trumpa zatím garantuje, tedy že nejedná se ve Venezuele o výměnu politické garnitury, spíše o příklon těch stávajících politiků k jinému směru a k otevřenosti se směrem ke Spojeným státům americkým. Příkladem toho může být i právě tento případ, protože dříve byla tato osoba, o které hovoříme, chráněncem režimu, dokonce byl vyměněn v rámci výměny vězňů ještě za Joea Bidena a nyní tedy je vydán do Spojených států amerických, tedy zdá se, že kooperace mezi Venezuelou a Spojenými státy funguje a pro Spojené státy je to samozřejmě výhodné, protože tento člověk je klíčový svědek v mnoha kauzách i směrem k prezidentu nebo bývalém prezidentu Madurovi.
1: Takže by mohl ve svých dátech skutečně vážně uškodit prezidentu Madurovi v jeho soudním procesu, jak poznamenávají zpravodajské agentury.
2: Přesně tak a hlavně je to osoba, která již informace Spojeným státům dříve předávala. Alex Saab již určité informace v historii sděloval Spojeným státům, on nemá tu trestní minulost úplně čistou, takže oni se spolehají na to, že v podstatě nedojde k fiasku v procesu s Nicolasem Madurem a že budou mít ty argumenty, že budou mít ty důležité informace pro to, aby ho mohli odsoudit.
1: List New York Times v pátek napsal, že americká administrativa možná plánuje venezuelský scénář vůči Kubě vzhledem k signálům, že Spojené státy vznesou oficiální obvinění vůči kubánskému ex-prezidentovi Raulu Castrovi, a to zřejmě v souvislosti s incidentem z roku 96, kdy Kubánci sestřelili dva letouny kubánské exilové organizace na pomoc těm, kdo se snaží po moři doplout z ostrova do USA. Jak si vysvětlit, že by měl být Castro obviněn právě teď a za akt, který se odehrál před 30 lety?
2: Je to jednoznačně tlak, kterým se v podstatě administrativa Spojených států amerických zvyšuje tlak na kubánské představitele. Oni se chtějí vyhnout jakékoliv, řekněme, ozbrojené akci nebo nějakému aktu násilí a prostě snaží se co nejvíce zvýšit ten tlak politický a různé pohrůžky. A i svým způsobem ten tlak ekonomický, že o to, co vidíme na Kubě v posledních dnech, hodinách i týdnech, absence těch základních potřeb, neustále vypínání elektrické energie, nedostatek paliv, to všechno je tlak Spojených států amerických za účelem tím, aby se stalo něco podobného, co ve Venezuele, aby tedy vláda Kuby, neříkám, aby odešla, to si myslím, že není plán Donalda Trumpa, to je možné doložit právě příkladem z Venezuely, ale aby se chovala podobně, to znamená vstřícně ekonomicky, politicky, a aby tedy v tom takzvaném zadním dvorku, jak se nazývá ta oblast Střední a Latinské Ameriky obecně, aby Spojené státy neměly již dále tuto nepřátelskou zemi, a o tom vyjednávají po různých kanálech. Je třeba říci, že Marco Rubio je osobně interesován, protože má historii rodiny právě na Kubě.
1: No, ve čtvrtek se v Havaně setkal ředitel americké zpravodajské služby CIA John Ratcliffe se svým kubánským protějškem. Ratcliffe podle amerického tisku žádal, aby Kubánci ukončili provoz ruských a čínských odposlouchávacích zařízení na ostrově a podnikli kroky k otevření své ekonomiky. Jsou to pro ten kubánský režim nějak přijatelné podmínky?
2: Jsou velmi obtížné, ale zdá se, že jsou opravdu taky v obtížné situaci. Ani Rusko, ani Čína, ani případně další spojenci nejsou v takových pozicích, že by jim nějak dokázali významně pomoci, a mají opravdu teď nedávné příklady, kdy Spojené státy dokázaly jít až do toho extrému, které třeba dříve nepřipouštěli, ať už za vlády Joe Bidena nebo Obamy, a to, že dojde i k nějakému zásahu v té zemi. A navíc tady je potřeba přidat další argument. Nedaří se v Iránu, Donald Trump tam zdá se neuspěl tak, jak by si představoval, a on potřebuje důležité politické body před blížícími se volbami, takže jsou tam signály pro kubánské představitele, že Spojené státy budou chtít jít pravděpodobně hodně daleko a budou chtít uspět, takže mají celkem oprávněné obavy, a uvidíme, jak se dále situace bude vyvíjet, ale ta hrozba je reálná.
1: No, Kubě už vzhledem k ropnému embargu došly zásoby strategických paliv, což samozřejmě těžce doléhá na tamní ekonomiku a obyvatele. Ostatně už jste o tom mluvil. Je reálná představa, že by Američané tu blokádu uvolnili, anebo budou dál stupňovat vlastně nejvážnější krizi na Kubě za několik desetiletí?
2: Já si myslím, že ještě určitě budou stupňovat, určité páky mají, a hlavně ono se to stupňuje samo, prostě není přísun těch levných paliv. A ono to nebylo o tom jenom, že Kuba je spotřebovávala ta paliva nebo tu ropu, ale ona je taky přeprodávala, získávala tím devizi a pomáhala své ekonomice i jiným způsobem. Tedy skutečně toto je rostoucí problém, který stačí Spojeným státům udržovat. Nečekám, že by na Kubě vznikla nějaká revoluce, že by lidé vyšli do ulic a převzali vládu. Na to je skutečně ten režim pevně zakotven, zakořeně, na tajné služby, armáda mají situaci pod kontrolou, takže spíše ten tlak na ty čelní představitele, že se jim nepovede dobře, že oni přijdou o své ekonomické výhody. Takže tlak z mého pohledu ještě může růst a nemusí být nutně vojenský.
1: Poznamenává odborník na oblast Latinské Ameriky Martin Rej. Děkuji za rozhovor. Naschledanou.
2: Děkuji za pozvání. Naschledanou.
1: 31. ročník Mezinárodního veletrhu a literárního festivalu Svět knihy v Praze se chýlí k závěru a už teď je jasné, že přitáhl rekordní počet návštěvníků, přes 60 tisíc. Program zaplnili autoři bestsellerů, americký historik Timothy Snyder, držitel Nobelovy ceny za literaturu Abdul Razak Gurna a samozřejmě čeští autoři. No a celý festival sledovala Kateřina Svátková z naší kulturní redakce. Dobrý den.
3: Dobré odpoledne.
1: Po čtyřdenním literárním maratonu, který se ale blíží ke konci, dá už teď se říci, která témata přitahovala nejvíc?
3: Dá i nedá, protože ono vždycky záleží na několika faktorech, jakou má třeba autor reputaci, jakou reklamu, na té hodně záleží, v jaký čas vystupuje, jestli prší, kdo celou akci třeba moderuje. Obecně jsem se ale ptala třeba i nakladatelů a pořadatelů. Hodně letos pomohl rezervační systém, lidi si mohli místa v těch sálech, kde se konaly debaty, rezervovat online, ta organizace byla přehledná. No a nakonec se podařil vlastně i ten poněkud punkovější průběh. Letos naposledy je Svět knihy ve Stanovém městečku na výstavišti. Od příštího roku bude už zase zpátky v Průmyslovém paláci. A k tomu programu, kromě už těch zmiňovaných hvězd, Timothyho Snydera, Abdul Razaka Gurnaha, držitele Nobelovy ceny, nebo Boualema Sansala, bylo úplně nabito třeba na debatě s koreanistkou Ninou Špitálníkovou, ale lidi chodili s programem v ruce a opravdu se často nechali úplně vtáhnout, vcucnout do těch stanů, kde už třeba nějaké debaty probíhaly. Skvělou účast třeba měla německá odnož světa knihy Das Buch. Ta přivítala hvězdy z celého spektra německy mluvícího světa, třeba spisovatele Klemence Mayera nebo rakouskou rodící se hvězdu Johannese Bauer, a tam bylo vidět, že lidi chodí s čtenými knihami v ruce a nechají se ale zároveň inspirovat tím, že třeba si poslechnou tu debatu a pak si šli vystát frontu na autogramiádu a na knihu.
1: Co tedy návštěvníky zaujalo, kromě těch čistě literárních témat?
3: Ono teď asi cokoliv těžko můžeme oddělit od celkového společenského nebo politického dění. Tady byla politická kauza. Hlavním tématem ale letos byla Evropa, její hodnoty, a byla tady jedna scéna nazvaná Evropské náměstí. A tam bylo včera odpoledne opravdu úplně k nehnutí. A důvodem byla debata mladých hvězd, které diskutovaly, byly z různých profesí a diskutovaly o aktivní občanské společnosti, o médiích, o vzdělávání nebo třeba humanitární činnosti. A byli tam právě panelisti z různých odvětví. A já jsem se ptala třeba lidí, proč se přišli takhle specifické téma poslechnout. A je to tak, že někdy opravdu táhnou i ta jména, a tady se všichni shodli na to, že si jdou poslechnout Zdislavu Pokornou, nebo všichni ti, kterých jsem se ptala. A to Evropské náměstí bylo vlastně zajímavé tím, že se tam třeba dělali i workshopy menších jazyků, že vlastně lidi poznávali to evropské území tak, jak vlastně není úplně konvenčně vzniklé, zvyklé to publikum, a bylo to velmi spontánní, velmi hezké akce se tam konaly.
1: No, už před začátkem veletrhu organizátoři zdůrazňovali propojení letošního programu s říjnovým čestným hostováním České republiky na mezinárodním veletrhu ve Frankfurtu. V jaké kondici tedy česká literatura je ten necelý půl rok před začátkem?
3: Uvidíme, v jaké bude finanční kondici, protože se pořád mluví o tom, jakou tedy podporu česká literatura dostane, jakou podporu dostane Frankfurt. To je neustále tady takové chodbové téma, nebo mezi těmi stany. Neustále se o tom diskutuje. No a u týmu, který to české hostování má na starosti, teď nastává fakt asi ta nejvíc adrenalinová část celého projektu. Z pohledu nakladatelů je třeba tahle účast jednoznačně pozitivní událostí. Podepsalo se to vlastně i na letošní nabídce programu. Byli tady opravdu skvělí hosté, všichni si vlastně pochvalovali, že ta návštěvnost i ty prodeje jsou docela slušné. No a abych tady nemluvila jenom o cizích autorech, tak ty posluchače nebo své diváky si tady přitáhla třeba Bianka Belová, Dora Kaprálová, Kateřina Tučková. Svět knihy měl letos i politicky a společensky angažovaný program. Rezonovala tady témata jako politická zodpovědnost nebo právě ty evropské hodnoty a vliv literatury a literární kultury třeba i v biznisu, protože ten Frankfurt, vlastně naše účast bude velkým biznisovým tématem. A musím říct, že i tady byla vidět opravdu práce literárních agentů, to je taková specifická, trochu neviditelná profese. Byl tady další ročník takového jejich diskuzního profesního fóra a zastoupeno letos tady bylo přes 40 zemí, což je vůbec nejvíc za tu dobu, co se Svět knihy koná. Svět knihy ještě úplně nekončí, teď tady se ještě objeví určitě spousta lidí, kteří přijdou za jednou specifickou činností, totiž nákup zlevněných knih. Všichni nakladatelé zlevňují v posledních hodinách a na závěr tady bude úplná novinka, bude tady i kulturní program a koncerty, tak, aby se mohla veřejnost se Světem knihy rozloučit i v těch podvečerních hodinách.
1: My se teď loučíme s Kateřinou Svátkovou a přejeme hezký zbytek dne. Naschledanou.
3: Díky, naslyšenou.
4: A v půl jedné už jsou v nočním radiožurnálu připravené krátké zprávy. A ve studiu je Martin Matějka.
5: Návrh zákona o médiích veřejné služby projedná koaliční rada 25. května. A premiér Andrej Babiš z hnutí ANO to oznámil na sociálních sítích. A koalice se podle něj bude zabývat i stovkami připomínek, které návrhu přišly v mezirezortním řízení. Do debaty chce přizvat taky generální ředitele Českého rozhlasu i České televize. Při letecké show na americké vojenské základně ve státě Idaho se srazily dvě stíhačky, všichni čtyři piloti se bezpečně katapultovali. Uvedla to agentura AP. Na videích z letecké přehlídky je vidět, že jeden ze strojů EA-18G se ze vzduchu zezadu přiblížil k tomu druhému. Obě letadla do sebe ve vzduchu narazila a začala se nekontrolovatelně řídit k zemi. Epidemie eboli v Demokratické republice Kongo a Ugandě v tuto chvíli nesplňuje kritéria pro vyhlášení pandemické pohotovosti. Oznámila to Světová zdravotnická organizace. Šíření nákazy ale považuje za ohrožení veřejného zdraví mezinárodního významu, což je druhý nejvyšší stupeň pohotovosti. Formálně potvrzených případů jsou ve dvou afrických zemích zatím pouze jednotky. Počet podezřelých případů ale překročil 200. Smrtnost eboli dosahuje 25-90%. A německá policie u Lipska zastřelila uprchlého tygra. Utekl ze soukromého areálu ve městě Škojdic, kde krotitelka tygrů chová velké kočky. Kovité šelmy v průmyslové zóně. Podle stanice Deutsche Welle tygr napadl a zranil 73-letého muže, který se o něj staral. Sport. Devátou etapu cyklistického Gira d'Italia vyhrál Jonas Vingegaard. Dán si připsal druhé vítězství na probíhajícím ročníku. Český reprezentant Jan Hirt dojel 19. Růžový trikot pro lídra celkového pořadí uhájil Portugalec Eulálio.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Omezení na D1 na Vysočině a odstavené auto na dálnici D3 u Soběslavy. Po dálnici D1 z Brna do Prahy jede nadměrný náklad 56 tun přes 6 metrů na šířku s doprovodem. Vezou turbínový rám, míří na Prahu a pak po D8 do Německa. Podle kamer přijet nejdou, je za nimi hustý provoz. Před chvílí byli u exitu 134 Měřín. Pauzu by měli mít před Jihlavou na kilometru 115. Dálnice hlavní tahy bez nahlášených nehod. Na D3 z Českých Budějovic na Benešovsko stojí dodávka, čekejte ji, za sjezdem na Soběslav, 94. kilometru na Krajnici. Místo je označené, bliká tam silničářská šipka. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
6: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
5: Přes den čekáme polojasno až oblačno, ráno v Čechách až skoro jasno, odpoledne a večer se na západě místy vyskytnou přehánky a nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů. Tolik zprávy. Teď začíná noční radiožurnál s Petrem Zajíčkem.
4: A já vám přeji příjemné už pondělí 18. května, máme tady nový týden a dnes se oslaví svůj svátek všechny Nataši, tak blahopřejeme. Je tady také hudební menu nočního radiožurnálu, takže v úvodu Guns N' Roses, Alex Warren a teď je tady Debbie.
6: Radiožurnál.
8: Každý den s vámi.

i z malého snu může vzniknout velký projekt. To dokazuje nová výstava galerie Signal Space, která vrací návštěvníky na pražské náměstí Míru, kde začalo vůbec první promítání Signal Festivalu. Pozvánku nabídneme v nočním radiožurnálu už za chvíli.

0: Jak z jednoho malého snu vznikl velký kulturní zážitek, který každoročně navštíví až 500 tisíc lidí. Tak právě to si připomíná pražská galerie Signal Space, která rozšířila svou expozici o speciální výstavu. Na dvoumetrovém 3D modelu Baziliky svaté Ludmily představuje 6 projekcí, které se od roku 2013 vystřídaly na tomto známém vinohradském kostele. Právě tam začalo vůbec první promítání Signal Festivalu.
1: Signal Festival vznikl z nápadu, o kterém ani jeho zakladatel Martin Pošta nevěděl, jestli je vůbec realistický. Během 14 let ale přilákal přes 5,5 milionu návštěvníků.
2: Přišli jsme k tomu vlastně celkem náhodou, když jsme kdysi byli poptáni, abychom udělali videomapping na staroměstský Orloj, který se nám povedl, a viděli jsme, jak to vlastně rozáří oči lidem, tak jsme si říkali vlastně, co s tím dojmem a pocitem nejen našim, ale pocitem těch lidí, jak ho vlastně zvětšnit, tak vznikla vize a trochu taky sen postavit Signal Festival, kde na první roky jsme pozvali umělce z celého světa, který nás bavili.
1: Oblíbený festival neláká návštěvníky jen ke známým památkám, ale často se snaží ukázat i místa, která lidé přehlížejí.
2: Signal Festival je 4denní akce v ulicích Prahy, kdy přivádíme to nejlepší ze světa digitálního umění do veřejného prostoru. To znamená, že vlastně lidé se mohou vypravit do města na procházku na neznámý i známý místa, který vlastně na svět a rozhýbáváme pomocí digitální umění.
1: Zakladatel Signal Festivalu chtěl vytvořit také prostor, kde by mohli digitální umění představovat celoročně. Loni proto vznikla galerie Signal Space. Její hlavní expozici Echoes of Tomorrow teď doplnil projekt Dream On, Where It All Began. Součástí je třeba obří stěna pohyblivých zrcadel s názvem Reflexe, která má proměňovat a odrážet okolní svět.
2: Jsou zde reflexe tvůrců Petra Vacka a Adama Cieglera, která zde bude přístupná veřejnosti vlastně celoročně. A potom jsme šáhli na jednu z nejoblíbenějších lokalit Signal Festival a vzali jsme celkem 6 videomappingů, které se odehrály na vlastně Bazilice svaté Ludmily, a přenesli jsme je sem ve zmenšené podobě. Takže místo, které mají nejraději, jsme jim zpřístupnili znovu zde v Signal Space.
1: Tématem dalšího ročníku festivalu budou sny a vize. Výstavou tak chtěl Martin Pošta navázat na letošní ročník Signal Festivalu a ukázat, že ze snů můžou vzniknout i opravdové projekty. Valeria Oros, Radiožurnál.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
3: I po celou noc.

0: Radiožurnál 1 hodina. Jsou tady zprávy a Martin Matějka.
1: Česká obchodní inspekce zjistila v prosinci porušení zákona u třetiny prodejců zábavní pyrotechniky. Fotbalistky z KLDR přicestovaly do znepřátelené Jižní Koreje. Fotbalisté Liberce dál čekají na bod v ligové nadstavbě, tentokrát prohráli se Spartou. A dnes čekáme polojasno až oblačno, odpoledne a večer na západě místy přehánky, na východě může pršet. Teploty až 16 až 21 stupňů.
2: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
1: Každý třetí prodejce zábavní pyrotechniky loni v prosinci nedodržel zákon. Vyplývá to ze zjištění České obchodní inspekce, která na konci loňského roku udělala skoro 200 kontrol. Nejčastěji se prodejci provinili prodejem pyrotechniky nezletilým. Přitom od loňského prosince platí přísnější pravidla pro ověřování věku kupujících a taky pro online prodej zábavní pyrotechniky, připomíná mluvčí České obchodní inspekce František Kotrba.
3: Při realizaci kontrol jsme spolupracovali v 55 případech s mladistvými figuranty. Z toho porušení bylo prokázáno ve 24 kontrolách při přímém prodeji a v 10 kontrolách při prodeji online.
1: Česká obchodní inspekce kvůli kontrolám čtyřem prodejcům zakázala dodávat pyrotechnické výrobky na trh. Ve dvou případech taky prodejcům zakázala zacházet s pyrotechnikou a dvěma dalším inspekce uzavřela prostory. Inspekce při kontrolách spolupracovala s policií, báňskými úřady a taky s celníky. Venkovské prodejny s potravinami mají letos opět šanci získat dotace na provoz nebo třeba na platy zaměstnanců. Konkrétně Jihomoravský kraj mezi zájemce rozdělí 3,8 milionu korun z programu Ministerstva průmyslu a obchodu. Odsouhlasili to radní na posledním jednání. Peníze mají pomoct zachovat jednu ze základních služeb v obcích. Žádosti začne hejtmanství přijímat v polovině června, říká mluvčí krajského úřadu Martina Žítková.
4: O dotaci mohou žádat podnikající fyzické i právnické osoby nebo samotné obce. Prodejna musí být v obci jediná svého druhu, musí mít otevřeno minimálně 5 dnů v týdnu celoročně. V obcích do 350 obyvatel stačí 3 dny v týdnu.
1: Do Jižní Koreje poprvé po 8 letech přicestovali severokorejští sportovci, konkrétně tým fotbalistek z města Nekojang, který si proti jihokorejskému Suwonu zahraje semifinále asijské ligy mistryň. Vstupenky na zápas se podle agentury Yonhap vyprodali během jednoho dne. Sportovci z KLDR v Jižní Koreji naposledy závodili na zimních olympijských hrách v roce 2018. Země jsou od roku 1950 oficiálně ve válce a mají mezi sebou uzavřené pouze příměří. Praha 1 chce zlepšit podmínky pro hnízdění ptáků na svém území. Ve spolupráci s ornitology nechalo vedení městské části rozmístit v centru metropole 31 ptačích budek z dřevo-cementové směsi. Pomoct mají například síkorkám, špačkům nebo kavkám, říká nezávislá místostarostka Prahy 1 Kateřina Klasnová.
5: Za životní prostředí jsme navrhli lokality v parku Kampa, v Janových sadech, v Františkánské zahradě a na Slovenském a Střeleckém ostrově. A ornitologové nám pak vytipovali konkrétní stromy a druhy budek pro ptáky.
1: Za budky radnice zaplatila bezmála 100 000 korun.
2: Sport.
1: Fotbalisté Liberce v šancelize nebodovali ani v předposledním kole elitní nadstavbové skupiny. Doma podlehli Spartě 0-2 poté, co oba góly inkasovali až v závěru zápasu. Vůbec do ní nezasáhl stoper Anshin Gesan a záložník Mahmič. Že jsou oba na odchodu, po utkání potvrdil trenér Slovanu Radoslav Kováč.
6: Přišly nějaké nabídky, které vlastně klub je ochoten s nimi jednat. To znamená, jsme se rozhodli prostě s vedením, že prostě ty kluky dáme mimo sestavu, aby jsme minimalizovali nějaký problém, co se týče nějakého zranění.
1: Dále ve skupině o titul Hradec Králové porazil mistrovskou Slávii 3-1 a zajistil si účast v kvalifikaci konferenční ligy. A plzeňská Viktoria porazila 5-0 Jablonec.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Nebezpečí na Českolipsku a omezení na D3 u sjezdu na Soběslav. Na dálnici D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Velký Beranov stojí nákladní auto. Kilometr 115 na odpočívce, míří na Prahu, kde projede po městském okruhu přes Štěrboholi, Černý most, kde osmičce do Německa. Je to náklad s doprovodem několika vozidel. Na silnici 270 z Jablonného v Podještědí do Mimoně, pozorně u odbočky na Noviny pod Ralskem. Na vozovce je rozlitá neupřesněná látka a probíhají odklízecí práce. A na D3 z Českých Budějovic na Benešovskou stojí dodávka. Kilometr 94 a vypadá to, že auto je už pryč a místo opět volně průjezdné. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Přes den čekáme polojasno až oblačno, ráno v Čechách až skoro jasno. Odpoledne a večer se na západě místy vyskytnou přehánky. Na východě a severovýchodě bude zpočátku oblačno až zataženo s deštěm a nejvyšší pondělní teploty 16 až 21 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Je s vámi noční radiožurnál a Petr Zajíček.
8: V krajských městech napříč Českem se uskutečnily pochody na podporu veřejnoprávních médií. Jak vypadal třeba pochod k rozhlasu v Ústí nad Labem, to uslyšíte v naší další reportáži. Už za chvíli.
9: Noční radiožurnál
2: a Petr Zajíček.

0: Ruce pryč od médií, tak to byl název nedělní celorepublikové akce spolku Milion chvilek. Do pochodu na podporu veřejnoprávních médií se zapojili tisíce lidí ve 12 krajských městech. Účastníci vyjádřili nesouhlas s návrhem zákona Ministerstva kultury, který počítá s převedením financování České televize a Českého rozhlasu pod státní rozpočet. V Ústí nad Labem konkrétně se na pochod k budově Českého rozhlasu vydalo podle pořadatelů na 150 lidí.
1: Český rozhlas nedáme! Televizi taky ne!
2: Televizi taky ne!
1: A jdeme, hraju na ně!
3: V davu byly vidět české vlajky nebo transparenty, byly na nich nápisy jako třeba kdo umlčuje média, bojí se pravdy, anebo proč ruší to, co funguje. V zahradě Českého rozhlasu Sever účastníky pochodu přivítali pracovníci nápisem Děkujeme a písněmi.
4: Bože, podej mi ještě ten kalich.
3: Z Teplic dorazila i Nikola Seifertová. Jak by se podle vás mohl nebo měl ten návrh ministra kultury změnit?
5: Já si myslím, že ten návrh by se měl stáhnout, protože vlastně nebyl důvod, který má nějaký reálný základ, aby se poplatky zrušily.
6: Jakub Kyselovič, přijel jsem z Teplic se svou rodinou. Ten systém funguje dobře a nevidím zatím žádnou jako pozitivní motivaci za tím návrhem.
3: Mezi řečníky byl například ekologický sedlák Daniel Pitek, novinář Michal Dvořák, spoluautor podcastu Kanárci v síti Josef Holý, herec Jaroslav Achab Heidler a nebo středoškolák Vítězslav Koval z Litoměřic.
7: Změna financování, která se tváří jen jako pomoc důchodcům, aby nemuseli platit koncesionářské poplatky, je ve skutečnosti jen obyčejný.

0: Lékařka Maria by už dávno mohla sedět doma a zapomenout na službu v ukrajinské armádě. Je totiž v 7. měsíci těhotenství a i neprůstřelná vesta už jí trochu překáží. Přesto dál slouží u 43. brigády od fronty zhruba 30 kilometrů a stará se o zraněné vojáky. Prý to ještě pár týdnů vydrží.
1: Já už můžu vyjít v dekret.
2: Maria má atestaci z onkologie, je jí 37 a čeká první dítě, což je na ukrajinské poměry docela pozdě. Prý čekala na toho pravého.
3: Manžel sloužil u tankové brigády a po těžkém zranění se z něj stal řidič u zdravotníků. Tak jsme se poznali a před rokem vzali. S dítětem je všechno v pořádku, tak jsem se rozhodla ještě trochu pracovat.
1: U mě už skoro dekret, já už skoro vychožu.
2: Teď stojíme mezi stromy na kraji vesnice, po cestě i tady visí sítě jako ochrana proti dronům. Maria se usměje a pohladí si břicho.
3: Neprůstřelnou vestu si oblékám s uniformou jenom blízko fronty. Ještě se do ní vejdu. Dám si pod ní něco měkkého a je to.
1: Dobrého dňa. A já vám můžu čerez časek perezvanit.
2: Než Maria otěhotněla, pracovala u Kupiansku na stabilizačním bodě, což je místo, kam vozí zraněné vojáky přímo z fronty k prvotnímu ošetření.
3: Tady těžce zraněné neošetřujeme, ti jsou blíž k frontě. Já tady dělám hlavně převazy, šití, stehy.
2: O dítě se nastávající matka nebojí.
3: Na těhotenské kontroly jezdím do civilní nemocnice v Charkově. Mám skvělého doktora. Kdyby bylo něco špatně, už bych byla doma.
2: Domů do Záporoží se tedy Maria dostane z mě až pár dnů před porodem. V každém případě už ví, že se jim narodí dcera a s manželem vybrali jméno.
1: Děvčka, Solomia.
3: Bude se jmenovat Solomia. Je to z hebrejštiny a znamená to mír.
1: Mír. Převodí označuje mír.
2: Z východní Ukrajiny Lubomír Smataná, Radiožurnál.
4: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
4: I po celou noc.

0: Radiožurnál je půl druhé. Zprávy a Martin Matějka.
1: Lebka svaté Zdislavy je venku z betonu, podle policie v zachovalém stavu a dál na ní budou pracovat restaurátoři. Pražský arcibiskup Stanislav Přibyl řekl, že pokud bude lebka znovu vystavena, měla by být za neprůstřelným sklem a s elektronickým zabezpečením napojeným na policii. Do betonu lebku zalil muž, který ukradl z baziliky v Jablonném v Podještědí. Muž je věřící a vadilo mu vystavování relikvie. Chtěl ji proto soukromně pohřbít. Teď je vyšetřovaný na svobodě, hrozí mu až 8 let vězení. Terezínská tryzna připomněla oběti nacistické perzekuce. Pětní akce u příležitosti 81. výročí konce druhé světové války se zúčastnil prezident Petr Pavel, politici, diplomati a skauti. Předseda ústavního soudu Josef Baxa ve svém projevu přirovnal současnou atmosféru k době před nástupem nacismu. Varoval taky před některými státy a jejich představiteli, kteří nerespektují mezinárodní právo a snaží se přepisovat historii. Útok dronu způsobil požár v areálu jaderné elektrárny Baraka Fabu Zabí. Bezpilotní letoun narazil do elektrického generátoru mimo její vnitřní oblast, informuje o tom tiskové oddělení metropole Spojených arabských emirátů. Neohlásilo zatím žádné zraněné. Federální úřad pro jadernou regulaci potvrdil, že základní systémy elektrárny fungují normálně a útok nenarušil úroveň radiační bezpečnosti. A policie v několika evropských městech v sobotu zasahovala u obchodů společnosti Swatch. Stovky lidí si do nich přišli koupit limitovanou edici hodinek. V italském Miláně vypukla před odchodem v době jeho otevření rvačka. V Paříži policie proti davu použila slzný plyn. Policisté zasahovali taky v obchodním centru poblíž nizozemského Hágu. Informuje o tom britský deník Guardian, podle kterého lidé na hodinky ve frontách často čekali i několik dní. A v některých městech firma Swatch z bezpečnostních důvodů obchody ani neotevřela.
2: Sport.
1: Fotbalisté Manchester United porazili v Premier League Nottingham 3-2. West Ham s Tomášem Součkem prohrál 1-3 v Newcastle a už v úterní dohrávce může Tottenham na hřišti Chelsea rozhodnout o pádu kladivářů do druhé ligy. Dále Brentford remizoval s Crystal Palace 2-2, Everton prohrál se Sunderlandem 1-3, Leeds porazil Brighton 1-0 a Wolves s kapitánem národního týmu Ladislavem Krejčím remizovali s Fulhamem 1-1.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Omezení na silnici 50 na Vyškovsku a také na D1 na Vysočině. Dálnice, hlavní tahy bez nahlášených nehod. Na cestách je několik nadměrných nákladů. Jeden zpomaluje provoz na silnici 50 za Slavkovem u Brna do Uherského Hradiště. Veze 160 tun, má 30 metrů na délku a 4 na šířku, míří z Brna na Slovensko. Další nadměrný náklad měl pauzu na dálnici D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Velký Beranov, kilometrů 115. Před chvílí vyjeli, míří do Prahy a pak po D8 do Německa. Je to náklad s doprovodem několika vozidel. Na cestách jsme viděli, že předjet nejdou. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Noc je teď jasná až polojasná, na východě a severovýchodě oblačná až zatažená s deštěm, ochlazuje se na 5 stupňů až 0. A přes den pak čekáme polojasno až oblačno, ráno v Čechách až skoro jasno. Nejvyšší pondělní teploty 16 až 21 stupňů, na horách naměří kolem 10 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Pokračuje noční Radiožurnál s Petrem Zajíčkem.
4: České hokejisty čeká na mistrovství světa utkání se Švédskem. Je to už třetí zápas ve 4 dnech ve večerních hodinách a tak národní tým musí upravovat denní režim. Jak, tak to uslyšíte v naší další reportáži už za pár minut.
2: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.

0: Po výhře nad Dánskem a prohře se Slovinskem nastoupí čeští hokejisté na mistrovství světa proti Švédsku. Znovu je čeká večerní zápas od 20 hodin a 20 minut. Právě zvyknout si na pozdní návraty z utkání je pro národní tým hodně nepříjemné.
1: Nic moc upřímně, ale myslím si, že hodně z nás je na to zvyklý, tady na ten nějaký režim vždycky v té sezóně, ne i v ten playoff. Prostě to, už se tak nějak jako s tím zžítí a už s tím umíme pracovat.
2: Říká Michal Kovařčík. Hráči po zápasech večeřeli pokaždé až po půlnoci a do postele se dostali až kolem 2 hodiny ráno. Tomu museli uspůsobit i dosud jediný volný den bez utkání.
3: Trošku ponocovat, protože dobrým to myslím, protože tím, že se hraje 20-20, nejsme na to úplně zvyklí, tak se snažím chodit spát až kolem půlnoci, aby jsem ráno trošku spal díl a pro mě to bylo trošku příjemnější.
2: Vysvětluje Jiří Černoch. Hráči spolu tráví čas jak na trénincích, tak na taktických poradách a taky ve volných chvílích.
4: Jdeme se projít třeba s klukama prostě kolem hotelu aspoň, trošku na čerstvý vzduch a prostě snažíme se hlavně ty sociální sítě hodně limitovat, protože samozřejmě víme, co nás tam čeká.
2: Uvědomuje si Jan Mandát, že po prohře se Slovinskem by si o sobě čeští hráči na sociálních sítích nepřečetli příliš pozitivních reakcí a tak je raději vůbec nečtou. A to ani na pokojích.
3: S Ondrou Beránkem rádi luštíme křížovky. Je to taková dobrá činnost, že člověk nemusí třeba koukat jenom do telefonu nebo do tabletu a je to fajn. Úplně nějak se nepředhádíme, ale samozřejmě někdy si poradíme třeba.
2: Popisuje Jiří Černoch spolupráci s Ondřejem Beránkem při luštění křížovek. Jestli si karlovarští útočníci poradí i na ledě, se dozvíme z utkání proti Švédsku, které začne v našem přímém přenosu ve 20 hodin a 20 minut. Z Friburgu Petr Kadeřábek. Radiožurnál.

0: kožená kabelka za pár hodin a ještě k tomu vlastnoručně. V Budapešti vznikl ateliér, kde si lidé místo nákupů takzvané rychlé módy berou do ruky šídlo, kladívko a kus barevné kůže. A spolu s vlastními doplňky tam ožívá i řemeslo, které bylo kdysi maďarskou chloubou a vyváželo se do celého světa. My se tam podíváme v nočním radiožurnálu už za chvíli.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: Maďarsko mělo ještě v polovině 20. století jednu z nejlepších kožedělných tradic v Evropě. Kvalitní výrobky se tam zpracovávaly už od osmanské nadvlády a maďarské rukavice se vyvážely po celém světě. Jenomže po nástupu komunismu staré řemeslo téměř zmizelo. V centru Budapešti se ho teď snaží oživit malá dílna, kde si návštěvníci vlastníma rukama vyrábějí kožené doplňky.
1: Nejlepší suvenýr je prý vlastnoručně vyrobený. Anna Roza Mitterová to bere doslova a otevřela proto v centru Budapešti ateliér Mitter Sisters, kde si zákazníci vyrábějí vlastní kožené kabelky. Před 2 lety přidala i DIY bar Budapest, tedy takovou dílnu Vyrob si sám, plnou barevné kůže, kladívek a šídel.
2: Cítila jsem, že svět je přeplněný věcmi, oblečením, kabelkami. A říkala jsem si, že pokud budu nabízet jedinečné výrobky, lidé si jich budou víc vážit a taky si při výrobě uvědomí, kolik času a úsilí to stojí.
1: Na workshop se není potřeba objednávat, stačí prostě přijít a vybrat si, co člověk chce vyrobit. Od klíčenek přes obaly na notebooky až po kabelky. Proto jsem se rozhodla i já a na stůl tedy dostávám připravené kusy kůže, vybírám barvu a taky začínám děrovat otvory na cvočky.
2: Nejsou potřeba žádné speciální znalosti nebo schopnosti. Každému tu se vším pomůžeme.
3: Kůže je sice tenká poměrně, ale jde to trošku stuha. Zároveň musím dávat pozor, jednak aby se mi nepohnula ta papírová šablona a aby se nepropíchla prst, protože to šídlo je poměrně dost ostré.
2: Máme tu i zkušené instruktory. Většina z nich má za sebou studium designu a umí poradit s jakýmkoliv problémem.
1: I využívání zvířecí kůže ale zatěžuje životní prostředí. Její zpracování spotřebovává velké množství vody a zatěžuje taky okolí koželužen. Podle Anny Rozy Mitterové je to ovšem stále menší zlo než umělé materiály a u pravé kůže se tak snaží řešit alespoň původ.
2: Kůži nakupujeme v Itálii. Veškerý materiál je z masného průmyslu. Udržitelnější by samozřejmě bylo, kdyby pocházela z Maďarska, ale u nás už kůži bohužel nespracováváme.
1: Za úpadkem maďarského kožedělnictví stojí příběh, který potkal mnoho jiných řemesel a zná ho většina východní Evropy. Po druhé světové válce totiž přišlo znárodnění, rodinné dílny zanikly. A když pak přišla levná průmyslová výroba, tak jí státní závody neustály. A z kdysi slavné tradice téměř nezbylo vůbec nic. To se ale tým Anny Rozy snaží změnit.
2: Naši předci kdysi přijeli v sedlech koní. Existoval dokonce způsob zpracování kůže, kterému se říkalo uherské nebo maďarské činění. Máme to prostě zakořeněné v sobě.
3: A závěrečnou fází je kůži trošku pomačkat nebo popřehýbat, aby vznikly hezké linie na krajích té kabelky, na dně, aby dostala tvar.
2: Chodí za námi lidé z celého světa a ptají se, jestli by mohli otevřít něco podobného u sebe. I na tom už pracujeme.
1: A podle Anny Rozy Mitterové by se tak pozapomenuté maďarské řemeslo mohlo už brzy znovu dostat zase do popředí. Z Budapešti Bára Vránová, Radiožurnál.

0: Radiožurnálu.
1: Na olympiádě před 8 lety předvedla Ester Ledecká nevídané a vyhrála zlatou medaili na lyžích i na snowboardu. O 4 roky později bodovala znovu a i na letošních hrách v Itálii hrdě reprezentovala Česko. Jak se žije s očekáváním, že pokaždé přijde něco výjimečného a v čem se chce ještě zlepšovat?
0: Host Radiožurnálu.
2: Poslouchejte dnes
0: po 9. hodině.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Posloucháte Radiožurnál, jsou 2 hodiny. Další zprávy a Martin Matějka.
1: Lebku svaté Zdislavy se podařilo úspěšně vyjmout z betonu podle Dominikánů z Jablonného. Je to zázrak. Po dopravní nehodě v Thajsku zemřela Češka. Fotbalisti mistrovské Slávie po druhé v sezóně šance ligy prohráli v Hradci Králové. A dnes čekáme polojasno až oblačno, odpoledne a večer na západě místy přehánky, na východě může pršet. Teploty 16 až 21 stupňů.
2: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
1: Lebka svaté Zdislavy z Lemberka by se mohla vrátit do baziliky v Jablonném v Podještědí. Jak informovala policie na síti X, restaurátorům se jí podařilo úspěšně vyjmout z betonu, do kterého ji zalil muž, který vzácnou relikvii odcizil. Řád Dominikánů z Jablonného práci restaurátorů oceňuje, řekla za klášter sestra Roberta. Podle ní je překvapivé, že lebka vypadá nepoškozeně.
3: Je v pořádku a je to zázrak v podstatě pro celý kraj. Jednak nasazení policie, to byla úplně bezvadní a my jsme moc rádi, protože to je zázrak jak pro věřící, tak pro nevěřící, protože tak rychle dokázat najít paní Zdislavu, to je přímo vás nebe přímo.
1: Lebku v úterý ukradl z baziliky v Jablonném v Podještědí 45-letý muž. Podezřelého policisté zadrželi ve čtvrtek. Muž zalil relikvi v nevyčíslitelné historické hodnoty do betonu s cílem ji pohřbít. Za krádež mu hrozí až 8 let vězení. Při dopravní nehodě v Thajsku zemřela Češka s jejím přítelem Irem. Informaci přinesly irská média. V době nehody podle serveru Irish Independent pár cestoval na skútru. Místní média uvádí, že se stroj za deštivého počasí na horské silnici čelně střetl s dodávkou.